Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Pokud by měl náš pořad alespoň trošku reflektovat současné dění, pak mi nezbývá, než pro dnešek vybírat písně o tom neskutečném vedru, o spalujícím žáru, létu, o žízni, která leze na mozek. Teda, jestli se to takhle ještě může, protože jak víme, počasí s klimatem vlastně nesouvisí, klimatická krize v naší zemi byla před půl rokem zrušena, říkal to ten pán, co reprezentuje naši zemi, pucuje prezidenta a ústavní soud a nechápe, proč folkloristi pískají. Jo, žijeme v podivných časech a mravy se mění a sneseme evidentně hodně. Mluvím teď už zas o tom vedru, jasně, že ano. Hezký poslech létem načančaných folkových pohlazení přeje Vítě Troníček. Dnes vykopává Samson. První cestou do Strážnice jako poděkování, druhou tu hoptropáckou o tom, jak se pečou jablka na stromech.

Kabous, Rivolovka, To zatracený vedro. Uznejte, to jsem dnes prostě musel pustit. Pokud to zbystřilo smysly trampů, slušilo by se připomenout, bacha na táboráky v tomhle vedru. No jasně, zkušeným traperům netřeba tohle trousit. Ale jak se ví, za covidu jsem dělal chvíli traťového dělníka. Pálili jsme klestí u tratí a kdybych to neviděl na vlastní oči, tak bych nevěřil, jak rychle vzplane takovej 20 metrů vysoký smrk, jak nádherně hoří jak fakule a jak se nedá uhasit. Tak bacha, kamarádi. Táborák leda v písni, oheň leda ve fajfce.

0: Letní romance, krásná píseň Roberta Křesťana z dob počátku druhé trávy. Kdykoliv ji slyším i v zimním období, mám pocit, že je ráno letní den. Ale to bude tím malinovým benžem v 6/8 taktu, přitom se prostě nedá spát a člověk se zapotí. Těm, co předchozí větu nechápou, neznají malinu či pověst benža mezi hudebními nástroji, to prosím někdo vysvětlete. Druhá píseň, tedy Do druhé nohy od druhé trávy, bude také plná léta a také starší, kterou ale k mé radosti tahle nejuznávanější tuzemská newgrassová kapela s mezinárodním vyhlasem občas zahraje. Zpívá se tam o kouření v obilí, což taky není úplně bezpečná činnost v tomhle vedru, i když asi ta píseň je o jiné rizikové letní činnosti. Odpočiň si, Sáro. U Roberta ale nikdo nikdy přesně neví, že? Jak geniální.
1: Odpočiň si.

AG Fleci, respektive solo Karel Markitán z comebackového alba Waltz. Summertime atmosféra jak vystřižená. Jak asi víte, ozdoba zlínského AG Fleku zpěvačka Blanka Táborská nedávno pověsila aktivní zpívání na hřebík, ale Fleci našli věru důstojnou oporu v úžasné muzikantce

Třešany Šanclové. Pokud jste je pospolu ještě neslyšeli, vřele doporučuji. Je to pecka a patří to k tomu nejlepšímu, co náš žánr vůbec může nabídnout. My si teď ale ještě pustíme píseň, která se přímo jmenuje Letní a mám k ní hluboký citový vztah. Stejně jako k nezapomenutelnému hlasu Blanky. I když léto je tu také spíše jen jako básnický symbol. A zatímco normálně lidový folkový tvůrce, countryman či kotlíkář napíše prostě na písničkový úvod obligátní spojení Přichází léto, jsou delší dny, z Markytána vypadne první poetická věta Dlouží se den letní svátostí. No, naslouchejme, přátelé, v téhle muzice se dějí opravdu úžasné věci.

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

letní, takhle o létu zpíváme s Marien. Našel bych asi ještě verzi někde z Poupaty. O víkendu jsme absolvovali dva festivaly pro naprosto vypečené publikum. Putování za písničkou na Křížové hoře nad Červenou vodou, který pořádá skupina Kapky, ale ani nekáplo. A lidi seděli ve 40 stupních a poslouchali a zpívali a my žasli, co všechno pravověrný folkový divák vydrží. Demo verze Pekla však pokračovala druhý den na portě v Řevnicích, kde se slavila 60. festivalové matičky našeho žánru a k 60. na Teploměru chybilo na přímém slunci už opravdu jen trochu. Vyhrála Tabasco a Partia, gratulujeme. Lidé neorganizovaně mávali vějíři, to je asi nová móda, což účinkující dost rozhazovalo v rytmu. Ale vpravdě nedovedu pochopit míru fandovství lidí do téhle muziky, která je nutila 3 dny sedět v hledišti a dělat báječnou kulisu za těchto podmínek. Objímání s přáteli bylo decentnější než jindy a provázelo po každé kupa omluvných poznámek typu promiň, jsem spocený jak vrta od chlíva. Pamatuju si, jak jednou z pódia mistr slova moderátor Václav Souček pojmenoval, že tomuto počasí se říká počasí vězeňské, protože se při něm lepí pitlíky, což pánové potvrdí. Na to reagovala paní z publika, že i dámy lepení pitlíků potvrzují. Bylo to vypečené, ale bylo to báječné. Ať žije letní festivalová sezóna.

krásně voní les. Na stráni kvete bílý řez. A já, svobodný jak pták, toulám se jen tak.

Takhle hezky o létu zpívá na rogalu poletující vejchoročeský kazatel Jindra Černohorský. Něco na léto, to je název i následující písničky, kterou si pro nás připravil Honza Žamboch. Už jste se někdy zamilovali na jezdících schodech v metru? Zajímavý příběh. Jdete se do metra schovat před letním žárem a pak stačí vteřinka a vy nadlouho zahoříte. Dokonce tak, že veršujete jak slavný neználek, slunce, žblunce. Mladším to opět někdo prosím vysvětlete. Od té doby, co neználek není povinná četba, ten for ztrácí srozumitelnost, ale je skvělej. A mimochodem, ten bručoun hlas, to, co tam zní dole, to je tuším rýmský. Od něj si dáme letní story, jak nesehnal loď. Hned poté.

než rozbouřené moře, od kréty vítr žen na útes. A my odění jen spoře, myslím, že nahoře i do lebes. Hledíme do nebes i na obzor. No boat today, tomorrow maybe. Marný je vzdor. Vlny mají u huby pěnu, jak se tě snaží pohltit. Pospíchám chránit svoji ženu, bojuji s bouří o tvůj klid, snažím se pochopit duši tvou.

hradeckých lukách, vysokou trávu slyším růst, na další dírku jsem si utáhl, my měli v lásce dlouhý půst a z tvých úst mi zní vždyť víš. How about today, tomorrow maybe, budem si blíž. Každý má svůj ostrov opuštěný a na něm zkouší věřit tomu, že dá se žít život bez milované ženy, dá se to přežít bez muže, čemu pomůže prázdný dům. How about today, tomorrow maybe,

přece nechtěl být tvé hoře a ty snad nechceš být můj žal. No tak co s tím dál, jak žít? Now about today, tomorrow maybe. Budeš-li chtít? Jako blázen ulít a vichr dávno přestal vás.

0: Já si tady tak broukám a on už se mi přiblížil konec. Můžeme si pustit tak ještě jednu letní, třeba od Nezmaru, teda oni mají v skutku dvě písně, které se přímo jmenují Léto. Tentokrát volím tu letitější, se kterou bodovali na dávných portách v dobách, kdy jsem o folku ještě nic nevěděl. Tu mladší, možná si jenom kousek, napsal Luboš Hrdlička, hrávali kolem roku 1995 v dvouzpěvačkové sestavě Seashow, tak snad to stihnem. Jako úvod do léta by ale ten dnešní výběr snad ušel, ne? Dávejte bacha, přátelé, to vedro by skolilo i vodního buvola. Opatrujte se a za týden v příznějších teplotách doufejme, se naslyšenou bude těšit Vítěz Roníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Vlka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Prázdninově naladění Patrik rozehnal a...
2: Ondřej Kepka.
1: Nadechla se. Nebo lžu?
2: Je ne, prázdně... ne, jsem to já. Ano, ano,
1: a je prázdninově naladěn Ondra?
2: Ano, ano, jen jsem byl zaskočen. Je tím, tak rychle. Že se mám tak jako představit.
1: Jo, ano, ano, představme se. Já budu se ptát, co budeš vybírat, ty budeš vybírat a posluchači nám pomůžou.
2: Výborně.
1: Takový princip našeho pořadu. Tak se do toho vrhneme, jo?
2: Jdem na to.
0: Humoriáda.

0: Začíná dnešní Humoriáda, stále ještě červnová, ale už prázdninová, letní, a s Ondřejem Kepkou, a ten si vybírá první ukázku.
1: No tak já sáhnu do bakalářů. Asi kdo poslouchá, ví, o co šlo. Televizní seriál velmi úspěšných povídek a režisér Jan Hřebek natočil s Evou Holubovou a s Mirkem Donutilem a Bobem Kleplem Dobrou zprávu.
0: Dobrou zprávu pro Mirka Donutila, když v televizi vidí zpravodajství, ono je to trochu reminiscence na tu dnešní dobu, ano, že by se mohly vrátit staré časy, a jemu se to trochu líbí, tak o spolu takhle diskutují.
2: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
3: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
2: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
3: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot. Víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku. A zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
2: No a co je lepší dnes než tenkrát?
3: Já se ptal první, odpovězte mi.
2: No, jsem ti odpověděl otázku.
3: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice ne hranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím jít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde, a to je důležitý.
2: Je hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, přineste skleničky a je to, to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný, co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
3: Taková kravina mě v životě nenapadla, pane Jeleček. No, ne, ne.
2: No vidíš to, Jardo. A teď
3: Mirku.
2: Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš takhle. Učíš pravdu? Jseš si jistý, že učíš pravdu? Jseš si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekrutuje? Jseš si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
3: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
2: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
3: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
2: No tak, prosím, nech to, vy si to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě si žilo hůř, bylo plocho?
4: Jenom taková maličkost, pane Jeleček, jestli pak víte, co je tohle?
2: No co já vím, no vata, ne?
4: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si ji tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
2: To mě zkoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu to měla. Proč jsi nepřišla?
4: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším. Se vším.
2: Já nevím, vy jste divný lidi. S váma člověk těžko najde společnou řeč. Já nevím, kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne. Vy furt se nímráte v té minulosti, vám to dělá dobře. Vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Měla návštěva. Mirek Donutil, tak takhle.
1: No tak to by se dali vyprávět hodiny a hodiny. Měl jsem tu čest s ním několikrát točit sobě režisér s hercem. A byla to setkání úžasná, velmi energická, velmi osobitá, ale prostě to je člověk, který z každé minimální situace dokáže vytěžit maximum. Já si pamatuju, že jednou měl projít dveřmi jenom, jo, ve scénáři vejde.
0: Ano.
1: Poznámka vejde, celkem neskýtá nic jako zvlášť. Tak jsem si tak tam hlídal, jakože vejde, jo. No a Mirek vešel, takže z toho byl for, jako, no, tak já vím, že někdo řekne, to je jako jasné, u komiku není, jako on má pro tohle nesmírný smysl, ale zároveň je to úžasný herec, širokospektrální, protože teďka hraje třeba skvěle smrt obchodního cestujícího, že jednu z nejslavnějších tragédií jako divadelních prostor a tak dále, no prostě. Takže byla to, a on mě je totiž taky velmi autorský a režisérský, že přicházel vždycky na plac s různými nápady, jo, a jednou třeba přišel a říkal, hele, já tam, jak tohle, to bude jako dublovat někdo, jo, to bude dubler. Říkám, Mirku, jak dubler, jako, no ne, tam jak já mám, on potřeboval nějak někam odjet, jo, a vymyslel si, že na ten jeden závěr, že přijde jeho náhradník, který ho měl už vymyšlený, ale on to měl vymyšlený, jako, byl jako blbost.
0: Jako toho, on měl konkrétního člověka.
1: Konkrétního člověka a měl to narežírovaný, přesně mi to takhle předložil a problém byl v tom, že ten nápad byl dobrý. To znamená, že těžko se na to reagovalo, ne v žádném případě to, jo, protože jo. To nebyla blbost, on to tak vymyslel, říká, hej, tady to střihneš.
0: Takže my jsme někde viděli dublera.
1: No, ale jenom v jednom.
0: No, teď už si nejsme jistí,
1: jestli je to ten pravý.
0: Někdo někdy pozve Mirka Donutila, jestli přijede ten pravý a na jeho dubler.
1: Ale nemluvící, byl nemluvící. Byl nemluvící, takže jako.
0: A ze zadu jenom.
1: No, z boku takhle, a říká, uděláš takový celeček, víš, takový širší záběr jenom, jo, aby to nebylo jako úplně blízko, jo.
0: Takže ti trénoval vyloženě.
1: Jo, bylo, říkám, bylo to velmi náročné natáčení, ale a tohle by se dalo vyprávět, ale byla to krásná zkušenost, musím říct opravdu. A že jsem měl možnost od dětství se potkat s velkými jmény, takže jsem jako si ho zařadil mezi tyto velikány, ale jeho přístup je zcela osobitý.
0: Říká Ondřej Kepka, vybral ukázku bakalářskou z povídek, tedy bakalářských. Můžeme pokračovat, ale zase jinou v režii, tedy nebo podle scénáře Jaroslava Dítla. Povídka z cyklu Bakaláři Lalůček, ve kterém se objeví třeba Lenka Kořínková, Zdeněk Řehoř, Dana Medřická, Marie Rosulková. A nebo nabídnu Josefa Skupu a Hurvínka z Pejbla, jak pečou bábovku. Druhá varianta. Vyberte si jednu, dejte hlas, telefonní anebo SMS-kový, hlasujte pro někoho a počet hlasů rozhodne o tom, co půjde do vysílání. Čísla do studia, to telefonní 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí napsat heslo Humor, Mezera A nebo B, tedy do textové zprávy. Je to pořad Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to tak, čekají nás i speciály o víkendu s Františkem Kinským, hodinové speciály, které představí různé majitele těch soukromých zámků i z řad bílé šlechty. Tak začneme samozřejmě u Františka Kinského doma, to tu sobotu v Kostelci nad Orlicí a v neděli se přesuneme do Neustupova na Benešovsku na další zámek. Ale teď k Humoriádě, kde vybíráte, hlasujete, využíváte telefonu 731 800 900. Ondřej Kepka spolu se mnou naslouchá vašim prosbám a hlasům. Buď Bakaláři a nebo Josef Skupa, pro co hlasujete? Dobrý den. Kdo pak tam je? Kdo se ozve? Tedy doufám.
3: Dobrý den. Karel Bojkovic. Zdravím pana Ketku a Patriku vás taky. A já bych si přál pana Skupu.
2: Dobře, píšu mu bod. Tady jdeme na dalšího. Kdo tam je? Kdo se dovolal a je ve vysílání po telefonu?
4: Dobrý den, tady Miloš Lovej Třebovej. A chtěl bych pokračování.
2: Dobrá, bakalářská povídka dostává hlas. Kdo teď?
5: Králové vás zdraví Magdalena a prosila bych moji milovanou, nejmilovanější herečku paní Metřickou.
2: Dobře, tak jo, děkuji za to hlasování. Byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec se ještě ocitáme v bakalářské povídce Lalůček podle scénáře, inspirováno teda dopisem tehdy diváků Československé televize. Lalůček, ta situace, kdy mladá dáma chce do tanečních, chce na ušnice a tak si proráží hřebíkem ušní Lalůček a rodina to takhle řeší.
6: No dobře, ale ty nejsou s klipsama, ty jsou do uší.
7: Si je dám do uší.
6: Jo, ona si je dá do uší. Prosím tě, ty mluvíš, jako kdybys měla ty uši propíchnutý.
7: No, tak si je dám propíchnout, no.
6: Jo, ona si je dá propíchnout, no. A od koho, prosím tě, teď? No, kdo ti je propíchne?
8: Tak, ten věšáček je hotovej.
7: Jej, já mám nápad. Táta mě prorazí.
8: Co?
7: No, přece uši.
6: No, to je ten pravej. Ten nezapíchne ani kuře. A čím?
7: Co čím, no? Hřebíkem.
8: Co?
7: A uši.
8: Cože?
7: No, tati. Tak dokaž bábince, že se mejlí.
8: Ty to myslíš vážně?
6: Čím větší hloupost, tím to myslí vážně.
7: A každá holka má na ušnici, jenom já ne. Proč jsi mi teda potom dostávala?
8: Já přece nevím, jak se to dělá.
7: To nic není. Romaně Kyselkovej to tatínek procviknul kleštičkama.
8: To museli být nějaký zvláštní kleštičky, takový já nemám. Hmm.
7: Tak mi to proraž tou skobičkou.
6: No skobičkou, prosím tě. Majzlík na to vemte.
9: Aby.
8: To musí být nějak dezinfikovaný a tak.
9: Tady máme tu slivovici.
7: Jo, to je nápad. To
6: má,
7: je nápad.
6: Slivovici
7: to zdezinfikujeme, skobičkou to prorazíme a večer jdu na ples s náušnicema. No co? To je místo narkózy. Cvakni si taky.
8: A ty si opravdu myslíš, že já to dokážu?
7: To nic není. Podívej. Vemeš, prorazíš, nasadíš na ušnici a tak to uděláš dvakrát.
8: To ti bude bolet.
7: Ale o mě se neboj, já to klidně vydržím.
9: Ona by ty náušnice jinak opravdu vůbec neužila.
7: To či...
8: A kde to budem dělat?
7: Já dám hlavu třeba takhle na stůl. Takhle dám hlavu na stůl.
8: No, to bych chtělo...
7: Co?
8: O trošku vejš.
9: No tak si můžeme dát na stůl stoličku.
7: Tak.
8: Stůl.
7: No. Tak dobrý.
8: No takhle by to možná šlo. No,
7: tak dělej, já mám malou času, bude na mě čekat Pepa.
8: Si vezmu ještě trochu ty slivovice.
7: Ale... Nepij, vždyť se netrefíš.
8: Já ne pro sebe, já tím poleju to ucho.
7: To jo.
0: Humoriáda.
2: Byly různé metody, ano, taky jsem zažil u spolužáků, kdy se takhle různě dělali otvory na náušnice ruší, kdy se to v té době nosilo. Tak nějaká vzpomínka třeba na ledomedřitku nebo bakaláře Ondro?
10: Já jsem zažil ve svých raných dobách, a myslím, že to tak plus minus je tahle ta ukázka. Shodou nás jsme měli štěstí na pana Řehoře, to byl příběh, jmenoval se Lázně, s Ivou Janžurovou. Já tam nebyl důležitý jako v tom příběhu, ale bylo to krásné natáčení s panem Dudkem a autorem byl pan Dietl. A potom Petr Kostka, Jana Prajzová, Jak jsem tatínka odnaučil kouřit. Obě ty povídky docela opakují, takže si to diváci připomínají. A tam jsem tatínka jako svoje, myslím, vánoční přání přemlouval, aby přestal kouřit. To byla taková ta doba, kdy se začalo proti kouření. Ve mně to zanechalo hluboké vzpomínky na natáčení v Petru Koskovi nikoli, protože se na to vůbec nevzpomněl. Když jsme se po letech viděli, tak říkali, když jste mě hrál, tatínka, vážně? Takže je vidět, že to nebyla velmi významná v jeho filmografii povídka. No a s paní Medřickou shoda neuvěřitelných náhod, ale tři krásné, velké role, teda musím to říct, já a ona, asi nejhezčí byla Maska, taky dvojice Luděk Munzar a Jana Prajzová zase, jako mami, jako rodiče.
2: Ano.
10: A já jsem tam byl zohavený po výbuchu nějaké miny a ona mě přesvědčovala, byla taková moralitka, trošku to je, když se teď po letech na to dívám,

0: krásnou od ní věnování. Ano. A ona se podepisovala Dana, Medřická samozřejmě to D, a to D takhle krásným takovým uměleckým tahem takhle jako přeškrtla, jo? Tím je ten její podpis charakteristický, jinak nijak zvláštní není. A já jsem řekl, no tak to musím přece taky. A od té doby beru svoje O a takhle ho přeškrtávám vždycky a pak napíšu Ondřej. Takže tohle je Dana Medřická v mé, jaksi v té, v mé mechanice podpisu. No, já, říká se, jedna z největších hereček druhé půlky 20. století. Já bych dokonce řekl možná vůbec nejlepší, protože prostě to, co ona dokázala zahrát, ať si posluchači pustí třeba Kočičí hru, sice trošku těžší věc, ale dá se na to podívat i dodnes, fascinující výkon, který nemá obdoby v českém divadle a v českém filmu. Jako to, co ona dovedla, to vám... Ještě teď mám z toho si kůži. Hmm. Teď nemyslím to v té pokladně se mnou. Jo. To byla pro ní banalitka. Ale to a pak jsem jednou porazil na kole, zase jsem jí jako ve hře. Jo. Chodil jsem jí léčit pro nákup. Já jsem hrál takovýhle morality sami, jako jak se má chovat, když někdo něco udělá, tak jak se má chovat ke starším, jo, a takovýhle. No, taky takové věci se točily.
1: Ondra Kepka, náš dnešní host. Vyčerpali jsme pro dnešek bakalářské povídky, ale samozřejmě budeme pokračovat dál. Já bych možná chtěl v téhle chvíli třeba také připomenout, že Humoriáda jako taková bude součástí Karlovarského filmového festivalu. Mm-hmm. A máme naplánovanou takovou festivalovou Humoriádu s Naďou Konvalinkovou a s Ivou Hitnerovou v muzeu Karlovarském, což je naproti Grand Hotelu Pup. A to ve čtvrtek 9. července od 18 hodin. Pokud byste si chtěli rezervovat místa, vstup je zdarma, tak je možné na stránkách Karlovarského muzea. Místa jsou ještě volná, kdo by nás chtěl vidět, pobavit se, navštívit Karlovy Vary v době festivalové, tak může 9. července od 18 hodin v Karlovarském muzeu. Vstupenky jsou ještě k dispozici, ale je nutné je rezervovat, i když je to zdarma, právě na stránkách Karlovarského muzea. Tak tam klidně zaměřte i během písničky, kterou pouštíme, a zatím budeme s Ondrou Kepkou přemýšlet také o tom, co dalšího vám pustíme, nad čím pak budete přemýšlet v Humoriádě té dnešní.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozena, Ondřej Kepka ve studiu Humoriády. Ondřej, co vybíráš teď?
2: Sázka na jistotu, Miloslav Šimek a havarijní pojištění, ne, havarijní údržba pražských chodníků, pardon.
1: Ano, takže Krampol a Šimek dohromady.
2: Ano, ano.
3: Vážení přátelé, dnešní pořad Ozvěny týdne bychom chtěli věnovat zamyšlení nad pražskými chodníky. Hned z počátku přečtu podstatnou část jednoho dopisu. Když vystoupíte na Karlově náměstí z metra, žasnete, kde se vzala na chodníku opravdová dlažba. Skutečně celých dlouhých 20 metrů směrem k mostu i na druhou stranu jsou chodníky vydlážděny opravdovým kamenem. Po 20 metrech ovšem kamenná idyla končí a chodník připomíná koryto rokytky po povodni. Uvolněné kostky, sešlapaný jíl a asfaltové ostrůvky se střídají v neuvěřitelně pestré mozaice. Pražští chodci připomínají houbaře. Se sklopenýma očima poskakují, zakopávají, padají a zase se vztyčují, vzájemně se přeskakují, spílají si klej a polohlasně nadávají. Někteří sedí na obrubnících, fačují si odřeniny, jeden se drží za ukopnutý palec a úpí, druhý si sundal botu a spravuje drátem žraloka. O Výrony není nouze. Maminka, která věla na chodník s kočárkem, beznadějně uvízla. Po chvíli marného vyprošťování posiluje dítě sunarem, pak ho vyndavá a oba tlačí. Zřízenec, zvaný Šedý mor, vše sleduje a přemýšlí, komu by udělal pokutu, aby měl na výplaty. Tolik je R z Prahy 1. Doktor P.D. z ortopedie na Bulovce píše: situace pražských chodníků je bezútěšná, lidé padají jak hrušky, tolik zlomenin a výronů nepamatujeme, půjde-li to takhle dál, dojde nám sádra a budeme nuceni dávat lidem nohy do cementu. Z dalších dopisů snad už jen krátké úryvky. D.M. Praha 6, píši vám z pošty, před kterou ležím. Nebo tady, nazdar ty starej paroháči. Pardon, to je soukromý dopis. To mi píše manželka z Františkových lázní. Vážení přátelé, z dopisu nám jednoznačně vyplývá, že Pražané mají ke stavu chodníků svého města oprávněné výhrady. Pozvali jsme proto dnes do studia vedoucího městského podniku služeb údržba havarijního stavu pražských chodníků, soudruha Josefa Dlažku. Prosím. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
3: Soudruhu Dlažko, prosím vás, zlepší se v dohledné době stav pražských chodníků?
4: To bych nerad sliboval. Situace není jednoduchá, chodníků je moc a jejich stav se nám neustále zhoršuje a zhoršuje.
3: No tak to víme. Kdybyste nám prosím řekl, proč se zhoršuje.
4: Tak lidé jsou zvyklí moc chodit. Ještě zřejmě zlozvyk ze starých časů, kdy lidé byli zvyklí zeblovat po bulváře.
3: Já vám nechci nějak oponovat, ale k tomu snad chodníky slouží, aby se po nich chodilo.
4: No tak to jistě máte pravdu, ale lidé by měli jen tak zlehka našlapat. Ne tak dupat. Údržba chodníku je náročná a nejsou lidi. V současné době máme pro celou Prahu jen dva brigádníky. A s těmi jsou ještě problémy.
3: Jaké problémy?
4: Ten jeden se opíjí.
3: A co ten druhý?
4: Ten mu nalévá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Nějaká vzpomínka se spojovacím slovíčkem chodník by byla, že se třeba zametal, uklízel chodník, nebo měl službu v domě třeba na úklid, nebo tak.
2: Bývalo. Ano, my jsme měli službu tedy, že jsme byli rozepsáni a tam bylo nádherné to, jak to bylo rozepsáno dopředu, že jo, bez předpovědi počasí. A já vím, že jeden soused už prostě to nevydržel, jo, protože pravidelně, když dostal teda ten svůj den, tak nasněžilo, že jo, nebo byl nějaký to. A já zase jsem měl to štěstí, že nic, jo, a zase to nějak roztálo a já služba, jak jsem říkal, chodníky čistý, že jo, krásný, a on zase nasněžil. No, tak...
1: Kdo to sestavoval?
2: No, to se jako vygenerovalo někdy v září.
1: To, jak se přistěhoval.
2: Někdy v září, jako jo, a udělalo se to tak, aby samozřejmě neměl, já nevím, každý pan Novák, aby neměl pořád neděli, že jo, takže se to různě posouvalo, přeskakovalo, jo, aby jednou člověk měl pátek, ale prostě ono to tak vyšlo.
1: A taky směňovalo.
2: No, potom ano, jednou nabízím si jednu svoji středu, nabízím. Jo, a on si to vyměnil, ale špatně, protože si vzal ten den a zase nasněžilo v ten den, co si vzal jako novej, takže komu je dáno, tomu je dáno.
1: Výborně. Ondro, ať nezůstaneme jenom u sněhu, ale ano, je tu léto.
2: Ano.
1: Co ty ale to, nějaké cestování, máš nějaký tip, kam se podívat?
2: Vím,
1: že ty máš nějakou výstavu?
2: Děkuji ti, že jsi mě to vlastně připomněl. No, já jsem letos, mám takové fotografické léto, protože jsem byl osloven opravdu, a to mě potěšilo, v zámku Klášterec nad Ohří, jestli bych pro ně nepřipravil výstavu fotografii, jako autor fotografii.
1: A už je?
2: No, ta výstava bude mít 17. července vernisáž a pak celé léto vlastně, takže kdo je z Karlovarského kraje nebo z okolí, nebo i z daleka, když budou mít kolik.
1: Co tam bude za fotky?
2: Bude tam taková přehlídka, ta výstava se jmenuje The Eight, to jako je 8. To možná už jsem tady řešil, moje šťastné číslo. Ano, a trošku to s tím souvisí, protože jedna taková série je tam o mých jaksi osmičkách, které mě provázejí celý život. A jsou tam ale také, aby to bylo atraktivní pro návštěvníky, tak je tam jedna místnost věnovaná portrétům, kde třeba bude Miloš Kopecký, pan Václav Havel, bude tam Vlastík Brodský, Luděk Sobota, tady jsme tady měli pana Šimka před chvílí, že jo, Petra Černocká třeba, které jsem měl možnost vyfotit, ale jako většinou jsou to fotky, které jsme neudělali jako náhodou někde tak jako u stolu, ale že jsme opravdu fotili pro nějaký účel, ale třeba i vznikly, třeba ten pan Brodský vznikl na chalu během návštěvy jako taková reportáž. Pak tam bude něco z mé oblíbené krajiny, přírody Vysočina, okolí devíti skal, třeba myslím, že něco i od moře Dolomity, taková jako krajinářská záležitost a trošku i z divadelní fotografie. Mm-hmm. Boris Rezner, Bára Kodetová a Kateřina Lojdová z Pražské Violy třeba tak. Takže takový trošku jako ohlédnutí. No,
1: Klášterec jako, nad Ohří.
2: Klášterec nad Ohří, a pak se přesune to ještě do Prahy, do galerie Koníček, do Lucerny, kde bude taková menší verze této výstavy, a nakonec bych to chtěl finalizovat knížkou. Takže by to mělo být jako kniha.
1: No. Tak o tom si určitě ještě popovídáme. Tak tip na výlet, případně na prázdniny, vernisáž 17. července a pak kdykoliv můžete navštívit. A my teď budeme zase hlasovat. Buď vybíráte Jiřího Krampola s Miloslavem Šimkem, nebo nabízím proti Josefa Větrovce se Slávkou Budínovou ve Scénce. Vyberte si na telefonu 731 800 900 nebo na SMS-kovém čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Posloucháte Humoriádu, Ondřej Kepka, Patrik Rozehnal ve studiu a pozor, na výběr jste dostali dvě ukázky. Pokračovat s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem nebo udělat změnu s Josefem Větrovcem a Slávkou Budínovou. Hlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Kdo? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pokračování.
3: Evo, děkujeme za zavolání, zvednutí telefonu a vyřešení vašeho přání. Jdeme za dalším, kdo tam je?
5: Dobrý, zdravím vás, Standa Zemníků i pana Kepku a pokračujte. Díky. S panem Krampolem.
3: Dobře, dáváme jim bod. Dobrý den dál po telefonu.
6: Honza, dobrý den. Já vás zdravím také do studia. A musím říct, že jsem se teďka skvěle bavil na dálnici s panem Krampolem a s panem Šimkem, tak jestli můžete pokračovat.
3: Já myslím, že jo, dvě třetiny hlasů byly pro ně. Tak jim dáme zase prostor. Tak šťastnou cestu, mějte se hezky, děkujeme za hlasování všem a pokračujeme s havarijní údržbou pražských chodníků.
7: A učně nemáte?
8: V současné době ne. S posledními dvěmi jsme se rozloučili minulý týden.
7: A můžete nám zase sdělit důvod?
8: Tak ten jeden, ten hezčí menší, se po prohlídce u psychiatra projevil jako sexuální maniak.
7: To je zajímavá zpráva. A jak se to, prosím vás, projevilo v jeho práci s kamenem?
8: Sestavoval nám dlažbu. Kolem ještě dělal blesky.
7: Ale soudružko, proč tedy neuděláte mezi mladými nábor? Teď jsou jistě mladí, kteří chtějí pracovat. Já si vzpomínám, jednou jsem dokonce jednoho takového viděl.
8: I to jsme zkoušeli například na diskotéce Praze 9. Byla uspořádána výstavka kamenných prací. Dokonce na tanečním parketu, ale bohužel...
7: Dopadlo to jak?
8: Katastrofálně.
7: Tak to popište nějak.
8: Mladí výstavku rozebrali a kamennými výtvory nás hnali na útěk.
7: Chcete snad říci, že po vás zmetali dlažku?
8: Dlažku i kameny.
7: No a to je nebezpečné, to nebyl někdo zraněn.
8: Většina dozad.
7: A vy jste byl zraněn také dozad?
8: Já do hlavy, já jsem vedoucí.
7: Z vaší řeči vyplývá, že zřejmě krásným pražským kamenným mozaikovým chodníkům je definitivně odzvoněno.
8: No konečně hovoříte rozumně. Věřte mi, že kostky na pražských chodnících by dnes nedal dohromady ani maďarský inženýr Rubik se svým kolektivem.
7: A je nějaké řešení?
8: Je. Ohřát asfalt a záplatovat a záplatovat.
7: No ale asfaltové záplaty, to není hezké. Nemohli byste aspoň vyasfaltovat chodníky celé?
8: Myslíte asfaltový koberec, takzvaný Tebich dechťák?
7: Ano, přesně tak.
8: I ten byl v plánu, ale asfaltu vozí jako šafránu, jeho málo a nikdy ho nepřivezou vůbec.
7: A co prosím vás potom v podniku děláte, když nemáte materiál?
8: Potom si neohříváme asfalt, ale vodu a vaříme si kávu a zpíváme si tu naši.
7: Vy si zpíváte kterou?
8: Díra, nedíra, pojď se zalívá.
7: A zpíváte dlouho?
8: Dlouho, často a hlavně rádi. Zpěv utužuje kolektiv, ale promiňte, já musím do podniku.
7: Co se stalo? Přivezli asfalt, budete pracovat?
8: Ne, no ty budeme zpívat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: My si taky budeme zpívat. Ne my dva s Ondrou, to ne, ale můžete si zpívat u další písně a taky během toho hlasovat. Ať stihneme i poslední ukázku, tu pátou, tu nám vyberete. Vracím do hry Josefa Skupu, stejně tak Josefa Větrovce a Slávku Budínovou. Ty stavím proti tedy horvínovské tematice a vy si vybíráte humor mezi A či B, psáno v SMS-kách a posíláno číslo 90 01 04 nebo využijte telefonního čísla do studia 731 800 900 a vyberte poslední ukázku.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Rychlé hlasování v Humoriádě. Co vybíráte jako poslední ukázku? Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý. Zdravím vás, Patriku, i pana Kepku.
1: Díky.
2: A já bych hlasoval pro pana Větrovce s paní Vodinovou. Díky.
1: My taky děkujeme. Těch hlasů bylo opravdu dost pro ně. Tak si dáme aspoň kousek té slavné scénky nazvané Emancipace.
3: 6:30. Já si musím udělat ještě malou generálku. Slavinko!
4: Ha? No, vlastně.
3: Jak to, že nemám černou kávu? Celé odpoledne pracuji na referátu a nemám tu černou kávu.
4: Však jsem tě žádala ty košele, Pepičku, víš.
3: Prosím tě, nepovídej mě pořád o takových samozřejmostech. Já si je přece při psaní referátu snad žehlit nebudu, ne?
4: Ne.
3: Ale víš sama dobře, jak se mi je těžko pracuje, když nemám po ruce černou kávu.
4: Jo, tak já ti hned přinesu, Pepičku, ne? Jo?
3: Ať už tam. Ne, počkej, moment, já už se bez ní obejdu. Zkoš mi pro cigarety, ano?
4: Jo.
3: A nezapomeň na večeři, ano?
4: Jo, já určitě. Všechno budeš mít včas, Pepičku, klidně.
5: Vážené soudružky, občanky a dívky, vážené shromáždění, dovolte mi, jako představiteli mužského pohlaví, lepší bude pokolení. Mužského pokolení, abych zaprotestoval na adresu těch, kteří stále ještě nechtějí pochopit význam rovnoprávnosti. Je hanbou mužského pohlavení. Totiž pokolení, že existují muži, kteří vzdorují spravedlivým nárokům našich...
4: Tady máš ty cigarety.
5: Jaký cigarety?
4: Já jsem chtěl cigarety. Jo.
5: Tak je, polož na stůl, dobrý, děkuji. Přibrali mi prosím tě lakýrky, ano, tady černé ponožky mám tak lakýrky, ano.
4: Letím.
5: Já jsem to teď. Člověk má nit a potom takhle někdo. Zatracený ženský. Ne, není pohyb. Totiž není pochyb, že mají-li být správně vyhodnoceny výdobytky žen, je nutno přejít od teorie k praxi. Je třeba odstranit křivdy, kterých se na ženách dopouštíme přímo. Přímo ve svazku rodinem. Slavinko, co je s tím jídlem?
4: Polivku už máš na stole.
5: Tak. Jak to na stole? Co mám na stole, prosím tě? Tak ty si myslíš, že teďka všeho nechám, jo, sednu si ke stolu a budu najednou večeře, nebo co, jo? Víš co, já mám tady hle toho za odpovědnost? Slavinko, chce dnes referát, to není jako umí nádobí.
4: Ne.
5: To je strašlivě důležitá agitační práce.
4: Ne.
5: Tu polivku mě dej ohřát, jo?
4: Jo.
5: Tak připrav mě, vykartáčuji světle šaty.
4: Jo, já vykartáčuji tu
5: polivku. Zhrůzou zjišťujeme, že v atomovém věku, prosím, existují manželství, kdy muž si dělá z vlastní ženy přímo služku. A s takovým nestydatým otrokářstvím musíme okamžitě a rázně skoncovat.
4: Tak tady máš ty boty, Pepičku.
5: Boty, dívolně.
4: Prosím tě.
5: Já se postýkám, školik je hodně, podívej se, no to pojďte hodná. Vyskytují se ženy, které se však bojí svých mužů a otrockým slouží. Už tak hodná, dej pozor, ty mě se na tu nohu vykroutíš, co ty děláš, nemůžeš obou ani být vlastně. Moment na říci, pojďme říci, no. No tak, moment, já tady mám
4: tu druhou,
5: no. Vážení přítomní, je třeba rázně odstranit tyto chyby. A krucina, ty se s tím pár.
0: Humoriáda.
1: Děkujeme za výběr, za pomoc vám, co jste poslouchali, vybírali, volali a psali. Děkuji Ondrovi Kapkovi za návštěvu.
6: Já moc děkuji, že jsem tady tento slavný den 30. června mohl být. Děkuji. Vše dobré.
1: Nezapomeňte na jeho vernisáž 17. července v Kostelci nad Ohří fotografie a nezapomeňte také na to, že už příští týden ve čtvrtek 9. července budeme v rámci festivalového programu ve Varech s festivalovou humoriádou v tamním muzeu na Nové Louce od 18 hodin a lístky na Naďu Konvalinkovou a Ivu Hitnerovou si už teď, třeba v téhle chvíli, můžete rezervovat přes stránky právě Karlovarského muzea. Budeme se na vás moc těšit, je to zdarma, je ale třeba vstupenky rezervovat předem, ať máte místo, ještě jich pár zbývá. No a děkuju a zítra se zase těším naslyšenou.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Olomouckém kraji je letos nahlášených méně táborů. Dům dětí a mládeže v Moravské Třebové se přestěhuje. Prostějovský tenista Jakub Menčík postoupil do 2. kola ve Wimbledonu. Dnes bude polojasno, postupně až zataženo, teploty do 31 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Zhruba 70 dětských táborů zatím nahlásili hygienikům jejich organizátoři v Olomouckém kraji. Meziročně je jich o 9 míň. Pořadatelé ale tábory můžou dál přihlašovat. Počty podle mluvčí hygieniků Markéty Koutné pravděpodobně ještě vzrostou.
2: Organizátoři musí i letos dodržovat hygienické požadavky týkající se ubytování, stravování, zásobování pitnou vodou i zdravotnického zabezpečení tábora. Pracovníci hygienické stanice budou v průběhu letních prázdnin provádět kontroly přímo v terénu a ohlašování zotavovacích akcí lze stejně jako v předchozím roce podat také elektronicky.
0: Dům dětí a mládeže v Moravské Třebové se letos přestěhuje do budovy bývalé základní školy v ulici Československé armády. Než se tam děti a kroužky nastěhují, nechá město objekt upravit. Stavební práce výjdou zhruba na 500 000 korun, říká mluvčí města Lucie Krčmářová.
3: Nové sídlo se nachází v centru města v blízkosti základních škol a autobusového nádraží. Pro potřeby domu dětí a mládeže budou vyhrazena 2 podlaží objektu. Bývalé učebny nabídnou kvalitnější zázemí pro jednotlivé zájmové kroužky, zejména keramiku, výtvarné a jazykové kroužky, přírodovědné aktivity. Součástí objektu je také malá tělocvična.
0: Nová nástěnná malba zdobí trafostanici na Černé cestě v Olomouci. Vytvoření murálu iniciovala komise městské části Nového Dolany.
4: Novou výtvarnou podobu už dřív získala i trafostanice v ulici Na Vozovce. V Nových Hodolanech navíc komise městské části připravuje i úpravy protihlukové stěny v Jeremenkově ulici. Murály podle informací na webu města kromě zkrášlení veřejného prostoru pomáhají taky chránit objekty před poškozením vandaly. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
0: Do 2. kola tenisového Wimbledonu postoupilo 5 z 8 českých zástupců. Prostějovský rodák Jakub Menčík porazil domácího Tobyho Samuela v 5 setech. Jiří Lehečka vyřadil ve 3 setech Australana Popirina. Linda Nosková zase zvítězila nad Němkou Zajdlovou. Marie Bousková zdolala Gibsonovou z Austrálie a Karolína Plíšková krajanku Terezu Valentovou. Vedle Valentové neuspěla Sára Bejlek, která podlehla Kirsteové z Rumunska a Vít Kopřiva prohrál s domácím Čoňským.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na střední Moravě dopoledne, většinou polojasno, odpoledne ale má být postupně zataženo, na většině území s přehaňkami. Místy pozor na bouřky i velmi silné. Teploty 27 až 31 stupňů, na Jesenicku kolem 25, na horách 18 až 22 stupňů Celsia. Foukat má slabý, proměnlivý, odpoledne mírný severozápadní vítr, který bude v bouřkách zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Uzavřený je teď průjezd Horním Štěpánovem na Prostějovsku, a to z důvodu oprav silnice. Počítejte s objížďkou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do středečního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 1. července a svátek má dnes Jaroslava. Vše nejlepší. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká? Opět se těším na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli vzpomínky na léta minulá v kalendáři, no a čekají nás další písničky, které nestárnou. Právě teď si dáme Dynamit a skupinu Olympic. Dobré ráno.

0: to lásko vážně relí poslední.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 5:45. Pojďme právě teď zaspomínat na léta minulá.
2: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Je 1. červenec. Rok 2026 se dostává do své druhé poloviny. A svátek mají dneska Jaroslavy. S vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. Veřejná obecní knihovna královského hlavního města Prahy, dnes městská knihovna, byla otevřena před 135 lety v roce 1891. Tehdy prvním čtenářům nabízela celých 3370 knih. Jedna z nejkrvavějších bitev lidských dějin začala před 110 lety v roce 1916 na francouzské řece Somě. V Pikardii válčila francouzská a britská vojska s Němci 4,5 měsíce. Přes 1 000 000 vojáků se odsud nevrátilo. Spojené státy uskutečnily první pokusný jaderný výbuch na atolu Bikini v Tichém oceánu před 80 lety v roce 1946. Při prvním jaderném testu označeném Able byla Puma schozena z bombardéru a vybuchla ve vzduchu.
4: Bože, takový váhý večer.
3: Student Kroupa.
5: A co s vámi, chlapče?
3: Šplhoun Hujer.
6: Hujer, jděte si po svých. Hujer, mete lesku blesku.
3: A další postavičky triumfálně vstoupily na plátna československých kin přesně před 50 lety v roce 1976.
5: No, nepotěšil jste mne.
3: Premiéru měla filmová klasika Marečku, podejte mi pero.
6: Nyní se odstěval do Humpolce.
3: První GSM, mobilní síť u nás, spustil Eurotel před 30 lety v roce 1996. Začala doba mobilních telefonů. Každý řidič dostal svých 12 bodů před 20 lety v roce 2006.
7: Řidič, ten tvrdý chleba má.
3: Ani jsme neodtrhli oči od tachometru. Tenkrát 1. července začal platit bodový systém. Před 65 lety v roce 1961 se narodila princezna z Walesu, princezna Diana. A já přeju hezký den.
8: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady středa 1. července, je minuta po čtvrté na šest a svátek má dnes Jaroslava.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když dne ubývá, horka přibývá. No dnes sluníčko, ale i přehánky a bouřky a teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji, zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 25 stupňů, Prostějov 24 stupně Celsia, polojasno až oblačno, píše Monika, která se chystá sní. Data potom vyrazí do obchodu. Šumvald 22 stupňů, už se na to horké počasí hněvu, píše Eva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Prázdninové legendy budou opět patřit 50 let starým deskám. Naše putování rokem 1976 začneme doma prvním solovým albem Vladimíra Mišíka a skupiny ETC s názvem Stříhali dohola malého chlapečka. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Vladimírem Mišíkem.

0: Jednotka Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nohy nás nosí celý život, je proto důležité o ně pečovat. Sebemenší problém může mít negativní dopad na celý organismus. Týkají se vás ploché nebo klenuté nohy, neuropatie, kladívkové prsty, deformace nehtů nebo vbočené palce? Pomoci může podolog, odborník na komplexní péči o chodidla. Dobrou radou třeba Jiří Nežádal. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.

0: Nutý prostor nad námi několik metrů.
1: Přesně tak, v podstatě se tady nachází tak kdyby v chalupce a vidíme opravdu krásné i trámový, nádherné, moderní osvětlení.
0: Součástí moderní budovy je i výdej na jídla. Ukazuje mi lidovecký starosta Štarnova Pavel Roubínek.
2: Která je v nerezovém provedení, budeme si připravovat pro děti sami svačiny. Chceme v rámci zefektivnění provozu připravovat svačiny i pro mateřskou školu, které se dosud dováží ze Štemberka. Během prázdnin toto budeme testovat a uvidíme od září, jak se to rozjede.
0: Dohromady tu může být až 24 dětí. Stavba začala loni na přelomu září a října.
2: Je to montovaná dřevostavba, což vlastně umožnilo tuto rychlost výstavby, kterou jsme potřebovali kvůli využití dotace z Národního plánu obnovy na budování dětských skupin.
0: Investice vyšla na zhruba 22 milionů korun. Z Národního plánu obnovy obec podle starosty Roubínka získá skoro 18 milionů.
2: My jsme hledali spolehlivé, ale zároveň rychlé stavební řešení, což u běžné konvenční zděné stavby nebylo možné, protože bychom museli mít technologické pauzy. Ta dotace byla velmi striktně časově omezená a to díky tomu vlastně 30. červnu tohoto roku musí být vše spuštěno, dokončeno.
0: V programu je dohromady zhruba 7,3 miliardy korun. Podpora má jít na vznik či renovaci 508 dětských skupin. Ze Štarnova Josef Čermák, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Historickou výpravní budovu na vlakovém nádraží v Kojetíně čeká v závěru roku demolice. Nahradí přízemní moderní stavba. Nově budou na nádraží zastřešená nástupiště a příchod k nim bude bezbariérový. Práce potrvají do konce příštího roku, uvedl to Martin Kypr ze Správy železnic. Zkrácenou pracovní dobu mají v těchto dnech pracovníci Krajského soudu v Olomouci. Končí o půl jedné. Vedení soudu přistoupilo k omezení kvůli vedrům. Na rozdíl od soudních síní mnohé kanceláře nejsou klimatizované, uvedl to mluvčí soudu Jaromír Paroubek. V Mohelnici dnes začíná platit nový harmonogram svozu odpadů. Změna se týká pouze popelnic u rodinných domů. Podrobnosti zájemci najdou na webu města. Sport. 44-letá tenisová legenda Serena Williamsová skončila na Wimbledonu v úvodním kole. Americká vítězka 23 Grand Slamů nestačila na Australanku Maju Jointovou a prohrála s ní 1-2 na sety. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji většinou polojasno, odpoledne pak už ale postupně zataženo s přehánkami. Místy pozor i na velmi silné bouřky. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách kolem 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D46 u Držovic ve směru na Brno. Na kilometru 26 leží na vozovce sražené zvíře.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Už za chvíli připomenu pořad od pradědu na Hanou. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po půl šesté na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté, dobré ráno a dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Už o půl desáté nás čeká pořad od pradědu na Hanou, pusté Žibřidovice. Jsou obcí, kde najdeme velké kontrasty. Na jedné straně je to osada, kde jsou krásné stavby dokládající bohatou minulost. Najdeme tady i místa, která jsou důkazem chátrání a nezájmu, či jen nedostatku lidí, kteří by je opečovávali. A jestli stojí pusté Žibřidovice za návštěvu, no Mirek Kobza říká, no si pište, že ano. A více nám o tom poví už o půl desáté. Poslechnout si pořad od pradědu na Hanou budeme moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 1. červencového rána, je tady středa a svátek má dnes Jaroslava, vše nejlepší a za minutu bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, červenec nese parna, krupobytí a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice. No dnes sluníčko, ale i přehánky a bouřky a teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Adam z Olomouce hlásí, ve vzduchu je cítit déšť, ale nevěřím, že přijde. Teplota 25 stupňů. Štíty zatažené. Ženo 15 až 18 stupňů, vítr od 4 do 22 km za hodinu, na horách Jesenicko do 70 km, píše Břeťa. Bohdíkov, dnes ráno obloha růžově šedá a na ní veliký oblouk ranní duhy, mírný deštík, ale jen malou chvíli, 21 stupňů, napsala Vlaďka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Už dlouho Olomouc neměla takový brankářský talent z vlastních řad jako v případě Jana Koutného. V 21 letech je oporou Ačka Sigmy i juniorské reprezentace, svými výkony upoutal také v evropských pohárech. A nad hlavou jako vítěz držel v loňském roce český pohár. Přitom je pořád teprve na začátku kariéry. Více poslouchejte v prázdninové repríze hosta ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, kterým bude ve středu po 10. hodině fotbalový brankář Jan Koutný.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 4 minuty po 6:15. Dobré ráno, dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové houslový virtuos Pavel Šporcl. Dozvíme se například i to, jestli na svých koncertech prokládá klasický repertoár rockovými skladbami.
1: Určitě ano, ono to spolu krásně souvisí. Já jsem vždycky chtěl i na koncertech, které nebyly z klasické hudby přímo, tak jsem vždycky chtěl, aby tam to porovnání bylo, abych posluchačům ukazoval, že klasická hudba v žádném případě není jako mrtvá, že je prostě úžasná, že je aktuální, že je citlivá, že je virtuózní a tak dále. Takže na typických koncertech Rebel s modrými houslemi hraju Paganiniho, protože jsem také napsal v tom rockovo-popovém stylu skladbu, která se jmenuje Magical 24, a ta dokonce vyhrála hit parádu Českého rozhlasu.
0: Celý rozhovor s Pavlem Šporclem si poslechněte dnes po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 6 hodin. Ústecký kraj odmítá dovoz nebezpečných kadmiových kalů ze Šumperska na Litoměřicko. Více o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Ústecký kraj odmítá dovoz nebezpečných kadmiových kalů ze Šumperska. Vedení Šumperku nechá zastínit dětské hřiště ve smetanových sadech. Krnov spustil službu práce za stravenky. Dnes bude oblačno s přehánkami a teploty do 31 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Ústecký kraj vyjádřil nesouhlas se záměrem převést nebezpečné kadmiové kaly ze skladu ve Vykanticích na Šumpersku do skládkového areálu Lukavec na Litoměřicku. Krajští radní zároveň v procesu EIA požadují podrobné posouzení rizik spojených s přepravou, skladováním i konečným odstraněním odpadu, říká hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec z ANO.
2: Není žádným tajemstvím, že Ústecký kraj dlouhodobě nese nadprůměrnou environmentální zátěž vyplývající z vlastní historie průmyslové činnosti a nepovažuje za přijatelné, aby na jeho území byly navíc ještě trvale odstraňovány významné ekologické zátěže vzniklé mimo jeho území.
1: Ve skladu ve Vykanticích podle státního podniku Diamo zůstává 1250 tun kadmiových kalů ve 178 kontejnerech. Do zastínění a nových herních prvků dětského hřiště ve smetanových sadech bude investovat samospráva Šumperku. V parku nechá taky umístit vodní mlžítko nebo jiné zařízení pro osvěžení, říká mluvčí radnice Jana Kaněvová.
3: Město Šumperk pokračuje v modernizaci dětských hřišť. Na dětském hřišti ve smetanových sadech se v brzké době objeví nové herní prvky. Plánujeme i obnovu těch stávajících. Pobyt rodičů s dětmi na hřišti během letních veder pak zpříjemní i nové zastínění.
1: Krnovská radnice začala s projektem Práce za stravenky. Lidé bez domova nebo na hraně chudoby můžou pomáhat s úklidem města. Za práci dostanou stravenku do místní restaurace. Projekt potrvá do konce roku. Město pak rozhodne, jestli bude pokračovat, říká vedoucí sociálního odboru Krnovské radnice Ivo Zdráhal.
4: Tohle nám přišlo jako velmi zajímavý nápad, už jenom proto, že zapojení osob bez domova by bylo vnímáno i tou veřejností jako velmi prospěšné a zase tyto lidi ukáže z trošku jiného pohledu, než tak, jak jsou často označováni tou veřejností a nálepkování. Sport.
1: Norští fotbalisté porazili v úvodním kole play-off mistrovství světa Pobřeží Slonoviny 2-1 a jako první evropský zástupce na šampionátu tak postoupili do osmifinále. Rozhodující gól dal v 86. minutě útočník Manchesteru City a nejlepší střelec národního týmu Erling Haaland. Postoupili pak také Francouzi, kteří zvítězili na Švédském 3-0. Mexiko před pár minutami porazilo Ekvádor 2-0.
0: Počasí.
1: Ráno a dopoledne čekejte na střední Moravě převážně oblačno, místy přehánky nebo bouřky, jen přechodně bude oblačnosti a srážek ubývat. Odpoledne má oblačnosti opět přibývat a na většině území se objeví přehánky, místy bouřky a to i velmi silné. Teploty 27 až 31 stupňů, na Jesenicku kolem 25, na horách 18 až 22. A povane slabý, proměnlivý, odpoledne mírný severozápadní vítr, který ovšem bude v bouřkách zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Uzavřená zůstane ještě do zítřka silnice 11 z Olšan na Šumpersku k Chromči, a to z důvodu finální pokládky svrchních asfaltových vrstev.
0: Zelená vlna Známe lepší cestu.
1: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Užíváme si léto, dobu koupání, zmrzlin, letních lásek, melounů. No, včera jsem jeden zakoupil a během dne ho celý snědl. Podařilo se vám to také někdy? Co v létě nejraději jíte? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 anebo také můžete psát na náš Facebook. Vaše vzkazy uslyšíte už v této hodině. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Michal Hruza. Budu ti vyprávět. Dobré ráno.
5: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči. Budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45, dobré ráno. Jak měl nově vypadat přechod na střední školu, se řešilo před 100 lety v Československu. O toto téma se zajímala i Dita Vojnarová, která listovala tehdejšími novinami.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Psalo se v nich o tom, že by učitelský sbor obecné školy vydával úsudek, je-li žák pro studium způsobilý. Stejně jako tomu bylo v Sasku, Prusku a jinde. Mělo jít o jakýsi osobní arch žáka. Zkoušky přijímací pak měly ukázat nikoli vědomosti, ale dovednosti žáků, jejich vnímavost, důvtip, bystrost a čilost. Ti, kteří chtěli studovat, měli být zvláště pozorováni a profesoři a učitelé se měli podporovat navzájem, vše sledovat, navštěvovat se při hospitacích a v přednáškách. Střední škola měla zůstat školou výběrovou. Opakování primy mělo být umožněno pouze žákům, kteří neprospěli jen z jednoho předmětu. Neschopní žáci by opouštěli školu hned po prvním semestru. Bylo nezbytné, psalo se ve Věstníku pedagogickém, aby se o všech nově sestavených a domluvených podmínkách co nejdříve dozvěděli rodiče, aby věděli, co bude nově znamenat studovati.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je minuta po 6:45. Dobré ráno, je tady středa 1. července a svátek má dnes Jaroslava.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, slunce peče, déšť poteče. No dnes sluníčko, ale i přehánky a bouřky a teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Doloplazechu Nezamyslic máme oblačno 24 stupňů, vlhkost 64%. Věřím, že už konečně dnes déšť zaleje zahrady, napsal Miroslav. V Olomouci drobně zapršelo, ale pořádně ani nezalilo, teplota 25 stupňů, vzkaz od Báry. V Mohelnici máme dnes po ránu 21 stupňů, konečně napršeno, stále bouřky a jinak klidno. Zdraví Naďa.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude houslový virtuos Pavel Šporco.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 6:30. Dobré ráno, užíváme si léto, dobu koupání, zmrzlin, letních lásek, melounů. Včera jsem jeden zakoupil a během dne ho celý snědl. Co vy v létě nejraději jíte? O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. V letních měsících nejraději jím dobře vyzrálé broskve, plody ze zahrady, rybízy, ostružiny, maliny, angrešt. Manžel ten zase konzumuje ve velkém melouny. Vlaďka z Bohdíkova. Nejraději mám hovězí guláš, ale musí tam být hodně cibule. Robert z Olomouce. V létě nejčastěji dělám saláty, studené, plněné tortily, drůbež, karbanátky, napsala Jindřiška z Loučné nad Desnou. Vítku

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy nám právě teď přináší Honza Faltýnek.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Dělníci dokončili po 3 měsících opravu chodníků v Ostružnické ulici v centru Olomouce. Jejich stav byl havarijní. Radní chtějí v opravách tras pro pěší v centru pokračovat příští rok. Práce by se měly týkat chodníků v Rigrově a Ztracené ulici. Zámecký park v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku ničí vandalové. V areálu kulturní památky trhají květiny, poškozují mobiliář nebo nepovoleně rybaří. Správci zámku proto rozhodli, že park se bude zavírat o 2 hodiny dřív než teď. Od července tak bude přístupný od 7 do 18 hodin. V sousedním Moravskoslezském kraji platí smogová situace, vyhlásil ji Český hydrometeorologický ústav kvůli vysokým koncentracím ozónu. Lidé by venku měli omezit fyzickou zátěž, hlavně seniori, chronicky nemocní a malé děti. Sport. Tenistka z Olomouce Karolína Muchová se dnes utká o postup do 3. kola Wimbledonu se 64. hráčkou žebříčku Číňankou Zhang Shuai. A Barbora Krejčíková zase bude hrát s nasazenou 5 ruskou Andrejevovou na centrálním dvorci. V českém derby proti sobě nastoupí Kateřina Siniaková a Nikola Bartuňková. Počasí. V Olomouckém kraji bude zpočátku převážně oblačno, místy s přehaňkami nebo bouřkami. Odpoledne má oblačnosti navíc přibývat a přehaňky už se objeví na většině území, místy i bouřky. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách kolem 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržíte se na D55 na 4. kilometru u Velkého Týnce ve směru od Olomouce. Osobní auto tam najelo do svodidel a je tam neprůjezdný pravý pruh a ve svodidlech skončilo osobní auto i na D35 u příkaz ve směru na Olomouc.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Mramorová síň z brašovských aragonitových jeskyní se proměnila ve výstavní sál. Podrobnosti už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno. 2 minuty po 6:30.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl sedmé, dobré ráno. Mramorová síně z brašovských aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku se proměnila ve výstavní sál. Správa jeskyní tam pořádá sezónní výstavu s názvem Pod hladinou. Návštěvníci podzemního labirintu tam můžou obdivovat světelnou a zvukovou expozici výtvarníka a sochaře Tomáše Skalíka. Akci z brašovské jeskyně pořádají i v rámci oslav 100 let od svého zpřístupnění.
1: Mramorovou síň ve zbrašovských argonitových jeskyních obepíná zelená linka ve výšce 1,70 m.
2: My jsme tu linku umístili tak, aby byla většinou pro návštěvníka nad hlavou. Takže je to takový kompromis toho terénu, kdy přicházíte, tak se postupně zanořujete do té hladiny vlastně a pak se pohybujete po té síni pod hladinou.
1: Tomáš Skalík v podzemí vystavuje poprvé. V okamžiku, kdy návštěvníci pohybem naruší tu svítící zelenou linku, čidla spustí vlnobití. Zároveň se na stropě objevují infračervené paprsky.
2: Uvědomuju si tady tu sílu kamenného materiálu kolem, to je obrovské tisíců tun, a zároveň té dutiny. Já sám často s kamenem pracuju, takže celkem silně vnímám a znám vlastně tu pevnost toho materiálu, ale rád pracuju s prostorem kolem toho kamene. A tady jsme vlastně zároveň uvnitř. Ta síla toho světelného umění nespočívá v tom, co vlastně vidíme zrakem na tom světelném umění, ale co to přináší. Jo, pro mě není důležitý ten efekt toho blíkání nebo svícení nebo prostě pohybu toho světla. Pro mě je vlastně důležitá ta práce s tím prostorem.
1: Výstavy moderního výtvarného umění Správa z brašovských jeskyní pořádá už téměř 40 let. Tu letošní light artovou vybrala vedoucí Barbora Šimečková záměrně.
3: My jsme moc rádi, že právě v roce toho stého výročí zpřístupnění našich jeskyní se podařilo uskutečnit právě tento typ výstavy light art vlastně, protože zpřístupnění jeskyní znamená vnést do jeskyní světlo. A to se asi povedlo.
1: Výstavu si návštěvníci můžou prohlédnout až do 31. října. Z Teplic nad Bečvou, Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme dobré ráno. Za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Tomáš Ostrožlík. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Tak co nám přináší dnešní počasí? Jak bude?
2: Tak máme tady už první známky nadcházející změny. Dnes ráno přešly přes Olomoucký kraj přehánky, místy i bouřky. Teď ještě dopršívá zejména v severní části regionu. Na teplotách se to zatím nějak moc neprojevilo. Jsou kolem 19 až 21 stupňů. Zvýšila se vlhkost, takže pocitově je to možná méně příjemné než v těch předchozích dnech. Ale pokud jde o dnešní den, tak ten už nebude tak jasný, slunečný jako ty předchozí. Očekáváme, že teď dopoledne sice oblačnosti ubude, přehánky a bouřky se již vyskytovat nebudou, nicméně během poledne začne se vytvářet nová kupovitá oblačnost a v tom teplém vlhkém vzduchu se postupně přidají i přehánky a bouřky. Zpočátku kolem poledne a brzy odpoledne budou spíše ojedinělé, lokální, ale později odpoledne večer a v první půlce noci mohou být místy bouřky i poměrně silné, se srážkovými úhrny kolem 30 mm. Teploty dnes ještě mohou vystoupit na 28 až 31 stupňů, na severu, na Jesenicku jen kolem 25. Vítr, ten bude teď dopoledne slabý proměnlivý, ale odpoledne se změní na severozápadní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: A jaká bude noc a zítřejší den?
2: Tak v noci, jak jsem naznačil, ještě zmíněnované přehánky a bouřky. Postupně gránu jich bude ubývat. Teploty v noci klesnou na 17 až 13 stupňů a vítr mírný severozápadně až severní v bouřkách zesílí. Zítra čekáme již převážně polojasno, jen na horách možnost slabé přehánky. Teploty zítra 23 až 27 a vítr mírný severní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Tomáš Ostrožlík z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Už dlouho Olomouc neměla takový brankářský talent z vlastních řad jako v případě Jana Koutného. V 21 letech je oporou Ačka Sigmy i juniorské reprezentace, svými výkony upoutal také v evropských pohárech. A nad hlavou jako vítěz držel v loňském roce český pohár. Přitom je pořád teprve na začátku kariéry. Více poslouchejte v prázdninové repríze hosta ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, kterým bude ve středu po 10. hodině fotbalový brankář Jan Koutný.
4: Rozhlas, to je výhra!
5: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
4: Rozhlas, to je výhra!
5: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte
4: Rozhlas, to je výhra!

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 7 hodin, dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci, zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen. S výdechem se předkloníme, pány vtlačíme vzad, kolena mírně pokrčená, trup téměř v rovině s podlahou. Opět s výdechem vytáhneme paže vpřed před hlavu a stáhneme zpět po oblouku s tlačením lopatek. Cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 7 hodin. Autobusové nádraží v Mohelnici je kvůli opravám mimo provoz, podrobnosti už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Dělníci opraví v létě zázemí budovy centra Sluňákov v Horce nad Moravou. Autobusové nádraží v Mohelnici je kvůli opravám mimo provoz. Kvůli parnému počasí některé soudy v Olomouckém kraji upravily pracovní dobu. Dnes bude oblačno s přehaňkami a teploty do 31 stupňů. Pěkné středeční ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Budovu ekologického centra Sluňákov v Horce nad Moravou na Olomoucku čeká rekonstrukce. Dělníci v létě zmodernizují její technické zázemí, včetně vybavení učeben. Investice vyjde zhruba na 28 milionů korun. Kvůli pracím je dům ode dneška do konce září uzavřený. Zázemí s občerstvením návštěvníci najdou v sousedním stánku, říká mluvčí Sluňákova Michaela Pavlíková.
2: Tady stále budeme lidem půjčovat klíče od dvou staveb, od Sluneční hory, od Rajské zahrady, takže když přijdou, tak a jsou to třeba návštěvníci prostě zdaleka, tak aby se jako nestalo, že najednou nebudou moct kam jít, ale že ten areál pro ně stále bude otevřený. Budou si moct půjčit i badatelské tašky.
1: S komplikacemi v dopravě musí od tohoto týdne počítat cestující v Mohelnici. Kvůli pracím na nové izolaci podzemního parkoviště je uzavřené tamní autobusové nádraží. Omezení potrvá do začátku října. Dopady na jednotlivé spoje, včetně objízdných tras autobusů, najdete na webu integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Zkrácenou pracovní dobu mají v těchto dnech pracovníci Krajského soudu v Olomouci. Končí o 12:30 odpoledne. Vedení soudu přistoupilo k omezení kvůli vedrům. Na rozdíl od soudních síní mnohé kanceláře nejsou klimatizované. Uvedl to mluvčí soudu Jaromír Paroubek.
3: Nařízená jednání si vesměs korigují příslušní soudci či předsedové senátu. A v tomto směru se zaměstnanci těchto jednání účastní, ale samozřejmě z důvodu toho, že účastníci se omlouvají z důvodu vysokých teplot, tak může dojít k odročování některých nařízených jednání.
1: Zkrácenou pracovní dobu mají taky okresní soudy v Přerově, Prostějově nebo Šumperku. Sport. Fotbalisté Mexika porazili v úvodním kole play-off mistrovství světa Ekvádora 2-0 a zahrají si osmifinále. Zápas na Aztéckém stadionu v Mexico City museli pořadatelé kvůli silnému dešti o hodinu odložit. Dále mezi nejlepších 16 týmů postoupili Francouzi, kteří zvítězili nad Švédskem 3-0. Po druhé v historii se v této fázi turnaje představí také Norsko. To zdolalo pobřeží Slonoviny 2-1.
0: Počasí.
1: Na střední Moravě čekáme ráno a dopoledne převážně oblačno, místy přehaňky nebo bouřky. Jen přechodně bude oblačnosti a srážek ubývat. Odpoledne má oblačnosti opět přibývat a na většině území se vyskytnou přehaňky, místy bouřky, a to i velmi silné. Teploty 27 až 31 stupňů, na Jesenicku kolem 25, na horách 18 až 22 stupňů Celsia. A povane slabý, proměnlivý, odpoledne mírný severozápadní vítr, který bude v bouřkách ze silovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozor stále na D55C na čtvrtém kilometru u Velkého Týnce ve směru od Olomouce. Osobní auto tam najelo do svodidel.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Opět je tady období, kdy se dělíme o naše výpěstky. Včera jsem našel před dveřmi dvě cukety a já budu asi rozdávat hrášek. No, daří se mu a obsadil letos významnou část zahrádky. Tak ať se nám to pěstování daří. Před 35 lety zanikla Varšavská smlouva. Za chvíli si ji připomeneme. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Václav Neckář. Dobré ráno.

0: Sebe. Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno. Před 35 lety zanikla Varšavská smlouva. Byl to vojenský pakt zemí východního bloku, řízený Sovětským svazem, a 1. července 1991 podepsali politici v Praze protokol o ukončení jeho existence. Varšavská smlouva vznikla v roce 1955 a je úzce spjata s existencí Severoatlantické aliance. Však se také podle historika Prokopa Tomka uvažovalo před 35 lety o tom, že by se zánikem Varšavské smlouvy zaniklo i NATO.
1: Sledujete přímý přenos z Černínského paláce v Praze, kde probíhá mimořádné zasedání politického poradního výboru Varšavské smlouvy. Slavnostní okamžik podpisu nastane zhruba ve 12 hodin.
2: Tak to informoval Československý rozhlas. Rychlý zánik Varšavské smlouvy podle Prokopa Tomka z Vojenského historického ústavu zkomplikoval situaci tehdejšímu reformnímu vůdci Sovětského svazu Gorbačovovi.
3: Západ si přál, aby Gorbačov, se kterým oni si rozuměli a který viditelně měl dobrou vůli jako transformovat ten Sovětský svaz, tak aby se mu to dílo podařilo, a ono se mu nepodařilo.
2: V roce 1990 ale panovalo optimistické přesvědčení, že Evropa je bezpečná a žádné riziko nehrozí. Zánik Varšavské smlouvy je proto podle Prokopa Tomka klíčem k pochopení dnešní bezpečnostní situace, kterou silně narušuje Rusko.
3: Prostě je tady vznikla nějaká nerovnováha.
2: Varšavská smlouva je také asi jediný vojenský pakt na světě, který napadl vlastního člena, tedy Československo v roce 1968. Za její rozpad si podle Prokopa Tomka mohl Sovětský svaz sám, protože to nebyla rovnocenná organizace.
3: Celá ta dlouhá desetiletí od toho roku 55 to používal spíš jako prostředek ovládání toho východního bloku. Ty partnerské země ve Varšavské smlouvě neměly žádný vliv, nebyly v tom velení.
2: Při zániku Varšavské smlouvy hrálo Československo překvapivě významnou roli. Iniciativa ke zrušení paktu nepřišla z Moskvy. Zejména je prosazovalo Československo spolu s Polskem a Maďarskem.
3: Československá zahraniční politika, diplomacie v roce 1990, to má těžko srovnání s jinými obdobími. To byl prostě faktor, který ovlivňoval světové dění. Dneska to je jako docela směšná představa. Tehdy se bralo vážně to, co třeba říká Václav Havel.
4: Prohlašuji tímto poslední zasedání politického poradního výboru bývalé Varšavské smlouvy za skončené.
2: Vojenský pakt východního bloku tak skončil po 36 letech. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je minuta po 7:45. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Je 1. července a svátek má dnes Jaroslava.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když dne ubývá, horka přibývá, no dnes sluníčko, přeháňky i bouřky a teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 21 stupňů, konečně napršeno, stále bouřky a jinak klidno, zdraví Naďa. Honza z Písečné, dnes ráno nás přivítal mírný deštík, teplota po ránu 20 stupňů, větřík mírně pofukuje do 2 metrů za vteřinu, vlhkost vzduchu vysoká 94%. Vypadá to, že nám dnešek proprší, alespoň nemusím zalévat. U nás je 22 stupňů, brzy ráno bylo zataženo a silně zapršelo, teď je polojasno, chystám se do obchodu a potom budu dávat rybíz do mrazáku, napsala Zdena z Holubic.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Nezmaři už svým jménem potvrzují, že 50ka na scéně, která je na dohled, navíc prakticky v nezměněné sestavě, bude velká. A pořád jim to skvěle hraje, což potvrdili i na loňském Folkfestu. V neděli po 7:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Nezmaři.

Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 7 minut bude 7:30, dobré ráno. Pracovníci Olomouckého arcidiecézního muzea a teologické fakulty připravili pro prázdninové návštěvníky výstavu jedinečných liturgických uměleckých předmětů. K vidění jsou v kryptě katedrály svatého Václava exponáty nevyčíslitelné hodnoty. Patřili tam

0: tato výstava je i s Rudolfem Janem velmi úzce spojena, protože za Rudolfa Jana vlastně byly vydány statuta olomoucké kapituly, která potvrzovala šlechtické privilegium pro členy olomoucké svatováclavské kapituly.
1: A my jdeme k další vitríně. Ženy, které mají rády zdobnost, tak si přijdou na své.
0: My tady stojíme před obrovským souborem liturgických nádob, který je bohatě zdoben filigránem, což je vlastně takový ten tenunký, stáčený stříbrný drátek, který se jemně vlastně sestavuje do rostlinných motivů, které jsou dále zdobeny vlastně drahými kameny nebo smalty. Ten filigrán je aplikovaný na pozlaceném stříbře.
1: Z kterých částí se skládá?
0: Máme tady mešní kalich, mešní konvičky, které vlastně sloužily na vodu a víno, liturgický zvoneček, ta velká nádoba, v podstatě taková konvice s mísou, tomu se říká lavabo. Běžně se vlastně takto umývali ruce.
2: S Helenou Zápalkovou se zastavujeme i u jednoho z vystavených ornátů. Neobvyklý je totiž kožešinovou pelerínou.
0: Nazývá se almuce, jde tedy o jednu z tradičních insignií kanovnické hodnosti.
2: Tato má takovou barvu došedá. Odhadněte, z kterého zvířátka to je.
0: Těžko říct, z čeho je ten hlavní kus, ale měli jsme tady pána, který se trošičku orientuje. Říkal, že ty ocásky by mohly být z kun.
2: Pozornost turistů v Olomouci přitahuje i skryptou sousedící arcidiecézní muzeum, potvrzuje mluvčí Tomáš Kasal.
3: Jeho největším exponátem je například zlatý kočár biskupa Trojera. Ve sbírkách má i expozici vzácných monstrancí, včetně nejcennější, zvané Zlaté slunce Moravy, zdobené více než 14 diamanty a 18 velkými smaragdy.
2: Výstava šlechtictví a kněžství je v kryptě olomoucké katedrály otevřená o prázdninách každý den mimo pondělí. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
2: Je půl osmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Průjezd Plumlovskou ulicí v Prostějově zkomplikuje do konce října výstavba bytového domu. Úsek v délce 16 metrů dělníci částečně uzavřou hned v 10 termínech. Dopravu budou řídit semafory. Nákladní auta budou muset místo objíždět. Podrobnosti řidiči najdou na webu magistrátu. Okresní soud v Bruntále se bude zabývat kauzou bývalé manažerky státních horských lázní Karlova Studánka. Podle obžaloby zmanipulovala zakázku na opravu oken v lázeňském domě Libuše. Ve vězení může strávit 8 let. 8 koncertních večerů nabídne 11. ročník festivalu Hudební léto na Hradbách. Uskuteční se vždy v úterý od 19 hodin. Vstupné bude opět dobrovolné. Festival zahájí 7. července polská skupina Around the Blues. Sport. Návrat 44-leté tenisové legendy Siriny Williamsové do dvouhry Wimbledonu skončil hned v prvním kole. Americká vítězka 23 Grand Slamů nestačila na Australanku Maju Jointovou. Se soupeřkou mladší o 24 let Williamsová prohrála ve třech setech. Počasí. V Olomouckém kraji bude zpočátku převážně oblačno, místy s přehánkami nebo bouřkami. Odpoledne má oblačnosti navíc přibývat a přehánky už se objeví na většině území, místy i bouřky. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách kolem 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržet se můžete na D35 na 251. až 250. kilometru před Litovlí ve směru na Hradec Králové. Kvůli údržbě dopravních značek je tam uzavřený pravý pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Ve Štarnově dnes zahajuje provoz nová budova dětské skupiny. Podrobnosti za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po půl osmé.

0: Do středečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl osmé. Dobré ráno. U mateřské školy ve Štarnově na Olomoucku je nová budova dětské skupiny. Vedení obce do ní investovalo, protože ve vesnici přibylo mladých rodin. Nové zařízení může navštěvovat až 24 dětí do 3 let.
1: Novou budovu si procházíme spolu s Dominikou Dolákovou, vedoucí dětské skupiny ve Štarnově. Tady možná vidím asi nějakou umývárnu.
2: Tady se nacházíme v umývárně a na záchůdcích pro děti. Jak vidíte, umývadla jsou velmi nízko, ale je to právě proto, že máme děti ve věku od 1 roku.
1: Tak se pojďme podívat do té hlavní místnosti. To je opravdu velký klenutý prostor nad námi, několik metrů.
2: Přesně tak, v podstatě se tady nachází tak kdyby v chalupce a vidíme opravdu krásné i trámový, nádherné moderní osvětlení.
1: Součástí moderní budovy je i výdej na jídla, ukazuje mi lidovecký starosta Štarnova Pavel Roubínek.
3: Která je v nerezovém provedení, budeme si připravovat pro děti sami svačiny. Chceme v rámci zefektivnění provozu připravovat svačiny i pro mateřskou školu, které se dosud dováží ze Štemberka. Během prázdnin toto budeme testovat a uvidíme od září, jak se to rozjede.
1: Dohromady tu může být až 24 dětí. Stavba začala loni na přelomu září a října.
3: Je to montovaná dřevostavba, což vlastně umožnilo tuto rychlost výstavby, kterou jsme potřebovali kvůli využití dotace z Národního plánu obnovy na budování dětských skupin.
1: Investice vyšla na zhruba 22 milionů korun. Z Národního plánu obnovy obec podle starosty Roubínka získá skoro 18 milionů.
3: My jsme hledali spolehlivé, ale zároveň rychlé stavební řešení, což u běžné konvenční zděné stavby nebylo možné, protože bychom museli mít technologické pauzy. Ta dotace byla velmi striktně časově omezená a to díky tomu vlastně 30. červnu tohoto roku musí být vše spuštěno, dokončeno.
1: V programu je dohromady zhruba 7,3 miliardy korun. Podpora má jít na vznik či renovaci 508 dětských skupin. Ze Štarnova Josef Čermák, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 1. červencového rána, je tady středa, svátek má Jaroslava a za minutu bude 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, červenec nese parna, krupobytí a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice. No dnes sluníčko, přeháňky a i bouřky, teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Máme 24 stupňů, svítí slunko, vůbec neprší, velký sucho, možná dnes zaprší. Jana Morkovice, Adam z Olomouc. Před hodinou to byla spíš parodie na déšť, teplota 25 stupňů. V Žárové je dnes ráno oblačno, vítr nefouká a teplota je necelých 20 stupňů, píše Tonda.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Už dlouho Olomouc neměla takový brankářský talent z vlastních řad jako v případě Jana Koutného. V 21 letech je oporou Ačka Sigmy i juniorské reprezentace, svými výkony upoutal také v evropských pohárech. A nad hlavou jako vítěz držel v loňském roce český pohár. Přitom je pořád teprve na začátku kariéry. Více poslouchejte v prázdninové repríze hosta ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, kterým bude ve středu po 10. hodině fotbalový brankář Jan Koutný.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Letos slaví 10 let, to byla skupina Poetika, právě teď zněla na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 3:45. Dobré ráno. Užíváme si léto, dobu koupání, zmrzlin, letních lásek, melounů. Včera jsem jeden zakoupil a během dne ho celý snědl. Co vy v létě nejraději jíte? O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na další vzkazy. V létě mám ráda jahody, meloun a třešně. Krásnou středu přejezdy na Zhlubic. Jirka z Prostějova. Naučil jsem se vařit sám a prý i dobře s ním po sobě vše, co také zbývá, když bývalá žena zvolila jiný život. Mám jí přes 100 kuchařek a tak se dá i něco najít. Přeji dobré letní chutě a pokud by někdo chtěl, rád mu nějakou tu kuchařinku pošlu. Dobrou chuť i ve vedru. V letních měsících mám nejraději ovocné koktejly z drobného ovoce, ze zahrádky, ale nejraději z jahod, které kupuji Naďa z Mohelnice. V létě dělám svěží pomazánky, například z tvarohu, do něj přidám vše, co roste na zahrádce, třeba rajčata a papriku. To si namažu na rohlík a jsem spokojená. Vzkaz od Lídy z Rapotína. Co vy v létě nejraději jíte? Těším se na vaše další vzkazy, uslyšíte je v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 6 minut bude 8 hodin. Začíná sezona pěstitelských pálenic. Na Přerovsku je ovoce letos méně. Podrobnosti už ve zprávách v celou. Hey!

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Začíná sezóna pěstitelských pálenic. V říjnu otevře dlouho očekávaná palačovská spojka. Tenista z Prostějova Jakub Menčík prošel do druhého kola Wimbledonu. Dnes bude oblačno s přehánkami a teploty do 31 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Prvním červencem začíná v Česku nová sezóna pěstitelského pálení. V Olomouckém kraji by mělo v jejím průběhu fungovat na 90 provozoven, zhruba stejně jako loni. V tomto období budou nejčastěji zpracovávat třešně, meruňky, maliny nebo mirabelky. Na Přerovsku je ale letos ovoce meziročně méně, říká Petr Svoboda z územního sdružení Českého zahrádkářského svazu.
2: Bude to taková slabší úroda, nebude to plná. Plná úroda byla loni, kdy opravdu jsme se veselili a byly plné bečky. Na jaře to ovlivnili jarní mrazíky, který místěma v době květu a dokonce i po odkvětu, kdy pomezli mladé plůdky, tak snížili jako tu úrodu. A možná, že by to snížilo i současné sucho, ale tam se rozhodlo nejvíc.
1: Palačovská spojka, silniční napojení Valašska na dálnice D48 a D1 se otevře v říjnu. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel zlínské správy ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. Spojka by měla podle něj výrazně urychlit cestování.
3: Bude to jeden z největších počinů tady na Valašsku, kdy konečně připojíme celé Valašsko, Valašské Meziříčí, Rožnov, potažmo i Vsetín na dálnici D48 velmi rychlou cestou, to přes tu Lešnou a Palačov je otázka pár minut. Oproti ježdění po 35 přes Hustopeče nad Bečvou a hranice na Moravě.
1: Za nákupy drobného zboží z levných čínských internetových tržišť zaplatí zájemci ode dneška víc. Na zásilky do ceny 150 eur nově připadá clo 3 eura. A to za každý druh zboží v balíčku. Dohodly se na tom státy Evropské unie. Nová pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny, usnadnit jejich kontrolu a zároveň zlepšit ochranu spotřebitelů. Sport. Tenista Jakub Menčík prošel po pětisetové výhře do druhého kola Wimbledonu. Domácího Samuela udolal prostějovský rodák až v desetibodovém tiebreaku rozhodující sady. Menčík britského soupeře pochválil.
4: Předvedl skvělý výkon a Britové, že jo, prostě to je úplně jedno, jestli je 20. na světě nebo 30., ale jsou zakouslí, to nebyla výjimka, že jo, hrál skvěle a ukázal tu kvalitu, takže já jsem rád, že jsem to zvládl, jak fyzicky, tak mentálně, a i když samozřejmě 5 setů je vždycky jako vyčerpávajících, tak to nebude zas tak úplně vlastně ke škodě.
1: Do druhého kola Wimbledonu postoupili i Jiří Lehečka, Marie Bousková, Karolína Plíšková a Linda Nosková. Končí naopak Tereza Valentová, Sára Bejlek a Vít Kopřiva.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě, ráno a dopoledne převážně oblačno, místy přehánky nebo bouřky, jen přechodně bude oblačnosti a srážek ubývat. Odpoledne má oblačnosti opět přibývat a na většině území se objeví přehánky, místy bouřky, a to i velmi silné. Teploty 27 až 31 stupňů, na Jesenicku kolem 25, na horách 18 až 22. A foukat má slabý, proměnlivý, odpoledne mírný severozápadní vítr, který bude v bouřkách zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nohu z plynu na dálnici D1 na 251. a půltém kilometru u Popůvek u Kojetína ve směru na Brno. Stojí tam porouchaná motorka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukala přeje příjemné ráno, užíváme si léto, někteří z nás mají volno, pořádají bujaré párty i ve všední dny až do nočních hodin, ti vytrvalejší až do ranních hodin. Držím palce, ať se nestanete nechtěnými účastníky takové akce jako já dnes v noci, ani polštář přes hlavu nepomáhal. Dnes se v rubrice Co v učebnicích nebylo vydáme na jednu unikátní horu, kterou najdeme na česko-polské hranici. Už za chvíli s Martinem Písaříkem a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Helena Vondráčková. Dobré ráno.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45. Právě teď se vydáme s Martinem Písaříkem na jednu unikátní horu, kterou najdeme na česko-polské hranici.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že hora Klepáč je geografickým unikátem světového formátu? Má nadmořskou výšku 1145 metrů a nachází se v masivu Králického sněžníku na česko-polské hranici. Její polský název Trojmorský vjerch přesně vystihuje největší zajímavost. Svahy hory odvádějí vodu do 3 různých úmoří. Zatímco západní svahy napájejí Kladskou Nisu tekoucí do Baltského moře, vody z jižních svahů míří přes Orlici do moře severního a východním směrem tekoucí potoky odvádějí vodu řekou Moravou do moře Černého. Klepáč je tak jedním z mála míst v Evropě, kde se střetávají hlavní evropská rozvodí. Své české jméno hora získala díky rozsáhlým kamenným mořím, která pokrývají její úbočí. Zvětrávající rula a pohybující se balvany při chůzi či změnách teplot vydávají specifické duté zvuky, jako by kameny klepaly. Kromě těchto rarit nabízí vrchol od roku 2010 také 25-metrovou dřevěnou rozhlednu, která po nedávné opravě opět slouží turistům k výhledům na české i polské hřebeny. Celá oblast je součástí ptačí rezervace, kde se původní acidofilní bučiny mísí s horskými smrčinami, což z Klepáče činí ráj pro milovníky nedotčené přírody.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je minuta po 8:45, dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, slunce peče, déšť poteče. No dnes sluníčko, ale i přehánky a bouřky a teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. Petr z Lhoty u Pačlavic hlásí slunečno, sem tam mrak, 28 stupňů, chtělo by to zapršet. Postřelmov 26 stupňů, dusno, to už je vzkaz od Ireny, Velké Losiny, 23 stupňů, polojasno, dělá se horko, zavírám okna a pouštím větrák, napsala Božena.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Prázdninové legendy budou opět patřit 50 let starým deskám. Naše putování rokem 1976 začneme doma prvním solovým albem Vladimíra Mišíka a skupiny ETC s názvem Stříhali dohola malého chlapečka. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Vladimírem Mišíkem.
3: Stříhali dohola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.

0: srpnu budou vystupovat v Rapotíně. Skupina Divokej byl nám připomněla song Čmelák. Hrajeme písničky, které nestárnou. Už se chystá Jitka Zelenková a nestárnoucí hit Bez lásky láska není. Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 8:30. Dobré ráno. Mramorová síň z brašovských aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku se proměnila ve výstavní sál. Správa jeskyní tam pořádá sezónní výstavu s názvem Pod hladinou. Návštěvníci podzemního labyrintu tam můžou obdivovat světelnou a zvukovou expozici výtvarníka a sochaře Tomáše Skalíka. Akci z brašovské jeskyně pořádají i v rámci oslav 100 let od svého zpřístupnění.
1: Mramorovou síň ve zbrašovských argonitových jeskyních obepíná zelená linka ve výšce 1,70 m asi.
2: My jsme tu linku umístili tak, aby byla většinou pro návštěvníka nad hlavou. Takže je to takový kompromis toho terénu, kdy přicházíte, tak se postupně zanořujete do té hladiny vlastně a pak se pohybujete po té síni pod hladinou.
1: Tomáš Skalík v podzemí vystavuje poprvé. V okamžiku, kdy návštěvníci pohybem naruší tu svítící zelenou linku, čidla spustí vlnobití. Zároveň se na stropě objevují infračervené paprsky.
2: Uvědomuji si tady tu sílu toho kamenného materiálu kolem, to je obrovské 1000 tun, a zároveň té dutiny. Já sám často s kamenem pracuju, takže celkem silně vnímám a znám vlastně tu pevnost toho materiálu, ale rád pracuju s prostorem kolem toho kamene a tady jsme vlastně zároveň uvnitř. Ta síla toho světelného umění nespočívá v tom, co vlastně vidíme zrakem na tom světelném umění, ale co to přináší. Jo, pro mě není důležitý ten efekt toho blíkání nebo svícení nebo prostě pohybu toho světla, pro mě je vlastně důležitá ta práce s tím prostorem.
1: Výstavy moderního výtvarného umění.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Karel musí na akci Z, protože Honzík zlobil a Josefovi se nechce do důchodu. Seriál vyprávěj. ČT2. Leonardo DiCaprio jako agent CIA, ocitající se ve smrtící hře tajných služeb. Premiéra thrilleru Labirint lží. A ČT Art uvádí portrét významného českého kreslíře, hudebníka a trampa, který se proslavil komiksovým stvárněním Foglarových rychlých šípů. Marko Čermák, poslední romantik. Středeční večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy.

0: Vy pro nás má Honza Faltýnek.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Dělníci dokončili po 3 měsících opravu chodníků v Ostružnické ulici v centru Olomouce. Jejich stav byl havarijní. Město chce v opravách tras pro pěší v centru pokračovat příští rok. Práce by se měly týkat chodníků v Rigrově a Ztracené ulici. Zhruba 1200 léků budou nově moct předepisovat praktičtí lékaři. Ode dneška si pro ně nebudete muset chodit ke specialistům. Podle ministerstva zdravotnictví tak budou mít specialisté čas na vážněji nemocné pacienty. Změna se týká hlavně léků na kardiovaskulární onemocnění. V Mohelnici dnes začíná platit nový harmonogram svozu odpadů. Změna se týká pouze popelnic u rodinných domů. Podrobnosti zájemci najdou na webu města. Sport. Tenistka z Olomouce Karolína Muchová se dnes utká o postup do 3. kola Wimbledonu se 64. hráčkou žebříčku Číňankou Zhang Shuai. Utkání se hraje odpoledne. A Barbora Krejčíková zase bude hrát s nasazenou 5 ruskou Andrejevovou na centrálním dvorci. V českém derby proti sobě nastoupí Kateřina Siniaková a Nikola Bartůňková. Počasí. V Olomouckém kraji bude zpočátku ještě převážně oblačno, místy s přehaňkami nebo bouřkami. Odpoledne má oblačnosti navíc přibývat a přehaňky už se objeví na většině území, místy i bouřky. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách kolem 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na dálnici D55 na 4. kilometru před Velkým Týncem ve směru na Olomouc. Po nehodě tam stojí u krajnice osobní auto.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
0: Mezi Rapotínem a Sobotínem se bude opravovat silnice. Podrobnosti za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno. 2 minuty po 8:30.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl deváté. Dobré ráno. Teď se podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na opravu asfaltového krytu silnice je 1/11 mezi Rapotínem a Sobotínem jsme vypsali výběrové řízení. Ještě letos odfrézujeme zhruba 16 cm starého povrchu. Následně přímo na místě použijeme vytěžený materiál a po doplnění potřebných pojiv i hned položíme novou vozovku. Takzvaná recyklace za studena na místě urychluje práce a snižuje množství odpadu. Přesný termín opravy a změny organizace dopravy oznámíme po podpisu smlouvy s vítězným zhotovitelem. Aktuálně předpokládáme, že práce proběhnou za omezeného provozu na podzim.
2: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Do středečního rána vás a probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co červenec neuvaří, srpen nedopeče. No dnes sluníčko, ale i také přehánky a bouřky a teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno na naše SMS číslo a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Honza z Dubu nad Moravou naměřil 27 stupňů a hlásí slunečno. Musím se pochlubit, mám nádherné papriky, píše Hanka z Chomoutova a hlásí o Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Honza z Dubu nad Moravou naměřil 27 stupňů a hlásí slunečno. Musím se pochlubit, mám nádherné papriky, píše Hanka z Chomoutova a hlásí 28 stupňů Celsia. Tak ať dál, hezky rostou. Hanušovice, 23 stupňů, za chvíli jedu na nákup a potom musím otrhat rybí, se vzkaz od Petra.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Už dlouho Olomouc neměla takový brankářský talent z vlastních řad jako v případě Jana Koutného. V 21 letech je oporou Ačka Sigmy i juniorské reprezentace, svými výkony upoutal také v evropských pohárech. A nad hlavou jako vítěz držel v loňském roce český pohár. Přitom je pořád teprve na začátku kariéry. Více poslouchejte v prázdninové repríze hosta ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, kterým bude ve středu po 10. hodině fotbalový brankář Jan Koutný.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, co jsou 8:45. Dobré ráno, užíváme si léto, dobu koupání, zmrzlin, letních lásek, melounů. Včera jsem jeden zakoupil a během dne ho celý snědl. Co vy v létě nejraději jíte? O tom jste mi dnes ráno psali na naše SMS číslo a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Tady jsou další vzkazy. V létě miluji studené polévky, napsal Honza z Lipníku nad Bečvou. Dělám dnes bulgur a zítra kuskus na slano a na sladko. Je to dobré a lehké jídlo, to už píše Irena z Loštic. V horkých dnech chystám nejčastěji salát a u plotny maximálně rychlý kuřecí steak s bramborem, napsala Laďka z Javorníku. Moje nejoblíbenější letní jídlo je obalovaný květák a brambory plus okurkový salát, píše Jirka z Brodku u Přerova. Salát s tuňákem, vejce na jakýkoliv způsob, to jsou naše nejčastější a nejoblíbenější letní jídla, tak to má Květa z Hluboček. Aneta z Postřelmova poslala rovnou recept na dnešní oběd. Okurky, papriky, rajčata nakrájíte na kousíčky, k tomu šunkový salám a ajdam na kostičky, přidáte vařený vejce, to vše smícháte dohromady se zakysanou smetanou, pepřem, solí a trochu hořčice a necháte hodně vychladit. Skvělý oběd i večeře. Dnes jsem si do práce dělala salát, uvařená rýže, smíchaná s tuňákem, červená a oranžová paprika, černé olivy a bílý jogurt. Rychle připraveno, dobře to zasytí a jí to dokonce i můj hřízkomilný manžel, píše Lucie z Nové Hradečné. Rád v létě vařím lečo, je to hned lehké a můžu ho i na studeno s chlebem, napsal Honza z Uničova. Tak děkuji za vaše vzkazy a tipy, spoustu skvělých nápadů jste dnes poslali. Tak až jsem z toho dostal hlad. Snídáte-li, dobrou chuť.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Není to tak dávno, co měli koncert v Přerově. Skupina Holky nám připomněla song Vzpomínky zůstanou. Hrajeme písničky, které nestárnou. Už se chystá například ABBA anebo Miroš Birka. Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin, dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Ústecký kraj odmítá dovoz nebezpečných kadmiových kalů ze Šumperska na Litoměřicko. Více o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou Vítek Šoukala se těší na slyšenou zítra ráno a za chvíli s vámi bude kolega Vilém Pospíšil.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Ústecký kraj odmítá dovoz nebezpečných kadmiových kalů ze Šumperska. Oddělení Uničovské mateřské školy omezí o prázdninách provoz. V Moravskoslezském kraji platí smogová situace. Dnes bude oblačno s přehánkami a teploty do 31 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Ústecký kraj vyjádřil nesouhlas se záměrem převést nebezpečné kadmiové kaly ze skladu ve Vykanticích na Šumpersku do skládkového areálu Lukavec na Litoměřicku. Krajští radní zároveň v procesu EIA požadují podrobné posouzení rizik spojených s přepravou, skladováním i konečným odstraněním odpadu, říká hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec z ANO.
2: Není žádným tajemstvím, že Ústecký kraj dlouhodobě nese nadprůměrnou environmentální zátěž, vyplývající z vlastní historické průmyslové činnosti a nepovažuje za přijatelné, aby na jeho území byly navíc ještě trvale odstraňovány významné ekologické zátěže vzniklé mimo jeho území.
1: Ve skladu ve Vykanticích podle státního podniku Diamo zůstává 1250 tun kadmiových kalů ve 178 kontejnerech. V omezeném režimu budou přes léto fungovat oddělení mateřinky v Uničově. Ode dneška do 17. července budou v provozu jen pracoviště v ulicích Komenského a Jiřího z Poděbrad. Od pondělí 20. července do pátku 14. srpna bude mateřská škola uzavřená úplně, říká mluvčí radnice Marek Juráň.
3: Důvodem je čerpání dovolených, ale také údržba a uklid všech prostor školek. V posledních dvou týdnech prázdnin, tedy od pondělí 17. srpna do pátku 28. srpna, se provoz přesune do oddělení ulicích u stadionu Olomoucka a Jiřího z Poděbrad. Školka ve Střelicích bude po celou dobu letních prázdnin uzavřena.
1: V sousedním Moravskoslezském kraji platí smogová situace. Vyhlásil ji Český hydrometeorologický ústav kvůli vysokým koncentracím ozónu. Lidé by venku měli omezit fyzickou zátěž, hlavně seniori, chronicky nemocní a malé děti. Při vyšší koncentraci ozónu v ovzduší můžete pociťovat pálení očí a nosu, nucení ke kašli, bolest hlavy a tlak na hrudi. Výstraha platí do odvolání.
0: Sport.
1: Fotbalista Kylian Mbappé dorovnal Lionela Messiho v pozici nejlepšího střelce mistrovství světa. Francii pomohl k výhře 3-0 nad Švédskem dvěma zásahy. Dohromady má 6 gólů. Do osmifinále postoupili také Norové, kteří porazili 2-1 Pobřeží slonoviny, a Mexičani, ti zvítězili nad Ekvádorem 2-0.
0: Počasí.
1: Na střední Moravě čekáme dopoledne převážně oblačno, místy přehánky nebo bouřky. Jen přechodně bude oblačnosti a srážek ubývat. Odpoledne má oblačnosti opět přibývat a na většině území se objeví přehánky, místy bouřky, a to i velmi silné. Teploty 27 až 31 stupňů, na Jesenicku kolem 25, na horách kolem 20 stupňů Celsia. A povane slabý, proměnlivý, odpoledne mírný severozápadní vítr, který bude v bouřkách zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Uzavřená je teď silnice z Měrovic nad Hanou na Kojetín, a to v místě přejezdu kvůli modernizaci trati. Počítejte s objížďkou přes Stříbrnice a Křenovice.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Příjemné dopoledne vám přeje Vilém Pospíšil. Je 1. července, středa. Dá se říct, že se rok 2026 tak trošku překlopil do své druhé poloviny. Jak jsem řekl, je 1. červencový den, to znamená, že přesně před měsícem, tedy 1. června, to bylo 100 let, co se narodila ikona 20. století, ikona kinematografie Hollywoodu 20. století, Marilyn Monroe. Dnes už za pár minutek pro vás máme třetí díl jejího životopisu. No a je léto, jak už vidíte venku, to počasí je trošičku přívětivější, tak už by to mohlo být na nějaký výlet. No a jednu takovou pohlednici vám i dnes pošle Mirek Kobza. No a samozřejmě v 9 hodin a 45 minut je připraveno také zámecké léto. Ještě předtím spousta písní, třeba Leona Machálková nebo Elvis Presley.

0: Suspicious Minds, to je píseň od jiné legendy 20. století, krále rock'n'rollu Elvise Presleyho, píseň, která právě teď dohrála na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. My se v prvním prázdninovém týdnu věnujeme zase další ikoně, tentokrát herecké 20. století, ikona Hollywoodu Marilyn Monroe. Ta se stala jednou z nejvýraznějších postav a možná i takových sex symbolů 20. století. O jejím životě pro rozhlas psala Ivana Pustějovská a v režii Michala Bureše účinkují Kateřina Brožová a Taťána Medvecká.
1: Marilyn Monroe po třetí.

0: Kolik je hodin, Helgo?
1: Bude 16:30. Už mluvíme skoro hodinu a půl. Nechcete už jít domů, vyspat se, odpočinout si?
0: Helgo, moje milá starostlivá Helgo s laskavým pohledem kobry. Jak strašně bych se chtěla vyspat. Dala bych všechno, co mám, za klidných 8 hodin spánku. Bez běsů, bez přízraků. Dokonce se strašně toužím vyspat sama. Slavná Marilyn Monroe. V jejíž posteli bývala větší frekvence milenců než vlaků v newyorském metru, se už chce jenom sama vyspat ve své posteli. Bez milenců, bez vodky, bez těch bílých, žlutých a růžových mazlíčků, co mi předepisuje váš doktor a kteří už nepomáhají. Kde pak, Helgo? Nikam nepůjdu. Budu mluvit. Víte, Helgo, když mluvím, tak žiju. A já ještě strašně chci žít. Možná mi s tím pomůžete, vy a ten váš Shannon, co v něm máte skoro celý můj život. A pro podraha, nejsem ještě tak opilá, abych zapomněla, že mi dlužíte odpověď na otázku, k čemu máte všechny ty výstřižky.
1: Co na tom záleží? Třeba jsem jenom vaše faninka, která vás obdivuje. To se vám přece líbí.
2: Když před vámi všichni padají na zadek, když se ukazujete hambatá před vojáky a děláte to svoje nevinné.
3: Jaminko, já si asi zapomněla kalhotky.
0: Dejte sem tu flašku. Jo, to se mi líbí, když dokážu chlapy nebo ženské rozparádit. Když jsou ze mě úplně, ale úplně hotoví. Třeba jako tehdy ve 53. nebo to bylo 54. Ježiš, to je doba. A za koho jsem to tehdy byla vdaná? Za Joe DiMaggio, mého velkého, slavného baseballistu. Byl to urputně žárlivý Sicilián. Vzal mě tehdy do Japonska a já si odskočila za našimi vojáky do Koreje. Ti kluci měli vylepené moje fotky ve skřínkách. 100x přelepené, ohmatané obrázky. A najednou jsem před nimi stála. Živá a žhavá. A tak jsem těm 13 000 nadržených chlapů zaspívala: udělej mi to ještě jednou, baby. A to byl pocit, Helgo. Nechali by se v tu chvíli kvůli mě zabít. Možná jsem podle vás coura, ale coura se zásluhami o vlast.
2: Co vy víte o vlasti? O hrdosti, o rodině, vy. Platinová herečko. Vy jste jenom brala, co se vám právě hodilo. Hodil se vám baseballista, proč ne? Byl váš? Hodili se vám vojáci? No tak jste na ně jela vystrčit ten svůj zadek. A když vám lezli krkem, tak jste se jich všech zbavila. Všech a vždycky, jen tak. Jak jste to říkala s vaší učitelkou? Vaše cesty se rozešly, že? A po čase se rozešly vaše cesty s Joem. 274 dní trvalo vaše manželství. Úctyhodné číslo.
0: Nebyla to jen má vina. Chtěl mě mít stále doma. Nesnášel publicitu a já jsem herečka. Nedokázala jsem žít s bačkorami u televize a ten jeho šílený smysl pro pořádek. Všechno jsme doma měli seřazené podle abecedy. A, aspirin, B, budík, C, cigarety. Myslím, že Joe by byl přesně váš typ.
2: Jistě, nikdy to nebyla vaše vina. To si ti ostatní jen hloupě mysleli, že se třeba budete starat o rodinu, o domácnost, budete dochvilná a nedej bože třeba i věrná. Jistě, ti ostatní jsou vždycky divní, protože vy jste Marilyn. Ještě vám nebylo 30 a už jste byla slavná herečka. Měla jste slavného muže, luxusní dům, auta a služky a vám to stále nebylo dost. Co jste to za člověka?
0: Nevím, ale vy mi to jistě ráda řeknete, že? Vy, která žijete můj papírový život v šedém Shannonu, vůbec nevíte, kolik bolesti a strachu je za těmi úsměvy z časopisů. Vy budete jistě můj nejspravedlivější soudce. Dejte mi nějaký prášek. Šíleně mě rozbolela hlava. Doktor je má vždycky tam v tom šupleti. Růžová je barva naše. Cheers, Helgo.
1: Asi byste neměla ten lék zapít vodkou.
0: To bych určitě neměla, sestřičko. Jenže až začnu pilulečky zapíjet čajíčky a dávat si na hlavičku obkládečky jako vy, budu taky vypadat jako vy, Helgo. A to nechci. Kruci, mě se ta hlava snad rozkočí.
1: Nechápu, co na vás ti chlapi vidí.
0: A to vám ráda prozradím. Vemte si tušku a pište si. Připravená? 90, 60, 90. Tohle na mě vidí. Zatímco vy typuju tak 50, 80, 120. Aspoň se vám dobře nakupuje. Řeknete vždycky, dejte mi něco na egyptskou pyramidu a je vymalováno.
2: Jste zprosta. Ty vaše míry bylo to jediné, co vám pomohlo k rolím v tak intelektuálně náročných filmech, jako Páni mají radši blondýnky, nebo Jak si vzít milionáře.
0: Jo, ten film si pamatuju. Diamonds are the girl's best friends. Závidíte. Možná to byly hloupoučké filmy, nic pro zapruzené staré pany, ale byly nesmírně úspěšné. A ani nevíte, jak jsem se třeba na natáčení Pánů, co mají radši blondýnky, nadřela. Musela jsem se naučit tančit. Byly to hodiny a hodiny tvrdého tréninku. A víte, kolik jsem tehdy dokázala za 3 pitomoučké filmy studiu vydělat? $25 milionů. Ať se vám to líbí nebo ne, paní počestná. Já byla nesmírně úspěšná. Ten můj zadek a ty moje kozy vydělávaly $miliony.
2: Tuhle větu by měli napsat jako memento do skript budoucím filmovým režisérům. Chápu, že se do vás zblázní nějaká hora svalů, co celé dny mlátí dřevěnou tyčkou do kožené kuličky. Ale že jste dokázala zblbnout i Artura Millera. Dramatika, kterého obdivuje celý svět pro jeho mozek. Člověka, který napsal Smrt obchodního cestujícího. Tomu nerozumím.
0: Vždycky jsem milovala chytré chlapy a věděla jsem, že vzdělání je můj handicap. Proto jsem pořád chodila na nějaké kurzy herectví. Proto jsem četla.
2: No.
0: No ano. Nevěsto ticha, nedotčená dosud. Schovanko času, v kterém zvolna plynem, pamětí hájů, jež nám dávný osud sladčeji vyprávíš, než možno rýmem. Jaký to příběh zapsán je v tvém tvaru? Bohu či lidí? Kam to vedeš nás?
2: Pro boha, vy znáte Johna Keatse?
0: Stejně zase bude po vašem. Ani s Arturem nám to nevyšlo.
2: Říkala jste, že jsem váš soudce. Pokud ano, musím být spravedlivá. Na jednu stranu jste odloudila Millera od jeho ženy a rodiny, na druhou stranu jste při něm stála, když ho obvinili, že je komunista.
0: 56. rok v Americe. Hrozná doba. Hon na čarodejnice. Každý byl najednou podezřelý, že je komouš. Jeden po druhém předstupovali největší americké mozky před ten podělaný výbor pro neamerickou činnost a obhajovali se, že jsou poctiví Američané. Hnus. 2 roky táhali Artura po soudech. Co podepsal, kde byl a kdo tam ještě byl, pořád dokola. Nic nenašli. Bylo to ale zničující. Snažila jsem se mu to ulehčit, jak to šlo. Penězi, vlivem, popularitou. Povedlo se. Veřejnost stála na jeho straně. Byl z něho uštvaný milenec hollywoodské sexbomby. Žádná hrozba pro národní bezpečnost.
2: A tak si vás z lásky nebo z vděčnosti vzal. Kolik vám to vlastně bylo? Počkejte, asi 30. Když jsem si tak pročítala vaše rozhovory, vy si s číslovkami moc hlavu nelámete. 5 let po sobě jste udávala, že je vám 26. Pozoruhodné vnímání času.
0: Každý je tak starý, jak se cítí. I když ve vašem případě spíš, jak vypadá, drahá Helgo. Hned po svatbě jsme odjeli do Anglie. Měla jsem točit film s Laurencem Olivierem. Měla to být idyla. Byla. 2 týdny. Za 14 dní jsem pochopila, že ten panák si mě nepozval jako partnerku, ale jako blbou Američanku, kterou bude učit herectví. Točili jsme ve stylu, drahoušku, nedělejte vůbec nic, jen se usmívejte. Navíc jsem jeden večer nahlídla do Arturova deníku. Psal, že je z našeho manželství úplně hotový, že jsem pitomá nána, která mu jednou zničí kariéru. Ale pozor, Helgo, já se nelituju. Potkala jsem totiž v Anglii někoho, kdo na tom byl ještě hůř.
2: Byla jste na návštěvě v domově propadlé dívky?
0: Ne. Přijala mě britská královna. No ano, Alžběta. Jsme stejně staré. Já se narodila v červnu 1926 a ona v dubnu. Podali jsme si ruce, já v sexy šatech, ona s kabelkou v kostýmku. A v ten kratičký okamžik, když se mi podívala do očí, jsem pochopila, že každá žijeme v nějakém vězení. V žaláři slávy, tradic a předsudků. A cesta ven není. Napijem se, Helgo. Bůh, ochraňuj královnu.

times. Tím se uzavřelo třetí z pěti setkání s americkou filmovou hvězdou Marilyn Monroe. Tuto sérii životopisů pro Český rozhlas napsala Ivana Pustějovská. V režii Michala Bureše účinkovali Kateřina Brožová a Tatiana Medvecká. Technicky spolupracoval mistr zvuku Miloš Kott, hudebně spolupracoval Antonín Schindler. Natočeno v roce 2012 v Českém rozhlase Olomouc. Předposlední část, k té jste zváni zase zítra.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude houslový virtuóz Pavel Šporco.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nohy nás nosí celý život, je proto důležité o ně pečovat. Sebemenší problém může mít negativní dopad na celý organismus. Týkají se vás ploché nebo klenuté nohy, neuropatie, kladívkové prsty, deformace nehtů nebo vbočené palce? Pomoci může podolog, odborník na komplexní péči o chodidla. Dobrou radou třeba Jiří Nežádal. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Stále posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Kam se vydáme teď? Mirek Kobza nás vezme na Šumpersko. Obec Pusté Žibřidovice. To je obec, kde najdeme velké kontrasty. Na jedné straně je to osada, kde jsou krásné stavby, které dokládají bohatou minulost, ale najdeme tady i místa, která jsou důkazem chátrání a nezájmu, no nebo jen nedostatku lidí, kteří by ty stavby opečovávali. No ale jestli se ptáte, mám zavítat někdy do Pustých Žibřidovic,

0: Samozřejmě, že ano, třeba pro tamní krásné okolí.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Vydal jsem se do Jesenického podhůří přes takový ten hřbet, který vyplňuje oblast mezi údolími řeky Brané a řeky Desné. Přesně na tomto vrcholu stojí vesnice Pusté Žibřidovice. Jak už pravděpodobně název napovídá, dostali své jméno od nějakého Žibřida, nebo spíše německy Siegfrieda. Při první zmínce o této obci, která je známá z Vistahubovy listiny v době, kdy se zbavuje svého majetku v této oblasti v roce 1325, je tato obec jmenována jako Sibotndorf, což by spíše směřovalo k tomu, že zakladatelem této obce byl nějaký Sibota nebo Života. Možná zakladatelé této obce byli dva, neboť Žibřidovice v minulosti také velmi často zanikaly, což konec konců název Pusté Žibřidovice jen a jen dokládá. Žibřidovice nejprve patřily k panství Staroměstskému, teprve později přešly k panství Losinskému. K tomu došlo někdy kolem roku 1569. V té chvíli se zde uvádí také mlýn. Stával někde v Jindřichově na místě dnešní papírny. Katastr končil vlastně kousek od současného jindřichovského nádraží. V té době je také uváděn už v Žibřidovicích kostel. Pravděpodobně byl protestantský. O 100 let později, tedy v roce 1677, mají Pusté Žibřidovice už 48 usedlostí. A poprvé je zde uváděna i rychta. Počet obyvatel neustále rostl. Například kolem roku 1835 už zde žilo 600 obyvatel v 94 domech. Od 30. let 19. století byla v Žibřidovicích vybudována nová fara a v té době už měla tato obec také školu. Asi nejvýznamnější památkou a určitě nejviditelnější Pustých Žibřidovic je kostel svaté Máří Magdalény, který byl postaven už v roce 1735. Stojí na kopci v nadmořské výšce 572 metrů. Je to krásná barokní architektura, byť v současné době ne úplně v perfektním stavu. Má velmi zvláštní kostelní věž, která je zdobená dovnitř projmutými stěnami a volutovými křídly. Také zde najdeme malý zvon v sanktusníku, který nese letopočet 1547. Kromě vlastního kostela, do kterého se bohužel ale dostat nedá, je také památkově chráněna ohradní zeď se vstupní branou do kostelního areálu. Pokud jste milovníky moderní architektury, tak vězte, že i v Pustých Žibřidovicích se dá nalézt velmi zajímavá budova, která připomíná architekturu 20. let 20. století. Je to budova školy, která byla vybudována na popud tehdejšího starosty obce Alberta Göttlichera a jejíž stavební plány vypracovala stavitelská firma inženýra Práda a Habermana ze Šumperka. V roce 1930 byla škola nákladem 1,3 milionu korun, což byla tehdy poměrně velká suma, dokončena. Po otevření navštěvovalo zdejší školu 200 žáků, a to nejen z Pustých Žibřidovic, ale také z okolních osad. Bohužel v současné době už škola svému účelu neslouží, je přebudována na byty. Samozřejmě Pusté Žibřidovice zdobí také nádherné okolí. K nejkrásnějším patří okolní luka, kde se zase po letech vrátila stáda krav. V okolních lesích najdeme spoustu hub a cesta na Pekařov a pak dále okolo vrchu Ucháč směrem na Tři kameny a potom dolů přes Přemyslovské sedlo do Loučné nad Desnou rozhodně patří k příjemným procházkám.
3: Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Pustých Žibřidovic, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
4: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Už dlouho Olomouc neměla takový brankářský talent z vlastních řad jako v případě Jana Koutného. V 21 letech je oporou Ačka Sigmy i juniorské reprezentace, svými výkony upoutal také v evropských pohárech. A nad hlavou jako vítěz držel v loňském roce český pohár. Přitom je pořád teprve na začátku kariéry. Více poslouchejte v prázdninové repríze hosta ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, kterým bude ve středu po 10. hodině fotbalový brankář Jan Koutný.
1: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Stále posloucháte Český rozhlas Olomouc, dopolední vysílání. Za malou chvíli je tady pro vás připraven další díl letošního pořadu Zámecké léto. Blíží se také samozřejmě celá 10. hodina. Tam jsou připraveny zprávy. Dozvíte se třeba o tom, že dronové centrum je novinkou na střední průmyslové škole v Jeseníku. No a potom máme prázdninovou reprízu, rozhovor s talentovaným brankářem olomoucké Sigmy Janem Koutným. Tak hezký poslech.

0: Zámecké léto.
1: Dobrý den, opět vás zdraví Pavel Kudrna. Ano, je tu Zámecké léto, první červencový den a naše další putování. My vám v průběhu prázdnin představujeme a budeme představovat naše zámky, jejich majitele, spousty zajímavostí. Dnes tedy třetím dnem třetí objekt. No a pochopitelně soutěž, já myslím, velmi oblíbená součást toho našeho vysílání. Než budeme soutěžit o zámecké balíčky a další bonusy, tak pojďme navštívit další objekt. Představí nám ho František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet do Českého ráje, kde nad městem Sobotka stojí oválný lovecký zámeček Humprecht. Najdete v něm 16 metrů vysoký akustický sál. Jediný svého druhu v Evropě, kde ozvěna trvá až 8 vteřin. Více zjistíte s kolegyní Vlaďkou Vildovou.
3: A je otevřeno.
4: Dobrý den.
3: Vítá mě tady kastelanka Dagmar Faměrová. Dobrý den.
4: Hezky vítám.
3: Teď vstoupíme v přízemí do oválné síně.
4: Říkáme jihodovní síň neboli jídelna, kde většina těch hostí, kteří přišli na lov, patrně byla přivítána, možná i pohoštěna. Doplňujeme i tradičními prvky, které v té černé kuchyni nemohly chybět, jako cibule, brambory a podobně.
3: A tak jsem si vzpomněla, že tady u vás, nevím jestli v černé kuchyni, vařili i kluci v akci svého času.
4: Ano, dokonce jsem to obdivovala, že v té původní historické kuchyni tu ovšem měli pouze jako kulisu, protože samozřejmě měli svoje profesionální vybavení, ale černá kuchyně tvořila, myslím, že krásné pozadí pro to jejich vaření a vařili famózně. Bylo to úžasně dobré. Novinkou je tady instalace ve druhém poschodí, je to lovectví a Černínové. Já z toho mám velikou radost, protože je to malinko rehabilitace účelu Humprechtu. Budeme vyprávět o tom, jakým způsobem tady ty lovy fungovaly, jak Černínové obohacovaly lovecké tradice tehdejší doby.
3: Černínové se tady už byli podívat?
4: Ano, a bylo to velice milé. Dokonce, když jsme podrobněji vyprávěli historii Humprechtu a vztahu Diany a Humprechta, jejichž krásné portréty v nadživotní velikosti tady máme také, tak to bylo moc milé, že takový ten smutný pohled, který černínky některé mají na tu lásku Humprechta a Diany, jsme trošku vysvětlili. Protože díky Evě Chodějovské jsme zjistili, že ten vztah mezi Humprechtem a Dianou byl daleko složitější a možná láskyplnější, než se obecně při prohlídkách návštěvníkům řekne, že zámek sice byl postaven jako dárek pro Dianu, ale že jí se tady nelíbilo, bylo jí tady zima a z toho důvodu, že odešla a s Humprechtem se snad i rozvedla. Podle zjištění Evy Chodějovské to nebylo takhle jednoduché. Ona opravdu asi tady v Čechách jako Italka rodila, byla nešťastná a patrně se s Humprechtem domluvili a ona odešla, když se jim narodilo 6 dětí, kluci už jako byli velcí, tak ona vlastně odešla k rodině do Itálie, ale s Humprechtem si pravidelně psali.
3: To je rehabilitace Diany.
4: Je to pravda. Pravděpodobně synové, když byli na kavalírských cestách po Evropě, tak při zpáteční cestě ta maminka se k ním přidala a do Čech se vracela v roce 1682. Zdá se, že ti synové chtěli rodiče jakoby smířit a chtěli, aby jako teda žili společně. Ovšem, když byli v Českých Budějovicích, tak je zastihl posel, že Humprecht zemřel nečekaně na Kosmonosích. Diana teda tady ještě chvíli zůstala a pak odešla do Itálie, kde pak dožila.
3: Tady máte skutečně dva ty velké portréty. Oba to jsou krásní lidé.
4: Myslím si, že jim to moc slušelo. Tohle jsou kopie portrétů od Karla Škréty. Originály jsou v Jindřichově Hradci a my máme opět kopie a mám z toho velkou radost, protože o Dianě se říkalo, že byla jednou z nejkrásnějších žen střední Evropy své doby. Tak myslím, že teda její Škréta zachytil velmi dobře. Podle mého názoru to manželství bylo na svou dobu velmi moderní a ty vztahy asi jsou hodně podobné i těm dnešním některým trápením.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Humprecht si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, Humprecht, velice zajímavý objekt. Já jsem včera slíbil takovou malou, řekněme, úsměvnou drobničku, když se střebilo asi 5 let, když jsme autem a jeli jsme kolem Humprechtu, tak rozzářila oči a říká, je, tam jsme byli se školkou na výletu krásná čeština. A tam byl obraz, a tam byl pán a ten pán ještě žije. A já teď si nemohu vzpomenout, nevím, jestli v Chřibské anebo v Londýně. Krásná porovnání, buď to Chřibská nebo v Londýnu. Já se obávám, že pán na portrétu po těch 45 letech už asi nežije. Takže je naopak náš pořad, naše zámecké leto. A teď bude žít soutěží, takže po písničce připravte si telefony a půjdeme na to.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Asi víte, Rosomák není pták, ale do písničky se to hodil. Skupina Olympic. No a my se dáme do soutěže. Já nejprve budu lákat na sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. To jsou denní výhry od pondělí do pátku. Každý pátek pak budeme losovat výherce z těch denních výherců z toho týdne. Získá prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. No a na závěr po prázdninách, nebo na konci prázdnin spíš, vylosujeme tři z vás z těch všech výherců, respektive všech, kteří se dostali do slosování v tom denním běhu, tak pak vylosujeme tři, kteří získají víkendové zámecké pobyty. Ale já myslím, že lákat na soutěž je zbytečné, vyvoláte. Mimochodem jenom zajímavostím vás nechci odradit. V loni první den, kdy jsme vyhlásili zámecké léto, tak zděšeně volal kolega z Prahy, říká, co se to tam u vás děje. 3 500 vytočení vašeho čísla 731 800 900. Tak pak asi víte, jak to vypadá s tím dovolat se. Paní Dáša z Větřiní měla štěstí, byla třetí. Dobrý den, paní Dagmar.
1: Dobrý den.
0: Já myslím, že ta soutěžní otázka bude jednoduchá, protože já se budu ptát na jedno jméno, které tam padlo. Teď budu jaksi přehánět milionkrát. Ta soutěžní otázka, můžu do ní?
1: Můžete.
0: Ta otázka je jednoduchá. Jak se jmenovala Humprechtova manželka? Jejíž portrét v nadživotní velikosti najdete na zámku Humprecht. Za A. Johana, za B. Marie, za C. Diana.
1: Tak za C. Diana.
0: Je to tak, vyhráváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, tak brýle, deka, ponožky, batoh, tak doufám, že nám budete dělat v ponožkách i propagaci, protože jsou krásně rozhlasové, budou se vám určitě líbit. Tak paní Dášo, pro vás soutěž končí v pátek, zpozorněte, jestli vyhrajete tu prohlídku u Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, no a máte šanci vyhrát i víkendový pobyt pak na konci prázdnin, jak už jsem říkal. Mějte se krásně, hezký den. Mimochodem, Humprecht jste navštívila, byla jste tam někdy?
1: Ano, na Humprechtu jsem byla dokonce dvakrát.
0: No tak prosím, tak víte, o čem je řeč. Mějte se hezky.
1: A je to tam krásné.
0: Je to tam krásné, děkuju. Stejně jako na zámku Moravský Krumlov, kam se vydáme zítra. Do té doby naslyšenou.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Součástí střední průmyslové školy v Jeseníku je nové dronové centrum. Používání amalgámových výplní u zubaře dneškem skončilo. Tenista z Prostějova Jakub Menčík se probojoval do druhého kola Wimbledonu. Dnes bude oblačno s přehánkami a teploty do 31 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Do vytvoření dronového centra investovala střední průmyslová škola v Jeseníku. Její zástupci pořídili k dosavadním bezpilotním letounům 3 nové za bezmála 9 milionů korun. Vedení školy si od toho slibuje, že zvýší zájem uchazečů o studium. Více ředitel Jiří Viterna.
2: Přínos dronového centra je takový, že vlastně my chceme ty drony využívat ve stávajících oborech, jako je IT, jako je třeba stavebnictví. A dalším naším záměrem je přilákat studenty právě na tady tyhle nové technologie, protože jsme odborná škola, jsme na Jeseníčku a vlastně bojujeme o studenty.
0: Amalgámové výplně v Česku končí. Zubaři je můžou ode dneška používat už jen výjimečně. Například u pacientů s alergií na jiné materiály. Česká republika se tak přidává ke zbytku Evropské unie, kde zákaz platí už od ledna. Důvodem jsou zdravotní a ekologická rizika spojená s obsahem rtuti. Změnu kritizuje Česká stomatologická komora, podle které nebude mít výrazný ekologický efekt. Pracovníci Olomouckého muzea vědy Pevnost poznání dnes zahajují letní program s názvem Trénuj jako astronaut. Určený je dětem i dospělým. Návštěvníci si budou moct vyzkoušet například přetížení, říká mluvčí muzea Martina Vysloužilová.
3: Celé letní prázdniny budou v expozicích připravena speciální stanoviště. Děti i dospělí si vyzkouší, jak se vyvíjely raketové systémy, zažijí přetížení v leteckém simulátoru, otestují svou orientaci na velkém gyroskopu nebo budou hledat souhvězdí na otočné mapě oblohy. Součástí mise budou také víkendové chemické dílny, ve kterých si návštěvníci vytvoří polární záři, kometu ve zkumavce nebo vlastní model povrchu planety Mars.
1: Sport.
0: Pětisetovou bitvou si prošel tenista Jakub Menčík v prvním kole Wimbledonu. Domácího Samuela nakonec udolal prostějovský rodák až v desetibodovém tiebreaku rozhodující sady. Menčík britského soupeře pochválil.
4: Předvedl skvělý výkon a Britové, že jo, prostě to je úplně jedno, jestli je 20. na světě nebo 30., ale jsou zakouslí, to nebyla výjimka, že jo, hrál skvěle a ukázal tu kvalitu, takže já jsem rád, že jsem to zvládl jak fyzicky, tak mentálně. A i když samozřejmě 5 setů je vždycky jako vyčerpávajících, tak to nebude zas tak úplně vlastně ke škodě.
0: Do druhého kola Wimbledonu postoupili i Jiří Lehečka, Marie Bousková, Karolína Plíšková a Linda Nosková. Končí naopak Tereza Valentová, Sára Bejlek a Vít Kopřiva.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte v Olomouckém kraji. Dopoledne ještě převážně oblačno, místy přehánky nebo bouřky, jen přechodně bude oblačnosti a srážek ubývat. Odpoledne má oblačnosti opět přibývat a na většině území se objeví přehánky, místy bouřky, a to i velmi silné. Teploty 27 až 31 stupňů, na Jesenicku kolem 25, na horách kolem 20 stupňů Celsia. A povane slabý, proměnlivý, odpoledne mírný severozápadní vítr, který bude v bouřkách zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na dálnici D46 na 35. kilometru ve směru na Olomouc před Nedvězí. Je tam neprůjezdný odbočovací pruh k benzínce. Stojí v něm porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Zdraví vás Vilém Pospíšil. Je středa 1. července a v rámci našich prázdninových repríz jsme si pro vás právě teď připravili rozhovor s Janem Koutným, talentovaným brankářem Sigmy a také reprezentace do 21 let. Už v Sigmě také dokonce něco vyhrál. Loni nad hlavou držel český pohár, no a to je přitom pořád teprve na začátku své kariéry. Tak hezký poslech.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Hezké dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. Naším hostem je dnes fotbalový brankář Jan Koutný, který se po dlouhé době objevil v Olomouci jako prakticky téměř rodák a téměř odchovanec klubu, ale jako člověk, který je z Týnce, takže je vlastně tady od nás a dokonce už chytá i za 21 v reprezentaci a nejen za Ačko Sigmy. Jane, vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Vy jste gólman, který má úctyhodnou postavu, 3 cm vám chybí do 2 metrů. Jak moc si myslíte, že se to projevuje na hřišti? Někde se psalo i o tom, že už když jdete v tunelu na zápas, tak soupeři se dívají a říkají, kudy mu dáme gól.
2: Tak tohle úplně nevím, ale pro mě je to výhoda, jsem za tu svoji výšku vlastně rád.
1: Vy jste vlastně teď v nové sezóně jednoznačně jedničkou Sigmě. V té minulé tam to bylo vždycky i s určitými rozpaky, že tu se zápasy vydařily fantasticky, některé zákroky, ale tu přišel zápas, ve kterém byly minely. Bylo to o tom, že jste se pořád ještě v tom dospělém fotbale učil?
2: Asi do nějaké míry, jo. Jsem sbíral ty zkušenosti, takže prostě k tomu ty chyby patří, ale teď jsem rád, že vlastně celá sezóna se mi daří zatím se stabilníma výkonama a postupně se furt zlepšu.
1: Co je pro gólmana, který třeba zaviní i 2 góly během jednoho zápasu a určitě si je toho vědom, že to byly jeho hrubky, co je pro něj po takovém zápase důležité?
2: Důležitý nedělat si z toho prostě velkou hlavu. Je to fotbal, chyby k tomu patří a obzvlášť u gólmana je prostě psychika hrozně důležitá, takže hodit to se nejdřív za hlavu a soustředit se na další zápas a věřit si, že už to příště neudělá, že mu ten zápas vyjde.
1: Přednedávnem jsme viděli výborného českého gólmana v Lize mistrů, který za nějakou čtvrt hodinku dostal 3 fíky, 1-2 padaly možná i na jeho hlavu a byl stáhnut prakticky po čtvrt hodině ze hry. Vám se tohle toto nestalo, jak byste to vnímal?
2: No, to těžko říct, jak bych tohle vnímal, nezažil jsem to, jsem za to rád, že jsem to nezažil, ale je to těžký, no, musí se s tím prostě popasovat každej a udělat pro to maximum, aby při té další příležitosti, co dostane, ukázal, že tam patří do té brány a že na to má.
1: Je potom otázka, jestli od trenéra tu příležitost dostane. Vy jste od trenéra Janotky ty příležitosti dostával a určitě to byl trenér, který vás dokázal jako brankáře podržet. Měli jste spolu třeba i nějaké rozhovory vždycky, když se třeba něco nepovedlo, anebo to úplně házel za hlavu a šli jste vždycky od toho?
2: Tohle jsme spíš řešili s trenérem gólmanů vlastně, že jsme si vyhodnocovali ty situace, kde a co bylo špatně. Ale určitě i trenér Janotka za mnou vlastně přišel, že prostě mám tu důvěru a že je to jenom na mě ukázat, že na to mám, takže za to já jsem prostě strašně rád, že on mi takhle důvěřoval a dal mi tu šanci se vlastně prosadit ve velkém fotbale.
1: Teď jsme v situaci, kdy po 2 porážkách v lize, kdy ta pozice do první šestky se vám malinko ztrácí mezi prsty a je ohrožena, došlo právě k odvolání Tomáše Janotky. Jak vy to vnímáte? Protože znovu říkám, byl to trenér, který vám výrazně pomohl k tomu, abyste se stal tou jedničkou. Ne, že byste na to neměl výkony, ale právě v těch kritických chvílích vás podržel. Tak je to i pro vás výzva?
2: Tak výzva určitě a jak říkám, trenér Janotka mě měl nějakých 5 let vlastně, vytáhl si mě od dorostu, potom do B týmu, z B týmu do A týmu a tam mi dal tu příležitost, takže za to jsem hrozně rád. Teďka to pro nás bylo takový, řekl bych, nečekaný, tady tohle rozhodnutí vedení, ale to my respektujeme, protože je vlastně potřeba se neustále posouvat a jelikož se nám vzdálila ta top 6, tak to pro nás nebylo ideální, takže se na to nějakým způsobem reagovalo.
1: Je to o tom, že nový impuls, tak se to vždycky vysvětluje i pro širokou veřejnost, že je potřeba ho tam dostat. Jak vám se chytá takový zápas? Protože v minulém kole jste dostali od Boleslavy 4 góly, ale prakticky to nešlo na váš vrub. Prostě přišly 4 góly, teď téměř z ničeho zase 2 branky v Pardubicích. Musí to člověk hodit za hlavu, jak už bylo řečeno.
2: Musí do nějaké míry si určitě vyhodnotit, jestli pro to mohl udělat víc nebo takhle, ale prostě jsou takový zápasy, kdy vlastně prohrajete třeba s tou mladou Boleslaví 4-2, ale víceméně víte, že jste pro to udělal maximum, a pak jsou zase zápasy, kdy třeba uděláte nějakou tu chybu a je to nahoru dolů v tomhle, no.
1: Ale těch chyb Jan Koutný dělá minimálně, alespoň co se týče probíhající sezony. No a dnes je také hostem Českého rozhlasu Olomouc.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Máte naladěný Český rozhlas Olomouc, naším dopoledním hostem je fotbalový brankář Jan Koutný, brankář Sigmy Olomouc, jak on říká, týnečák. Kdo vás přivedl k fotbalu?
1: K fotbalu mě přivedl táta.
0: Bylo to hned obráně?
1: Ne, začínal jsem vlastně jako hráč, jako levý obránce, levý záložník.
0: A ta brána přišla kdy?
1: Vlastně až tady v Sigmě. Do Sigmy jsem přišel ještě jako hráč a po nějakým roce a půl, myslím to bylo, tak jsem se dostal do brány takovou náhodou a už jsem tam zůstal.
0: Vy jste to bral poměrně hopem, protože vlastně šel jste přes Holici, která vás draftovala ještě snad možná jako předškoláka nebo těsně na prvním stupni základní školy se Sigmou. Tam jste byl možná na začátku druhého stupně základní školy. Když jste tam přišel, byl ve vás spatřován ten talent, anebo kdo stál za těmi přestupy?
1: Tak do Holice, to si pamatuju, vlastně tehdy jsme měli turnaj, byli jsme tam s Týncem v Hlubočkách, to myslím bylo, byl to halový zimní turnaj a hráli jsme tam právě proti Holici, takže tam si pamatuju, že potom trenér z Holice přišel za mým tátou a vlastně zeptal se ho, jestli bych nechtěl vyzkoušet to v Holici, zatrénovat si tam a to, takže takhle jsem se dostal do Holice. A potom z Holice do Sigmy, to si taky dobře pamatuju, na moje 10. narozeniny, kdy jsme hráli zrovna proti Sigmě a vlastně na stejný způsob to bylo, že tam trenéři ze Sigmy vlastně oslovili trenéry z Holice a mojeho tátu, jestli bych nechtěl někdy zkusit přijít na trénink do Sigmy.
0: Ale to jste byl pořád ještě hráč
1: to
0: v poli.
1: To jsem byl ještě pořád hráč v poli, no.
0: Takže vás draftovali jako útočníka a pak vás šoupli do brány. Bylo to o tom, že jste vyrostl už takhle, že jste byl jako velký v těch 10?
1: Ne, určitě ne. Já jsem byl vlastně naopak strašně malej, že jsem patřil mezi ty nejmenší na hřišti vždycky. Vlastně a i když jsem začal chytat, tak jsem měl, myslím, nějaký 1,64 m nebo tak, takže pro golmana v té době nic moc.
0: A co podle vás rozhodlo, že jste do té brány, že vás chtěli dát do brány? Bylo to o tom, že jste měl postřeh, nebo mrštný jste byl?
1: No, myslím si, že ta mrštnost mi tam hodně pomohla. Vlastně tehdy to bylo, že na tréninku jsme neměli golmani, oba byli, myslím, nemocní nebo zranění, takže jsme se tam tak různě točili s klukama a mě to tam docela jako bavilo a i mi to šlo. Tak vlastně trenér potom za mnou přišel, jestli bych to někdy nechtěl vyzkoušet v zápase a od té doby už jsem tam pak nějak tak zůstal.
0: Kterému trenérovi se tehdy objevily ty dolary v očích, když vás viděl v bráně?
1: Trenér Neoral.
0: Trenér Neoral vás objevil pro bránu. Zmínili jsme vašeho tatínka, ten se fotbalu nějakým způsobem věnoval, nebo proč pro vás byl ten fotbal základním sportem?
1: Tak asi já i jsem tak na zahradě si vždycky kopal s míčem, takže ten mě k tomu vlastně potom přivedl, ale táta, on je sportovně aktivní člověk, jezdí na kole, hraje fotbal, volejbal ve volném čase, takže jsem odmala byl vedený k nějakému tomu sportu a aktivitě.
0: Při vaší výšce byste byl super volejbalista?
1: Možná jo, párkrát jsem to hrál, ale fotbal mě baví víc.
0: Co vám vadí na volejbale?
1: Není to fotbal.
0: Je tam menší kolektiv?
1: No, to asi taky trochu, ale prostě ten fotbal má pro mě něco do sebe a je to srdcovka.
0: Kdy jste začínal mít pocit, že tím fotbalem by to mohlo jít opravdu až tak dobře, jak to jde doteď vlastně?
1: Asi první ta myšlenka na to proběhla někdy v 19., kdy za mnou Sigma poprvé přišla s nabídkou smlouvy poloprofesionální v té době a tak to už jsem tak jako si říkal, že bylo by hezky se tím jednou živit. Ale jsem to byl vlastně od malička.
0: V 19. to jste byl úspěšný maturant, nebo jak na tom jste, co se týče vzdělání?
1: Maturant jsem úspěšný, ale to bylo až vlastně ročník, co jsme byli v Bčku. Mm-hmm. Teďka, takže to jsou už 2 roky, to teďka budou.
0: Rodiče dbali na to, abyste maturu měl?
1: Jo, na tom jsme se domluvili, že maturita je základ a potom mě už když tak nebudou nutit dál do studia.
0: S brankářem Sigmy Olomouc si povídáme vlastně v období maturit, které teď probíhají a k našemu povídání s Janem Koutným se vrátíme zase po písničce.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem ve studiu je dnes brankář Sigmy Olomouc Jan Koutný, který už na sebe prozradil mnohé, ale o čem jsme se ještě nebavili, je jeho číslo dresu 91. Na gólmana není moc obvyklá cifra. Jak jste k němu přišel, proč jste si to vybral?
2: No, přišel jsem k němu úplnou náhodou, vlastně tehdy v Bčku, když jsem tam byl posunut, tak to byl jeden z mála dresů v mojí velikosti, co byl už vlastně vytištěn. A mně se osobně líbilo to číslo, říkám, je to takový neobvyklý, takže že si ho vezmu. A vlastně potom, co jsem v něm odchytal i první start v Bčku, v druhé lize, tak jsem si řekl, že si to nechám i do budoucna třeba do toho Ačka, a když už se to pojedlo v Ačku, tak jsem říkal, že si ho nechám a nebudu to měnit.
1: Žádná symbolika, letopočet 1991 nebo nic takového v tom není, žádné devítky, jedničky.
2: Ne, jenom prostě pěkný číslo, líbí se mi, daří se s ním.
1: Přesto hráči a gólmani zvlášť mají spoustu rituálů, než jdou na hřiště. Máte vy něco obvyklého, zaběhlého, co prostě musíte udělat, než jdete hrát, chytat?
2: Jo, mám takovej svůj rituálek vlastně, že když jdu z rozcvičky, tak si vlastně plácnu s každým z realizáků a s klukama, co sedí zrovna tam na lavce a to, tak se tak jako plácnu s nima a vím, že jdu se nachystat do kabiny a pak na zápas.
1: Oproti minulému století už je jasné, že dresy a všechno ostatní se pere automaticky v kabině po každém zápase, takže vítězný dres, že by se nepral, to neexistuje. Máte ještě něco nebo nic takového?
2: Neměním vlastně rukavice, pokud nedostanu gól. Že dokud mám čistý konto, tak ty rukavice neměním a pak až je když tak, potom vyměním.
1: Kolik spotřebujete třeba za sezónu rukavic?
2: No, to je dost, myslím, kolem takových 20-25 párů to bude.
1: Čím to je? Je to, že se ošoupou ty rukavice, nebo?
2: Ošoupávají se rychle, no, jako je to, dostávají hrozně zabrat na těch tréninzích, takže i když jsou kvalitní, tak prostě opotřebávají se rychle.
1: Opotřebovávají se vám rychle i kopačky? Protože jste gólman, o kterém se říká, že hru nohama umí, což nebývalo vždycky u všech brankářů a dodnes to platí, že u některých to až tak moc nejde. Hráči toho mají víc než brankáři těch kopaček za sezónu?
2: Já myslím, že jo, že kluci mají určitě víc kopaček, ale já je mám tak většinou na půl roku, jedny na rok, dokud se vlastně nezničí, tak je neměním, protože jak si jednou vychodím, tak jsou mi pohodlný a nerad to měním.
1: Při své výšce říkal jste, že když jste přišel, tak 1,90 byl vlastně jediný dres, který vám padnul. Bylo to i s kopačkama, nebo tam nemáte nějakou jeho velikost?
2: Ne, u kopaček mám 47, takže tam to seženu dobře, ale tam to jsem měl už celý dorost vlastně takhle velkou nohu, takže.
1: To je klasická loď, takže to je naprosto v pohodě, tak to může být. Ještě pojďme k těm věcem, které s fotbalem a brankářinou souvisí. V hokeji gólmani jsou speciální kategorie. I útočníci a i obránci se o tom baví, že gólmani ti jsou tam někde a baví se v podstatě jenom mezi sebou a řeší to. Mají to podobné i fotbaloví gólmani v kabině?
2: No, říkají to o nás, že jsme takový jiní. Já na to mám názor, že oni jsou ti jiní, takže je to, asi to funguje všude stejně takhle.
1: Vy se musíte logicky asi víc soustředit a uzavřít se do sebe, takže to je ta jinakost?
2: Je to možný, no, že my se musíme soustředit hlavně v hlavě prostě a kluci fyzicky, takže to možná dělá to, co všichni říkají.
1: A ta kabina, tam ale prostě jste s nimi v jedné kabině, převlíkáte se, vtípky a tak dál, ty podle mě musí jít napříč tím hracím polem. Je jedno, jestli to je na brankáře, nebo na obránce, nebo na útočníka.
2: Jo, tam je to jedno, tam si dělá srandu každý z každého.
1: Vy si občas děláte z někoho legraci?
2: Jo, občas.
1: Takže jste toho příznivec, udělat si sem tam vtípek v dobrém samozřejmě.
2: Jo, sranda musí být za mě.
1: Co se takového děje třeba v kabině?
2: V kabině tak vždycky různě podle situace, no. Já

0: mám občas rád rypnout si do spáči, jo, tak udělat si z něj srandu, když třeba leží na masérském stole, tak mu říkám, co tam zase děláš, že však teď zněl lehkej trénink a jdeš si na masáž.
1: I takové věci se dějí ve fotbalové šatně, no a já jsem moc rád, že hostem Českého rozhlasu Olomouc je dnes brankář Jan Koutný.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc posloucháte hosta ve studiu, kterým je dnes fotbalový gólman Jan Koutný, který má za sebou letos post jedničky v Signě Olomouc, ale stal se i jedničkou v reprezentační 21, byť třeba teď to poslední utkání na Gibraltaru, mám pocit, že tam jste nechytal, ale tam asi o moc nešlo, tam už se vědělo, že tam se vyhraje. Jaké to je být vlastně jedničkou v reprezentaci v 21.
1: Je to pro mě hrozná motivace, jsem za to strašně rád, že jsem si tam vydobil tu pozici být ta jednička a budu dělat prostě dál všechno pro to, abych si to udržel.
0: Je to těžké i třeba z toho pohledu, že vlastně zůstáváte neustále v Česku nebo na Moravě, abych se náhodou někdo toho nechytil, že jste vlastně v klubu, který není úplně ten top, to znamená Slavie, Sparta, možná Plzeň. V době, kdy máme spoustu už mladých brankářů i venku, berete to jako vaše velké plus, že v téhleté konkurenci chytáte v 21?
1: Tak já si myslím, že to je určitě skvělé. Byla vizitka pro Sigmu a vlastně pro sigmáckou brankářskou školu, že vlastně někdo takovej může chytat v 21 jako jednička. Takže to je pro mě naopak, já jsem za to rád.
0: Čím jsou reprezentační srazy pro tak mladého kluka, jako jste vy?
1: Říkám, obrovská motivace, prostě ta 21, tam je člověk na očích, může si ho někdo třeba všimnout, soupeři jsou kvalitní, tam třeba Portugalsko v naší skupině, ti jsou výborní, takže to jsou skvělé zkušenosti do budoucna a já jsem rád, že je můžu sbírat takhle.
0: Když jedete na velmi důležitý zápas do Skotska a pořád se to kope na 0-0 a vy víte, že vám to tam nesmí spadnout, protože útočníkům to vepředu moc nejde a ten gol nechtějí dát, je tam velký tlak na gólmana?
1: Neřekl bych, že tlak, ale musím se prostě u toho furt soustředit. Je to důležitý nepodcenit žádnou situaci a 100% se koncentrovat na každý míč, co může přijít a potom vlastně už je to občas i maličko štěstí, ale tam jsem rád, že jsme uhráli pro nás dobrý výsledek.
0: I díky vám, protože tam v závěru byly nebezpečné momenty, byť třeba se někomu mohlo zdát, že je to z úhlu a tak dál, ale chytil jste to nebo vyrazil alespoň vždycky a to bylo hodně důležité. Je ta 21 něčím jiná? Vnímáte, že to má jinou atmosféru repre a klub?
1: Tak je to jinačí, vlastně tam celá kabina na 21 jsme kluci, co jsme stejně staří, takže je to o maličko jinačí, než vlastně tady v klubu, kde je to namixovaný a každý je jinak starý. A obojí má svoje vlastně, tam na té 21 jsme tak jako všichni sehraní tím, že jsme stejně staří, rozumíme si jak mimo hřiště, tak na hřišti, ale zase tady si myslím, že prostě ty zkušenosti, co někteří hráči už mají, tak jsou pro nás taky strašný přínos.
0: Když si vezmeme i třeba kabinu teď v Signě, vy jste ji zažil v loňské sezóně, kdy jste tam byli vlastně spousta kluků z Bčka, kteří vlastně dlouhodobě byli v Signě a teď se ten kádr během loňského roku najednou začal měnit, přišla spousta lidí zvenku i spousta cizinců. Mění se nějak ta kabina v závislosti na tomto?
1: Tak je to trochu jinačí, to určitě, protože už to není, že se tam vlastně všichni známe nějakou dobu, bylo to teďka trochu jinačí, ale myslím si, že si to parádně sedlo vlastně, že všichni kluci, co přišli, tak zapadli hnedka do té kabiny a i na hřišti ukazují, že prostě na to mají a za mě tohle funguje.
0: Hodně se mluví o tom, že jste dvojice se stoperem Králem. Jak moc vám chyběl kvůli tomu zranění, protože teď několik zápasů nehrál. Chyběl vám v obraně jako brankáři?
1: Jo, mě tam maličko chyběl, protože on je takový hodně emotivní, má rád, když se prostě vyhrává, když se daří, naopak když se prohrává, tak to taky dá najevo, takže v tom jsme, myslím, si hodně rozuměli, že jsme to na tom hřišti měli podobně a podporovali jsme se v tom, ale pak vlastně přišlo to zranění, takže tam za něho zaskočil ať už vlastně Malas, nebo Louis, nebo Abdu, tak jako taky vždycky to zvládli úplně v pohodě a
0: Neříkám, že to nezvládli, je to jenom čistě z toho pocitu toho golmana, který prostě ví, že tohle to je ten kámoš.
1: Jo, asi jo.
0: Takže chyběl a doufejme, že se brzy vrátí. No a my na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se s Janem Koutným, brankářem Sigmy Olomouc, k mikrofonu ještě jednou vrátíme po písničce.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Stále máte naladěn Český rozhlas Olomouc. Naším hostem ve studiu je dnes fotbalový brankář Jan Koutný, brankář Sigmy Olomouc, kterému se říká Koudy. Je to na základě toho televizního amerického seriálu, anebo to přišlo jenom jako odvození na toho Koutný?
2: Odvození na slovo Koutný vlastně, protože nevím ani, co to je za seriál, nikdy jsem ho neviděl, takže...
1: To byl jeden takový seriál, který běžel, mám pocit, na přelomu milénia, možná, že to bylo spíš i v 90. letech. A tam byla postava Koudiáka, který byl docela sympatický, byl takový málomluvný, což možná k vám i sedí, protože se o vás říkalo, že jste byl málomluvný, ale že teď už jste se malinko otrkal. Vnímáte tu situaci taky tak?
2: Jo, tak určitě vím, že ze začátku jsem byl takovej tiší, moc jsem se neprojevoval, ale postupem času už jsem se otrkal a teď mi nedělá problém se zapojit normálně do konverzace už rozběhle.
1: Dokonce si povídáme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dnes dopoledne. Vy jste gólman, jehož kariéra šla teď opravdu strmě nahoru během v podstatě pár měsíců, by se dalo říct. Jak to vnímáte, jaká pro vás byla třeba ta možnost postavit se do branky v rámci evropských pohárů?
2: Tak to je pro mě neuvěřitelná zkušenost a jsem za to strašně rád, že jsem si tím vlastně prošel a zažil jsem si to. I když vlastně nebylo to vůbec jednoduchý, vím, že první zápas vlastně úplně tam na mě dolehla lehká nervozita a nebylo to úplně ideální, ale pak vlastně už jsem věděl, do čeho jdu a postupně jsem se v tom otrkal a potom už to bylo jenom lepší.
1: Gólmani občas zažívají horké chvíle, zvlášť na stadionech, kam přijde hodně lidí, kdy mají spoustu fanoušků, soupeře za brankou. Zažil jste i nepříjemné chvilky tady v tomto ohledu, nějaké polévání, nápoji, házení mincí?
2: Tak občas tam něco přistane, no, na tom hřišti nějaký ten kenýmek nebo tak, ale já to naopak mám právě tohle rád, když vlastně... ten kotel třeba soupeřů, fanoušků je za mnou a teď něco třeba pokřikujou nebo to, tak to mě právě tak nabíjí a vlastně o to víc ten gól nechci dostat, že vlastně já zkazit jim tu radost. No.
1: Už jsme zde naznačili vaši schopnost hrát nohama. Dřív bylo normální, že gólman třeba neuměl pořádně rozehrát, ale v posledních 10-15 letech je ten brankář vlastně tím opravdu 11. hráčem vzadu, který mnohdy si dojde pro míč třeba až na půlící čáru, když je velký tlak. Je tam něco, co byste chtěl zlepšit?
2: Tak určitě vždycky je prostor pro zlepšení, ale myslím si, že za tu dobu, co vlastně chytám tu první ligu, tak to šlo zatím vždycky jenom nahoru u mě a doufám, že to tak půjde i dál.
1: Myslím si, že co se týče vaší hry nohama, že s tím můžou být trenéři i spoluhráči spokojení. Možná sem tam ulítne nějaký ten výkop do autu, ale to je o tom, že se to má hrát většinou k lajně, že jo? Že je to takhle domluvený.
2: Občas jo, ale to už jsem se snažil minimalizovat tohle, takže radši do hřiště než do lajny.
1: Vy jste podepsal se Sigmou kontrakt i na další léta, přesto pro gólmana, který už si zachytal v evropské lize a chytal tam dobře a bylo to vidět a určitě to chválili i zahraniční reportéři. Brankář, který chytá v 21. Díváte se už po nějakém angažmá? Máte sen, kam byste chtěl vyrazit do zahraničí?
2: Tak sen určitě mám, ale to je takový ten dětský vlastně, co si vysní asi každý kluk, co začíná s fotbalem, ale jinak teďka aktuálně vlastně se soustředím na svoje výkony, na zápasy, co nás čekají a jestli něco přijde po sezóně, tak to budu řešit až po sezóně.
1: No my bychom byli radši, kdyby to přišlo, když tak až po té další sezóně, ale každopádně tohle toto byla a vždycky bude věc klubu a samotného hráče. Jenom, když se mluví o brankářích a i o fotbalistech, tak je to většinou buď o tom, jestli Anglie, Britské ostrovy, anebo raději jih Evropy, anebo Německo. Jenom můžete naznačit třeba jeden z těch tří směrů, kam byste se rád vydal, kdyby ta možnost byla, co je ten sen?
2: U mě je ten sen ten jih Evropy, no.
1: Jih Evropy a Itálie, anebo...
2: To druhý.
1: To druhý, dobře, takže Portugalsko to nebude. Jinak už jsme zmínili opravdu mnohé, ale co je teď asi nejdůležitější, protože sám jste říkal, že se chcete soustředit na to, co teď aktuálně je v Sigmě, čeká vás domácí zápas se Slováckem, který už teda asi musíte vyhrát.
2: Určitě ho budeme chtít jít vyhrát a budeme to na tom hřišti i ukázat.
1: Jak moc pomáhá, když dokážou Hanáci přijít na Andrův stadion, diváci?
2: Hodně, hodně to pomáhá. Vlastně fanoušci jsou celou letošní sezónu úplně skvělí. Chodí nás podporovat jak na domácí, tak na venkovní zápasy a toho my si hrozně vážíme a snažíme se jim to vracet na tom hřišti.
1: Tak doufejme, že ten nejbližší zápas to ukáže po všech stránkách, to znamená, že přijdou fanoušci a nebudou se stačit divit, co fantastického vy předvádíte v brance a jaké nádherné góly, kterým mohou tleskat, předvádí vaši spoluhráči. Hostem Českého rozhlasu Olomouc byl dnes brankář Sigmy Olomouc Jan Koutný. Díky za povídání a někdy naslyšenou.
2: Taky děkuju, mějte se a shle.
0: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Prázdninové legendy budou opět patřit 50 let starým deskám. Naše putování rokem 1976 začneme doma prvním solovým albem Vladimíra Mišíka a skupiny ETC s názvem Stříhali dohola malého chlapečka. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Vladimírem Mišíkem.
1: Stříhali dohola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
2: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
3: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
4: Až bílá vrána černou ovci osedla a pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš.
3: Příběhy o outsiderech a viděděncích s humorem a nadhledem Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Dělníci opraví zázemí budovy centra Sluňákov v Horce nad Moravou. Ve Štarnově zahajuje provoz dětská skupina. Bruntálský soud zprostil obžaloby ex-manažerku Horských lázní Karlova Studánka. Odpoledne bude oblačno s přeháňkami a teploty do 31 stupňů. Hezkou středu u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Budovu ekologického centra Sluňákov v Horce nad Moravou na Olomoucku čeká rekonstrukce. Dělníci v létě zmodernizují její technické zázemí, včetně vybavení učeben. Investice vyjde zhruba na 28 milionů korun. Kvůli pracím je dům ode dneška do konce září uzavřený. Zázemí s občerstvením návštěvníci najdou v sousedním stánku, říká mluvčí Sluňákova Michaela Pavlíková.
2: Tady stále budeme lidem půjčovat klíče od dvou staveb, od Sluneční hory, od Rajské zahrady, takže když přijdou, tak a jsou to třeba návštěvníci prostě zdaleka, tak aby se jako nestalo, že najednou nebudou moct kam jít, ale že ten areál pro ně stále bude otevřený. Budou si moct půjčit i badatelské tašky.
1: Soud v Bruntále zprostil obžaloby ex-manažerku státních horských lázní Karlova Studánka Soniu Kellerovou. Podle obžaloby zmanipulovala zakázku na opravu oken v lázeňském domě Libuše. Hrozilo jí až 8 let vězení. Neprokázalo se však, že by čin spáchala. Do budovy pro dětskou skupinu investovala s pomocí dotace samospráva Štarnova na Olomoucku. Zařízení za zhruba 22 milionů korun má kapacitu 24 míst pro děti do 3 let. Provoz zahajuje dnes. Vícelidovecký starosta Pavel Roubínek.
3: Je tam v rámci toho zázemí výdejna stravy, která je v nerezovém provedení. Budeme si připravovat pro děti sami svačiny. Chceme v rámci zefektivnění provozu připravovat svačiny i pro mateřskou školu, které se dosud dováží ze Štemberka. Během prázdnin toto budeme testovat a uvidíme od září, jak se to rozjede.
0: Sport.
1: Tenista z Prostějova Jakub Menčík, ale také Jiří Lehečka, Linda Nosková, Karolína Plíšková a Marie Bousková postoupili do druhého kola Wimbledonu. Bousková vyhrála třísetový zápas s Australankou Gibsonovou a Českému rozhlasu řekla, jak se po ztracené druhé sadě dokázala zlepšit.
4: No tak snažila jsem si zase trošku víc rozhýbat, protože přece jenom ten druhý set hrála moc dobře z toho středu a bylo to těžké z toho něco udělat. Cítím se dobře, myslím, že jsem si počítá, že soupeřka, že hraje dobře na té trávě a že to nebude lehký zápas, takže jsem byla ráda, že jsem na to také byla připravená a v hlavě prostě jsem to také měla, že prostě může hrát velice, velice dobře.
1: Ve Wimbledonu dnes bude hrát o třetí kolo rodačka z Olomouce Karolína Muchová a Barbora Krejčíková a proti sobě si zahrají i Kateřina Siniaková a Nikola Bartůňková.
0: Počasí.
1: Odpoledne čekáme na střední Moravě přibývání oblačnosti a na většině území se objeví přehánky, místy bouřky a to i velmi silné. Teploty 27 až 31 stupňů, na Jesenicku kolem 25, na horách 18 až 22 a povane mírný severozápadní vítr, který bude v bouřkách zesilovat.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nohu z plynu na dálnici D46 na 25. kilometru v Prostějově ve směru na Olomouc. Stojí tam porouchaná dodávka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, dopolední vysílání. Krásnou středu vám od mikrofonu přeje Vilém Pospíšil. Pokud už máte v sobě nějakou tu kávu dnes a chystáte se třeba na další, protože mě osobně jedna za den nikdy nestačí, tak o tom, jak si správně připravit espresso, jaké pravidla dodržet, vám přinesou informace Babské rady. Ještě předtím se ale vydáme do zoo s naším letním prázdninovým speciálem. Představíme si další zvíře, které tam můžete najít, no a dokonce se spojíme s Ditou Vojnarovou a Mirkem Kobzou u našich sousedů. Ti totiž vyrazili do Polska, natáčí tam další díly prázdninového cyklu Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc. No a kam se vypravili dnes, co pro vás objevili, to už se dozvíte také za chvíli. Hezký poslech.

0: Time to say goodbye. My se zatím ale samozřejmě neloučíme. Stále posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Slyšeli jsme Andrea Bocelliho a Sáru Brightman v té takové angličtější verzi jeho slavného songu Con te partiro. Mohli jsme slyšet také krásné housle v té písni, no a tak se hodí pozvat k poslechu pořadu Alex a host dnes po 13. hodině, kdy Alexandra Minářová bude zpovídat houslistu Pavla Šporcla, tak si určitě nalaďte Český rozhlas i po 13. hodině. My se teď ale vydáváme někam úplně jinam, než jsou hudební vody. Podíváme se do olomoucké zóny Svatém Kopečku. Ta totiž letos slaví 70. a my v našem prázdninovém seriálu představujeme její obyvatele, ty, které třeba možná neznáte. Dnes si budeme povídat o Lvíčkovi Zlatém. Dalo by se předpokládat, že jde o kočkovitou šelmu, ale není to tak. Je to zářivě oranžová jihoamerická opička, která ve volné přírodě žije v malých rodinných skupinách a komunikuje pomocí unikátních ptačích trylků a pískání. Při hledání potravy používá své dlouhé prsty. Jejich počet se od 70. let zvyšuje, a to především zásluhou právě zoologických zahrad, mezi které se řadí i ta olomoucká.
1: A tady ale v podstatě vidím tři výběhy.
2: V každém je něco jiného. To jsou všechno drábka té opičky z Jižní Ameriky a lvičci jsou z nich v podstatě nejvzácnější.
1: Se zooložkou Jitkou Vokurkovou jsme obešli celý pavilon opic. Jsme ve velmi příjemném stínu, takže je nám teď dobře a pozorujeme jednoho ze lvíčků. Kolik jich máte?
2: Aktuálně chováme tři lvíčky zlaté. Všechno jsou to samičky, které se tu u nás narodily. A do budoucna čekáme, že aspoň dvě z nich opustí ještě naši zoologickou zahradu a k té poslední dostaneme k dopárování samečka.
1: Samozřejmě nás zaujme hned tou barvou. Jak byste charakterizovala tuto opičku? Jak se u vás holky chovají?
2: Samičí skupiny i samčí skupiny jsou v podstatě kompatibilní. Nejsou tam většinou žádné velké rozbroje. Je to vždy o velikosti skupiny a o velikosti ubikace. A vzhledem k tomu, že jsou to všechno sestry, tak se snáší velmi dobře.
1: Doma jsou v Jižní Americe?
2: Tyhle jsou doma v Jižní Americe, přímo v Brazílii, na malé části Brazílie, a ještě donedávna to byl kriticky ohrožený druh, který se teďka momentálně přeřadil do ohroženého, ale to díky zoologickým zahradám, který jim k tomu dopomohli, aby se ta populace v přírodě navýšila. Všechny zoologické zahrady, které tenhle druh chovají, ho mají pouze zapůjčený, protože majitelem je brazilská vláda nebo stát Brazílie, a ti rozhodují o tom, ve kterých zoologických zahradách se lvíčci chovat budou, a vyplnění toho dotazníku na to, aby jsme vůbec ty první zvířata mohli dostat, nám zabralo docela dost času.
1: Lvíčci si nás teď prohlížejí a mlčí, ale kdyby mluvili, je to údajně ptačí trylkování.
2: Je to takové trylkování u těch drápkatých opiček, oni jsou to takový skřídci z pralesa, kteří vydávají takové ptačí zvuky víceméně.
1: Už je zvědavá, už si nás přišla prohlédnout a my můžeme vidět dost dlouhý ocas, který má svěšený.
2: Ten ocas slouží jako kormidlo, protože tyhle opičky skáčou z stromu na strom podobně jako veverky a zároveň na rozdíl od ostatních opiček nemají nehty, ale mají drápky, které jim pomáhají v tom pohybu ve větvích, usnadňují jim přemístěvání a zároveň je drží na těch větvích co nejlépe. Zároveň ty packy mají v podstatě velmi ohebné a dokážou prostě s nima si přidržet potravu a podobně.
1: My jsme obešli ten výběh a dostali jsme se k informační cedulce, kde se dozvíme, do jakého řádu a čeledi patří lvíček zlatý a také, jak to vypadá s rozmnožováním. Tak to nechám na vás.
2: Co se týká rozmnožování, tak všechny drápkaté opičky jsou specifické tím, že mláďata po porodu přebírá samec na svůj hřbet a nosí je tak dlouho, dokud je potřeba. V samičce je pučuje pouze na kojení a vždy po kojení si je zase vezme a pečuje o ně.
1: Potřebují něco specifického do svých výběhů?
2: Potřebují spíš specifickou potravu, protože jsou to převážně hmyzožravci, nektarožrouti a gumožravci.
1: Co znamená gumožravci?
2: Dostávají pravidelně arabskou gumu, která je nezbytná pro jejich trávení a kterou žerou i v přírodě.
1: Kde a jak se shání arabská guma?
2: Arabská guma se sem dováží v krystalickém stavu a my ji tady rozpouštíme a zvířatům předkládáme v nějakých větvičkách, ze kterých to oni můžou okusovat, tak jak by to měli přirozené v přírodě.
1: Co dokáže drápkaté opičky naštvat?
2: Tak samozřejmě výskyt nějakého predátora, což může být i třeba dravec, který tady přeletí nad výběhem. nebo i to, že třeba nemají tu potravu v tu správnou hodinu, na kterou jsou zvyklí.
1: Pozorovat je můžete při návštěvě zoo Olomouce na Svatém Kopečku. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.

0: atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
1: Za vodou, za horou.
0: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
2: Nezmaři už svým jménem potvrzují, že 50 na scéně, která je na dohled, navíc prakticky v nezměněné sestavě, bude velká. A pořád jim to skvěle hraje, což potvrdili i na loňském Folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Nezmaři.

0: deštníkem, protože je to jenom přes kopec. Musím říct, že kromě toho, že tady řádí bagry, protože se tady opravuje po povodních, které jsou tady pořád až příliš znatelné, tak počasí máme skvělé, je lehce pod mrakem, profukuje chladivý větříček a užíváme si to, ale aby jsme si to neužívali moc, tak právě před chvilkou mi na mobil pípla výstraha, že se blíží velké bouře a průtrže mrače na vítr a podobně, takže jak je vidět, tak prostě počasí řádí i v Polsku.
1: Tak hlavně opatrně samozřejmě. Když jste se nám naposledy hlásili z Polska, tak jste natáčeli spíše za naší severní hranicí ve Slezsku. Teď jste se posunuli více na západ, spíše do oblasti Kladské země. Tak prozraďte, která města vlastně ve svém cyklu představíte a co vám ještě zbývá prozkoumat?
0: Tak z toho Kladska my bychom se rádi vypravili vlastně podél té naší hranice, takže už jsme točili v městečku Mezilešie, což je úplně nejjižněji, kousíček od Králík. Teďka jsme ve Stroně Švonském a budeme postupovat tady po řece do Lontku Zdroj, do krásných lázní a dnes bychom rádi skončili ve Zlotém stoku, to je místo, které nám chybí. Jinak už máme natočen Kamenec Zemkovický, máme natočený Pačkov od Mucho, Glucholazy a končí a potom v Prudníku. My ještě teda nemáme úplně přesně rozhodnuté, čím začneme, nebo čím začneme, to víme. Protože budeme zvát už na tento víkend na Léto květů, které se koná pravidelně v Otmuchově. Takže teď v pátek vás pozveme do Otmuchova, ale potom budou všechna tato města. A musím říct, že jsme oba překvapeni, kolik úžasných věcí jsme tady našli.
1: Takže se máme určitě na co těšit. Nabízí se možná otázka, jak se v Polsku domlouváte. Mnozí posluchači, a včetně mě tedy, možná mají trošku obavy, že by se v Polsku nedorozuměli. Jak jste na tom s polštinou vy a jak je složité se v Polsku nějak domluvit?
0: Já musím říct, že v tomhle to má Dita jednodušší. Já vám ji hned předám, protože my si tady podáváme mobil. Ale já jenom řeknu, jak se domlouváme my. Já polsky rozumím dobře a může za to z hodou okolností rádio, protože já jsem za mlada v Zábřeze poslouchal, my jsme chytali polské rádio a tam běžely všechny ty koncerty, takže Led Zeppelin jsem znal z koncertu, který běžel, tuším, že na Trojce polského rozhlasu a tak dál. Takže to je moje seznámení s Polskem a protože sem jezdím, tak samozřejmě se domluvím, ale mluvím polsky blbě. Ale kdo je tady za odborníka, tak je Dita. Dito, tak jak to máš s polštinou?
2: Já ještě jednou zdravím všechny posluchače. Já to mám s polštinou, ale velmi podobně. Já pocházím z pohraniční vesnice v okrese Karviná, takže jsem vyrostla na polské televizi a pocházím z místa, kde se poměrně hojně užívalo nářečí. Takže mě se do té polštiny míchá takzvaně po našemu, ale vzhledem k té televizi se orientuju dobře, ale musím říct, jsme velmi blízko hranice, takže tady všichni dobře rozumějí a když to spustíme česko-polsky, tak je to na obou stranách a natáčí se krásně.
1: Tak to vám samozřejmě závidím, já tady polštinou nevládnu vůbec. Poslední otázka, asi jak je to v Polsku s dopravou? Přece jen ten prázdninový čas je proslulý náporem turistů a jejich aut, tak jak to tam vypadá?
2: No to je takové velké překvapení. Před malou chvíli jsme to s Mirkem komentovali v autě, protože jsme překvapeni, jak dobře se jede. Teď jsme jeli přes Bílý potok, přes Sienu, což jsou taková velká střediska vyhledávaná turisty. A tam bylo pár aut. Zatím tedy prázdno, zatím to vypadá na takové startování a rozmýšlení, co s tou dovolenou a s těmi prázdninami vlastně uděláme. Takže situace na silnicích je pohodová, žádné zácpy. Občas takové drobné opravy, možná dvakrát jsme narazili na semafor, který tu dopravu zastaví, ale na chviličku a pokračujeme dál podél celé hranice, takže v tomto směru se rozhodně návštěvníci, naši posluchači, řidiči nemusí bát.
1: Tak já přeju, ať to tak samozřejmě pokračuje a ať se stihnete včas vrátit zpět sem za námi do Olomouce a ať ta cesta hezky utíká. Mějte se krásně.
2: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích,

0: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Právě dospívala Helena Vondráčková píseň Copacabana, no a před ní jste určitě zaslechli signál naší soutěže Rozhlas, to je výhra. Dovolalo se vás, nebo volá vás, svolalo vás spousta, ale první může být vždy jen někdo jeden a je to paní, tentokrát paní Věra z Karlovic. Moc vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, taky zdravím, krásný den.
0: Ta rychlost tady byla opravdu neuvěřitelná, takže seděla jste s telefonem, čekala jste na signál, ano?
1: Ano, určitě.
0: Tak věřím, že pravidla naší soutěže Rozhlas to je výhra znáte. Na vás je tedy jedna jediná věc a to je vybrat číslo, které zatím před vámi nikdo nevybral. Tak které číslo to bude?
1: Zkusím osmičku.
0: Číslo 8 opravdu vybráno nebylo a tak tady máme kniha Útěk na řecký ostrov, kniha od autorky Kate Frost, myslím, že to bude takové krásné čtení na léto, také porcelánový hrneček s logem Českého rozhlasu Olomouc, což věřím pro vás bude moc pěkný dárek, když jste věrnou posluchačkou naší stanice, no a také CD kapely Bran Žalet komplet, takže tři ceny dokonce, která z nich se vám asi líbí nejvíce, kniha, hrneček nebo CD?
1: Já bych řekla kniha s hrnkem.
0: Ano, ano.
1: Za toho kafe a knížku k tomu.
0: Přesně tak, je to takový dárek dva v jednom a k tomu si vlastně můžete pustit i to CD, ačkoliv soustředit se na CD a na knihu asi nejde úplně dobře.
1: No, to nejde tak dohromady.
0: Tak to byl dnešní, to byla dnešní soutěž. Já moc děkuji paní Věře z Karlovic, gratuluji k výhře a mějte se krásně.
1: Já taky děkuji a taky krásný den. Na shledanou.

0: Legendární kapela Beatles právě dospívala na vlnách Českého rozhlasu Olomouc píseň Let it be, tedy nech to být, nech to plynout. Věřím, že vy, pokud jste v nějakém stresu, tak se takhle určitě také tímto řiďte. Nechte to být, dejte si třeba kávičku, i když jste dnes jednu měli, tak si dejte druhou. A pokud máte rádi espresso, tak právě teď vám Babské rady Jarky Vykoupilové připomenou všechny detaily, které je potřeba dodržet, aby to espresso bylo opravdu dobré.
1: Babské rady.
2: Název silné malé kávy espresso je odvozen z výrazu pro rychlý vlak, tedy express, a měl vyjádřit výrazné zrychlení přípravy kávového nápoje pomocí nové technologie. Ostatně první stroj na přípravu kávy pod tlakem páry byl v Itálii patentován už v roce 1884. Jak má být ideálně silné preso připraveno? Tady je návod od profesionálních baristů. 7 gramů mleté kávy zalisované silou 20 kg, jenom prvních 20 až 30 ml extrahované tekutiny v daném čase 20 až 30 sekund s vodou teploty 90 stupňů a 9 bary tlaku. Pokud toto profesionální zadání nedodržíte, čekejte velký rozdíl v obsahu aromatických substancí i chuti. Správně připravené preso má maximální hodnotu kofeinu 10% a vaše tělo ho bude trávit okolo 15 minut. Účinky kávy ale v těle přetrvávají několik hodin.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Iveta Bartošová končí, ale vysílání Českého rozhlasu Olomouc nekončí. V Přerově dnes otevírá nové Reuse centrum. To je třeba jedno z témat, o kterém se dozvíte blíže v příštích zprávách, tedy ve 12 hodin v celou. Za malou chvíli už je tady kolega Tomáš Kedzior a písničky na přání. Vilém Pospíšil vám přeje krásnou středu.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Přerově dnes otevírá nové Reuse centrum. Některé léky od specialistů můžou nově předepisovat praktičtí lékaři. 4 české tenistky budou bojovat o postup do 3. kola Wimbledonu. Odpoledne bude slunečno až oblačno s přeháněkami i bouřkami, teploty do 32 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Zkušební provoz dnes v Přerově zahajuje nové Reuse centrum. Sídlí v areálu technických služeb v ulici Na Hrázi. Během prvního měsíce zaměstnanci budou pouze přijímat zachovalé a použitelné věci. Jejich prodej za symbolické ceny začne 1. srpna. Pokračuje mluvčí technických služeb Andrea Hrabalová.
2: Do Reuse centra mohou občané přinášet například drobný nábytek, nádobí, dekorace, hračky, knihy a další menší vybavení do domácnosti. Všechny věci musí být funkční, nepoškozené a čisté. Naopak není možné odevzdávat textilní materiál, tedy například oblečení nebo plyšové hračky, ani elektroniku.
0: Praktičtí lékaři můžou ode dneška nově předepisovat dalších 1200 léků. Ulehčit by tak měli specialistům. Jde o léky na cukrovku, srdeční selhání, štítnou žlázu nebo epilepsii. Změnu představilo Ministerstvo zdravotnictví a doktoři vítají, jak potvrdila Českému rozhlasu Ludmila Bezdíčková ze Sdružení praktických lékařů.
3: Toto opravdu skutečně je hlavní benefit pro pacienta. A pro ty ordinace těch praktiků to neznamená nic víc, protože sleduji-li už toho pacienta třeba s cukrovkou, tak při té kontrole prostě jenom budu moci předepsat všechny léky, tak jak to odborná doporučení vlastně umožní.
0: Poslanci debatují o změnách jednacího řádu sněmovny. Novela má omezit obstrukce a zrychlit schvalování zákonů, například zkrácením řečnické doby při projednávání programu i samotných návrhů. Diskutovat se bude i o tom, jestli se omezení dotkne poslanců s přednostním právem. Závěrečné hlasování by sněmovna mohla stihnout ještě dnes. Chorvatští hasiči zasahují u 20 větších i menších požárů, které se v uplynulých 24 hodinách rozhořely v širším okolí Splitu. Nejhorší je situace na ostrově Čiovo, kam vyrazilo do terénu 150 požárníků. Ohně tam pomáhají hasit také letadla. Přes komplikace kvůli meteorologickým podmínkám se ale všechny požáry podařilo dostat pod kontrolu. Sport. Tenistku Karolínu Muchovou čeká ve Wimbledonu zápas o 3. kolo. Odpoledne nastoupí proti Číňance Chang. Pro Muchovou to v součtu s předchozím turnajem bude 6. zápas během 8 dní a proto se snažila o volném dni hlavně odpočívat.
4: Lehký trénink, vlastně tím, že jsem tady nebyla ten týden dopředu, tak musím ještě nějaké sponzorské věci vyřídit a budu se snažit si odpočinout a zregenerovat. Ale dokážu si představit, že bych někam vyrazila teď. Je toho dost.
0: Jeden český postup do 3. kola Wimbledonu je jistý. Na Grand Slamu v Londýně se utkají krajenky Kateřina Siniaková a Nikola Bartuňková. Barboru Krejčíkovou pak čeká Ruska Andrejevová. Počasí. Odpoledne bude zpočátku polojasno až skoro jasno, postupně oblačno s přeháňkami i bouřkami i silnými. Teploty 25 až 32 stupňů, v Jeseníkách kolem 20. Povane slabý proměnlivý, později mírný severozápadní vítr, který v bouřkách zesílí. Zítra čekáme převážně polojasno, k večeru vyjasňování. Teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Foukat bude mírný severní vítr, který večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na dálnici D1 u Přerova směr Brno, stojí tu nákladní auto s defektem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: První červencové odpoledne Českého rozhlasu Olomouc je tady a s ním přeje dobrý poslech také Tomáš Kedzior. Startují nám písničky na přání v den, kdy má svátek Jaroslava, to je jméno časté a oblíbené, tak Jaruškám pošlete písničku, buď to skrz vysílání Českého rozhlasu Olomouc přímo, že zavoláte, anebo prostřednictvím SMSky. Takže přímé číslo do vysílání 221 555 444, SMSková linka je 723 70 33 51.

0: Českém rozhlase Olomouc zdravíme až do Velké nad Veličkou. Paní Anu, dobrý den.
1: Dobrý den, srdečně pozdravím vás a všetkých poslucháčov. Moja milá paní Jaruško, prajem vám oceán zdraví, more štěstí a rieky pokoja, hlavně k dnešnímu sviatku, aby ste všetko zvládla, jak si v klidu, v pokoji a ve zdraví. Pošlím vám vaši oblúbenou písničku. Taky pozdravím paní Lidušku do Olomouce a paní Zdeňku do Uničova. Paní Zdeničko, děkujem, ale není vůbec o to asi stát. Taky se opatrujte v tomto horkom počasí a zdravíme všetkých našich priateľov a známých. Vám ďakujem za písničku a taky niekedy do počutia.
0: A já přidám Jaroslavu, je jich tady hodně. Paní Jarka Ospalá z Velké Štáhle má svátek. Jaruško, hodně štěstí, zdraví, lásky a dobré pohody přeje celý klub seniorů Břidličná. Věnování paní Jaroslavě Pazderové Spalonina, štěstí, zdraví a plnou náruč lásky přejí Bendíci z Mohelnice. Paní Jarce Dvorokové z Břidličné, Jaruško, hodně zdraví, štěstí a lásky přeje klub seniorů Břidličná. A ještě věnování paní Jarce Pazderové Spalonina, vše nejlepší, Jaruško, pohodu a radost a hlavně zdraví přejí posluchači Janisovi.

0: až dál.
1: V Českém rozhlase Olomouc vzkaz paní Ludmily z Doubravice. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych nechat zahrát a popřát dnešnímu svátku paní Jarce Pazderové do Palonina a paní Jarce Pospíšilové do Studinek, nevím, jestli ta horní nebo dolní. Přejeme jim hodně zdraví, štěstí a božího požehnání a ještě jenom tak pro radost, pro potěšení panu Oldovice Hrákovi do Nemíle, Emilce Horákové do Zábřeha, manželu Sedláčkovém do Újezda, paní Iloně Šmoldasové do Loštěd, sousedce Lidě Jarolimové, Lidě Ziblové a paní Andulce Hanzelkové do Doubravice. Je to i pro vás, pane redaktore, a pro všechny, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Děkuji pěkně, mějte se hezky.
1: No a já přidávám paní Jarušce Pazderové do Palonina také věnování od posluchačky Toničky z Valašska, dále také od posluchače Jošky a ještě paní Pazderové posílají písničku také další přátelé, jsou to Marta a Honza a všichni přejí hodně zdraví, štěstí, lásky a dobré nálady. Paní Jarušce Ospalé z Velké Štáhle hodně štěstí, zdraví a lásky přejí Zdeňka, Maruška a Luboš. Paní Jarušce Dvorokové z Břidličné štěstí a zdraví přejí taktéž tito jmenovaní. Ještě věnování paní Janě Grézlové ze Hvozdečka. Jen to nejlepší, štěstí, pohodu, zdraví, lásku od přátel a všeho dobrého a anděl strážný, ať tě chrání a kytky, ať kvetou, přeje paní Anna z Olešnic a přidávají se také kamarádi z Litovle.

Písničková přání Českého rozhlasu Olomouc dnes především pro Jaroslavy. Svátek má paní Jarka Šanovcová. Hodně štěstí, zdraví a pohody přeje paní Zdeňka. Panu Kalabisovi měl svátek v sobotu, takže hodně zdraví, štěstí a krásný pozdrav posílá paní Lída. Věnování naší kamarádce Jarušce Vyroubalové, hodně štěstí, lásky, zdraví, úspěchy při všech aktivitách a splněná přání a boží požehnání přejí Hela, Blaženka a Pepa a kamarádky z Loštic Madlenka, Lída a Bětuška. Ještě písnička k dnešnímu svátku naší Jarušce Mikulkové do Rakové u Konice. Hodně zdraví, štěstí, rodinné spokojenosti přeje manžel Jaromír, dcera Lenka s rodinou a Jaruška s přítelem.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude houslový virtuos Pavel Šporco.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: A pokračujeme v přáníčkách paní Jarušce Rohlederové do Jeřmaně. Zdraví, pohodu, v horku užití krásného odpoledne přejí Jarka a Jirka a se štěstíčkem se přidávají také Jarmila a Karel. Do Mohelnice Sokolkám Jaruškám, holky štěstí, zdraví, mějte se krásně i božího požehnání přejí kamarádky a věnování je také paní Jarce Andelíkové k jejímu svátku. Hodně zdraví a štěstí přejí posluchači Markovi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. První červencové písničky na přání zdravíme pana Václava ze Šumperka. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, pane Tomáši, celé rádio, zdravím všechny posluchače. A dnešní písničku bych chtěl věnovat k dnešnímu svátku Jaruškám, konkrétně teda mojí milované ženě Jarušce Pěčkové ze Šumperku a mojí nejlepší tchyni paní Jaroslavě Valičkové z Bohdíkova. Holky, dnešnímu svátku já vám přeji všechno nejvíc. Ať si užijte krásný den, jsem rád, že vás mám, proto i taková písnička, kterou jsem vybral. A prostě mějte se všichni dobře, mám vás opravdu rád. Užijte si krásný svátek.
0: Tak, pane Václave, děkujeme, zdravíme, písničku přidáváme paní Jarce Krestýnové z Janoslavic. Jarko, hodně zdraví, štěstí a pohody s manželem Pepou a přežijte to horko, přejí holky Krestýnovi z Dlouhomilova. Paní Jarce Spáčilové ke jmeninám hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let přejí Vlasta, Bohunka a Majka a přidávají se také Monika a Milada z Dlouhomilova. Ještě věnování našemu kamarádovi Petrovi Kalisovi do penzionu v Olšanech k narozeninám. Takže, milý Peťo, hodně zdraví, lásky a humor, ať tě neopouští, píšou přátelé od kafíčka.
2: Jsi, prostě si rozumíš, nejen snad ne, asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní vlasy, vím,

Českého rozhlasu Olomouc posíláme věnování Jarušce Vážanské ze Štěpánova. Jen to nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu přejí kolegové. Věnování a poděkování všem, kteří mi přáli k svátku. Zvláště na Valachy do Střelné paní Toničce. Bylo to pro mě velké překvapení, píše Jarka Pazderová, která má svůj svátek, tak mi blahopřejeme. A ještě věnování, zdraví k dnešnímu svátku paní Jarušce a také jejímu manželovi, hlavně ať se zdraví lepší, píše kamarádka Marie z chráněného domu v Lošticích.

0: Českém rozhlase Olomouc hrajeme na vaše přání a zdravíme paní Květu Domedlova. Dobrý den.
1: Já taky zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych popřát paní

0: Jaruse Šafářové, také do Medlova. Pevné zdraví, pohodu, dlouhá léta, ji přeje Květa.
1: My děkujeme, zdravíme do Medlova a posíláme pěknou písničku. Já.

0: Českém rozhlase Olomouc ten nejhezčí dárek dozněl a máme tu paní Danu z Vítkova. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tuto písničku jsem vybrala pro krásné narozeniny pro pana Rostu Škrlu z Kružberku. Rostio, ke krásným narozeninám ti Dana ze Standou přeji hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a hodně dlouhých roku i s Mírkou dohromady, i s těma vnoučatama, které vám dneska přijedou, nebo zítra vlastně přijedou. Takže ještě jednou, krásné narozky, krásné si to užij a my si to užijeme, až řekneš včíl a budeme moct přijet. Děkuji vám.
0: Hezky zdravíme, přidáváme věnování z Českého rozhlasu Olomouc Jarušce Pechové, k jejímu svátku. Posluchačka Helena přeje mnoho, hodně a dalších hrníčkových kuchařek a hodně zdraví. Věnování pro mou prababičku Evu, aby měla hezčí den, s láskou a pozdravem z dovolené posílá pravnučka Eliška. Paní Jarce Pazderové do Palonína k dnešnímu svátku pevné zdraví, štěstí a pohodu přejí Jarka a Břeťa. A věnování naší sestřenici Jarušce Mikulkové do Rakové, hodně zdraví, štěstí a pohody přejí posluchači Srovnalo z Rapotína.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nohy nás nosí celý život, je proto důležité o ně pečovat. Sebemenší problém může mít negativní dopad na celý organismus. Týkají se vás ploché nebo klenuté nohy, neuropatie, kladívkové prsty, deformace nehtů nebo vbočené palce? Pomoci může podolog, odborník na komplexní péči o chodidla. Dobrou radou třeba Jiří Nežádal. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
3: A hned v písničkách na přání zdravíme pana Jaroslava Dološtic. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Já bych vás rád všichni moje kamarády a kamarádky pozdravil ze svého řezbářského ateliéru Dološtic. Řeknu vám takové verš, co jsem po Moravě napsal. Moravo, ty krásná zem, plná hanáku a krásných žen. Králi ječmínku při nás stůj, svoji Moravu a Hanou navždy ochraňuj. Až přijde čas a rozhrne se v poli moravském ječmeně klas, i ve svém zbroji přijdeš bránit naši moravskou vlast. Tuto píseň, co jsem vybral, bych rád věnoval všem doktorům, kteří zachránili hodně životu a lidem pomohli. Hasičům, kteří si zaslouží velký že dík za všechno, co dělají v tomto parnu a pomáhají lidem. A potom bych to teda ještě nechal dodatečně zahrát Ludmilce Křesinové z Mohelnice, Ludmilce a Halence z Jeseníku a rodině Gotwaldové z Doubravice. Jedno takovou pěknou řeč, kterou už kdysi pronesl svatý Pavel, vám řeknu, co ještě je pravda. I kdyby síly měl, že by z hory přenášel, kdyby z lásky a víry neměl, nic bys neměl. Pane redaktore, děkuji vám. Mějte se krásně.
3: Tak my zdravíme do řezbářského ateliéru v Lošticích a přidáváme svátek paní Jarušce, zubní laborantce do Zlatých hor, takže vše krásné a sluníčkové přeje Kateřina. Věnování paní Miladě do Přáslavic pro pěkné odpoledne a paní Jaroslavě do Krnova ke jmeninám od dcery Ivany s přáním pěkného zdraví a všeho dobrého.

0: Skupina Klíč ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc a paní Irena z Javorníku na našem telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já zdravím všechny posluchače a tato písnička bude pro paní Jarušku Kinskou z Jeseníku. Milá Jaruško, dnešnímu svátku ti přeju zdraví, štěstí, pohodu, radost celé rodiny a měj se moc, moc, moc dobře i se svým manželem. Jemu přeji taky hodně zdraví. A to vše ti přejete ka Javorníku. Děkuju.
0: My děkujeme, zdravíme do Javorníku. Písnička patří k dnešním 90. narozeninám paní Marii Noskové. Vše nejlepší, hodně zdraví, lásky a božího požehnání přeje paní Zdeňka z Malé Moravy. Písničku zahrajte mé mamince Věrce z Českého Těšína. Pozdravuje jí Lenka.

Akropolis, ať je Judita Čerovská ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc a poslední věnování tady ještě jednou všem, vše Jaroslavám, které mají dneska svátek. Další hodinka, kdy si budete moci přát pěkné písničky, bude mezi 17. lépe řečeno mezi 18. a 19. hodinou. V tomto čase ve všední dny hráváme dechovou a lidovou muziku na vaše přání. Teď po zprávách pravidelný i o prázdninách vysílaný pořad Alex a host. Tentokrát bude ve studiu Pavel Šporcel.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: 13 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Zámecký park v Čechách pod Kosířem je kvůli vandalům otevřený kratší dobu. Na Valašsku se v říjnu otevře dlouho očekávaná palačovská spojka. Nákupy na levných čínských online tržištích zdraží. Zítra čekáme převážně polojasno a maximálně 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Zámek v Čechách pod Kosířem ode dneška upravuje otevírací dobu zdejšího parku. Přístupný bude do 18 hodin. Původně byl otevřený o 2 hodiny déle. K omezení provozu správa areálu přistoupila kvůli vandalům. Potvrdila to Martina Vysloužilová, mluvčí Olomouckého vlastivědného muzea, které zámek spravuje.
2: Správa areálu v posledních letech řešila například krádeže měděných okapových svodů, poškozování a ucizování růží, ničení nových výsadeb stromů, nelegální rybolov nebo opakované nálezy po činnosti osob užívající návykové látky.
1: Palačovská spojka a silniční napojení Valašska na dálnice D48 a D1 se otevře v říjnu. Českému rozhlasu to potvrdila ředitel zlínské správy ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. Spojka by měla podle něj výrazně urychlit cestování po regionu.
3: Bude to jeden z největších počinů tady na Valašsku, kdy konečně připojíme celé Valašsko, Valašské Meziříčí, Rožnov, potažmo i Vsetín na dálnici D48 velmi rychlou cestou. To přes tu Lešnou a Palačov je otázka pár minut. Oproti ježdění po 35 přes Hustopeče nad Bečvou a hranice na Moravě.
1: Nákupy drobného zboží z internetových obchodů mimo Evropskou unii ode dneška zdraží. Na zásilky do hodnoty 150 eur nově připadá clo nejméně 3 eura. Opatření schválily státy Evropské unie. Cílem je omezit příliv levného zboží, hlavně z Asie, a zjednodušit kontroly dovážených zásilek. Podle českých e-shopů sdružených v Asociaci pro elektronickou komerci přichází takové opatření pozdě, popisuje ředitel asociace Jan Vetyška.
4: Podle nás by se primárně měly vymáhat současné zákony, protože je zde spousta zákonů, ať už lokálních v rámci České republiky nebo hlavně v rámci celé Unie, kde by ta tržiště měla nést zodpovědnost za to, že nabízí falzifikáty, že nabízí nebezpečné výrobky. O to by někdo měl vymáhat.
1: Ústavní soud potvrdil stávající systém rozdělování daní mezi kraje. Skupina senátorů žádala zrušení části zákona, který ho nastavuje. Mechanismus podle nich nereaguje na změny, například na ty demografické. Kromě toho údajně vede k diskriminaci nebo třeba k porušení práv na samosprávu. Soud ale způsob rozdělování daní za protiústavní nepovažuje.
0: Sport.
1: Fotbalisté Francie postoupili na mistrovství světa do osmifinále, a to po vítězství 3-0 nad Švédskem. Mexiko vyřadilo Ekvádor výsledkem 2-0, Norsko porazilo Pobřeží slonoviny 2-1. V 18 hodin začne o postup hrát Anglie proti Demokratické republice Kongo, ve 22 hodin začne utkání Belgie-Senegal a ve 2 ráno Spojené státy americké vyzvou Bosnu a Hercegovinu.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme převážně polojasno, k večeru vyjasňování. Teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Foukat bude mírný severní vítr, který večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: A v tuto chvíli nehody hlášeny nemáme.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
5: Typické jsou pro něho modré housle. Dříve to byl také šátek, který se po 20 letech vrací. Začínal na klasice, teď koncertuje za doprovodu rockové kapely, se kterou také nahrál desku. Houslista Pavel Šporcl je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: slova nás rozpohyboval houslista Pavel Šporcel, který je naším dnešním hostem. Já když to tak poslouchám, říkám si, to musí být strašně i fyzicky náročné, není?
1: No jako nahrát to, tak tuhle tu skladbu jsem napsal vlastně jako první z těch takových jako popově laděných. Původně to byla opravdu taková popovější kompozice, nazval jsem ji Surprise jako překvapení, že jsem chtěla, aby to pro každého bylo překvapení, už je to nějaký pátek, co jsem ji napsal, ale teď na té nové, nebo předposlední desce Rebel s modrými houslemi, už je součástí, kde už teda opravdu to se mnou nahrála moje rocková kapela, tak to zase dostalo takový uplift, jako jako hrát tu rockovou hudbu je samozřejmě úplně něco jiného, než hrát klasiku, tak já, ono to chce i jinou stage presence, takže já na tom pódiu i při této skladbě jako hodně skáču nebo se hodně pohybuju na pódiu, takže v tomto ohledu je to samozřejmě prostě něco jiného, je to dost těžký.
0: A housle jste ještě nerozmlátil, nechystáte se k tomu, jak to občas rockeři tak dělají se svými nástroji hudebními?
1: Ne, určitě ne, to dokonce housle rozmlacují i členové symfonických orchestrů, když už po těch 50, 60, nevím kolika letech, abych nikomu nekřivdil nebo neubíral, tak tam sedí, už toho mají opravdu plný zuby, tak ten poslední den, když zahrou poslední koncert, tak vím, že se stalo, že prostě vzali ty skřipky a prostě rozmlátili, ale v tomhle stavu já zatím nejsem a takovejhle rocker já určitě nechci být.
0: A ještě asi dlouho nebudete, protože jako byste v tom roku tak nějak se znova vzedmul a je z vás cítit, že vás to strašně baví. Proč až teď přichází ten rok?
1: Já jdu trošku opačně než většinová populace, tak samozřejmě klasika je moje největší láska, vždycky zůstane a já se pokládám především za houslistu, který hraje klasickou hudbu. Ale vždycky jsem byl člověk, který hledal nové možnosti, hledal nové styly, hledal možnosti nejenom pro sebe a pro posluchače, a taky pro housle a ukazoval housle a hudbu houslovou zase v jiných polohách. Už všeobecně se ví, že jsem nebo stále hraju s cikánskou kapelou, velmi často jdu do těch jiných žánrů. No a teď jsem se prostě nějakým způsobem osudovým dostal až k té rockové hudbě, které jsem upřímně jako nikdy jsem ji moc neposlouchal, nikdy jsem k ní netíhl. Přišli mi ty rockeři, že to byli lidé, kteří byli vesměs na drogách a hodně pili a já jsem jim to nechtěl odpustit, ale vlastně díky mojí rodině a díky holkám a díky Báře doma, která rock poslouchala, díky filmům, které v poslední době vyšly, včetně o Freddie Mercurym a dalších samozřejmě a především díky tomu, že se vlastně můžu říct dobře, znám s Petrem Jandou z Olympiku samozřejmě míněno, který je srdcem rocker, nebo je to rocker, ale možná srdcem je to klasikář, abych to tak nějak přirovnal. On hrál mládí na housle, jeho syn, který bohužel zemřel, tak studoval violu na konzervatoři, že on má k té klasice neskutečně srdečný vztah, miluje Bacha, vždycky se bavíme o klasice, ne o roku, ale právě přes Petra Jandu jsem asi pochopil, že ten správný rocker musí ovládat to řemeslo a že miluje klasickou hudbu. Takže jsem to všem rockerům i díky Petrovi Jandovi odpustil a teď musím říct, že mě ty koncerty a to, co hrajeme, že mě to neskutečně baví.
0: No ale vybavíte si ten impuls, co bylo tím impulzem, že jste vůbec, protože to, že existují Pink Floyd, Rolling Stones a tak dále, o těch kapelách jste věděl vždycky. Tak co bylo tím impulzem?
1: Ten impuls byl takový, že prezident Znojmského festivalu Jiří Ludvík, hudební festival Znojmo je 22 let pokračující úžasný letní festival, kde já už jsem 20 let patronem. A Jirka je takový vizionář, on říkal, potřeboval bych, nebo už si tady zahrál tolik repertoáru, bylo by prýma, abychom udělali koncert jako pro masy venku. A co by se ti tak líbilo? Já jsem říkal, no já třeba mám jako hodně rád jazz, ale jazz asi není úplně to pro jako velikánský masy. A co kdybychom propojili ten jazz s nějakýma rockovýma melodiema, vzali bychom tam jako muzikanty, který hodně mají rádi jazz, vychází třeba z něho, ale umí hrát i ten rock, nějakou takovou jakoby fúzi. A nakonec se z toho stalo, že na tom prvním koncertě, který teď tomu budou 3 roky v létě, tak jsme hráli asi 2 jazzový standardy, 2, a k tomu jsme právě přibrali ty rockový pecky, Rolling Stony, Queeny tenkrát ještě ne, ale Pink Floydy a spoustu dalšího. Přišlo tam tenkrát asi 1200 lidí na ten koncert a bylo to neskutečný a tam to právě začalo. Tam jsem si uvědomil, že je to něco, co by mě mohlo bavit, že je to něco, co bych rád natočil a zase rozšířil to svoje portfolio, jako co všechno klasický jako houslista vlastně může hrát.
0: A jak řekl, tak udělal. Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu od našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcel, jehož nové album Rebel with the Blue Violin, takže Rebel s modrými houslemi.
1: Ano, pardon, ano, já jsem se zamyslel.
0: ta deska je plná rockových skladeb. Jak dlouho to trvalo od chvíle, jak jste popisoval ve Znojmě, že jste poprvé vlastně začal přemýšlet nad tím, že byste začal hrát rockové skladby, tak jaká dlouhá doba trvala, než jste potom nahrál celou desku s rockovou kapelou? Jak moc času uběhlo?
1: Já si myslím, že možná pár měsíců.
0: To bylo rychle, rychlý nástup.
1: Já jsem se na
0: to
1: teda vlastně nedíval, protože my od té doby jako by hrajeme ty koncerty, nebylo jich moc, ale když už jsme měli ten repertoár hotový, tak jsem si říkal, že by to stálo za to natočit. A ta deska vlastně vyšla před rokem a půl, to už je to tedy předposlední, ta úplně moje nejnovější deska je bachovská, protože loňský rok byl ve znamení 340. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha, ale jak už jsem zmiňoval, tak jako hodně Bach souvisí s tím rokem, sám o sobě byl Bach jako vlastně velký rocker a ti rockoví muzikanti milovali právě Bacha a Nina Simon, slavná zpěvačka, si sedla uprostřed koncertu ke klavíru a začala preludovat Bacha, takže ona to souvislost jako mezi rockovou hudbou a tou klasickou je opravdu velmi, velmi, velmi blízká a musím říct, že i ta deska právě Rebel s modrými houslemi, že začala takovou nějakou mojí novou i jako energickou etapu.
0: Energickou etapu, ostatně jste popisoval, že přeci na pódiu se víc hýbete.
1: Já tam skáču na mě tam skáču jak ratlík. Opravdu, já jsem nechodil do tanečních, nebo byl jsem na první lekci a opustil jsem taneční okamžitě. A na diskotéce jsem byl asi dvakrát nebo třikrát v životě, takže já jako k tanci jako takovýmu nemám jako moc blízký vztah. Ale to, co tady ze mě jako, jaký kroky já tam vymýšlím, tak jsem jako sám překvapený. Dokonce se i spotím na tom pódiu, což se mi u klasické hudby jako nestává. Nejsem člověk, který by se příliš potil, ale tady opravdu jako skáču. A pokud koncertě mám jako docela často hlad, což se mi taky jako nestává. Já už po 8 hodině určitě nevečeřím, ale tady v těch 9:30, když skončíme tu hodinu a 3/4 jako vlastně dlouhou show, co děláme, tak prostě se musím najíst.
0: Máte energetický výdej. Tak a zapříčinil vlastně rock a rocková hudba i to, že se vrátil pro vás kdysi tak typický šátek, který jste nosíval?
1: No určitě. Já když jsem před 20, teď už asi 1 lety, jakoby oficiálně odložil ten šátek, i když na mnoha koncertech i v mezidobí jsem s šátkem hrál a s cikánskou kapelou, se kterou pořád hraju, tak většinou mám taky šátek na hlavě. Ale tenkrát jsem si říkal, že nechci v 50 být jako zastydlý puberťák. A on ten čas nějak uplynul, mě teď bude 53, jo. A říkal jsem si, že zaprvé na ten šátek se stále lidi jako ptali, chtěli ho vidět, což je samo o sobě krásný. A já jsem si říkal, že teď možná s tím rokem nastala zase ta chvilka, aby se vrátil na scénu, tak říkajíc, že přeci jenom pořádný jako rocker, k němu patří šátek. Já mám taky ještě jiný pomůcky, aby se ze mě ten správný rocker stal, nejenom jako energeticky a myšlenkově, ale dostal jsem potom hned k Vánocům takový ponožky s lepkou, mám trička s lepkou, mám dokonce, světe div se, a ukazuju to i na koncertech, mám trenýrky s lepkama, který prostě k tomu patří. Takže je to takovej, mám samozřejmě koncertní, jako oděv jako na ten rockový koncert, ale jako v oblíce a připravit se na ten rockový koncert je takový jako rituál pro mě.
0: Říká Pavel Šporcl, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Johann Sebastian Bach v podání našeho dnešního hosta Pavla Šporcla, tak to jsme trochu zjemnili, vrátili jsme se ke klasice, žádné ponožky s lebkou, asi předpokládám.
1: Tady ne.
0: Tak když koncertujete, prokládáte právě ty nové rokové písně zase s klasikou, třeba právě s Bachem?
1: Určitě ano, ono to spolu krásně souvisí. Já jsem vždycky chtěl i na koncerty, které nebyly z klasické hudby přímo, tak jsem vždycky chtěl, aby tam to porovnání bylo, abych posluchačům ukazoval, že klasická hudba v žádném případě není jako mrtvá, že je prostě úžasná, že je aktuální, že je citlivá, že je virtuózní a tak dále. Takže na typických koncertech Rebel s modrými houslemi hraju Paganiniho, protože jsem také napsal v tom rockovo-popovém stylu skladbu, která se jmenuje Magical 24, a ta dokonce vyhrála hit parádu Českého rozhlasu. Magical 24 proto, protože jsem si vypůjčil z 24. Kapriča, což je velmi významná Paganiniho skladba, téma, a na to téma jsem právě napsal tu rockovou nebo popovou skladbu. Takže to propojení toho originálu Paganiniho s tou novou, mojí vizí, jak by třeba Paganini dneska působil a co by hrál a co by skládal, kdyby žil, tak v tom koncertu je takový velmi důležitý středobod.
0: Mm-hmm. A když přijdou návštěvníci toho koncertu, jsou ještě překvapeni, že začnete najednou hrát rockové písně, nečekají od vás právě tu klasiku, ještě ten pop, a bývají někteří v šoku?
1: To je skvělá otázka, protože ze začátku byli velmi překvapeni. Na těch prvních koncertech se dokonce stávalo, že z prvních řad začali odcházet, ale ne proto, že by nechtěli zůstat na koncertě, ale protože to na ně bylo tak hlasité. My většinou začínáme Kašmírem od Led Zeppelina, to je opravdu jako 7minutový totální jako nářez, to je vlastně nejhlasitější písnička v našem programu, a my to prostě do nich takzvaně jako navalíme nebo nabušíme, takže to bylo jako příliš. Ale v poslední době vždycky se ptám na koncertě, jestli jsou lidé překvapeni, co slyší a na co vlastně přišli, tak pokud se tam někdo nestydí, jako že by byl jeden, dva třeba, tak už opravdu ty lidi zaplať pámbu, vědí, na co jdou. Ten program je jako velmi, na jednu stranu velmi energický, hrajeme tam ty světoznámé singly, ale také tam hrajeme krásné balady, včetně vašeho Patejdla, Voda, čo ma drží nad vodou, nebo Když já byl tenkrát kluk, Karla Gotta, abychom tam nechali i tu českou linii, kromě tedy mých skladeb samozřejmě. A lidé opravdu, i co jak odchází a co mi říkají, jak vnímali celý ten program, tak na jednu stranu chtějí vyskočit, tančit, dupat, jako tu energii v sobě mají a chtějí dát ven, a na druhou stranu opravdu jako pláčou těch skladeb. Takže prostě mi říkal už několik lidí, a jako, nebo pánů takových jako rockerů, statných mužů, říkali, já jsem celý ten koncert prostě probulel, jako mě to, jako za prvý mi to dalo tolik vzpomínek jako životních, to byly pánové v 50 letech třeba, jo, takže žádní jako kmeti 80 lety, kteří by jenom vzpomínali, ale říkali, nebo ten jeden říkal, byl jsem na Pink Floydech naživo, jako byl jsem na spoustě jiných jako kapel, tohle byl nejlepší koncert mýho života, no tak jako co víc si může člověk přát.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: To víš,

0: jste ve společnosti Českého rozhlasu od našeho dnešního hosta. Tím je houslista Pavel Šporcl, který se teď v blízké době chystá učit písně Freddieho Mercuryho a legendární kapely Queen. Proč vlastně?
1: My jsme do programu Rebel s modrými houslemi taky zařadili Bohemian Rhapsody od Queenu. To je ta první vlaštovka. Já se samozřejmě dostanu k té odpovědi, ale abych to trošku jaksi dostal do toho kontextu, tak pak jsme ji vydali jako single a já jsem chtěl mít nějakou skladbu od Queenu v tom repertoáru. A když si představíte Bohemian Rhapsody, tak to začíná krásným chorálem, prostě čtyři chlapi zpívají, já mám čtyři struny na houslík, tak jsem si říkal, že by to třeba šlo. Pak samozřejmě je ta nádherná melodie a pak je ten prostředek Mamma Mia, Mamma Mia, kde jsem si zase říkal, že bych mohl využít nějakých jako virtuóznějších jako houslových kapacit, něco jako ve stylu Paganiniho, aby tam byl ten rozptyl. No a tak jsme natočili ten single, ten je moc, si myslím, moc povedený, hezký. A díky němu jsme se dostali do, a díky tomu, že jsem se potkal s Petrem Freemanem, který bydlí tady nedaleko Hradce Králové a byl to vlastně asistent Freddieho Mercuryho až do jeho smrti, a díky spoustě dalších jako okolností, tak jsme byli pozváni na takový speciální jako festival nebo event několika denní. Freddie Mercury Day se to jmenuje, do švýcarského Montreux, kde se oslavuje Freddy jako člověk, Freddyho tvorba, samozřejmě Queeny a tak dále. A vždy se to koná kolem Freddyho úmrtí, což je 5. září. A letošní ročník je poslední. My budeme hrát na velké hlavní stage 6. září, což je neděle, a svým způsobem budeme jedni z posledních interpretů vůbec toho celého 30, tuším, letého festivalu nebo těch dní. Takže je to jako veliká událost, je to velká podsta, no a každá ta kapela, jsou tam jako

0: významní muzikanti a sjíždí se tam celý svět, no tak by měli hrát Freddyho skladby nebo Queenu skladby a my nebudeme výjimka, i když asi hodinu a půl jenom čistě houslové instrumentálních skladek Queenu asi nedáme dohromady, takže to nějakým způsobem prolneme i těmi mými kompozicemi, možná dáme nějakou operu, určitě zazní i Barcelona a myslím, že je povoleno i zahrát skladbu Smoke on the Water, Deep Purple, protože v Montreux je slavné kasino a je tam také slavné studio, kde Freddie Mercury natáčel a spousta dalších kapel. A když tam točili Deep Purple, tak z toho studia, když měli chvilku pauzu, tak viděli, jak to kasino, které je právě nad tou vodou, tak začalo hořet a ten oheň byl obrovský a ten kouř právě šel nad tu vodu toho co to je tam, nějaký lake, rybník. A oni, když to viděli, tak složili tuhletu neuvěřitelnou skladbu Smoke on the Water, tak jo, Ženevské jezero, vlastně to je v češtině, tak, abych byl přesný. Takže na tom Ženevském jezeru šel ten dým a tak vznikla ta jedna z nejznámějších rockových pecek, kterou my samozřejmě hrajeme taky.
1: Kterou hrajete taky, kterou tady zařadíte do toho hodinu a půl trvajícího vašeho vystoupení.
0: Jasně.
1: Máte už předpřipravené, předvybrané skladby, vy jste zmínil Bohemian Rhapsody, tak to je jasné, Barcelonu a ještě nějakou?
0: Já to ještě musím, já jsem samozřejmě už to, já jsem to samozřejmě už poslouchal, ale musím vybrat takové, aby samozřejmě to byl jako rozptyl virtuózních a těch nádherných balad, které Freddy psal. A taky ne všechno je jakoby hratelný, nebo nemá smysl hrát na housle. Přeci jenom instrumentální hudba je trošku jiná než zpívaná, takže jako představovat si nějaká slova nad něčím úplně jednoduchým, nějakou jednou frázičkou asi nemá smysl. Tak ještě tomu dáme nějaký čas, ale už máme dané nějaké zkoušky, že bychom měli začít, protože ono přeci jenom hrát hodinu nebo hodinu a půl, to je 14, možná 16 skladeb. Tak musíme začít.
1: Září se blíží.
0: Je to tak.
1: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Bohemian Rhapsody a Pavel Šporcl. Patří tato skladba k těm těžším pro vás?
1: Nemůžu říct, že by byla nejlehčí, ne, že by byla nejtěžší, ale právě proto, jak jsem si ji upravil, já mám rád věci, který mají z toho jako houslovýho hlediska smysl. Samozřejmě melodie je jedna věc, ale když si potom tam do toho upravíte aspoň nějaký akord nebo dvojhlas nebo něco, abych prostě nehrál jenom jako v první poloze, protože to opravdu umí kdekdo a to by pro mě nemělo jako žádný smysl. Takže jsem si upravil tak, aby byla nejenom na tom začátku, tom chrásným chorálu, ale i v tom prostředku, aby byla prostě jako víceméně jako těžká nebo těžší.
0: A takhle tady ta píseň začíná, protože vy jste třeba zmiňoval, že budete hrát také Barcelonu. Hmm. Tak máte už třeba teď v hlavě vymyšleno nebo nějakou představu, jak to asi bude vypadat?
1: Nemám.
0: Vůbec?
1: Ne, ale samozřejmě využiju jako mužského hlasu a ženského hlasu, to znamená, že budu skákat z jedné polohy jako tenoru do polohy altu nebo sopránu víceméně.
0: Mm-hmm. Aby to nebylo tak, že to může zahrát kdekdo.
1: No tak, aby bylo jasný, že tam ty dvě polohy, že tam ty dvě polohy jsou. Víte co, mě vždycky tak krásně představujete jako houslovýho virtuóza. Já vím, že ten terminus technicus je teďka takový, že se to říká, že člověk jako houslový virtuóz, ale já se především snažím být jako houslista, který hraje jako světově, nebo prostě úplně jako nejlíp, jak to já dokážu. A ono za spoustu věcí i díky té moderní jako technice se dá jakoby schovat. Stejně tak já jsem nikdy se nechtěl schovávat za šátek. Vždycky jsem chtěl, aby se říkalo, že jsem houslista, vynikající třeba, nebo co nejlepší. A že ta berlička k tomu, abych se dostal do většího povědomí třeba, je ten šátek. A stejně tak je pro mě prostě důležitý, abych minimálně pro mě to bylo tak, že si za tím, co dělám, můžu jako 100% stát.
0: Tak, aby to nebyl jenom ten obal.
1: Přesně.
0: Ale
1: tak.
0: Já občas říkám houslista a občas houslový virtuos.
1: Říkáte, já jsem si toho všim, samozřejmě. Já jsem si toho všim a děkuju za to.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vynikající houslista je stále hostem Českého rozhlasu. Chystáte nějaké turné, ať už s Bachem nebo s rockovou hudbou?
1: Jo,
0: nebo si střihnete?
1: Já chystám tolik věcí, že potom by se dalo mluvit dlouho, ale chystám speciální turné, které se jmenuje Bacha na Rebela. Já mívám koncerty Bacha na Sportslad, kde hraju většinou Bacha, ale tady je to Bacha na Rebela, takže to bude taková kombinace právě té bachovské poslední desky Air a té rockové desky Rebel s modrými houslemi. Takže jako velmi unikátně, myslím, že i co se týká jako opravdu světového měřítka, tak velmi unikátně budu hrát první půlce jenom toho Bacha se svým ansámblem a v druhé půlce jenom ten rock. Abychom si užili a posluchači tedy obě dvě polohy.
0: Takže si tam každý přijde na to své. Přijdou rockeři.
1: Věřím, že ano, přijdou. Ano. A právě se jako, a obě ty polohy jsou krásný, že lidi si uvědomí, jak je, nebo i třeba rockeři, jak si uvědomí, jak je ten Bach krásnej, a zase třeba naopak.
0: Tak, a pak tam můžou diskutovat a debatovat, co bylo lepší a srovnávat. No a vy jasně. Budete se třeba převlíkat během toho
1: to už
0: koncertu?
1: Asi jo, tentokrát se určitě převleču, tak uvidím. Asi, možná si necháme něco ušít výjimečně.
0: A vy jste na Bacha nepřišel s lepkama?
1: No, anebo víte co, ono jako... Ty fúze jsou dobrý, já to dělám rád, jako já hraju rád v továrnách nebo v prostředích, i jako klasiku myslím, že kde by to třeba nikdo nečekal, já jako u mě je to známý, že se snažím jako i provokovat tímhletím způsobem nějak tak jako decentně, tak... Náhodou Bach v lepce, proč ne?
0: Se šátkem na hlavě, ostatně, když jste se vrátil k šátkům, tak sáhnul jste do svých osvědčených zásob, nebo jste pořídil nové šátky?
1: Ne, sáhnul jsem do svých zásob. Já mám stále asi 50 šátků někde schovaných, ale spousta z nich jsou opravdu jako střeštěný, tak si myslím, že i tohle to by mělo mít nějakou trošku jako úroveň. A tak mám většinou ten černý, který sebou mimochodem celých těch 20 let vlastně vozím ve futrále, kdyby náhodou zrovna jsem ho někde potřeboval, nebo třeba neměl umět tou hlavu, že? jako šátek se vždycky hodí.
0: To je dobrá pomůcka. Co vaše rodina, vaše manželka Bára Kodetová a tři dcery, chodí na vaše koncerty čas od času?
1: Jo, určitě chodí, jako stejně jako já chodím na Báři na Bářiny představení a teďka se těším, bude mít vlastně premiéru hry Agnus Dei v divadle Jary Cimrmana, taková velmi, já už jsem to četl ten scénář, takže je to opravdu jako hluboká, nádherná hra, má tam úžasnou příležitost, tak na to se těšíme, že se po vlastně mnoha letech bude mít úžasnou roli, krásnou a že má tu příležitost se vrátit do svojí jako původní a úžasný profese, kterou dělá tak skvěle. No a kromě toho, že tedy ještě jako zpívá, těší se na další koncerty. No a jako naše tři dcery jsou velmi úspěšné, ta nejstarší bude dokončovat vošku, bude z ní módní návrhářka, báječná, prostřední bude maturovat, tak snad jako udělá maturitu, že jako. A ta nejmladší Violeta tedy a ta nejmladší Sofinka, Sofie, 16-letá, je nominovaná na Českýho lva za neskutečný film a tedy to, co ona v něm zahrála mladou dívku a dceru, která se stará o svoji postiženou matku. A spousta lidí to viděla, tak v 16 letech. Tak budeme držet palce, no a ať to dopadne jakoliv, samozřejmě, jako nominace na Český lva je neuvěřitelná, takže máme teďka takový jako opravdu krásný rodinný období, úspěšný, milující, úspěšný nejenom v práci, ale i jako když vám děti dělají radost a jsou takový, jako tak si člověk říká, že možná to úplně nepodělal, ale teď už je to jako samozřejmě na nich, už jsou velký a stát se může kdykoliv, cokoliv, ale myslím, že i z toho jako hlediska mám z toho jako dobrý pocit, že jsme to tak nějak zvládli všechno.
0: Zvládli, ať se vám daří i dál. Ostatně vy jste říkal Sofinka, pak jste se opral na Sofii. Ona Sofinka to pro vás bude vždycky. To je bez pochyby. Moc děkuju, že jste přišel. Pavel Šporcl byl naším hostem.
1: Děkuju moc za pozvání, bylo mi potěšením. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Bouřky budou pokračovat, nová výstraha platí do půlnoci. Poslanci schválili omezení některých pravomocí prezidenta. Fotbalista Olomouce v přípravě ve Slatinicích hostí slovenskou Skalici. Zítra má být převážně polojasno, naměříme až 25 stupňů. Hezké odpoledne vám, u zpráv přeje Gabriela Adámková. Meteorologové varují před dalšími bouřkami s přívalovým deštěm. Až do půlnoci můžou zasáhnout celou východní polovinu Česka. Hasiči výjíždějí k popadaným stromům a zatopeným sklepům už od pondělí.
2: Blanensko, Třebíčsko nebo okolí Brna. Tam všude včera padaly i 5-centimetrové kroupy. A podle meteorologa Martina Adamovského se to dnes může opakovat.
3: Očekáváme hlavně v oblasti Jihomoravského kraje opět možnost podobně silných bouřek i s kroupami. Pak později už jiné nebezpečné jevy, hlavně tedy větrné.
2: Bouřka včera zkomplikovala pobyt na táboře u Nové Bystřice na Jindřichohradecku. Blesk zasáhl 5 dětí, jsou ale mimo ohrožení života. Jak potvrdila mluvčí nemocnice v Jindřichově Hradci Dana Velimská.
4: Všechny děti jsou hospitalizovány na monitorovaných lůžkách jednotky intenzivní péče dětského oddělení.
2: Záchranáři z tábora vrtulníkem převezli do nemocnice i muže ve středním věku. Po zásahu bleskem byl krátce v bezvědomí. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
0: Poslanci dnes schválili omezení pravomocí prezidenta. Podle pozměňovacího návrhu nebude moci pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Pozměňovací návrh předložil Libor Vondráček z klubu SPD k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích, kterým chce koalice nahradit nynější služební zákon. Předloha zamíří k posouzení do Senátu. Vedoucí stálých misí by měl nově podle návrhu pověřovat a odvolávat ministr zahraničí. V Česku odstartovala sezóna pěstidelského pálení. Za vypálení ovocného destilátu se lidé připlatí. Důvodem je navýšení spotřební daně. Pokračuje mluvčí ostravského celního úřadu David Kubenc.
5: Spotřební daň z lihu letos stoupla o 5%. V rámci snížené sazby tak lidé v pěstitelských pálenicích zaplatí 205 korun za litr čistého alkoholu. Základní sazba je pak 410 korun.
0: Šikmý kostel v Karviné má zpátky původní historickou podobu. Biskupství dokončilo opravy střechy a fasád. Šikmý kostel kvůli poddolování klesl o necelých 40 metrů a nahnul se o 7 stupňů. Ročně památku navštíví přes 15 000 lidí. Podle mluvčího biskupství Ostravsko-Opavského Ondřeje Elbela nahradili šedé eternitové tašky na střeše klasické pálené tašky z mané bobrovky.
6: Šikmému kostelu se tak vrátila barevná kombinace šedobílé fasády a červené střechy, jakou viděli v minulosti naši předci. Přímí pamětníci už nejsou mezi námi, tuto barevnou kombinaci ale dokládají archivní pohlednice a fotografie. Sport.
0: Fotbalisté Olomouce odehrají v tomto týdnu 3 přípravné zápasy. Všechny budou na hřišti ve Slatinicích u Olomouce. Už dnes od 17 hodin Sigma hostí slovenskou Skalici. V sobotu je pak čekají 2 zápasy s Banskou Bystricí a Kroměříží.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme převážně polojasno, k večeru vyjasňování. Teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Poukat bude mírný severní vítr, který večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Přerovsku v obci Kokory se střetla 2 osobní auta, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je 1. července, hezký dobrý poslech Českého rozhlasu Olomouc přeje Tomáš Kedzior. Chystáme pro vás soutěž, jmenuje se Hřebíky a nabídneme vám ji za chvilku. Kromě toho to bude po celý červenec naše velká prázdninová soutěž Rozhlas to je výhra. No a máme tady na odpoledne třeba také Otakara Brouška, ten přijde do Humoriády v 16 hodin a chystáme třeba také Den v kraji. Každodenní přehled toho nejdůležitějšího, co přineslo aktuální dění v Olomouckém kraji, tak to bude v 17.05. Přeji, ať se vám hezky poslouchá.

0: hoďte hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Tak pěkný červencový den přejeme s Českým rozhlasem Olomouc. Vy, kteří rádi soutěžíte, máte opět možnost dovolat se do vysílání Českého rozhlasu Olomouc a získat nějakou skvělou cenu. Mimo jiné jsou to třeba vstupenky na koncert písničkáře Pavla Čatka, který se doprovází na violončelo a s kapelou přijede zahrát na zámek Plumlov už tento pátek od 19 hodin. Výjimečná akce, na které můžete být zdarma. Dvě vstupenky pro vás máme. Je tady dámské bílé tričko Českého rozhlasu Olomouc, je tady kniha vydavatelství Kazda s názvem Muž, který našel klid, a třeba také plátěná taška Českého rozhlasu. Tak soutěžní telefon je 221 555 444 a připravena je první soutěžící. Pěkný dobrý den.
3: Dobrý den, tady Věra ze Žilové.
2: Věro, hezky zdravíme na úvod pro všechny, jeden takový potlesk. No a pravidla jednoduchá, 10 otázek, na každou je limit 10 vteřin a za 3 správné odpovědi je výhra, takže Věro, je to už jenom na vás.
3: Tak vezmeme si jedničku.
2: Berete jedničku. Když někdo bude vědecky studovat hady, jak se takový odborník nazývá? Buď to entomolog, nebo ichtyolog, nebo herpetolog?
3: Herpetolog.
2: No je to ono. Dodám k tomu ale, že herpetolog studuje nejen hady, ale vůbec plazy a obojživelníky tak nějak celkově. Takže zdravíme herpetology, kteří poslouchají Český rozhlas Olomouc. Věro, berete další otázku?
3: No, tak dáme dvojku.
2: Dáte dvojku. Když budete hrát fotbalové utkání proti FK Varaždín, odkud tento tým přijede? Z Polska, z Maďarska nebo z Chorvatska? FK Varaždín.
3: Chorvatsko.
2: Dáte Chorvatsko, je to pravda. Nedávno hráli konferenční ligu s Hradcem Králové. Věro, takže to byla těžká fotbalová otázka pro vás. No a teď?
3: Trojka.
2: Odkud pochází dechová kapela Láca Ranka? Buď to ze Slovácka, z Hané, anebo z jižních Čech?
3: Láca Ranka může jedině Slovácko.
2: Je to pravda. Věro, máte to doma, já nebudu šetřit potlesky.
3: Ano, děkuju.
2: Vynikající, blahopřeji. Paní Věra už vybírá výhru, my v soutěži pokračujeme. Dobrý den, kdo je na telefonu?
4: Dobrý den, gratuluji soutěžící přede mnou.
2: Martine, děkujeme. Dal byste ty tři otázky mimochodem, upřímně?
4: No tu třetí asi ne.
2: Třetí asi ne, s tou dechovkou, to každý neví, ale těch příznivců dechové muziky je hodně samozřejmě mezi našimi posluchači. A je to dobře. Martine, tak co, od čtvrky do desítky? No.
4: Tak budeme pokračovat tou čtvrkou.
2: Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně slaví jedno pěkné výročí. Byla uvedena do zkušebního provozu v červnu roku 1996, 2000 nebo 2006. Martine, co je dobře?
4: Já si myslím, že to bylo 2006.
2: 2006, tak to už představte si, Martine, 10 let běžela. 96 rok, přesně 20. června. My jsme si o tom v našem vysílání hodně povídali a bylo to velmi zajímavé, takže s panem Martinem se loučíme, přivítáme třetí soutěžící. Kdo to bude? Dobrý den.
5: Dobrý den, Alena.
2: Pak, Aleno, otázky od pětky do desítky.
5: Tak pětku.
2: Pětku. Jakou katastrofu seslal Bůh na zemi podle Bible? Buď to požár, nebo výpadek mobilního signálu, anebo potopu?
5: Potopu.
2: No, ale dneska, kdyby to bylo to Bčko, tak si myslím, že to je horší, že?
5: To jo.
2: Tak, šestka až desítka, Aleno.
5: Tak šestku.
2: Kde pracuje Homer, hlavní postava amerického seriálu Simpsonovi? Buď to v obchodě, nebo v jaderné elektrárně, anebo v lese?
5: Já myslím, že to je elektrárně.
2: Je to pravda, je to ta jedna elektrárna. Pracuje tam jako bezpečnostní technika. Podle toho to taky vypadá. Tak Aleno, sedmička, osmička, devítka, desítka.
5: Sedmičku.
2: Když je něco eponymní, tak je to rozvláčné, plytké, anebo stejnojmenné?
5: Ježiš, to nevím. Tak Bčko.
2: Bčko. Stejnojmenné, eponymní, stejnojmenné nebo stejného názvu, třeba kapela a název desky, to bývá docela často. Alenko, zdravíme, pěkně naslyšenou.
5: Děkuji, naslyšenou.
2: Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc mají před sebou tři soutěžní otázky, to znamená čas pro posledního soutěžícího. Kdo to bude? Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Ano, kdo je na telefonu?
6: Štefan Bruntál.
2: Štefane, osmička, devítka, desítka, tak co? Co dáte?
6: Tak osmičku.
2: Tak osmičku. Kolikátý ročník prestižního atletického mítinku Zlatá tretra se nedávno konal v Ostravě? 55., 60. anebo 65.?
6: No, tak to netuším. 55?
2: Dáte 55.
7: Jau.
2: Je to už 65 ročníků, představte si. No, tak příště třeba zajděte, bývá to zajímavé, za účast leskáme Štefane naslyšenou. No a my se loučíme nejenom s panem Štefanem, ale také s dalšími, kteří už volat nemusí. Nemáme dostatek soutěžních otázek, tak ať je to spravedlivé pro každého, musí být právě a jedině 3 soutěžní otázky. Takže hřebíky zase zítra touto dobou a nezapomeňte na soutěž Rozhlas to je výhra až do konce července se skvělými cenami každý den.
8: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Prázdninové legendy budou opět patřit 50 let starým deskám. Naše putování rokem 1976 začneme doma prvním solovým albem Vladimíra Mišíka a skupiny ETC s názvem Stříhali dohola malého chlapečka. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Vladimírem Mišíkem.

0: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
1: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
2: Až bílá vrána černou ovci osedlá, pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš.
1: Příběhy o outsiderech a vyděděncích s humorem a nadhledem. Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: třídě. Nakonec jsme si dali svíčkovou a byl to úžasný den. My jsme hovořili o Maďarech, kteří v roce 1839, jestli si to dobře vzpomínám, tam byli ve velkém počtu, protože měli ty svoje termály, ale neměli tu vodoléčbu pryznicovou, ty chladné sprchy, a zatím sem jezdili a věřili, že je to vyléčí. A dnes, jak by smet, tady je naprosto úžasně. Včera, když jsem přejel to červenohorské sedlo zpátky do Šumperka, tak ten byl rozpálený, musel jsem si tam hned koupit Nanuk, ale tady je prostě krásně, takže už to je výhra, přijet sem za tím počasím. No a druhá výhra je procházet si tenhle ten rajon s Matějem Matelou, etnografem vlastivědného muzea v Jeseníku, protože Matěj Matela je sám vlastivědec, o tom kraji hodně ví a také pátrá v archivech. A my se tady procházíme tak trochu za osudy těch, kteří tu žili před námi, těch, kteří tu chodili. Včera jsme byli za těmi Maďary a dneska jsme tedy byli na Rejvízu, a jak jsem se od pana Mately dozvěděl, tak přes Rejvíz prošel snad každý správný, pořádný Jeseníčan, který se zapsal do paměti hor pod pradědem. Je to tak? Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny. Je tomu skutečně tak, od lesníků přes spisovatele a další, všichni měli nějakou spojitost s Rejvízem, ať už tam chvíli bydleli, nebo se tam narodili, nebo tam prováděli nějaké umělecké aktivity, dejme tomu. Rejvíz je takový vlastivědný, a nejen vlastivědný, středobod jesenických hor před rokem 45 i dnes.
0: My jsme listovali vaší knihou Zánovní, není úplně nejnovější, ta patří jednomu slavnému lékaři a o té už jsme taky v našem vysílání mluvili, ale teď listujeme knihou Brateček z Bretnova a tam se právě píše i o těch lidech, kteří jsou spojeni s Rejvízem, jsou to pozoruhodné osobnosti, na kterých se skvěle zračí dějiny, a my jsme dnes tedy šli na pivo, vy jste šel na pivo, já na nealko pivo a na guláš do toho slavného penzionu, který tam je do dneška velmi výrazný. Jak jsem se dozvěděl z vaší knížky, tak je tam už od konce 18. století a ten je právě svázán s jedním takovým významným příběhem. Ostatně na to odkazují i ty raritní karikatury na těch opěradlech židlí, které jsme si dnes prohlédli.
1: Ten hostinec je úzce spojen se jménem Alfred Brauner. To byl hostinský v meziválečném období, který nejenom že vyřezával židle s karikaturami Stammgastů, ale zároveň z toho místa udělal poměrně luxusní horský hotel s koupalištěm, s neuvěřitelnou škálou aktivit a výbornou kuchyní, za kterou zatím vším tam jezdili jak politici, tak i třeba dětské zájezdy, a byl tento pán neuvěřitelně oblíbený.
0: Ale neskončil dobře.
1: Neskončil dobře, za války se zapletl s nacismem, což se mu stalo osudným, a zemřel krátce, vlastně ještě za války, v koncentračním táboře, ve sběrném táboře v Hodolanech pro Němce, kde byl umlácen tedy dozorci. Ta karta se obrátila ze strany tedy proti české na proti německou.
0: Vy v té knížce Brateček z Bretnova máte ještě jednu postavu, která je s tím Rejvízem spojená, a je to takový člověk, který budil u mnohých rozpaky svým chováním, takový hrdina, tehdejší farář, a my jsme dnes se vydali za jedním jeho velkým počinem, což je poutní místo Panny Marie Lurdské, velmi působivé místo ve skalách, byť malinké, tak si myslím, že vlastně tím pocitem adekvátní třeba i mnohem většímu místu Maria Hilf na druhé straně těch kopců.
1: To je Hieronymus Pavlík, neboli Jarolím Pavlík, rodák ze Starého Jičína, který, jak jste řekl přesně, byl figurka tedy par excellence. Nejenom, že se nenaučil nikdy moc dobře německy, takže na jeho kázání se scházeli o nedělích lidé z celého širokého okolí, protože se rádi zasmáli v nedělní dopoledne, ale zároveň tam pořádal i divadelní hry, psal kroniku Rejvízu, psal jak německy, tak i česky. No a jeho deníky, které se zachovaly ve zdejším státním okresním archivu, tak svědčí o tom, že to byl člověk mimořádně podivínský, a ostatně v té knize mám citaci z těchto deníků, která teda mluví za vše, ale zasloužil by si tento farář i, nebojím se říct, samostatnou publikaci.
0: Nebo samostatný film, já si myslím, že mě napadá i pár herců, kteří by ho dobře zahráli, ale

0: Pokud máte tedy rádi hory, pokud máte rádi dobrou kuchyni, tak můžete vyrazit po našich stopách a pokud máte rád, když vám ten kraj ožívá i minulostí, tak si vezměte na cestu knihu Brateček z Bretnova, ve které je 20 pozoruhodných životních osudů mizejících jeseníků a podhůří. Z Rejvízu Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: výhra!
1: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
0: Rozhlas, to je výhra!
1: Volejte 221-555-444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
0: Rozhlas! To je výhra!
2: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
3: Za vodou, za horou,
2: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Pusté Žibřidovice jsou obcí, kde najdeme velké kontrasty. Na jedné straně je to osada, kde jsou krásné stavby dokládající bohatou minulost. Najdeme tady ale i místa, která jsou důkazem chátrání a nezájmu, či jen nedostatku lidí, kteří by je opečovávali. A jestli stojí Pusté Žibřidovice za návštěvu, no to si pište, že ano, slibuje Mirek Kobza.
1: Sponzorem pořadu je horský areál Králický Sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha. Rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohoda. Více na www.můjkráličák.cz.
2: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
3: Vydal jsem se do Jesenického podhůří přes takový ten hřbet, který vyplňuje oblast mezi údolími řeky Brané a řeky Desné. Přesně na tomto vrcholu stojí vesnice Pusté Žibřidovice. Jak už pravděpodobně název napovídá, dostali své jméno od nějakého Žibřida, nebo spíše německy Siegfrieda. Při první zmínce o této obci, která je známá z Vistahubovy listiny v době, kdy se zbavuje svého majetku v této oblasti v roce 1325, je tato obec jmenována jako Sibotndorf, což by spíše směřovalo k tomu, že zakladatelem této obce byl nějaký Sibota nebo Života. Možná zakladatelé této obce byli dva, neboť Žibřidovice v minulosti také velmi často zanikaly, což konec konců název Pusté Žibřidovice jen a jen dokládá. Žibřidovice nejprve patřily k panství Staroměstskému, teprve později přešly k panství Losinskému. K tomu došlo někdy kolem roku 1569. V té chvíli se zde uvádí také mlýn. Stával někde v Jindřichově na místě dnešní papírny. Katastr končil vlastně kousek od současného jindřichovského nádraží. V té době je také uváděn už v Žibřidovicích kostel. Pravděpodobně byl protestantský. O 100 let později, tedy v roce 1677, mají Pusté Žibřidovice už 48 usedlostí. A poprvé je zde uváděna i richta. Počet obyvatel neustále rostl. Například kolem roku 1835 už zde žilo 600 obyvatel v 94 domech. Od 30. let 19. století byla v Žibřidovicích vybudována nová fara a v té době už měla tato obec také školu. Asi nejvýznamnější památkou a určitě nejviditelnější Pustých Žibřidovic je kostel svaté Máří Magdalény, který byl postaven už v roce 1735. Stojí na kopci v nadmořské výšce 570 metrů. Je to krásná barokní architektura, byť v současné době ne úplně v perfektním stavu. Má velmi zvláštní kostelní věž, která je zdobená dovnitř projmutými stěnami a volutovými křídly. Také zde najdeme malý zvon v sanktusníku, který nese letopočet 1547. Kromě vlastního kostela, do kterého se bohužel ale dostat nedá, je také památkově chráněna ohradní zeď se vstupní branou do kostelního areálu. Pokud jste milovníky moderní architektury, tak vězte, že i v Pustých Žibřidovicích se dá nalézt velmi zajímavá budova, která připomíná architekturu 20. let 20. století. Je to budova školy, která byla vybudována na popud tehdejšího starosty obce Alberta Göttlichera a jejíž stavební plány vypracovala stavitelská firma inženýra Práda a Habermana ze Šumperka. V roce 1930 byla škola nákladem 1,3 milionu korun, což byla tehdy poměrně velká suma, dokončena. Po otevření navštěvovalo zdejší školu 200 žáků, a to nejen z Pustých Žibřidovic, ale také z okolních osad. Bohužel v současné době už škola svému účelu neslouží, je přebudována na byty. Samozřejmě Pusté Žibřidovice zdobí také nádherné okolí. K nejkrásnějším patří okolní luka, kde se zase po letech vrátí stáda krav. V okolních lesích najdeme spoustu hub a cesta na Pekařov a pak dále okolo vrchu Ucháč směrem na Tři kameny a potom dolů přes Přemyslovské sedlo do Loučné nad Desnou rozhodně patří k příjemným procházkám.
4: Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát z Pustých Žibřidovic, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
5: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Amalgámové výplně v Česku končí. Ve vodní nádrži v Oseku nad Bečvou utonul muž. Čeští basketbalisté se chystají na další kvalifikační zápasy o mistrovství světa. Zítřejší počasí má být slunečné s teplotami do 25 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Používání amalgámových výplní od července v zubařských ordinacích končí. Česko vypršla výjimka z evropského zákazu, který platí od začátku roku. Amalgám tak zůstane jen pro výjimečné případy.
2: Důvody omezení amalgámových výplní jsou především zdravotní a ekologické, vysvětluje Renata Povolná z Ministerstva zdravotnictví.
3: Nebezpečí nespočívá primárně v samotné amalgámové zubní výplni. Zákaz je motivován snahou omezit škodlivý účinek rtuti, tedy amalgámu, od těžby až po likvidaci odpadu.
2: Česká stomatologická komora změnu kritizuje. Zásadní ekologický efekt podle ní nepřinese, říká její předseda Roman Šmucler.
4: Pro toho pacienta bych to jako asi zlepšením nenazval. Je to prostě nějaký způsob, kterým jsme se vyrovnali s tím politickým zadáním.
2: Podle Šmuclera se pro pacienty zvýší náklady, stejně jako pro pojišťovny. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Starší muž utonul v úterý odpoledne ve vodní nádrži Jadran u Oseku nad Bečvou na Přerovsku. Jeho tělo objevili lidé zhruba 50 metrů od břehu. Pokračuje mluvčí přerovské policie Miluše Zajícová.
5: Po příjezdu hlídek na místo pokračovali policisté v poskytování pomoci až do příjezdu záchranné služby Olomouckého kraje. Resuscitace byla bohužel neúspěšná a muž v seniorském věku na místě zemřel.
0: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO podal kárnou žalobu na soudkyni kvůli kauze tříleté Viktorky. Požaduje pro ně roční snížení platu o 30%. Soudkyně dívku vloni svým rozhodnutím svěřila do péče biologických rodičů, přestože v rozsudku uvedla, že otec trpí paranoidní schizofrenií a byl závislý na drogách. Otec pak dívku zavraždil. Ministr chce prověřit také činnost orgánu sociálně právní ochrany dětí, tedy OSPODu. Spokojenost s vládou od ledna pomalu klesá, vyplývá to z červnového průzkumu STEM. Kabinet podporuje většina voličů koalice, hlavně příznivců ANO. Celkově je s ní spokojeno necelých 30% respondentů. Těch nespokojených je přes 40%. V lednu byl poměr téměř vyrovnaný. Nespokojenost se sněmovní opozicí nicméně zůstává vyšší. Podporuje ji asi pětina lidí, nespokojených je 46%.
1: Sport.
0: Čeští basketbalisté se chystají na další kvalifikační zápasy o mistrovství světa. V pátek se představí ve Stockholmu proti Švédsku. Při absenci Tomáše Satoranského a Jana Veselého bude největší tíha odpovědnosti na Vítu Krejčímu, rozehrávači Portlandu.
6: Určitě to bude trošičku jiný, asi budu muset být víc trošičku s míčem, ale my tu máme skvělý hráče na všech postech, takže si myslím, že prostě vždycky to je o tom týmu. Tady vlastně všechny kluky tady už znám hrozně dlouho, takže se všema se známe. Parta je dobrá jako vždycky, takže to není nic těžkýho.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme převážně polojasno, k večeru vyjasňování. Teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Poukat bude mírný severní vítr, který večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Olomoucku v dobu nad Moravou havarovala 3 osobní auta, jedno z nich skončilo mimo silnici. Opatrně i na Přerovsku v obci Kokory se střetla 2 osobní auta a nehodu 2 vozidel máme hlášenou i na Prostějovsku v obci Přemyslovice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Tyto prázdniny jsou ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc ve znamení zámeckého léta. My postupně projdeme 50 zámků, vlastních bude ještě o trošku více. Každý den navštívíme jeden zámek a náš průvodce František Kinský slibuje také ceny, jsou to třeba víkendové rodinné pobyty, pobyty na zámku, takže stačí poslouchat. V premiéře každý všední den v 9.45 a částečná odpolední repríza je vždycky po 15. hodině, tedy za chvíli. Tam už se ale nesoutěží, no a potom ještě víkendové speciály. Zkrátka zámecké léto se se naplno rozběhlo v Českém rozhlase Olomouc. A co vám ještě slíbím, tak třeba rubriku Co v učebnicích nebylo s tématem Unikátní hora, kterou najdeme na česko-polské hranici. U mikrofonu je Tomáš Kedzior, přeji dobrý poslech Českého rozhlasu Olomouc.

0: Poznejte s Českým rozhlasem Olomouc 50 zámků napříč republikou a vyhrajte víkendový pobyt na zámku, navíc ještě prohlídku se samotným Františkem Kinským, a to je právě náš průvodce.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet do Českého ráje, kde nad městem Sobotka stojí oválný lovecký zámeček Humprecht. Najdete v něm 16 metrů vysoký akustický sál. Jediný svého druhu v Evropě, kde ozvěna trvá až 8 vteřin. Více zjistíte s kolegyní Vlaďkou Vildovou.
3: A je otevřeno.
4: Dobrý den.
3: Vítá mě tady kastelanka Dagmar Faměrová. Dobrý den.
4: Hezky vítám.
3: Teď vstoupíme v přízemí do oválné síně.
4: Říkáme jihodovní síň neboli jídelna, kde většina těch hostí, kteří přišli na lov, patrně byla přivítána, možná i pohoštěna. Doplňujeme i tradičními prvky, které v té černé kuchyni nemohly chybět, jako cibule, brambory a podobně.
3: A tak jsem si vzpomněla, že tady u vás, nevím jestli v černé kuchyni, vařili i kluci v akci svého času.
4: Ano, dokonce jsem to obdivovala, že v té původní historické kuchyni tu ovšem měli pouze jako kulisu, protože samozřejmě měli svoje profesionální vybavení, ale černá kuchyně tvořila, myslím, že krásné pozadí pro to jejich vaření a vařili famózně, bylo to úžasně dobré. Novinkou je tady instalace ve druhém poschodí, je to lovectví a Černínové. Já z toho mám velikou radost, protože je to malinko rehabilitace účelu Humprechtu. Budeme vyprávět o tom, jakým způsobem tady ty lovy fungovaly, jak Černínové obohacovaly lovecké tradice tehdejší doby.
3: Černínové se tady už byli podívat?
4: Ano, a bylo to velice milé. Dokonce, když jsme podrobněji vyprávěli historii Humprechtu a vztahu Diany a Humprechta, jejichž krásné portréty v nadživotní velikosti tady máme také, tak to bylo moc milé, že takový ten smutný pohled, který Černínky některé mají na tu lásku Humprechta a Diany, jsme trošku vysvětlili. Protože díky Evě Chodějovské jsme zjistili, že ten vztah mezi Humprechtem a Dianou byl daleko složitější a možná láskyplnější, než se obecně při prohlídkách návštěvníkům řekne, že zámek sice byl postaven jako dárek pro Dianu, ale že jí se tady nelíbilo, bylo jí tady zima a z toho důvodu, že odešla a s Humprechtem se snad i rozvedla. Podle zjištění Vychodějovské to nebylo takhle jednoduché. Ona opravdu asi tady v Čechách jako Italka rodila, byla nešťastná a patrně se s Humprechtem domluvili a ona odešla, když se jim narodilo 6 dětí, kluci už jako byli velcí, tak ona vlastně odešla k rodině do Itálie, ale s Humprechtem si pravidelně psali.
3: To je rehabilitace Diany.
4: Je to pravda. Pravděpodobně synové, když byli na kavalírských cestách po Evropě, tak při zpáteční cestě ta maminka se k ním přidala a do Čech se vracela v roce 1682. Zdá se, že ti synové chtěli rodiče jakoby smířit a chtěli, aby jako teda žili společně. Ovšem, když byli v Českých Budějovicích, tak je zastihl posel, že Humprecht zemřel nečekaně na Kosmonosích. Diana teda tady ještě chvíli zůstala a pak odešla do Itálie, kde pak dožila.
3: Tady máte skutečně dva ty velké portréty. Oba to jsou krásní lidé.
4: Myslím si, že jim to moc slušelo. Tohle jsou kopie portrétů od Karla Škréty. Originály jsou v Jindřichově Hradci a my máme opět kopie a mám z toho velkou radost, protože o Dianě se říkalo, že byla jednou z nejkrásnějších žen střední Evropy své doby, tak myslím, že teda její Škréta zachytil velmi dobře. Podle mého názoru to manželství bylo na svou dobu velmi moderní a ty vztahy asi jsou hodně podobné i těm dnešním některým trápům.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Humprecht si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Slovenská zpěvačka Kristýna v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Tak za chviličku se vydáme na pole a bude to o něco lepší než třeba v pátek, v sobotu či v neděli, kdy bylo obrovské vedro. Podíváme se na plánované výnosy, které čekávají zemědělci z Hané za malou chvíli v našem vysílání.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: 4:30 posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Dnes už není takové vedro, ale přece jenom bylo opravdu hrozně a parné počasí a sucho se negativně podepíše podle zemědělců na úrodě obilí na Hané. Sklizeň začne v některých lokalitách zřejmě dříve než obvykle. Reportérka Sabina Millerová teď na polích pobývala. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak jak to vypadá na hanáckých polích? V noci a ráno na některých místech pršelo, přišla taková bouřka. Pomohlo to zemědělcům?
1: Je pravda, že na první zběžný pohled některá pole nevypadají už tak vyprahle, ale celkově aktuální zkrášky sklizeň na Hané nezachrání. Dnes ráno jsme o tom přímo u pole v Topolanech na Olomoucku mluvili s předsedou Asociace soukromého zemědělství v okrese Olomouc a členem předsednictva této asociace na celostátní úrovni Romanem Koutkem.
2: Aspoň teď nad ránem trošku zapršelo, sice jsou tam jenom nějaký 4 mm, což nemůže vůbec to nějak moc ovlivnit, ale asi jsem rád za každou kapku, která spadne.
1: Právě sucho je podle Koutka před blížící se sklizní tím největším problémem. Navíc trvá už od začátku letošního roku. Během uplynulých měsíců se podle Koutka objevily pouze dvě časová období, kdy déšť rostlinám pomohl.
2: Zapršelo v polovině května, takže to na některé ty plodiny jako pomohlo. Pak byla i druhá vlna začátkem června, kdy nám taky něco spadlo, takže některé porosty to zachránilo. Na některé už to bohužel nemělo zase takový vliv. Naštěstí třeba tady na Olomoucku máme ty půdy většinou jako v lepším stavu nebo úrodnější, takže i ty rostliny si s tím nějak jako poradí, ale neočekávám určitě žádný rekordní výnosy v letošním roce.
0: Sabino, kdy zemědělci naplno vjedou do polí?
1: Z obilovin se jako první sklízí ozimý ječmen a například na Jižní Moravě na Znojemsku podle Romana Koutka už první kombajny do polí vjeli. Na řadě míst pak zemědělci také už sklidili jetel inkarnát. Přímo na Hané žně podle Koutka například u prvních hraných pšenic naplno začnou během 14 dní.
0: Zmínili jsme, že někteří zemědělci plánují dřívější začátek žní, kde o tom uvažují?
1: Je to tak, vše ovšem vždy záleží na konkrétní poloze daného pole a místních podmínkách. Možný dřívější začátek žní řeší například ve společnosti Těšetická zemědělská, jak popisuje tamní předseda představenstva Petr Kopecký.
3: Normálně začínáme kolem 20. července a díky těm teplotám, a když se podívám, jezdíme po porostech s agronomem, jak to teď velmi teda v podstatě uschlo a podeschlo, tak si myslím, že možná po 10. a po 13. červenci určitě, to znamená o 10 dní dřív než normálně.
1: Ještě doplním, že taky Petr Kopecký má velké obavy o letošní výnosy, a to právě kvůli vedrům z poslední doby.
3: Vysoké teploty se obávám fakt, že budou mít negativní vliv na výnos tady těch hlavních žňových plodin, to znamená jarního ječmene, pšenice ozimé a řepky, a velký obavy vzbuzuje stav porostu kukuřice na siláž, protože k dnešnímu dni ta kukuřice laicky řečeno by měla být 180-200 cm vysoká a ona je tak popás, tak má metr a teď je v kritické fázi, že bez vláhy prostě už neporoste moc.
0: Tak to byl Petr Kopecký, předseda představenstva společnosti Těšetická zemědělská. Na pole se vydáme s vysíláním Českého rozhlasu Olomouc zase za chvíli.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nohy nás nosí celý život, je proto důležité o ně pečovat. Sebemenší problém může mít negativní dopad na celý organismus. Týkají se vás ploché nebo klenuté nohy, neuropatie, kladívkové prsty, deformace nehtů nebo vbočené palce? Pomoci může podolog, odborník na komplexní péči o chodidla. Dobrou radou třeba Jiří Nežádal ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
2: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc nabídne za chvilku rubriku Co v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem se vydáme na jednu unikátní horu, kterou najdeme na česko-polské hranici. Po 16. hodině humoriáda, tentokrát bude s námi ve studiu Otakar Brousek. Těšíme se. Den v kraji, to je každodenní souhrn toho nejdůležitějšího, co se stalo v Olomouckém kraji, co momentálně a jak začaly třeba prázdniny. Vysíláme dnes mezi 17. a 18. hodinou. No a v 6 budeme hrát písničky dechové a lidové tak, abychom vám udělali radost.

0: zkušebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že hora Klepáč je geografickým unikátem světového formátu? Má nadmořskou výšku 1145 metrů a nachází se v masivu Králického sněžníku na česko-polské hranici. Její polský název Trojmorský vierch přesně vystihuje největší zajímavost. Svahy hory odvádějí vodu do tří různých úmoří. Zatímco západní svahy napájejí Kladskou Nisu tekoucí do Baltského moře, vody z jižních svahů míří přes Orlici do moře severního a východním směrem tekoucí potoky odvádějí vodu řekou Moravou do moře Černého. Klepáč je tak jedním z mála míst v Evropě, kde se střetávají hlavní evropská rozvodí. Své české jméno hora získala díky rozsáhlým kamenným mořím, která pokrývají její úbočí. Zvětrávající rula a pohybující se balvany při chůzi či změnách teplot vydávají specifické duté zvuky, jako by kameny klepaly. Kromě těchto rarit nabízí vrchol od roku 2010 také 25-metrovou dřevěnou rozhlednu, která po nedávné opravě opět slouží turistům k výhledům na české i polské hřebeny. Celá oblast je součástí ptačí rezervace, kde se původní acidofilní bučiny mísí s horskými smrčinami, což z Klepáče činí ráj pro milovníky nedotčené přírody.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Bývalé autobusové nádraží u centra Olomouce má nový povrch i nástupiště. Některé léky od specialistů můžou nově předepisovat praktičtí lékaři. Tenistka Karolína Muchová je ve třetím kole Wimbledonu. Zítra čekáme převážně polojasno a maximálně 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Bývalé autobusové nádraží u olomoucké tržnice opět slouží řidičům a cestujícím. Dělníci ji opravovali na dvakrát. Nový asfalt měl totiž prohlubně a město jej muselo reklamovat. Kromě nového povrchu má nádraží i opravená nástupiště a veřejné osvětlení. Práce stály zhruba 17 milionů korun.
2: Na ploše je i nový mobiliář, 3 standardizované autobusové přístřešky, 8 stojanů na bicykli, 21 laviček a 13 odpadkových košů. Magistrát při první etapě musel reklamovat část asfaltového povrchu. Podle informací na webu města, plocha opět slouží cestujícím i autobusové dopravě. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Praktičtí lékaři můžou ode dneška nově předepisovat dalších 1200 léků. Ulehčit by tak měli specialistům. Jde o léky na cukrovku, srdeční selhání, štítnou žlázu nebo epilepsii. Změnu představilo ministerstvo zdravotnictví a doktoři ji vítají, jak potvrdila Českému rozhlasu Ludmila Bezdíčková ze Sdružení praktických lékařů.
3: Toto opravdu skutečně je hlavní benefit pro pacienta. A pro ty ordinace těch praktiků to neznamená nic víc, protože sledují-li už toho pacienta třeba tak při té kontrole prostě jenom budu moci předepsat všechny léky, tak jak to odborná doporučení vlastně umožní.
0: Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem tak asi čtyřnásobně překročil původní očekávání ministerstva financí. Rezort o tom informoval na svém webu. Možnost podle něj do konce června využili desítky tisíc lidí. Do dluhopisů mohli investovat nejméně 1000 a nejvíc 3 miliony korun. Teď musí peníze uhradit nejpozději do 7. července. Do vytvoření dronového centra investovala střední průmyslová škola v Jeseníku. Její zástupci pořídili k dosavadním bezpilotním letounům 3 nové za bezmála 9 milionů korun. Vedení školy si od toho slibuje, že zvýší zájem uchazečů o studium. Pokračuje ředitel Jiří Vitarna.
4: Přínos dronového centra je takový, že vlastně my chceme ty drony využívat ve stávajících oborech, jako je IT, jako je třeba stavebnictví. A dalším naším záměrem je přilákat studenty právě na tady tyhle nové technologie, protože jsme odborná škola, jsme na Jesenicku a vlastně bojujeme o studenty. Sport.
0: Tenistka Karolína Muchová je ve třetím kole Wimbledonu. Číňanku Chang porazila ve dvou setech. Ještě dnes budou hrát Barbora Krejčíková proti Rusce Andrejevové a ve vzájemném utkání se střetnou Kateřina Siniaková s Nikolou Bartuňkovou. Počasí. Zítra čekáme převážně polojasno, k večeru vyjasňování. Teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Foukat bude mírný severní vítr, který večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Olomoucku v Dubu nad Moravou se řeší nehoda 3 osobních aut, jedno z nich skončilo mimo silnici a v Mohelnici v ulici Třebovská směrem na Zábřeh leží na silnici deska. Dejte pozor, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humor Jáda.
6: Se zábavou, písničkami a možným kontaktem s námi za vámi přichází Patrik Rozehnal z Humor Jádu a taky dnešní host Otakar Brousek. A já ho vítám.
7: Krásné odpoledne přeji.
6: Čudo, dneska je Mezinárodní den vtipů. Mm-hmm. Nějaký vtip?
7: To jsem nevěděl. Nějaký vtip? Já jsem si vzpomněl na jeden, který mám moc rád. Dva jetiové stojí v Himalájích na kopcích v tom sněhu, koukají dolů do toho údolí a ten jeden říká: prosím tě, viděl jsi Messnera? Ten druhý se na něj tak udiveně podívá a říká: ty na něj věříš?
1: Humor Jáda.

0: Vítejte ve světě zábavy a té vytažené z archivu, taková je humoriáda i dnes. Patrik Rozehnal, Otakar Brousek, a ten si vybírá první ukázku.
1: Já si vyberu podle toho, co mě zajímá, protože rád jezdím na motocyklu, tak bych rád věděl, jak Miroslav Horníček se učil jezdit na motocyklu.
0: Nebo jeho zážitky z motocyklu. Jo, ano. S dopravou, dobře.
1: Ano.
2: Do dneška nevím, čím to jede ta věc. Já vím základní věci, ale moc to nevím. A oni říkali, budeš jezdit na motocyklu, samozřejmě. A říkali, pozor, bude to 500. A já povídám, číslo mě nezajímá. Ale to nebyl vtip ode mě. Já jsem měl tehdy Octavii a když se mě známí ptali, jaký to má v obsah, tak jsem říkal, no 4 lidi, pohodlně. A odvezli mě tedy s těmahle znalostma do Říček, do Orlických hor, a já tam poprvé viděl motorku 500, to tady začíná jedno řídítko, tady končí druhý. A já jsem si ještě říkal, že to má tu lodičku, že to bude stabilní. A ty scény v celku, kdy není vidět do tváře, kdy jsem měl brýle, kuklu, kombinezu na zip, protože to byl jako moderní farář, který nosil takovýhle ty věci, tak faráře jsem hrál v tom filmu. Tak ty scény v celku měl za mě jezdit voják, jezdec, instruktor, který učil kluky na vojně jezdit. A já měl točit jenom takový ty scény před kamerou. On povídá, sedněte si do té lodičky, já pro vás provezu tou vesnicí, abyste viděli, jak ten stroj pracuje. Já si sed, on to vzal, s něčím hnul, to vyrazilo a já jenom viděl z té loďky, jak se na nás řítí samoobsluha. A v posledním momentě, když už jsem se viděl mezi sortimentama, tak on dup někam a já koukám, jeli v obráceně v protisměru. On to obracel smykem. On dojel na křižovatku, zabrzdil za smyk a když byl v tom kýženém směru, přidal plyn a vyrazil. Takže on mě vezl tou vesnicí, takže já jenom viděl. Fara, škola, Vitov, Kravín. Já nevěděl, kde jsme, kudy jedem. Obrovským fofrem nahoru, dolů, doleva, napravo. Pak vyjel nahoru, zastavil, já se šel převlíct. Já myslím do toho kostýmu, do té kombinézy, ty brýle a tohle, a že pojedu já. A on si sedl do lodičky a říká mi, klid, je to jednoduchý, máte tam jedničku, pomalu pouštějte spojku, pomalu přidávejte plyn. A já mu říkám, člověče, co mi to vykládáte? Co mi to říkáte? Přece jsem řidič, Hergot. Tak vím, že se pomalu pouští spojka a pomalu přidává plyn. To mi neříkejte. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn.
0: Vy mi řekněte, kde jsou pedály.
1: No.
0: Tudo, první jízda na motorce teda, když už tady byla takhle
1: zvyklá. První jízda byla se strejdou Františkem a ten měl Ogara. Vím, že jsem se vozil na Ogarovi, ale jako pamatuju si to matně, jenomže se řadilo takhle nějak divně, myslím, že to byl Ogar, že se řadilo takhle jako pod nohou byla ta řadička, že to nebylo na noze. Ale to jsem byl mrně, takže to jenom mě strejda svéz. A potom jsem studoval na konzervatoři herectví a vybrali mě do filmu Údolí krásných žab. A říkali, umíš jezdit na motorce? A já jako správnej frajer, jasně, že umím. No v životě jsem na tom nejel. Že? A oni mě přivezli na plac a tam stála 360 číza, taková opravdu terénní závodní motorka. A tak jsem zesinal samozřejmě, říkám, já si to musím ale vyzkoušet. No jasně, to víš, že jo, tady máš louku, sedni si na to a jeď. Tak jsem přidal, motorka jela dál a já seděl na té louce, že jo. Hned mě schodila, ale hned, a oni se smáli. Říkali, no to je normální, to musíš opatrně s tím plynem, ze spojkou, jak tady děl pan Horníček. No tak jsem se to naučil, pak mě to začalo bavit, takže jsem i přejížděl mezi obrazama. Přejedem tam, pojedeš na té motorce? Já jasně, pojedu. Nějak jim to zůstalo v hlavě, že umím jezdit na motorce, takže další film byl Hopa je tu Lidop, tam byla taky nějaká java, a teď nevím, jestli 250, 360, nevím, 350, to nevím. A pak jsem na to dlouho zanevřel, prostě já měl radši auto, udělal jsem si papíry na auto a jezdil jsem autem. A když mě bylo 48 let, tak za mnou přiběhl Dalibor Gondík a říkal, hele, na týden do Ameriky pojedeme, co ty na to? A já, co tam budem dělat? Pojedem na motorky. A já, teď já nemám papíry, teď to je blbost. Říká, to uděláme, ještě to stihneme. Ale
0: proč jsi vybral vás? Jako, vím, že jste kamarádi, no, kamarádi, ale proč jsi myslel, že ta motorka prostě, když už filmy, tak jako, že člověk to na ní umí?
1: Ne, to ne, ne, ne, on jezdil vždycky na motorce.
0: Ano.
1: A věděl, že já na té motorce umím jezdit, protože on mi občas, hele, sves se, a já, tak jo, jsem se sves, tak jsem objel blok. Já jsem se vrátil, neupadl jsem, ale on zjistil, že umím jako na té motorce jezdit, takže proto s tím on za mnou přišel, ale nevěděl, že nemám papíry, to nevěděl. No a tak jsem mu to řekl, tak to zesinal on zase, ale pak říkal, to zvládnem a měli jsme 2 měsíce na to. Což o to, řidičák bych si udělal, ale ta tiskárna byla nějak delší, takže jsme nakonec odjeli do Ameriky a já bez papírů. Ale jak mě bylo řečeno, když jsem si kupoval rukavice a chlapi říkali, kam jedete, do Ameriky, a nemám papíry. A ten pokérovaný motorkář se na mě tak zazubil a říkal, prosím tě, motorka na papíry nejezdí.
0: Humoriáda. Vážení, budeme si ještě povídat o motocyklech, o tom pohybu na tomto motoru, nebo ne. Vybíráte si vy, protože v ukázce je samozřejmě pokračování s Mirkem Horníčkem, anebo Halina Pavlovská se může rozhovořit o hostech ve svém pořadu, tak s šarmantní osobností. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, tak pište a volejte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Chamecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Zpátky do Humoriády, kde si vybíráte mezi dvěma ukázkami. Jedna s Miroslavem Horníčkem, druhá s Helenou Pavlovskou. Na telefonu s námi můžete být vy. Linka sem do studia 731 800 900. Ve studiu se mnou dnes Otakar Brousek. Tak kdo hlasuje a kdo si vybírá tu další ukázku? Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den. Takže
4: zjemník vás zvovoda, pánové, zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych rád slyšel, jak to dopadne s těma motorkama.
3: Dobře, tak zapisujeme a děkujeme. Kdo další?
6: Já vás zdravím, Humoriádě, tady Čenda.
5: Dobrý den. Dobrý den.
6: Mám rád veškerý humor, který je. A myslím, že i pan Horníček dělá skvělý humor, i když paní Pavlovská také, ale jiným způsobem.
3: Ano.
6: Tak já bych si dovolil hlasovat pro pana Horníčka.
3: Píšeme
6: a pozdravujte mu. Pošte mu bod a pozdravujte pana Čuldu, protože jsme stejně mladí kluci.
5: Ano. Děkuju.
3: Děkujeme. Kdo další vybírá?
7: Dobrý den, tady je Alča. Zdravím vás. Já bych vybrala pana Horníčka, protože miluju jeho filmy, Byl jednou dva písaři a podobně. A jenom bych chtěla říct, že taky se mě stačilo, že jsem zkoušela na pionýru Mustang a vyhodilo mě to tak, že jsem seděla taky na zadku. Takže
3: ale neodradilo vás to o to, pak si tam sednou znovu. Dobře.
7: Ne, jezdila jsem x let. Výbor. Děkuju, mějte se moc
5: taky.
7: Pěkně.
3: My děkujeme za zavolání. No a přesouváme se tedy tím pádem, už jste to asi pochopili, těch hlasů bylo opravdu hodně, za Mirkem Horníčkem znovu povídání o motocyklu.
8: A já jsem tedy, on si sedl do lodičky a pomalu pustil spojku, pomalu přidám plyn. No, jelo to. Takových 5 metrů to jelo. Pak to i s náma vylítlo z té silnice a najednou horský údolí tady a já jedu dolů. Tak jsem pustil řidička, protože po lukách nejezdím. A on stál v té lodičce, držel ty řidička. Zastavil to. A říkal, já prej vám neřekl, že ta loďka tomu dává faleš. Když chcete jet tam, tak musíte řídit tam. Tak jsem říkal, to jste mi neřekl. Nasedat, jede. On si sedl, já to namířil tam, tudíž jsem řídil tam. A vletěli jsme do sochy svatého Sebastiána tam. To byl druhý pokus a ke třetímu přijeli dva instruktoři z Rychnova nad Kněžnou. Jeden si sedl do lodičky, jeden za mě na tandem, vedle mě běžel SNB. Jenomže já ho předjel a vletěl jsem do švestky. Tak 3 pokusy, 3 maléry. Režisér Brynich zakázal další pokus, říkal, nic, všecko budeme řešit střihem. A taky jo, scéna, vycházím z kostela, beru si brýle, zapínám kombinézu, kuklu. Tam je motocykl, motor puštěný, to se třese. Já na to sedám, už jen to mě museli přísat, že se to nerozjede. Sednu, jak dosednu střih, což divák nepozná, a to, co odjíždí, už je ten voják. Takže v tom filmu, to se jmenovalo Neschovávejte se, když prší, všecko, co jezdí, co je v pohybu, je ten voják. Pardon, kromě jediného záběru, jedna scéna je, kdy jedu já. Ano. V jedné scéně jedu, vezu učitelku, to hrála Tvrzníková, sedí v té lodičce, jedu proti kameře do vršku. Jediná scéna, kterou jsem jel. Ovšem to mě 12 chlapů táhne na laně.

0: Taky nějaká taková vzpomínka, taková jaká faleš na diváka nebo režisérská? Bylo něco takového?
1: Já si vzpomínám, že mě chtěli do jednoho takového, do pohádky, westernová pohádka a na koních. A já jsem na tom koni nikdy pořádně neseděl, že jo. Já říkám, já bych si rád s tím koněm trošku jako popovídal. A projel se, jako abych věděl, co ten dělá. A byli to takový hodný koně, který z filmový znali to. Říkali, daj si sedni na tu kobylu. Tak já jsem se na ní, teda vydrápal jsem se na ní. A ona tak žvejkala tu trávu pode mnou. A on do ní takhle klepnul. A říkal, budeš tady chodit takhle dokola, jo? Aby si zvyk na ten rytmus. A kobylka tak chodila dokola. A když chodila už 5 minut, tak mě to přišlo blbý, že chodíme furt doleva, jo? Jsem říkal, budeme chodit taky doprava, ne? A tak jsem věděl, že mám vzít za tu úzdu a trošku jí takhle pravou nohou kopnout do žeber, aby věděla, že teda napravo. A ona otočila tu hlavu úplně doprava, tak se na mě dívala tím jedním okem, ale chodila furt doleva. Tak jsem zjistil, že prostě kůň to ne. To já neumím řídit. Koně řídit neumím. Motorku jo, ale koně ne.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál. Teď má právo si vybrat další ukázku zase od Takar Brousek.
2: To je hezké právo, aspoň mám taková práva tady v rozhlase.
1: Ano, na hodinu.
2: Na hodinku. Tak o práci imitátora, když se směje Václav Faltus.
1: Zpovídám Vladimírem Bernáškem.
3: Ano, i to patří k tomuhle tomu takovýmu meziobdobíčku, že člověk, když takhle někde dopovídá, tak ten krk je potřeba zazdát do pucu.
4: Aha, tak to, v tom já asi dělám tu chybu, proto jsem to splet.
3: Já používám třeba Vincentku s mlíkem, uh-huh, nebo medovinu. Nesmí toho být teda moc, ale ta medovina je dobrá.
4: No to už praotec Čech.
3: Praotec Čech, že jo, Čech. To je pravda, že jako. A praotec Čech, a Franta Ringoček samozřejmě, ten to spíje jiný takový nápoj, že jo. A Franta ten ještě, když promluví, tak ono toho krásně prská. A ty, co sedí v první řadě, jsou osprchovaný, ale on má radost, je veselo prostě, jo. Franta Ringoček, to je člověk, který si řekl o napodobení. Ten přišel jako první vůbec s tím. A on ekraně říká, ty Václave, co takhle můj hlas. Já jsem říkal, no Františku, už to je jako, to se nenaučím za den, nebo za týden, ale to třeba za čtvrt roku, za půl roku, a mpá, víš co, za 10 minut se si slyšet. Tady je taková kabinka. to bylo, hrálo se nějaký utkání takový, jako, jak se říká, srandamač. A on to tam jako moderoval a opravdu za těch 10 minut to chtěl slyšet. No, tak jsme to zkusili. A samozřejmě, že tenkrát ještě to nebylo, jak bych si představoval, protože, jak říkám, každý ten hlas dozrává. Jo, to je kolikrát vidět, že já už si říkám, a teď už ho dám do placu, ale ještě ho jako malinko

0: jsou dobrý výjimky, kde vlastně jde, jsou veselý tam i tam.
1: No to je Jaroslav Šterc.
0: Že jo.
1: My jsme jednou jeli z Ostrova do Prahy v noci a já jsem seděl vzadu ještě s někým, ten spal, teď se probudil a ptal se, kde jsme. A Šterc si povedal, to je Petrohrad, tady to. A teď tam byla stodola v plamenech, oheň šlehal, v té tmě se to tak odrážel a ten můj spolujezd zde spolu, proboha, a co se to tady děje? A Šterc si povídá, jestli oni z toho nedělají Leningrad.
0: Já si vzpomínám na Jaroslava Šterce, teď se dělají Šterclovy Blovice občas takhle, že...
1: Šterce se tam narodil.
0: Ano, on se tam narodil, tam žil těch
1: vzpomíná
0: pět roků.
1: Vzpomíná na to, že tam je, nad tím je vlastně Radyně a že to je ruina jako on ve své 70.
0: Když jsme tam byli naposledy na tom, myslím, že druhým ročníku těch Šterclových Blovic, tak teďka se tam procházelo po tom náměstí a ten Šterc tam volal na nějakou paní, říká, a paní, tady pak vy jste ročník. A ona říká, 27. To jste ještě žába.
2: Abyste se potkal se Šterclem?
3: Ne, nepotkal, ale hrozně rád jsem ho pozoroval v televizi. To bylo takový, já nevím, co to bylo, 8 vteřin a dost, nebo něco takového. No, on byl jako
2: 10 stupňů ke zlaté, nebo něco takového?
3: Nevím, no prostě byl tam soutěžící a vždycky ano. Se zeptal někoho z těch VIP teda a mezi nima byl Štercl a on vypadal, že neumí do pěti počítat a on, táta mi potom říkal, to je nesmírně vzdělaný člověk, on to jenom dělá, tenhle ten humor jakoby. A no. Vím, že ten Štercl vždycky každýho upek, protože začal to vykládat teda jako těma prstama, rukama, on to tak jako složitě vykládal, že mu nikdo nevěřil a on říkal pravdu. Já jsem se tak u toho bavil, to bylo bezvadné.
2: A díky němu pak vymysleli videostop, tam vlastně asi. Se o to šlo.
3: Jo, ano, vlastně stejný princip.
2: Ano, stejný princip, jenom nad ukázkami tedy těch video, co se tehdy nabízelo. No a vzpomínky tady máme takhle za sebou, s Václavem Flatusem nějaké potkání bylo?
3: Ne. Vůbec, vůbec ne. No já obdivuju tyhle ty chlapy, který to umějí takhle.
2: No ale vám to taky jde.
3: Nejde. Jo. Malinko, no musel bych to študovat, protože je to práce chytit přesně ten
2: Nastavit to. Je to jediný hlas takhle, nebo je další? Jsou další.
3: Já ještě trošku Sováka, protože toho jsem potkal a vím, že měl nádherný výrok, to jsme byli s tátou v táboře nějaký vánoční pořad, já nevím co, a byl tam právě Jiří Sovák. A do toho přišla Květa Fialová, Jiříčku, jak se máte? A to stáří, co? Na stáří stojí za pendrek a takový měl krásný průpovídky. A pak říkal, to se pořád říká, stáří podzim z života, prdlajs, to je jaro smrti. Tak u toho jsem byl, jako, tak si to pamatuju, jak to říkal.
2: Vážení, čím pokračovat? Dalšími vzpomínkami Václava Faltuse na to, jak to je pracovat s hlasy nebo se setkat třeba s politiky, anebo přijde na řadu vyprávění o vojně z úst. Vladimíra Menšíka, nabízím já proti variantu B. Ačko Václav Faltus, Bčko Vladimír Menšík. Další souboj před námi a jen vy rozhodnete, co budeme vysílat, co si poslechneme, co pustíme do éteru. Hlasujte a vybírejte na telefonním čísle 731 800 900, přímé volání do studia, nebo pro SMS-kaře je tu číslo 90 01 04. Nezapomeňte hlavně poslat to heslo Humor, mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda pokračuje, ještě není rozhodnuto o další ukázce v tom druhém souboji. Václav Faltus, Vladimír Menšík stojí proti sobě. Komu dáte hlas? Ptáme se vás po telefonu. Číslo je 731 800 900.
4: Ano, ano, dobrý den, Míla z Prahy 8, vás oba dva zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych byl pro pana Menšíka, protože on vyprávěl kromě jiného taky, jak zastavoval tu krávu, jestli to znáte.
3: Ano, ano. Práče, tak krázka.
4: A on ten Jarda Štercl jezdil ke konci života s estrádou, kterou tenhle ten člověk, který Jarda Toms režíroval, ten, co stavil tu krávu, takže to není vymyšlený, je to pravda.
5: Je to pravda.
4: A pravda je, že ty, my jsme s ní točili i nějaký pořady v rámci Kalorovky, dá se to najít, ale bohužel 76 narozeniny byly poslední, no, co naděláme. Ale kdo chce, tak se podívá a pan Menšík to možná bude vyprávět.
3: Dobře, děkujeme, ano, děkujeme taky moc, mějte se pěkně, kdo další vybírá, hlasuje.
6: Dobrý den, tady René Zvišková a já bych chtěl pana Menšíka.
5: Píšeme děkujeme taky.
3: Děkujeme, Patrik Rozehnal, Otakar Borusek ve studiu, na telefonu teď kdo, dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Honzo Zvokavý, chlapi, zdravím vás oba, taky hlasu pro pana Menšíka určitě.
3: Dobře, ano. Děkujeme. Ještě někdo, kdo se ozve? Tady někdo vypadl, teď další, ne. Je tady dost telefonů.
8: Dobré odpoledne, Jarda z Brna, Menšík.
3: Dobře,
5: ano.
3: Máte ho mít. Dobře, uděláme změnu a bude to povídání o vojně, tak jste si to vybrali a zvolili.
9: Já mám úkol tentokrát o Silvestra vyprávět a vzpomínat na vojenský časy. My jsme měli u nás v rodině teda vojnu, jako spousta lidí se na vojně proslavila. Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík, ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravej. A on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky, hele, Franc, to bylo za Rakousko-Uherska, vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dovedl nalíčit tak, že ten dotyčnej si řekl, no, tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali, prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho zlanýho. A on pán, no, tak se chlapi nesází, to vím, pán, no jste takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát a on prohrál. A on pán, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršila, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá, pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte, povídá, jdou se víc paclany, na mě s tímhle nemůžou, on pá, dobře, vsadíte se? On povídá, no, jestli to není nějak, pá, normálně regulární úkol početní, pá, dobře, o kolik, o stovku, slaný pá, to je málo, tak o 500, tak se vsadí, on pá, podívejte se, pane plukovníku. Obchodní cestující si vyřizuje své věci, v jednom městě ujede mu autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. ale v polovině cesty už unavený ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam nezabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá: dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam v tom, ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on pá, ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá, no tak to přece, kolik bylo ty babičce? On, páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle požívá, počkejte, na to musím jinak, vytáh papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá, hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? Stric Ondřej povídá, ten dědek byl blbec a neuměl počítat.
0: Na vaše přání.
3: Ano. Tak to se povedlo, ano.
2: To je krásný.
3: Co počty, co matematika teda?
2: Já jsem na 9 letech s tím měl velké problémy a chodil jsem na doučování.
3: Fakt.
2: No jo.
3: K komu?
2: K paní učitelce. Na jméno teď už si nesmím, strašně hodná paní učitelka. A ta mě vysvětlila tu rovnici a mě to najednou, jak když se rozsvítí žárovka,
3: seplo.
2: A mě to začalo bavit. Jo, ale skončil jsem u takový té rovnice A plus závorka, B minus C, jo, takhle, tak to tam ještě to umím a jo. Pak dál už ne.
3: A ještě pořád?
2: Ne, já už se tím vůbec nezabývám.
3: Neživím.
2: Já si jsem rád, že si spočítám, kolik co stojí a tak, no. Jako no.
3: No vůbec si nedovedu představit. Člověk matematiku vystudoval i na vysoké škole, ale jak ji nepoužívá takhle.
2: A na konzervatoři jsme jim neměli už vůbec, takže já skončil opravdu 9letka. A šluz.
3: Takže obdiv ke všem. No,
2: obdiv, totální. Jako.
3: A přitom na tom je založen dnešní svět, že no, všechny ty počítače, řízení.
2: Jako Einstein a tyhle ty, no to je úplně, to je geniální. A já vím, že Stella Zázvorková, ta to milovala, říká, matematika, to je vlastně jako, to je literatura, to vlastně se o tom dámlo. A ona byla takhle sečtěla, no. Takže říkala,
3: no to jo, že měla několik jazyků, ale no, že i do matematiky blázen.
2: No tak ona znala nějaký ty, že jo, ty doktory a lékaře a to. A bavila se o ně s nima o všem, takže jo. A ona, ta matematika je zábavná, no. Tak všechno se dá vlastně jako spočítat. Muzika se dá spočítat, že jo, všechno se dá spočítat. A pak se to nedá hrát třeba.
3: My budeme taky počítat.
2: Jo, my budeme taky počítat.
3: Ano, hlasy, teda tohle ještě zvládnu, dělat čárky a pak to
2: ano,
3: se číst.
2: Ano.
3: Ale bych to měl dělat kvadratickou rovnici, tak to už asi ne. Ale co nabídnout? Tak Vladimír Menšík je ve hře, vy jste předtím udělali tu změnu, tak máme ho tu teď jako Ačko. A B, varianta B, já zkusím Václava Vosku, taky silné jméno.
2: Taky na to koukám, to je hezký, Voska.
3: Tak Vladimír Menšík nebo Václav Voska. Povídejte, hlasujte, vybírejte si, ale ne moc dlouho, ať to stihnete. Máte zase na to jednu písničku. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900. Nic se nemění, stejně jako SMS-kové číslo 90 011 04, humor, mezera A nebo B. Během toho, co vám bude zpívat Petr Kotrlát, tak budeme sčítat hlasy, s vámi si povídat a pak i do éteru. Takový je princip humoriády.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Silná jména proti sobě v humoriádě na konci Vladimír Menšík a Václav Voska. Na telefonu, kdo vybírá a pomáhá tedy dnes Patriku Rozehnalovi a Otakaru Brouskovi?
2: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Brousku.
3: Dobrý den, zdravím.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Vladimíru Menšíkovi.
1: Děkuji za hlasování, mějte se moc pěkně a jdeme za dalším.
4: Halo, halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý den.
4: Zdravím Otakara Brouska a Patrika Rozehnala.
3: Děkujeme.
1: A co vybíráte?
4: Bečko.
1: Dobře, Bečko. Zapisuju, to je Václav Voska, ještě někdo?
5: Jarda z Brna, ještě jedno, zdraví vás oba pánové, zase Menšík,
1: ano. Na střídačku to máme.
3: Děkujeme.
1: Dobře, píšeme mu bod, ještě někdo se přidá, vítejte.
6: Dobrý odpoledne, tady Karel Jiřábek, Mašovice u Znojma. A chtěl jsem panu Brouskovi, to byl souboj z paměti a on byl judr, ten Šterce byl judr.
3: Ano, ano, souboj z paměti, vidíte to, no jo, vy máte paměť.
1: Klobouk dolů. A co vybíráte?
6: Menšíka.
3: Ano, děkujeme.
1: Snažil se to dotáhnout, ale ne, hodně hlasů pro Václava Vosku. Chtěli změnu, tak o strýčkovi Jedličkovi a o beranech.
7: Strýček Jedlička, specialista na zvuky, že jo, tenkrát on vedl rozhlasový sbor a tam měl taky jednu kuriozitu, to jenom v závorce, vzal si do rozhlasového sboru hluchoněmýho, což je přeci bezvadný, když se jedná o zvuk, že jo, a on si vzal hluchoněmýho. A to je dodnes chodící mezi náma takovej, jmenuje se Standa, a ten roznáší plakáty pro pražský filmový podnik a takový je to. A on ho naučil mluvit, ten Tonda Jedlička. To bylo neuvěřitelné. Dodnes potkávám, že jo, ne, nemáš bůlán, dej mi bůlán, prosím, no, Tanda Liška, že jo, teď má ještě částečně mluví rukama, ale takhle, jak říkáte, říkám, takhle on mluví a to byla skutečně zásluha Jedličko, ano, to bylo neuvěřitelné. No, a on si tam pozval teda nějaký specialisty, který by dělali ovce, že jo, a to, teď tam přišli nějaký ty páni, teď by rudli, že jo, já jsem, když jsem to poslouchal jako při zkoušce, že jo, a já jsem taky najednou udělal, a on říkal, to bylo výborné, kdo tohle to prosím byl? Takže já jsem hrál Odysea i tu hlavní ovci a to je moje hlavní vítězství nad Antoniem Jedličkou, dodnes mu to připomínám. On dívá tedy hněvem, že jsem tenkrát jaksi zničil beraní specialisty, že jsem hrál dvoj roli Odysea a ještě hlavního berana. No to je taková.
0: Humoriáda.
1: Veselá historka od Václava Vosky, nečekaně v humoriádě, jsme rádi, že zazněla. A učíme se, děkujeme.
3: Lišku jsem znal.
1: Jo.
3: No pojď mi bůrán, a pak opačně, hele, Lišáku, dlužíš mi stovku, ten já nechlichním. No to bylo ono, ten chodil po těch klubech. No nic, já vám přeju krásný léto, doufám, že nebude takový vedro, jako bylo, a že nebude tolik pršet, jako dneska.
1: Mějte se dobře, hlavně s úsměvem na rtech, a zase zítra u vysílání humoriády. Ať se daří, děkuju.
3: Taky děkuju.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Zámecký park v Čechách pod Kosířem je kvůli vandalům otevřený kratší dobu. Na Valašsku se v říjnu otevře dlouho očekávaná palačovská spojka. Nákupy na levných čínských online tržištích zdraží. Zítra má být převážně polojasno, naměříme až 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Zámek v Čechách pod Kosířem u Radneška upravuje otevírací dobu zdejšího parku. Přístupný bude do 18 hodin. Původně byl otevřený o 2 hodiny déle. K omezení provozu správa areálu přistoupila kvůli vandalům. Potvrdila to Martina Vysloužilová, mluvčí Olomouckého vlastivědného muzea, které zámek spravuje.
2: Správa areálu v posledních letech řešila například krádeže měděných okapových svodů, poškozování a ucizování růží, ničení nových výsadeb stromů, nelegální rybolov nebo opakované nálezy počinnosti osob užívající návykové látky.
1: Palačovská spojka a silniční napojení Valašska na dálnice D48 a D1 se otevře v říjnu. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel zlínské správy ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. Spojka by měla podle něj výrazně urychlit cestování po regionu.
3: Bude to jeden z největších počinů tady na Valašsku, kdy konečně připojíme celé Valašsko, Valašské Meziříčí, Rožnov, potažmo i Vsetín na dálnici D48 velmi rychlou cestou. To přes tu Lešnou a Palačov je otázka pár minut. Oproti ježdění po 35 přes Hustopeče nad Bečvou a hranice na Moravě.
1: Poslanci se příští týden sejdou na dvou mimořádných schůzích. Úterý je čeká projednávání znovu zavedení EET ve druhém čtení. Zákon totiž chtějí schválit ještě před letní přestávkou poslanecké sněmovny. Platit má od ledna příštího roku, doplňuje předseda dolní komory parlamentu Tomio Okamura za SPD.
4: Třetí čtení by proběhlo 15.7. ve středu. A tím bychom měli tento zákon hotový. Znovu zdůrazňuji, že jsme tam prosadili tu výjimku pro malé živnostníky do 1 milionu korun, že budou mít na výběr mezi EET paušální daní.
1: Další mimořádnou schůzi zvolal předseda sněmovny Okamura na středu, kdy se budou poslanci věnovat zejména novele o pojistném na veřejném zdravotním pojištění. Jejím cílem je navýšit platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Nákupy drobného zboží z internetových obchodů mimo Evropskou unii ode dneška zdražují. Na zásilky do hodnoty 150 eur nově připadá clo nejméně 3 eura. Opatření schválily státy Evropské unie. Cílem je omezit příliv levného zboží hlavně z Asie a zjednodušit kontroly dovážených zásilek. Podle Evropské komise dorazilo loni do unie téměř 6 miliard takových balíčků. Většina z nich byla z Číny. Sport. Tenistka Karolina Muchová si na Wimbledonu zahraje třetí kolo. Číňanku Chang porazila 2-0 na sety. A na fotbalové mistrovství světa bude dnes o postup hrát Anglie, která v 18 hodin nastoupí proti Demokratické republice Kongo. Ve 22 hodin začne utkání Belgie-Senegal a ve 2 ráno Spojené státy americké vyzvou Bosnu a Hercegovinu. Počasí. Zítra čekáme převážně polojasno, k večeru vyjasňování. Teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Fouker bude mírný severní vítr, který večera zaslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Olomoucku v dobu nad Moravou se odstraňují následky nehody 3 osobních aut. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Pěkný poslech přeje Tomáš Kedzior. Ve Štarnově dnes otevřeli novou budovu dětské skupiny. Vydáme se také na Hanácká pole a zjistíme, jak moc to vedro ublížilo plodinám a jestli sklizeň začne letos dříve. Pozveme vás také na novou prázdninovou výstavu Arcidiecezního muzea Olomouc a v závěru dne v kraji se vydáme také do olomoucké zoo. Tak to je dnešní nabídka.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc s přehledem událostí ve studiu Gabriela Adámková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Protikorupční organizace Transparency International podala podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže kvůli zakázce na úkryt městských budov v Prostějově, řekl to právník organizace Jan Dupák. Podle něj cena zakázky vzrostla postupně na několikanásobek ceny, která vzešla ze soutěže. Více k tomu vám řeknu ve zprávách 18. Budovu ekologického centra Sluňákov v Horodce nad Moravou na Olomoucku čeká rekonstrukce. Dělníci v létě zmodernizují její technické zázemí, včetně vybavení učebene. Investice vyjde zhruba na 28 milionů korun. Budova Sluňákova bude do konce září uzavřena. Návštěvníci budou moci využít venkovní stánek, říká mluvčí Sluňákova Michaela Pavlíková.
3: Tady stále budeme lidem půjčovat klíče od dvou staveb, od Sluneční hory, od Rajské zahrady. Budou si moct půjčit i badatelské tašky.
2: Zkušební provoz dnes v Přerově zahájilo nové Reuse centrum. Sídlí v areálu technických služeb v ulici Na Hrázi. Během prvního měsíce zaměstnanci budou pouze přijímat zachovalé a použitelné věci. Jejich prodej za symbolické ceny začne 1. srpna. Začala nová sezóna pěstitelského pálení. V Olomouckém kraji by mělo fungovat na 90 provozoven, zhruba stejně jako loni. V tomto období budou nejčastěji zpracovávat třešně, meruňky, maliny nebo mirabelky. Za vypálení ovocného destilátu si ale lidé připlatí. Důvodem je navýšení spotřební daně. Muzeum vědy Pevnost poznání v Olomouci dnes spustilo program nazvaný Trénuj jako astronaut. Návštěvníkům nabídne možnost pocítit přetížení při startu rakety nebo ztrátu orientace v prostoru, řekla mluvčí muzea Martina Vysloužilová. Vesmírný program je přístupný po celé prázdniny.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Meteorolog Tomáš Ostrožlík je na telefonu Českého rozhlasu Olomouc. Pěkné odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Jako vždy se nejprve ohlédneme za dneškem. Začalo to vlastně docela silnou přeháňkou někdy nad ránem, která postupovala Olomouckým krajem. Jaké to bylo?
2: Ano, postupovaly přeháňky, místy také bouřky, spadlo většinou do 10, někde výjimečně do 15 mm, pak se oblačnost rozpustila, bylo slunečno a teploty opět stoupaly. Maxima v Olomouckém kraji byly 27 až 31 stupňů, na jihu v Přerově 34, v Prostějově 34. V současné době je v kraji spíše jasno, ale v sousedním Moravskoslezském kraji jsou silné až extrémní bouřky.
1: Podívejme se na večer a noc v Olomouckém kraji.
2: Tak zatím zůstane jasno, ale od východu se mohou bouřky rozšířit i do Olomouckého kraje, a to spíš v těch večerních hodinách a řekněme do první poloviny noci. Nelze vyloučit ještě, že se mohou některé bouřky projevovat i silnými srážkovými úhrny a nárazy větru, takže ta výstraha stále platí, a i když je teď v Olomouckém kraji jasno, neznamená to, že se to Olomouckému kraji úplně může vyhnout, takže je potřeba sledovat situaci v noci, teda po těch přeháňkách, případně bouřkách, bude se dále druhé polovině noci vyjasňovat a k ránu teploty 17 až 14 stupňů. Zítra čekáme zpočátku oblačné počasí, během dne přechodně polojasno, pouze v jeseníkách možnost nějaké ojedinělé přeháňky a odpoledně teploty zítra už jen 21 až 25 stupňů.
1: Tak to byla předpověď meteorologa Tomáše Ostrožlíka. My se v tom počasí vydáme na pole, zjistíme, jestli letošní sucho a tropické teploty výrazně zasáhly úrodu na Hané. Více ve dni v kraji za chvíli.
0: Český rozhlas Olomouc,

0: Šumecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Nezmaři už svým jménem potvrzují, že padesátka na scéně, která je na dohled, navíc prakticky v nezměněné sestavě, bude velká. A pořád jim to skvěle hraje, což potvrdili i na loňském Folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Nezmaři.
0: Rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc navštíví po této trošku dětské písničce dětskou skupinu, lépe řečeno novou budovu dětské skupiny, kterou u mateřské školy nechala zbudovat obec Štarnov. Právě dneska slavnostně otevírali a my jsme se byli podívat přímo na místo.
1: Novou budovu si procházíme spolu s Dominikou Dolákovou, vedoucí dětské skupiny ve Štarnově. Tady možná vidím asi nějakou umývárnu.
2: Tady se nacházíme v umývárně a na záchůdcích pro děti. Jak vidíte, umývadla jsou velmi nízko, ale je to právě proto, že máme děti ve věku od jednoho roku.
1: Tak se pojďme podívat do té hlavní místnosti. To je opravdu velký klenutý prostor nad námi několik metrů.
2: Přesně tak, v podstatě se tady nachází tak kdyby v chalupce a vidíme opravdu krásné i trámový, nádherné moderní osvětlení.
1: Součástí moderní budovy je i výdejna jídla, ukazuje mi lidovecký starosta Štarnova Pavel Roubínek.
3: Která je v nerezovém provedení, budeme si připravovat pro děti sami svačiny. Chceme v rámci zefektivnění provozu připravovat svačiny i pro mateřskou školu, které se dosud dováží ze Štemberka. Během prázdnin toto budeme testovat a uvidíme od září, jak se to rozjede.
1: Dohromady tu může být až 24 dětí. Stavba začala loni na přelomu září a října.
3: Je to montovaná dřevostavba, což vlastně umožnilo tuto rychlost výstavby, kterou jsme potřebovali kvůli využití dotace z Národního plánu obnovy na budování dětských skupin.
1: Investice vyšla na zhruba 22 milionů korun. Z Národního plánu obnovy obec podle starosty Roubínka získá skoro 18 milionů.
3: My jsme hledali spolehlivé, ale zároveň rychlé stavební řešení, což u běžné konvenční zděné stavby nebylo možné, protože bychom museli mít technologické pauzy. Ta dotace byla velmi striktně časově omezená a to díky tomu vlastně 30. červnu tohoto roku musí být vše spuštěno, dokončeno.
1: V programu je dohromady zhruba 7,3 miliardy korun. Podpora má jít na vznik či renovaci 508 dětských skupin. Ze Štarnova Josef Čermák, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: A naše další téma za chvíli, jak se projeví sucho a tropické teploty na úrodě na Hané. Zemědělci očekávají slabší výnosy. Více na chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Extrémní sucho a dlouhodobá vedra se podle zemědělců citelně podepíšou na letošní sklizní obilí na Hané. Výnosy budou spíše podprůměrné a v některých oblastech začnou žně nezvykle brzy, říká redaktorka Českého rozhlasu Olomouc Sabina Millerová.
1: Je pravda, že na první zběžný pohled některá pole nevypadají už tak vyprahle, ale celkově aktuální zkrášky sklizeň na Hané nezachrání. Dnes ráno jsme o tom přímo u pole v Topolanech na Olomoucku mluvili s předsedou Asociace soukromého zemědělství v okrese Olomouc a členem předsednictva této asociace na celostátní úrovni Romanem Koutkem.
2: Aspoň teď nad ránem trošku zapršelo, sice jsou tam jenom nějaký 4 mm, což nemůže vůbec to nějak moc ovlivnit, ale asi svrát za každou kapku, která spadne.
1: Právě sucho je podle Koutka před blížící se sklizní tím největším problémem. Navíc trvá už od začátku letošního roku. Během uplynulých měsíců se podle Koutka objevily pouze dvě časová období, kdy déšť rostlinám pomohl.
2: Zapršelo v polovině května, takže to na některé ty plodiny jako pomohlo. Pak byla i druhá vlna začátkem června, kdy nám taky něco spadlo, takže některé porosty to zachránilo. Na některé už to bohužel nemělo zas takový vliv. Naštěstí třeba tady na Olomoucku máme ty půdy většinou jako v lepším stavu nebo úrodnější, takže i ty rostliny si s tím nějak jako poradí, ale neočekávám určitě žádný rekordní výnosy v letošním roce.
0: Sabino, kdy zemědělci naplno vjedou do polí?
1: Z obilovin se jako první sklízí ozimý ječmen a například na Jižní Moravě na Znojemsku podle Romana Koutka už první kombajny do polí vjeli. Na řadě míst pak zemědělci také už sklidili jetel inkarnát. Přímo na Hané žně podle Koutka například u prvních hraných pšenic naplno začnou během 14 dní.
0: Zmínili jsme, že někteří zemědělci plánují dřívější začátek žní. Kde o tom uvažují?
1: Je to tak, vše ovšem vždy záleží na konkrétní poloze daného pole a místních podmínkách. Možný dřívější začátek žní řeší například ve společnosti Těšetická zemědělská, jak popisuje tamní předseda představenstva Petr Kopecký.
3: Normálně začínáme kolem 20. července a díky těm teplotám, a když se podívám, jezdíme po porostech s agronomem, jak to teď velmi, velmi teda v podstatě uschlo a podeschlo, tak si myslím, že možná po 10., po 13. červenci určitě, to znamená o 10 dní dřív než normálně.
1: Ještě doplním, že taky Petr Kopecký má velké obavy o letošní výnosy, a to právě kvůli vedrům z poslední doby.
3: Vysoké teploty se obávám fakt, že budou mít negativní vliv na výnos tady těch hlavních žňových plodin, to znamená jarního ječmene, pšenice ozimé a řepky, a velký obavy vzbuzuje stav porostu kukuřice na siláž, protože v dnešní době nebo k dnešnímu dni ta kukuřice laicky řečeno by měla být, já nevím, 180-200 cm vysoká a ona je tak po pás, tak má metr a teď je v kritické fázi, že bez vláhy prostě už neporoste moc.
0: Uzavřel ve Dni v kraji předseda představenstva společnosti Těšetická zemědělská Petr Kopecký.
4: Den v kraji.

0: Pracovníci arcidiecezního muzea v Olomouci spolu s teologickou fakultou připravili pro letní návštěvníky výstavu vzácných liturgických uměleckých předmětů. Tu výstavu máme v kryptě katedrály svatého Václava. Exponáty jsou nevyčíslitelné hodnoty. Pocházely od místních kanovníků ze šlechtických rodů a k vidění jsou například unikátní monstrance, misály nebo třeba kožešinová pelerína zdobená kůními ocásky.
1: Tady ta berla je unikátní, protože vznikla v pařížských dílnách. Arcibiskup Rudolf Janci nechal vytvořit jedním pařížským zlatníkem.
2: Kurátorka Helena Zápalková ukazuje na berlu, která je tady ve vysoké vitríně. Čteme, že je to berla arcibiskupa Rudolfa Jana, kardinála Habsburského Lotrinského. On se tady i na nás dívá, protože vidím, že tady je bysta.
1: Nejenom bysta, ale má vlastně tady své srdce. Tělo je pohřbeno v kapucínské kryptě ve Vídni a celá tato výstava je i s Rudolfem Janem velmi úzce spojena, protože za Rudolfa Jana vlastně byly vydány statuta olomoucké kapituly, která potvrzovala šlechtické privilegium pro členy olomoucké svatováclavské kapituly.
2: A my jdeme k další vitríně. Ženy, které mají rády zdobnost, tak si přijdou na své.
1: My tady stojíme před obrovským souborem liturgických nádob, který je bohatě zdoben filigránem, což je vlastně takový ten tenunký, stáčený stříbrný drátek, který se jemně vlastně sestavuje do rostlinných motivů, které jsou dále zdobeny vlastně drahými kameny nebo smalty. Ten filigrán je aplikovaný na pozlaceném stříbře.
2: Z kterých částí se skládá?
1: Máme tady mešní kalich, mešní konvičky, které vlastně sloužily na vodu a víno, liturgický zvoneček, ta velká nádoba, v podstatě taková konvice s mísou, tomu se říká lavabo. Běžně se vlastně takto umývali ruce.
2: S Helenou Zápalkovou se zastavujeme i u jednoho z vystavených ornátů. Neobvyklý je totiž kožešinovou pelerínou.
1: Nazývá se almuce, jde tedy o jednu z tradičních insignií kanovnické hodnosti.
2: Tato má takovou barvu došedá. Odhadněte, z kterého zvířátka to je.
1: Těžko říct, z čeho je ten hlavní kus, ale měli jsme tady pána, který se trošičku orientuje. Říkal, že ty ocásky by mohly být z kun.
2: Pozornost turistů v Olomouci přitahuje i skryptou sousedící arcidiecézní muzeum, potvrzuje mluvčí Tomáš Kasal.
3: Jeho největším exponátem je například zlatý kočár biskupa Trojera. Ve sbírkách má i expozici vzácných monstrancí, včetně nejcennější, zvané Zlaté slunce Moravy, zdobené více než 14 diamanty a 18 velkými smaragdy.
2: Výstava šlechtictví a kněžství je v kryptě olomoucké katedrály otevřená o prázdninách každý den mimo pondělí. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Prázdninové legendy budou opět patřit 50 let starým deskám. Naše putování rokem 1976 začneme doma prvním solovým albem Vladimíra Mišíka a skupiny ETC s názvem Stříhali dohola malého chlapečka. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Vladimírem Mišíkem.
1: Stříhali dohola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Lvíček zlatý je malá jihoamerická opice s typicky oranžovým zbarvením. Ve volné přírodě žije v menších rodinných skupinách, dorozumívá se pomocí zvláštních zvuků, připomínajících ptačí zpěv a pískání, a při hledání potravy využívá své dlouhé obratné prsty. Od 70. let se jeho populace postupně zvyšuje, a to především díky péči zoologických zahrad, mezi nimi i té olomoucké.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
2: A tady ale v podstatě vidím tři výběhy.
3: Vylíza. Každý je něco jiného. To jsou všechno drápka té opičky z Jižní Ameriky a lvičci jsou z nich v podstatě nejvzácnější.
2: Se zooložkou Jitkou Vokurkovou jsme obešli celý pavilon opic. Jsme ve velmi příjemném stínu, takže je nám teď dobře a pozorujeme jednoho ze lvíčků. Kolik jich máte?
3: Aktuálně chováme tři lvičky zlaté, všechno jsou to samičky, které se tu u nás narodily, a do budoucna čekáme, že aspoň dvě z nich opustí ještě naši zoologickou zahradu a k té poslední dostaneme k dopárování samečka.
2: Samozřejmě nás zaujme hned tou barvou. Jak byste charakterizovala tuto opičku? Jak se u vás holky chovají?
3: Samičí skupiny i samčí skupiny jsou v podstatě kompatibilní. Nejsou tam většinou žádné velké rozbroje. Je to vždy o velikosti skupiny a o velikosti ubikace. A vzhledem k tomu, že jsou to všechno sestry, tak se snáší velmi dobře.
2: Doma jsou v Jižní Americe?
3: Tyhle jsou doma v Jižní Americe, přímo v Brazílii, na malé části Brazílie, a ještě donedávna to byl kriticky ohrožený druh, který se teďka momentálně přeřadil do ohroženého, ale to díky zoologickým zahradám, který jim k tomu dopomohli, aby se ta populace v přírodě navýšila. Všechny zoologické zahrady, které tenhle druh chovají, ho mají pouze zapůjčený, protože majitelem je brazilská vláda nebo stát Brazílie, a ti rozhodují o tom, ve kterých zoologických zahradách se lvíčci chovat budou, a vyplnění toho dotazníku na to, aby jsme vůbec ty první zvířata mohli dostat, nám zabralo docela dost času.
2: Lvíčci si nás teď prohlížejí a mlčí, ale kdyby mluvili, je to údajně ptačí trilkování.
3: Je to takové trilkování u těch drápkatých opiček, oni jsou to takový skřídci z pralesa, kteří vydávají takové ptačí zvuky víceméně.
2: Už je zvědavá, už si nás přišla prohlédnout a my můžeme vidět dost dlouhý ocas, který má svěšený.
3: Ten ocas slouží jako kormidlo, protože tyhle opičky skáčou z stromu na strom podobně jako veverky, a zároveň na rozdíl od ostatních opiček nemají nehty, ale mají drápky, které jim pomáhají v tom pohybu ve větvích, usnadňují jim přemístěvání a zároveň je drží na těch větvích co nejlépe. Zároveň ty packy mají v podstatě velmi ohebné a dokážou prostě s nima si přidržet potravu a podobně.
2: My jsme obešli ten výběh a dostali jsme se k informační cedulce, kde se dozvíme, do jakého řádu a čeledi patří lvíček zlatý, a také jak to vypadá s rozmnožováním, tak to nechám na vás.
3: Co se týká rozmnožování, tak všechny drápkaté opičky jsou specifické tím, že mláďata po porodu přebírá samec na svůj hřbet a nosí je tak dlouho, dokud je potřeba. V samičce půjčuje pouze na kojení a vždy po kojení si je zase vezme a pečuje o ně.
2: Potřebují něco specifického do svých výběhů?
3: Potřebují spíš specifickou potravu, protože jsou to převážně hmyzožravci, nektarožrouti a gumožravci.
2: Co znamená gumožravci?
3: Dostávají pravidelně arabskou gumu, která je nezbytná pro jejich trávení a kterou žerou i v přírodě.
2: Kde a jak se shání arabská guma?
3: Arabská guma se sem dováží v krystalickém stavu a my ji tady rozpouštíme a zvířatům předkládáme v nějakých větvičkách, ze kterých to oni můžou okusovat, tak jak by to měli přirozené v přírodě.
2: Co dokáže drápkaté opičky naštvat?
3: Tak samozřejmě výskyt nějakého predátora, což může být i třeba dravec, který tady přeletí nad výběhem, nebo i to, že třeba nemají tu potravu v tu správnou hodinu, na kterou jsou zvyklí.
2: Pozorovat je můžete při návštěvě zoo Olomouce na Svatém kopečku. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc je u konce, takže pozvánka k tomu zítřejšímu. Rybáři v Šumvaldu okysličují vodu v rybnicích kvůli vedru. Jak se to projevuje, zjistíme to přímo na místě.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: Takže zítra po 17. hodině opět u stejného pořadu naslyšenou, ale vysílání Českého rozhlasu Olomouc pokračuje. Po 18. hodině budeme hrát lidovou a dechovou hudbu pro vaši radost.
2: Jak rád bych dostal ještě jeden verš.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Karel musí na akci Z, protože Honzík zlobil. A Josefovi se nechce do důchodu. Seriál vyprávěj. ČT2. Leonardo DiCaprio jako agent CIA, ocitající se ve smrtící hře tajných služeb. Premiéra thrilleru Labyrint lží. A ČT Art uvádí portrét významného českého kreslíře, hudebníka a trampa, který se proslavil komiksovým stvárněním Foglarových rychlých šípů. Marko Čermák, poslední romantik. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Bez krech jsou extrémně silné bouřky, hrozí přívalová povodeň. Protikorupční organizace žádá prošetření zakázky na úklid v Prostějově. Ode dneška platí povinnost registrovat psy do nové centrální evidence. Zítřejší počasí má být slunečné s teplotami do 25 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Beskydech se vyskytují extrémně silné bouřky s přívalovými srážkami. Upozornil na to Český hydrometeorologický ústav. Podle něj hrozí rozvodnění malých toků a podemletí komunikací. Hasiči odstraňují spadlé stromy i větve a čerpají vodu také na Novojičínsku, Ostravsku a v Bohumíně. Výstraha před silnými bouřkami platí pro východ Moravy až do půlnoci. Zakázku na úklid městských budov v Prostějově by měl prošetřit antimonopolní úřad. Podnět podala organizace Transparency International. Podle ní zakázka v průběhu 6 let několikanásobně zdražila. Původní částka za úklid, která vzešla z výběrového řízení, byla zhruba 1,25 milionu korun ročně. Město ale schválilo 8 dodatků a cena se dostala na téměř 30 milionů. Zakázku Prostějov uzavřela s firmou, na kterou má vazby poslanec SPD Radim Fiala. Ten řekl, že cena rostla na základě inflace a zvyšování minimální mzdy. Na tom, že zakázka v pořádku, trvá i primátor Prostějova František Jura za ANO. Majitelé psů mají ode dneška povinnost zapisovat své psy do nové centrální evidence psů. Veterináři do ní na žádost chovatelů zapisují údaje o zvířeti, jeho majiteli i očkování proti vzteklině. Majitelé starších psů ale nemusí pospíchat do ordinací hned první den. Stačí, když zápis vyřídí při nejbližším plánovaném přeočkování, vysvětluje veterinární lékařka Kristýna Šrámková.
4: Veterinární lékař nemá šanci myslet na to, koho všeho zaregistroval, koho ne, musí si to pohlídat ten majitel a musí vlastně toho veterináře svého nebo jiného požádat, aby ten zápis provedl. Poté veterináře povinen ten zápis provést do 7 dnů. Je možnost to samozřejmě zavíst nějakým způsobem do průkazu, aby ten majitel věděl, že ten zápis má v pořádku.
3: Šikmý kostel v Karviné má zpátky původní historickou podobu. Biskupství dokončilo opravy střechy a fasád. Šikmý kostel kvůli poddolování klesl o necelých 40 metrů a nahnul se o 7 stupňů. Ročně památku navštíví přes 15 000 lidí. Podle mluvčího biskupství Ostravsko-Opavského Ondřeje Albela nahradili šedé eternitové tašky na střeše klasické pálené tašky zvané bobrovky.
5: Šikmému kostelu se tak vrátila barevná kombinace šedobílé fasády a červené střechy, jakou viděli v minulosti naši předci. Přímí pamětníci už nejsou mezi námi, tuto barevnou kombinaci ale dokládají archivní pohlednice a fotografie. Sport.
3: Čeští basketbalisté se chystají na další kvalifikační zápasy o mistrovství světa. V pátek se představí ve Stockholmu proti Švédsku. Při absenci Tomáše Satoranského a Jana Veselého bude největší tíhu odpovědnosti nést Vít Krejčí.
6: Určitě to bude trošičku jiný, asi budu muset být víc trošičku s míčem, ale my tu máme skvělý hráče na všech postech, takže si myslím, že prostě vždycky to je o tom týmu. Tady vlastně všechny kluky tady už znám hrozně dlouho, takže se všema se známe. Parta je dobrá jako vždycky, takže to není nic těžkého.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme převážně polojasno, k večeru vyjasňování, teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Foukat bude mírený severní vítr, který večer zaslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Ve Štomberku je uzavřena část ulice Olomoucká. Stavební práce tady potrvají do 7. července.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Právě 4,5 minuty po 18. hodině, tak příjemný podvečer, no ještě dusný, ještě horký, ale někde už docela bouřlivý. A možná se někde i bouřlivě bude slavit, když ne dnes, tak nejblíže o víkendu a třeba i svátek Jarušek. Jaroslava je dneska slavnostně vepsána, vetkána k 1. červenci opět po roce, tedy i v letopočtu 2026. Jaroslava tedy může oslavovat dnes, anebo třeba o víkendu, až bude úplně snesitelné, krásné oslavovací počasí. No a my můžeme Jarkám, Jaruškám zahrát třeba hned teď rozhlasovou Plzeňanku, když jsme v Českém rozhlase Olomouc a orchestrálku slavnostní Jaruška. A pak už je to na vás a na lince 221 555 444.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Pane, tak někdo Jarušku zná jako instrumentálku, orchestrálku, no a tohle bylo chvilinku vytrubování a pak i prospěvování, tentokrát s plzeňačkou a rozhlasovou svého času a jejich nahrávkou Jaruška. A dál přání Jaruškám a komukoliv dalšímu také z čísla 723 70 33 51. No a když Jarušky, když je potěšíme moc rádi, tak hned pojďme za zahradničkovými a s Václavíkovými ze Štěpánova. Ti by chtěli potěšit paní Jarku Potěšilovou z Podolí u Mohelnice k dnešním meninám. Jí tady potěší přání všeho nejlepšího, zdravíčka, štěstíčka a božího požehnání. To Jarušce Potěšilové pro potěšení posílají ze srdce zahradničkovi a Václavíkovi Štěpánov. Dál je tu také krásné přání pro paní Jarušku Pardochovou k jejímu svátku. Hodně štěstí, hodně zdraví. Ať žijí Jarušky, to přeje manžel Milan Silva. Vnoučata Amálka a Laurinka posílají pusinku a my se přidáváme za nás za Český rozhlas Olomouc a s přáním Jaruškám se přidat můžete i vy třeba po telefonních linkách s výběrem skladby.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

Tentokrát s cymbálem, trumpetami, orchestrálně a s dámou, ovšem gotovská, jestli se nemýlím, klasika. Jedna cymbálka, jedna, která dělá i modernější repertoár, proč ptáci zpívají Grande Moravia. No a když někde, ale jenom kousíček vlastně od Olomouce, jsou opravdu černé a velmi, velmi tmavé odstíny, velmi intenzivních srážek, tak třeba hned přímo na Olomoucku, o těch srážkách ani nevíme, ale kousíček od nás a směrem pak na Zlínský kraj a do Moravskoslezského kraje, tam teda prší, prší, jenom se leje. Taky Jarušky mají svátek, tak to propojíme i s tím Karlem Gottem a další cymbálkou a klasikou, ať nám neprší tak akorát a hlavně se trošku ochladí a vyčistí vzduch. Popřejeme to jednak babičce Jarunce k svátku, ale navíc bude mít brzy krásné kulaté narozeniny, na které se sjede celá rodinka z celého světa. Zdravíme jí moc a to do Přerova toho času na zahrádku, kde je snad příjemně, jako vždycky u babičky. No a prázdniny u babičky tráví malá Mia a taky malý Pepíček, kterého zdraví rodiče právě k babičce v dalším přání. A ještě to další, to míří tentokrát s přáním a přání všeho nejlepšího radosti, potěšení Pepovo Šmoldasovi, Chytilovým na Ješov, taky do Kovářova Alence Šmoldasové a do Litovle Mileně Šmoldasové. To všechno posílá Alenka Zezulová. Zahrajeme k svátku ještě panu Ladíkovi Novákovi z Obectova, taky třem Pavlíkům Výdáčkovým z Bouzova a Litovle Pavlíkovi Bolouškovi do Podolí u Mohelnice a Beďovi Tejkalovi. Všechno krásné přeje včelka Alka. A za chvilinku ne včelka Mája, ale ta dešťová, no aby ho bylo tak akorát.

0: vás, to je výhra!
1: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
0: Rozhlas, to je výhra!
1: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
0: Rozhlas! To je výhra!
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
4: Za vodou, za horou.
3: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: Pokračujeme 18 hodin 20,5 minuty 1.7.2026 a rádi vítáme paní Vlastinu. Dobrý den.
6: Dobrý den. Já vás prosím o písničku pro všechny do rozhlasu. Pro všechny, nedělám výjimku, protože hodně dlužím všem. Dneska mají Jaroslavy svátek, tak Jaručkám hodně štěstí, zdraví, lidušce do Olomouce a poděkuju taky moje pečovatelce Jiřince, že se o mě dobře stará. Děkuji za to.
5: Děkujeme také. To byla paní Vlastina počase. Děkujeme, děkujeme. A za chvilinku se můžete ozvat zase vy, když jste se třeba dlouho neozvali. V zápětí také pro úplně nově naladěné ten kontakt zrevidujeme a osvěžíme. A teď také ten, který se jmenuje Zove a má číslo 723 70 33 51 a čteme tu v SMS pozdravech. Na pozdravení pro naši nejlepší babičku Jarušku z Nové Dědiny pozdrav posílá Mate z Olomouce, Šíma taky z Olomouce a Stella z Nové Dědiny pro babičku Jarušku. Všechno nejlepší, krásná pozdravení taky od nás. A ještě přání k dnešnímu svátku od Bouzováků. Paní Jarce Satorové z Litovle k dnešnímu svátku a Jarce Pazderové do Palonína taktéž. Všechno nejlepší přejí Bouzováci.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: Valašská, klasická a třeba i zpívací na prázdninách u babičky, pokud si ještě učí, třeba ve zpěvníku, na národní, na obecné škole, na prvním stupni, nebo možná i ve školkách, a nebo u babičky, tak tam pěkně taky zdravíme, a nebo můžete pozdravit k babičce, nebo od babičky zase pěkně domů, napsat SMS, ale klidně se i ozvat na linku 221 555 444. A přání nejenom Jaruškám, protože k narozeninkám máme zahrát skvělému Miloškovi, kterého zdraví děvčata Táňa a Zdeňula. Také ale právě další tetě a ještě babičce Jarce pozdravení posílají z Přerova Miluška a celá rodinka. A ještě přání taky dalším Jaruškám, a to konkrétně jedné nejhodnější, Jarušce, kterou moc zdraví její ctitel Vlastík. Taky moc zdravíme Vlastíka, taky moc zdravíme nejhodnější Jarušku a vlastně všechny z vás. A zaspíváme si zase ještě jednu.
1: Kecej, Míše!

0: Tož veselé muziko Brol doprovodil Jošku Černého v 18.30. Pokračujeme ovšem za doprovodu trumpet a chasy jménem Babouci. A také za doprovodu poslání a přání od Oldy, kterého zdravíme. Pane Oldo, dobrý den.
1: Dobrý večer, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače. A vám, pane Božku, děkuji za vybrání písničky. A zdravím švagrovou do Kosova, Jarušku, její svátku a bráchu a celou jejich rodinu. Dále do Dobravice rodinu Gotwaldovou, Lidušku Siglovou, do Zábřeha Emilku Horákovou a do domova důchodců, do Šítu Zdenku Vejnárovou. Děkuji vám za členou.
0: Děkujeme Oldovi. Přidáváme ovšem taky z díky váš text SMS-kový a od Zdendy máme moc pozdravovat další Jarušku, protože bude brzy slavit narozeniny a dneska má krásný svátek a je to hodné děvče. Rádi slyšíme, vyřizujeme a od Zdendy pozdravy a písničku posíláme též. Ještě máme určitě moc pozdravovat taky nejhodnější tetinku, nejskvělejší kuchařku, cukrářku, pekařku a taky tu, která nikdy neskazí žádné prázdniny. To totiž píšou jako takové krásné prázdninové vyznání.

písničky, které nestárnou. V Českém rozhlase Olomouc, a když jsme tu měli Karla Gotta s cymbálem, tak teď muzika hrála, břinkala a Karel hála ve svém vlastním dvojhlase a s jednou klasikou. Tak jedna zaláskovaná, zase jedna cymbálová by mohla zaznít a snad i broukat, zpívat se bude vzpomínat. A určitě potěšíme teď momentálně pracanta Jarečka, kterého zdraví Jaruška. Jestli je to Jaroslava a slaví svátek, tak zdravíme taky ji. Písničkou potěšíme určitě od Brna, od Františka, který moc zdraví Aničku z Bludova Jiřinku, ze Sutkova Mařenku Wagnerovou. Taky přeje všechno krásné dny, hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky. František od Brna a hodně zdraví také my na Brněnsko posíláme. Pozdravit máme všechny Jarušky, kterých znám strašně moc, se tady píše. To píše z hodou okolností další pan Franta, tentokrát z Uničova. A tohle je jedno krásné cymbálové osičkovské.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nohy nás nosí celý život, je proto důležité o ně pečovat. Sebemenší problém může mít negativní dopad na celý organismus. Týkají se vás ploché nebo klenuté nohy, neuropatie, kladívkové prsty, deformace nehtů nebo vbočené palce? Pomoci může podolog, odborník na komplexní péči o chodidla. Dobrou radou třeba Jiří Nežádal. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Hodně zdraví a veselí přejeme nejenom do veselí nad Lužnici, nad Moravou a všech ostatních, ale taky teď momentálně paní Marušce do Kolšova. Dobrý podvečer.
4: Dobrý podvečer. Já vás zdravím. Zdravím celý Český rozhlas Olomouc a děkuji za vybrání písničky. A chtěla bych potěšit aspoň trošku od srdíčka paní Marušku Faltinkovou do Hrabišina a Jiřího, Eliško Jarka do Rapotina, Zapletalovi Jarka a Haničku do Předmostí, Zdeničku do Hrochova, Lidušku a Lenku do Jeseníku, Jiřinku Urbáškovou do Sudkova a Aničku do Bludova a Jardy Beneše do Loštic. Jardo, přeji ti v tomto krásném párném letě hodně síl v řezbářském umu. Mějte se všichni moc hezky a děkuji vám. Nashledanou.
3: Jarda se má, chystá Vánoce, vymýšlí figurky, žije v Betlému. Písnička, ta udělá velkou radost také od rodinky. Mamince, Lidušce, Loničkové, tetičce, Drahušce, Odstrčilové, krásný podvečer, pohodičku, radost, spoustu zdraví, vesele a zdravě. Vás tedy zdraví Leona s rodinou a Karel. No a pak se toho chopil Mates, pěkně prázdninově předpokládá. Mates Olomouce tentokrát nechává zahrát pěkně, ať muzika hraje a břinká pro Kikina z Uničova. A písnička ještě určitě udělá radost milovanému Peťulkovi Stejskalovi. Peťulka měl sváteček, hodně zdravíčka, štěstí, lásky, pohody. Jsi moje láska, moc tě miluju, jsem šťastná, že tě mám, tvoje Broňka. Zdravíme Broňu, zdravíme Peťulku Stejskalovýho. A lásku jsme vyznali před chvilinkou s cymbálem, tak teď prý zase něco říznějšího.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: teda krásně do kroku, do skoku a zase trošku pro rozproudění muzika hrála, břinkala počápelskou, ano, ano. No a teď zase jednu krásnou klasickou mikuleckou, a protože Osičkovi jsme tady hráli, tak já jsem teď sáhl jenom tak po paní Dance Magálové s cymbálem, no a zní to skoro jako Osičkovi, tak uděláme určitě radost Lidušce. A komu ještě dobrý podvečer?
1: Dobrý podvečer, pane Bořínku, já vám děkuji za vybrání písničky. Všechny vás zdravím do Českého rozhlasu Olomouc a přeji krásný večer. No, prostě, aby byl trochu popršený, ať se nám líp dýchá. Dále písničku posílám jako poděkování Vlastičce Skutálkové do Krnova. Paní Vlastičko, přeji vám hodně zdravíčka a občas vás slyším i v noční lince. A písničku posílám též, nebudu jmenovat, pro všechny posluchače, přátelé Českého rozhlasu Olomouc. Všem přeji krásný podvečer, ať to zvládneme všichni. Vám, pane Bořínku, přeji též krásný podvečer celé vaší rodince. Mějte se moc hezky a nashledanou. Děkuji moc.
0: Děkujeme, snad se no trošku akorát bude blízkat na lepší časy a čistější vzduch, ne takové dusno. No, za týden nebo do týdne v rámci toho týdenního výhledu se tam píšou tedy hodnoty lehce nad 20 stupňů, ale tak někomu se tak možná stihne před dalším určitě oteplením vychladit byt, dům. Písnička udělá ale radost za každého počasí, a to manželům po Spíšilíkovým zroštění, taky Lojzikovi, Marušce, Zívové. Zdraví srdečně Jaruška a Pepa z Malé Morávky. Pozdraví též Aničce z Bludova i od nás, i do Malé Morávky. A ještě máme zahrát, a rádi tak činíme, našim babičkám. Obě jsou to Jarušky ze dvou stran, takže pěkně zdraví jednak zeťák Jarek, Jaruška a Jarušky Jarek, a ještě taky všichni z celé rodinky a hlavně Drobotina moc babičky pozdravuje.
2: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Bývalé autobusové nádraží u centra Olomouce má nový povrch i nástupiště. Ve Šternově na Olomoucku dnes otevřeli budovu pro dětskou skupinu. Tenistky Bartuňková a Muchová jsou ve třetím kole Wimbledonu. Zítra čekáme převážně polojasno a maximálně 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Bývalé autobusové nádraží u olomoucké tržnice opět slouží řidičům a cestujícím. Dělníci ji opravovali na dvakrát. Nový asfalt měl totiž prohlubně a město jej muselo reklamovat. Kromě nového povrchu má nádraží i opravená nástupiště a veřejné osvětlení. Práce stály zhruba 17 milionů korun.
2: Na ploše je i nový mobiliář, 3 standardizované autobusové přístřešky, 8 stojanů na bicykli, 21 laviček a 13 odpadkových košů. Magistrát při první etapě musel reklamovat část asfaltového povrchu. Podle informací na webu města plocha opět slouží cestujícím i autobusové dopravě. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Ve Šternově na Olomoucku dnes otevřeli budovu pro dětskou skupinu. Zařízení má kapacitu 24 míst pro děti do 3 let. Nový objekt stál více než 20 milionů korun, dodává lidovecký starosta Šternova Pavel Roubínek.
3: Je tam v rámci toho zázemí výdejna stravy, která je v nerezovém provedení. Budeme si připravovat pro děti sami svačiny. Chceme v rámci zefektivnění provozu připravovat svačiny i pro mateřskou školu, které se dosud dováží ze Štemberka. Během prázdnin toto budeme testovat a uvidíme od září, jak se to rozjede.
0: Opozice a šéfové médií veřejné služby chtějí s vládou jednat o financování České televize a Českého rozhlasu. Ředitel rozhlasu René Zavoral to dnes řekl po společné schůzi. Té se nezúčastnil nikdo z vládní koalice. Opoziční politici plánují blokovat snahy vlády převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Podle Zavorala by měla proběhnout i veřejná diskuze.
4: To, co během té schůzky s představiteli opozičních stran padlo několikrát, je opravdu snaha o to, aby taková veřejná debata vznikla. Jsme utvrzováni, že ta veřejná debata tady bude, ale my nepovažujeme za dobré, aby veřejná debata byla až v průběhu toho samotného už legislativního procesu, ale měla předcházet samozřejmě celému tomu balíku, celé té přípravě.
0: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO podal kárnou žalobu na soudkyni kvůli kauze 3leté Viktorky. Požaduje pro ně roční snížení platu o 30%. Soudkyně dívku vloni svým rozhodnutím svěřila do péče biologických rodičů, přestože v rozsudku uvedla, že otec trpí paranoidní schizofrenii a byl závislý na drogách. Otec pak dívku zavraždil. Sport. 20-letá tenistka Nikola Bartuňková porazila v českém derby ve Wimbledonu Kateřinu Siniakovou 6-2, 6-4 a postoupila poprvé v Londýně do třetího kola. V něm si zahraje i Karolína Muchová, která porazila Číňanku Chang ve dvou setech. Počasí. Zítra čekáme převážně polojasno, k večeru vyjasňování. Teploty 21 až 25 stupňů, v jeseníkách kolem 16. Foukat bude mírný severní vítr, který večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 u obce Milenov směr Ostrava osobní auto narazilo do dopravní značky. Dejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Legendy. Pořad, ve kterém si připomínáme desky, které i po desítkách let stojí za slyšení. To jsou legendy Českého rozhlasu Olomouc.

Hezký podvečer všem příznivcům legend od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Dnes začínáme naše prázdninové putování po 50 let starých deskách a logicky jsme museli začít doma u desky Vladimíra Mišíka a jeho prvotiny z 76. roku, která byla původně eponymní, ale vžil se pro ní název Stříhali do hola malého chlapečka, když vycházely CD reedice, tak tam třeba tenhle ten název už byl uveden, a tak berte, jak chcete, písničky ale zůstávají a to je to nejdůležitější. Začali jsme otvírákem druhé vinylové strany s tím kouzelným textem pana Kainara a teď pojďme zase hezky na začátek té první vinylovky. Cesta do dětství.

Co je pro Dylana Like Rolling Stone, tak to je pro Vláďu Mišíka Cesta do dětství. A nechápu, že tahle ta hitovka se nehraje trošku víc. Jestli za to může ten úžasný text Vladimíra Merty, který tvořil s Mišíkem v té době ono slavné uskupení Čundrgrund, ze kterého to vlastně všechno vzniklo, čert ví, ale Cesta do dětství i s těmi klávesami, které tam dole jsou, to je prostě jedna z velkých lahůdek domácí populární hudby a škoda, že občas opomíjená. Ale stále si v legendách Českého rozhlasu Olomouc hrajeme z debitu Vladimíra Mišíka a skupiny ETC. Proč ta růže uvadá? Tentokrát s textem Jiřího Suchého.

Proč ta růže uvadá, písnička, která uzavírala první vinylovou stranu debitu Vladimíra Mišíka z 76. roku. Debitu, na kterém jste mohli najít i další skvělou hitovku Jednohubky.

Jednohubky a už tady zářil Honza Hrubý se svými skřipkami. Byla to vlastně taková all-star z domácí hudební scény, byť někteří teprve vycházeli, ale třeba tam byli lidi z Flamenga a dost flamengovské bylo třeba Bazarem Proměn. Na tuhletu skladbu se ale dnes nedostane, pustíme si teď jinou z debutu Vladimíra Mišíka z 76. roku, a to skladbu Syn Dajdalův.

Jiří Stivín, ale třeba na baskytaru Padrůněk, jehož hra pořádně nebyla doceněna, aby se řeklo úplně správně v našich končinách. Dnes jsme si v legendách Českého rozhlasu Olomouc hráli debutové album Vladimíra Mišíka, které nese název Obelisk a právě, nebo ne, pardon, debutové album, které uzavírala skladba Obelisk a právě tu si teď na závěr legend Českého rozhlasu Olomouc

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Stretnutie.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Bradáčová by podpořila debatu o trestní odpovědnosti od 13 let. Hladina vsetínské Bečvy stoupla na třetí stupeň povodňové aktivity. Hasiči řeší čerpání vody i pády stromů. V noci déšť dozní, ve čtvrtek bude až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová by podpořila odbornou debatu o snížení trestní odpovědnosti z 15 na 13 let. Navrhuje to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z Hnutí ANO. Změna by se podle něj týkala jen nejzávažnějších trestních činů. Bradáčová v našem vysílání řekla, že v této věkové skupině přibývá násilných případů.
3: Agrese mezi dětmi roste a to také proto, že se nám přelévají typy trestných činů v rámci majetkové trestné činnosti směrem od krádeží k loupežím, kde je znakem násilí, ublížení na zdraví, znásilnění. To jsou počty, kdy, když srovnáme 10 let nazpátek, tak jsme zaznamenali 40% nárůst v minulém roce.
2: Vsetínská Bečva ve Velkých Karlovicích po silných bouřkách vystoupala na třetí stupeň povodňové aktivity. Pro okres Vsetín taky až do dnešních 9 hodin večer platí výstraha před povodněmi. Meteorologové navíc vydali pro celý Zlínský kraj výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí před bouřkami, která potrvá do dnešní půlnoci. Hasiči kvůli počasí za poslední hodinu vyjížděli ke 20 událostem, říká mluvčí krajských hasičů David Martinec.
4: V 6 událostech se jednalo o spadané stromy, ať už na pozemní komunikace nebo dráty vedení. Ve 14 případech se jednalo o události, kdy zasahovali hasiči u zatopených sklepů, zatopených propustí a zatopených garáží.
2: Střední a jižní Čechy se víc propojily ve veřejné dopravě. PIT nově navázal na jihočeskou iDesku. Cestující tak můžou s nás kombinovat vlaky a autobusy třeba při cestě z Prahy do Tábora, na Orlík nebo opačně směrem na Benešov, Sedlčany a Příbram. 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech nabídne 137 snímků. Je to víc než třeba loni, kdy jich bylo na programu 132. Festival letos uvede i řadu premiér a taky nejdelší a nejkratší snímky. Ten nejkratší bude mít 4 minuty a je součástí sekce pro děti. Nejdelší trvá přes 3 hodiny, říká umělecký ředitel Karel Och.
5: Nejdelší má 196 minut, jmenuje se Znenadání. Velmi zaujal navzdory své délce diváky letošního festivalu v Cannes. Obě herečky v hlavních rolích si odnesly cenu za herecký výkon. Natočili držitel Oscara za film Drive My Car Yusuke Hamaguchi.
1: Počasí.
2: V noci bude déšť a bouřky doznívat, na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné, od západu se bude vyjasňovat, teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na západě až k 10. No a ve čtvrtek teploty od 22 do 26 stupňů, na jižní Moravě až 29.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice 442 u Jakartovic na Opavsku je kvůli záplavám uzavřená. Omezení má podle aktuálního hlášení platit až do čtvrtečního večera. Na dálnici D2 je na 28. kilometru ve směru na Bratislavu porouchaný kamion, tvoří překážku na vozovce a může způsobovat zdržení. Řidiči mají místem projíždět opatrně. Na dálnici D4 je na 28. kilometru ve směru na Strakonice nehoda. Řidiči mají taktéž počítat s komplikacemi. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Typické jsou pro něho modré housle. Dříve to byl také šátek, který se po 20 letech vrací. Začínal na klasice, teď koncertuje za doprovodu rockové kapely, se kterou také nahrál desku. Houslista Pavel Šporcl je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: slova nás rozpohyboval houslista Pavel Šporcl, který je naším dnešním hostem. Já když to tak poslouchám, říkám si, to musí být strašně i fyzicky náročné, není?
1: No jako nahrát to, tak tuhle tu skladbu jsem napsal vlastně jako první z těch takových jako popově laděných. Původně to byla opravdu taková popovější kompozice, nazval jsem ji surprise jako překvapení, že jsem chtěla, aby to pro každého bylo překvapení, už je to nějaký pátek, co jsem ji napsal, ale teď na té nové, nebo předposlední desce Rebel s modrými houslemi, už je součástí, kde už teda opravdu to se mnou nahrála moje roková kapela, tak to zase dostalo takový uplift, jako jako hrát tu rokovou hudbu je samozřejmě úplně něco jiného, než hrát klasiku, tak já, ono to chce i jinou stage presence, takže já na tom pódiu i při této skladbě jako hodně skáču nebo se hodně pohybuju na pódiu, takže v tomto ohledu je to samozřejmě prostě něco jiného, je to dost těžký.
0: A housle jste ještě nerozmlátil, nechystáte se k tomu, jak to občas rockeři tak dělají se svými nástroji hudebními?
1: Ne, určitě ne, to dokonce housle rozmlacují i členové symfonických orchestrů, když už po těch 50, 60, nevím kolika letech, abych nikomu nekřivdil nebo neubíral, tak tam sedí, už toho mají opravdu plný zuby, tak ten poslední den, když zahrajou poslední koncert, tak vím, že se stalo, že prostě vzali ty skřipky a prostě rozmlátili, ale v tomhle stavu já zatím nejsem a takovejhle rocker já určitě nechci být.
0: A ještě asi dlouho nebudete, protože jako byste v tom roku tak nějak se znova vzedmul a je z vás cítit, že vás to strašně baví. Proč až teď přichází ten rok?
1: Já jdu trošku opačně než většinová populace, tak samozřejmě klasika je moje největší láska, vždycky zůstane a já se pokládám především za houslistu, který hraje klasickou hudbu. Ale vždycky jsem byl člověk, který hledal nové možnosti, hledal nové styly, hledal možnosti nejenom pro sebe a pro posluchače, a taky pro housle a ukazoval housle a hudbu houslovou zase v jiných polohách. Už všeobecně se ví, že jsem nebo stále hraju s cikánskou kapelou, velmi často jdu do těch jiných žánrů. No a teď jsem se prostě nějakým způsobem osudovým dostal až k té rockové hudbě, které jsem upřímně jako nikdy jsem ji moc neposlouchal, nikdy jsem k ní netíhl. Přišli mi ty rockeři, že to byli lidé, kteří byli vesměs na drogách a hodně pili a já jsem jim to nechtěl odpustit, ale vlastně díky mojí rodině a díky holkám a díky Báře doma, která rock poslouchala, díky filmům, které v poslední době vyšly, včetně o Freddie Mercurym a dalších samozřejmě a především díky tomu, že se vlastně můžu říct dobře, znám s Petrem Jandou z Olympiku samozřejmě míněno, který je srdcem rocker, nebo je to rocker, ale možná srdcem je to klasikář, abych to tak nějak přirovnal. On hrál mládí na housle, jeho syn, který bohužel zemřel, tak studoval violu na konzervatoři, že on má k té klasice neskutečně srdečný vztah, miluje Bacha, vždycky se bavíme o klasice, ne o roku, ale právě přes Petra Jandu jsem asi pochopil, že ten správný rocker musí ovládat to řemeslo, že miluje klasickou hudbu. Takže jsem to všem rockerům i díky Petrovi Jandovi odpustil a teď musím říct, že mě ty koncerty a to, co hrajeme, že mě to neskutečně baví.
0: No ale vybavíte si ten impuls, co bylo tím impulzem, že jste vůbec, protože to, že existují Pink Floyd, Rolling Stones a tak dále, o těch kapelách jste věděl vždycky. Tak co bylo tím impulzem?
1: Ten impuls byl takový, že prezident Znojemského festivalu Jiří Ludvík, hudební festival Znojmo je 22 let pokračující úžasný letní festival, kde já jsem 20 let, já už jsem 20 let patronem. A Jirka je takový vizionář, on říkal, potřeboval bych, nebo už si tady zahrál tolik repertoáru, bylo by prýma, abychom udělali koncert jako pro masy venku. A co by se ti tak líbilo? Já jsem říkal, no já třeba mám jako hodně rád jazz, ale jazz asi není úplně to pro jako velikánský masy. A co kdybychom propojili ten jazz s nějakýma rockovýma melodiema, vzali bychom tam jako muzikanty, který hodně mají rádi jazz, vychází třeba z něho, ale umí hrát i ten rock, nějakou takovou jakoby fúzi. A nakonec se z toho stalo, že na tom prvním koncertě, který teď tomu budou 3 roky v létě, tak jsme hráli asi 2 jazzový standardy, 2, a k tomu jsme právě přibrali ty rockový pecky, Rolling Stony, Queeny tenkrát ještě ne, ale Pink Floydy a spoustu dalšího. Přišlo tam tenkrát asi 1200 lidí na ten koncert a bylo to neskutečný a tam to právě začalo. Tam jsem si uvědomil, že je to něco, co by mě mohlo bavit, že je to něco, co bych rád natočil a zase rozšířil to svoje portfolio, jako co všechno klasický jako houslista vlastně může hrát.
0: A jak řekl, tak udělal. Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu od našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcel, jehož nové album Rebel with the Blue Violin, takže rebel s modrými houslemi.
1: Ano, to jste pardon, ano, já jsem se zamyslel.
0: Je plné, ta deska je plná rockových skladeb. Jak dlouho to trvalo od chvíle, jak jste popisoval ve Znojmě, že jste poprvé vlastně začal přemýšlet nad tím, že byste začal hrát rockové skladby, tak jaká dlouhá doba trvala, než jste potom nahrál celou desku s rockovou kapelou? Jak moc času uběhlo?
1: Já si myslím, že možná pár měsíců.
0: To bylo rychle, rychlý nástup.
1: Já jsem se na to teda vlastně nedíval, protože my od té doby jako by hrajeme ty koncerty, nebylo jich moc, ale když už jsme měli ten repertoár hotový, tak jsem si říkal, že by to stálo za to natočit. A ta deska vlastně vyšla před rokem a půl, to už je to tedy předposlední, ta úplně moje nejnovější deska je bachovská, protože loňský rok byl ve znamení 340. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha, ale jak už jsem zmiňoval, tak jako hodně Bach souvisí s tím rokem, sám o sobě byl Bach jako vlastně velký rocker a ti rockoví muzikanti milovali právě Bacha a Nina Simon, slavná zpěvačka, si sedla uprostřed koncertu ke klavíru a začala preludovat Bacha, takže ona to souvislost jako mezi rockovou hudbou a tou klasickou je opravdu velmi, velmi, velmi blízká a musím říct, že i ta deska právě Rebel s modrými houslemi, že začala takovou nějakou mojí novou i jako energickou etapu.
0: Energickou etapu, ostatně jste popisoval, že přeci na pódiu se víc hýbete.
1: Já tam skáču na mě tam skáču jak ratlík. Opravdu, já jsem nechodil do tanečních, nebo byl jsem na první lekci a opustil jsem taneční okamžitě. A na diskotéce jsem byl asi dvakrát nebo třikrát v životě, takže já jako k tanci jako takovýmu nemám jako moc blízký vztah. Ale to, co tady ze mě jako, jaký kroky já tam vymýšlím, tak jsem jako sám překvapený. Dokonce se i spotím na tom pódiu, což se mi u klasické hudby jako nestává. Nejsem člověk, který by se příliš potil, ale tady opravdu jako skáču. A pokud koncertě mám jako docela často hlad, což se mi taky jako nestává. Já už po 8 hodině určitě nevečeřím, ale tady v těch 9:30, když skončíme tu hodinu a 3/4 jako vlastně dlouhou show, co děláme, tak prostě se musím najíst.
0: Máte energetický výdej, tak a zapříčinil vlastně rock a rocková hudba i to, že se vrátil pro vás kdysi tak typický šátek, který jste nosíval?
1: No určitě, já když jsem před 20, teď už asi 1 lety, jakoby oficiálně odložil ten šátek, i když na mnoha koncertech i v mezidobí jsem s šátkem hrál a s cikánskou kapelou, se kterou pořád hraju, tak většinou mám taky šátek na hlavě. Ale tenkrát jsem si říkal, že nechci v 50 být jako zastydlý puberťák. A on ten čas nějak uplynul, mě teď bude 53, jo. A říkal jsem si, že zaprvé na ten šátek se stále lidi jako ptali, chtěli ho vidět, což je samo o sobě krásný. A já jsem si říkal, že teď možná s tím rokem nastala zase ta chvilka, aby se vrátil na scénu, tak říkajíc, že přeci jenom pořádný jako rocker, k němu patří šátek. Já mám taky ještě jiný pomůcky, aby se ze mě ten správný rocker stal, nejenom jako energeticky a myšlenkově, ale dostal jsem potom hned k Vánocům takový ponožky s lepkou, mám trička s lepkou, mám dokonce, světe div se, a ukazuju to i na koncertech, mám trenýrky s lepkama, který prostě k tomu patří. Takže je to takovej, mám samozřejmě koncertní, jako oděv jako na ten rockový koncert, ale jako v oblice a připravit se na ten rockový koncert je takový jako rituál pro mě.
0: Říká Pavel Šporcl, náš dnešní host.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Johann Sebastian Bach v podání našeho dnešního hosta Pavla Šporcla, tak to jsme trochu zjemnili, vrátili jsme se ke klasice, žádné ponožky s lebkou, asi předpokládám.
1: Tady ne.
0: Tady ne. Tak když koncertujete, prokládáte právě ty nové rokové písně zase s klasikou, třeba právě s Bachem?
1: Určitě ano, ono to spolu krásně souvisí. Já jsem vždycky chtěl i na koncerty, které nebyly z klasické hudby přímo, tak jsem vždycky chtěl, aby tam to porovnání bylo, abych posluchačům ukazoval, že klasická hudba v žádném případě není jako mrtvá, že je prostě úžasná, že je aktuální, že je citlivá, že je virtuózní a tak dále. Takže na typických koncertech Rebel s modrými houslemi hraju Paganiniho, protože jsem také napsal v tom rockovo-popovém stylu skladbu, která se jmenuje Magical 24, a ta dokonce vyhrála hit parádu Českého rozhlasu. Magical 24 proto, protože jsem si vypůjčil z 24. Kapriča, což je velmi významná Paganiniho skladba, téma, a na to téma jsem právě napsal tu rockovou nebo popovou skladbu. Takže to propojení toho originálu Paganiniho s tou novou, mojí vizí, jak by třeba Paganini dneska působil a co by hrál a co by skládal, kdyby žil, tak v tom koncertu je takový velmi důležitý středobod.
0: Mm-hmm. A když přijdou návštěvníci toho koncertu, jsou ještě překvapeni, že začnete najednou hrát rockové písně, nečekají od vás právě tu klasiku, ještě ten pop, a bývají někteří v šoku?
1: To je skvělá otázka, protože ze začátku byli velmi překvapeni. Na těch prvních koncertech se dokonce stávalo, že z prvních řad začali odcházet, ale ne proto, že by nechtěli zůstat na koncertě, ale protože to na ně bylo tak hlasité. My většinou začínáme Kašmírem od Led Zeppelina, to je opravdu jako 7minutový totální jako nářez, to je vlastně nejhlasitější písnička v našem programu, a my to prostě do nich takzvaně jako navalíme nebo nabušíme, takže to bylo jako příliš. Ale v poslední době vždycky se ptám na koncertě, jestli jsou lidé překvapeni, co slyší a na co vlastně přišli, tak pokud se tam někdo nestydí, jakože by byl jeden, dva třeba, tak už opravdu ty lidi zaplať pámbu, vědí, na co jdou. Ten program je jako velmi, na jednu stranu velmi energický, hrajeme tam ty světoznámé singly, ale také tam hrajeme krásné balady, včetně vašeho Patejdla, Voda, čo ma drží nad vodou, nebo Když já byl tenkrát kluk, Karla Gotta, abychom tam nechali i tu českou linii, kromě tedy mých skladeb samozřejmě. A lidé opravdu, i co jak odchází a co mi říkají, jak vnímali celý ten program, tak na jednu stranu chtějí vyskočit, tančit, dupat, jako tu energii v sobě mají a chtějí dát ven, a na druhou stranu opravdu jako pláčou těch skladeb. Takže prostě mi říkal už několik lidí, a jako, nebo pánů takových jako rockerů, statných mužů, říkali, já jsem celý ten koncert prostě probulel, jako mě to, jako za prvý mi to dalo tolik vzpomínek jako životních, to byli pánové v 50 letech třeba, jo, takže žádní jako kmeti 80 lety, kteří by jenom vzpomínali, ale říkali, nebo ten jeden říkal, byl jsem na Pink Floydech, naživo, jako byl jsem na spoustě jiných jako kapel, tohle byl nejlepší koncert mýho života, no tak jako co víc si může člověk přát.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Já půjdu dál.
1: Jste ve Společnosti Českého rozhlasu od našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcl, který se teď v blízké době chystá učit písně Freddieho Mercuryho a legendární kapely Queen. Proč vlastně?
2: My jsme do programu Rebel s modrými houslemi taky zařadili Bohemian Rhapsody od Queenu. To je ta první vlaštovka. Já se samozřejmě dostanu k té odpovědi, ale abych to trošku jaksi dostal do toho kontextu, tak pak jsme ji vydali jako single a já jsem chtěl mít nějakou skladbu od Queenu v tom repertoáru a když si představíte Bohemian Rhapsody, tak to začíná krásným chorálem, prostě čtyři chlapi zpívají, já mám čtyři struny na houslík, tak jsem si říkal, že by to třeba šlo. Pak samozřejmě je ta nádherná melodie a pak je ten prostředek Mamma Mia, Mamma Mia, kde jsem si zase říkal, že bych mohl využít nějakých jako virtuóznějších jako houslových kapacit, něco jako ve stylu Paganiniho, aby tam byl ten rozptyl. No a tak jsme natočili ten single, ten je moc, si myslím, moc povedený, hezký. A díky němu jsme se dostali do, a díky tomu

0: každá ta kapela, jsou tam jako významní muzikanti a sjíždí se tam celý svět, no tak by měli hrát Freddyho skladby nebo Queenu skladby a my nebudeme výjimka, i když asi hodinu a půl jenom čistě houslové instrumentálních skladek Queenu asi nedáme dohromady, takže to nějakým způsobem prolneme i těmi mými kompozicemi, možná dáme nějakou operu, určitě zazní i Barcelona a myslím, že je povoleno i zahrát skladbu Smoke on the Water, Deep Purple, protože v Montreux je slavné kasino a je tam také slavné studio, kde Freddie Mercury natáčel a spousta dalších kapel. A když tam točili Deep Purple, tak z toho studia, když měli chvilku pauzu, tak viděli, jak to kasino, které je právě nad tou vodou, tak začalo hořet a ten oheň byl obrovský a ten kouř právě šel nad tu vodu toho co to je tam, nějaký lake, rybník. A oni, když to viděli, tak složili tuhletu neuvěřitelnou skladbu Smoke on the Water, tak Ženevské jezero, vlastně to je v češtině, tak, abych byl přesný. Takže na tom Ženevském jezeru šel ten dým a tak vznikla ta jedna z nejznámějších rockových pecek, kterou my samozřejmě hrajeme taky.
1: Kterou hráte taky, kterou tedy zařadíte do toho hodinu a půl trvajícího vašeho vystoupení.
0: Jasně.
1: Máte už předpřipravené, předvybrané skladby, vy jste zmiňoval Bohemian Rhapsody, tak to je jasné, Barcelonu a ještě nějakou?
0: Já to ještě musím, já jsem to samozřejmě už poslouchal, ale musím vybrat takové, aby samozřejmě to byl jako rozptyl virtuózních a těch nádherných balad, které Freddie psal. A taky ne všechno je jakoby hratelný, nebo nemá smysl hrát na housle. Přeci jenom instrumentální hudba je trošku jiná než zpívaná, takže jako představovat si nějaká slova nad něčím úplně jednoduchým, nějakou jednou frázičku asi nemá smysl. Tak ještě tomu dáme nějaký čas, ale už máme dané nějaké zkoušky, že bychom měli začít, protože ono přeci jenom hrát hodinu nebo hodinu a půl, to je 14, možná 16 skladeb. Tak musíme začít.
1: Září se blíží.
0: Je to tak.
1: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Bohemian Rhapsody a Pavel Šporcl. Patří tato skladba k těm těžším pro vás?
1: Nemůžu říct, že by byla nejlehčí, ne, že by byla nejtěžší, ale právě proto, jak jsem si ji upravil, já mám rád věci, které mají i z toho jako houslového hlediska smysl. Samozřejmě melodie je jedna věc, ale když si potom tam do toho upravíte aspoň nějaký akord nebo dvojhlas nebo něco, abych prostě nehrál jenom jako v první poloze, protože to opravdu umí kdekdo a to by pro mě nemělo jako žádný smysl. Takže jsem si ji upravil tak, aby byla nejenom na tom začátku, tom krásném chorálu, ale i v tom prostředku, aby byla prostě jako víceméně jako těžká nebo těžší.
0: A takhle tady ta píseň začíná, protože vy jste třeba zmiňoval, že budete hrát také Barcelonu. Hmm. Tak máte už třeba teď v hlavě vymyšleno nebo nějakou představu, jak to asi bude vypadat?
1: Nemám.
0: Vůbec?
1: Ne, ale samozřejmě využiju jako mužského hlasu a ženského hlasu, to znamená, že budu skákat z jedné polohy jako tenoru do polohy altu nebo sopránu, víceméně.
0: Hmm. Aby to nebylo tak, že to může zahrát kdekdo.
1: No tak, aby bylo jasný, že tam ty dvě polohy, jsou. Víte co, mě vždycky tak krásně představujete jako houslového virtuóza. Já vím, že ten terminus technicus je teďka takový, že se to říká, že člověk jako houslový virtuóz. Ale já se především snažím být jako houslista, který hraje jako světově, nebo prostě úplně jako nejlíp, jak to já dokážu. A ono za spoustu věcí i díky té moderní jako technice se dá jakoby schovat. Stejně tak já jsem nikdy se nechtěl schovávat za šátek, vždycky jsem chtěl, aby se říkalo, že jsem houslista, vynikající třeba, nebo co nejlepší, a že ta berlička k tomu, abych se dostal do většího povědomí třeba, je ten šátek. A stejně tak je pro mě prostě důležitý, abych minimálně pro mě to bylo tak, že si za tím, co dělám, můžu jako 100% stát.
0: Tak, aby to nebyl jenom ten obal.
1: Přesně.
0: Ale tak. Já občas říkám houslista a občas houslový virtuos.
1: Já jsem si toho všim a děkuju za to.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jaroslav, vynikající houslista, je stále hostem Českého rozhlasu. Chystáte nějaké turné, ať už s Bachem nebo s rockovou hudbou?
1: Jo.
0: Nebo si střihnete?
1: Já chystám tolik věcí, že potom by se dalo mluvit dlouho, ale chystám speciální turné, které se jmenuje Bacha na Rebela. Já mívám koncerty Bacha na Sportslad, kde hraju většinou Bacha, ale tady je to Bacha na Rebela, takže to bude taková kombinace právě té bachovské poslední desky Air a té rockové desky Rebel s modrými houslemi. Takže jako velmi unikátně, myslím, že i co se týká jako opravdu světového měřítka, tak velmi unikátně budu hrát první půlce jenom toho Bacha se svým ansámblem a v druhé půlce jenom ten rock, abychom si užili a posluchači tedy obě dvě polohy.
0: Takže si tam každý přijde na to své. Přijdou rockeři.
1: Věřím, že ano, přijdou. Ano. A právě se jako, a obě ty polohy jsou krásný, že lidi si uvědomí, jak je, nebo i třeba rockeři, tak si uvědomí, jak je ten Bach krásný, a zase třeba naopak.
0: Tak, a pak tam můžou diskutovat a debatovat, co bylo lepší a srovnávat. No a vy jasně. Budete se třeba převlíkat během toho
1: to už
0: koncertu?
1: Asi jo, tentokrát se určitě převleču, tak uvidím. Asi, možná si necháme něco ušít výjimečně.
0: Abyste na Bacha nepřišel s lepkama?
1: No, anebo víte co, ono jako... Ty fúze jsou dobrý, já to dělám rád, jako já hraju rád v továrnách nebo v prostředích, i jako klasiku myslím, samozřejmě, kde by to třeba nikdo nečekal, já jako, u mě je to známý, že se snažím jako i provokovat tímhletím způsobem nějak tak jako decentně, tak... Náhodou Bach v lepce, proč ne?
0: Se šátkem na hlavě, ostatně, když jste se vrátil k šátkům, tak sáhnul jste do svých osvědčených zásob, nebo jste pořídil nové šátky?
1: Ne, sáhnul jsem do svých zásob. Já mám stále asi 50 šátků někde schovaných, ale spousta z nich jsou opravdu jako střeštěný, tak si myslím, že i tohle to by mělo mít nějakou trošku jako úroveň. A tak mám většinou ten černý, který sebou mimochodem celých těch 20 let vlastně vozím ve futrále, kdyby náhodou zrovna jsem ho někde potřeboval, nebo třeba neměl umět tou hlavu, že? jako šátek se vždycky hodí.
0: To je dobrá pomůcka. Co vaše rodina, vaše manželka Bára Kodetová a tři dcery, chodí na vaše koncerty čas od času?
1: Jo, určitě chodí, jako stejně jako já chodím na Báři na Bářiny představení a teďka se těším, bude mít vlastně premiéru hry Agnus Dei v divadle Jary Cimrmana, taková velmi, já už jsem to četl ten scénář, takže je to opravdu jako hluboká, nádherná hra, má tam úžasnou příležitost, tak na to se těšíme, že zase po vlastně mnoha letech bude mít úžasnou roli, krásnou a že má tu příležitost se vrátit do svojí jako původní a úžasný profese, kterou dělá tak skvěle. No a kromě toho, že tady ještě jako zpívá, těší se na další koncerty. No a jako naše tři dcery jsou velmi úspěšné, ta nejstarší bude dokončovat vošku, bude z ní módní návrhářka, báječná, prostřední bude maturovat, tak snad jako udělá maturitu, že jako. A ta nejmladší Violeta tedy a ta nejmladší Sofinka, Sofie, 16-letá, je nominovaná na Českýho lva za neskutečný film a tedy to, co ona v něm zahrála, mladou dívku a dceru, která se stará o svoji postiženou matku. A spousta lidí to viděla, tak v 16 letech. Tak budeme držet palce, no a ať to dopadne jakoliv, samozřejmě, jako nominace na Český lva je neuvěřitelná, takže máme teďka takový jako opravdu krásný rodinný období, úspěšný, milující, úspěšný nejenom v práci, ale i jako když vám děti dělají radost a jsou takový, jako, tak si člověk říká, že možná to úplně nepodělal, ale teď už je to jako samozřejmě na nich, už jsou velký a stát se může kdykoliv cokoliv, ale myslím, že i z toho jako hlediska mám z toho jako dobrý pocit, že jsme to tak nějak zvládli všechno.
0: Zvládli, ať se vám daří i dál. Ostatně vy jste říkal Sofinka, pak jste se obral na Sofii. Ona Sofinka to pro vás bude vždycky. To je bez pochyby. Moc děkuju, že jste přišel. Pavel Šporcl byl naším hostem.
1: Děkuju moc za pozvání, bylo mi potěšením. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Důvěra v Evropskou unii roste, za bezpečný přístav ji považují 3/4 oslovených. Silničáři zprovoznili pravou část nové dálnice D7 u Kutrovic na Kladensku. Čtvrtek přinese méně srážek a teploty až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. 3/4 obyvatel států 27 považují Evropskou unii za stabilní přístav v neklidném světě. Je to o 8% bodů víc než před rokem. Vyplývá to z jarního průzkumu Eurobarometr. V dubnu a v květnu se do něj zapojilo přes 26 tisíc respondentů ze všech členských států.
2: V Česku je pozitivní vnímání Evropské unie ve srovnání s celoevropským průměrem tradičně nižší, i když i tam roste. Za bezpečné a stabilní místo unii považuje 65% oslovených. A podobný podíl respondentů z Česka se domnívá, že má jejich země prospěch z členství v Evropské unii. Na celoevropské úrovni s tímto výrokem souhlasili skoro 3/4 oslovených. Průzkum také ukázal, že většina Evropanů je čím dál více pesimistická ohledně budoucnosti celého světa. V průzkumu to uvedlo bezmála 60% oslovených. Češi jsou oproti tomu mírně optimističtější. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Pravou část nové dálnice D7 zprovoznili silničáři u Kutrovic na Kladensku. Jde o 7-kilometrový úsek do Panenského Týnce, který teď využívají řidiči pro oba směry. Potvrzuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Řidiči tady jezdí už po úplně novém povrchu. Pravou část dálnice jsme rozdělili betonovými svodidly. V každém směru je nyní k dispozici jeden jízdní pruh široký 3,5 metru. Rychlost je tady snížena na 80.
0: Zároveň ŘSD začalo stavět levý pás. Práce mají skončit příští rok. Celkově má tento úsek nové dálnice D7 stát 1 miliardu a 300 milionů korun. Na Frýdlantsku ode dneška funguje systém třídění odpadu přímo u domu. Lidé si mohli požádat o nádoby na plast, papír a bioodpad. Ve Frýdlantu se do nového systému zapojilo zhruba 1100 domácností. Změna se týká rodinných domů i sídlišť. Spolu s Frýdlantem systém zavedlo dalších 17 měst a obcí v okolí. Patří mezi nimi například Nové Město, Pod Smrkem, Lázně Libverda nebo Hejnice. Po celé léto se můžou lidé v Plzni zapojit do soutěžní výzvy Předběhni biskupa. Vyhlásil ji plzeňský biskup Tomáš Holub, který zve ke zdolání věže katedrály svatého Bartoloměje. Běžce čeká 300 schodů.
4: Já jsem byl donucen spolupracovníky k tomu, abych sprintoval nahoru na věž. Změřili jsme čas 1:53 a každý, kdo poběží rychleji než já, tak bude zařazen do slosování a jsou tam permanentky na vstup na věž. A protože jsem běžel ve viktoriánském dresu, ve slosování bude také míč podepsaný celou kabinou Viktorky. Zvu všechny, předběhněte biskupa.
1: Počasí.
0: V noci bude déšť a bouřky doznívat, na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné, od západu se bude vyjasňovat, teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na západě až k desítce. Ve čtvrtek bude většinou polojasno a srážek ubude, večer od severozápadu přibude oblačnosti a později zaprší. Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až na 29.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 u exitu 154 ve směru na Cheb narazilo osobní auto do svodidel, řidiči mají počítat s omezením. Na silnici 258 u Světce na Teplicku havarovalo osobní auto do mostku. Na místě zasahují záchranáři a probíhají vyprošťovací práce. Provoz se zdržuje. No a na dálnici D1 je na 110. kilometru ve směru na Brno dodávka s upadlým kolem. Místem projíždějte taktéž opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už si zopakujeme pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: U příběhu plných lásky vás vítají Carmen Majerová
6: a Petr Kostka. Děkujeme všem, kteří nám poslali povídání o svém manželském životě.
5: Vybrali jsme pro vás dnes vyprávění o lásce ukryté v dopisech. Dalo by se říci, pošťáckou pohádku, kterou dva lidé prožili ve skutečném životě.
6: Ona na něj čekala za poštovní přepážkou, on za ní jezdil poštovním vozem.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Příběh zlaté lásky bude dnes vyprávět Věra a Josef Vrzalovi, kteří bydlí ve své původní chalupě na Jesenicku. Jemu je 77, ona oslavila 76. narozeniny.
1: Manželský slib si dali před 55 lety. Od té doby dávají jeden druhému lásku a radost do života. Váží si jeden druhého a i proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vy budete pan Vrzal.
3: No, jsem Vrzal, ano. Pojďte dál.
4: Můžeme? I za vaší paní Irma taky?
3: Samozřejmě, pojďte dál.
4: Dobrý den.
5: Já vás vítám.
4: Děkujeme moc, Patrik Rozehnal.
5: Vrzalová Věra.
4: Tak, já to rozdělím takhle. Zlatá láska pár, tak vám dám bonbonéru a paní dáme kytičku. Tak to máme rozdělené.
5: Děkuji, děkuji moc.
4: Kam jsme to dorazili?
5: Do Horní Lipové.
4: Jak se vám tu bydlí?
5: My jsme tady původně měli chalupu a teď jak na důchod jsme se sem přestěhovali natrvalo.
4: Dobrý, na důchod?
3: No, tak dá se říct, že výborný.
4: Řeknu vám, ale to je docela velká chalupa.
5: No, my to máme jako společně s bratrem, my jsme dvojčata a my to máme tady jako obývání, tady ten spodek a takhle všechno. Pojďte dál, je to tady takový trošičku starší, ale bude to všechno jinak. Jako.
4: Zabydlený.
5: No, tak zabydlený to je, no.
0: Manželé Vrzalovi se poznali při pravidelných cestách na střední ekonomickou školu v Opavě. Josef jako maturant, Věra co by žačka prvního ročníku, byť od sebe věkově byli jen 3/4 roku.
1: Oba jezdili z Jesenicka a stali se z nich kamarádi. Nic víc. Ale osud to chtěl zřejmě jinak. Josef dokončil studia a narukoval na vojnu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Takže jsem nevěděl nic o ní, ona taky o mě, tím pádem styky nebyly žádný. Po vojně už jsem se zase nechtěl vracet. Pro mě jako pro chlapa, pro kluka, bylo celkem zajímavé pracovat jako na přepravě a jezdit na vlakových poštách. To byla tehdy taková velice specializovaná činnost, náročná celkem a předpokládalo to hlavně znalosti místopisu, protože samozřejmě během té práce, která se tam odehrávala, vlak jede a musíte spěchat, že všecko musíte stihnout. No, no a tak jsem pracoval v Břeclavi a začínal jsem tam v třídírně, abych se teda naučil, jak si stát na nohu třídírny a pak mě šupli na vlak. No a protože jsem tam pracoval jako elef, tak dovolenou jsem pochopitelně dostal v únoru. Protože ti žedatí si to všechno nechávali na prázdniny, jo. No tak jsem pokočil rovera, byl jsem rád, že mohu na dovolenou a odjel jsem. Ještě jsem měl tady rodiče, tak jsem měl za rodičeva. No a při té cestě tím vlakem přijel jsem do Jeseníku a v Jeseníku na rampě čekali auta pošťácký ve směrech rozváželi jednotlivě po těch poštách ty zásilky a to všechno ostatní. Tak já jsem vyskočil vlaku, hned jsem se na té rampě ptal kluků, protože jsem je ještě způsobený v Jeseníku znal, kdo jede na Bílou vodu. Přes tu Lipovou, Vápenou, Žulovou a dál, až Javorník a až Bílou vodu. To byl takový takzvaný kurz. No tak řidič se okamžitě přihlásil, udivený, co tam vlastně dělám. A tak jsem se zmínil, co ty moji známí, které jsem znal z práce nebo z toho působení, samozřejmě na děvčata jsem se zeptal taky a mimo jiné na Věrušku Borávkovou, říkal, no za chvilku ji uvidíš, ona je ve Vápené na poště. No tak jsem říkal, fajn, to jsem rád, pozdravím ju. Tak jak tam zastavil a začal to z toho tam vykládat, tak ona už jako pošmistrová, mladá, čerstvá, vyběhla z budovy, přejímala všechno a teď jsem se tam objevil. A tak jak spontánně jsme se objali, ale bez jakéhokoliv. No, jsme se rádi, jsme se viděli, jsme se dlouho neviděli, teď prostě jsme se najednou viděli, čili byla to taková přirozená reakce. No a popravdě řečeno, bylo to tak trochu ode mě, pozval jsem se na kávu.
4: A teď to chci slyšet od Věry.
5: No tak já si, jak říkal, já jsem vyběhla ven, tak jsme se pozdravili A říkám, tak když ses pozval na to kafe, tak přijď. No a netrvalo ani 2 hodiny a on na to kafe přišel, že? No a už tam zůstal až do odpoledne, pak přišel 2. den, 3. den. Měl dovolenou, místo aby trávil s rodiči, tak trávil u mě na poště. No a tak jsme se nějak dali dohromady, pak mě pozval do Žulové na nějakou takovou tancovačku sobotu, no a to už jsme věděli, že prostě mezi sebou tak nějaký ten vztah začíná asi.
4: Pamatujete si, kdy jste se poprvé políbili?
3: Jo, jistě, bylo to hned po té zábavě. No, co po té zábavě? Takovou pusu zdvořilostně na tvář se mi dal už na té kávě. No a pak po té zábavě to už byla taková ta pusa, jakože by to mohlo něco znamenat. No.
5: A můžu vám říct, že my jsme se do půl roku potom vzali. My jsme to nějak neřešili, že my jsme se dlouho nějak 2-3 roky čekali. No tak to zkusíme, ne? Tak po půl roce se vezmeme.
4: To byl čí nápad?
5: No já myslím, že obou.
4: Jo, no někdo musel být první.
5: No, no tak asi on, asi manžel, jako takže zřejmě. Já už to tak nepamatuju, ale myslím, že asi z jeho strany vznikl takový ten nápad, no.
4: Josefe.
3: No tak je to trošku zjednodušený. Já rozumím tomu, že se nechce o tom rozšiřovat, jak to vzniklo. Nicméně ten základní prvek celého toho vztahu v tomto okamžiku byl ten, že sice byli jsme spolu těch pár hezkých dnů, no a já pak jsem musel odjet, tak jsem se rozloučil z hlediska takového toho pocitu, že můžu zase přijet a budu vítaný, tak jsem říkal dobrý. No a nastalo prostě něco, co do dneška nám připadá, a jenom nám pochopitelně, něco fantastického. My jsme totiž byli odkázáni už jenom na dopisy. Jo. Takže jeden den jsem napsal dopis já, poslal jsem ho a už druhý den jsem měl dopis od ní, nicméně samozřejmě, protože se minuli, tak ty reakce byly vždycky takové trošku opožděné. No a tímto způsobem vznikal vztah, který byl stále pevnější, ale přirozeně, jak bylo nějaký volno, tak jsem okamžitě sedl na vlak, protože jsem co měl to cestování poměrně jednoduchý, protože jsem použil těch vlakových pošt. No ale pořád to drželi ty dopisy.
4: Takže vy jste taková pošťácká i dopisová poštovní láska?
5: Ano. Ano, stalo se mně, že já každý den na té poště jsem věděla, že ráno přijdu do práce a bude na stole dopis. A měla jsem tam tak 2 doručovatelky, které tehdy tu vápenou jako doručovali. No a jednou se mně stalo, že ten dopis tam nebyl. A já říkám, ale kde ten dopis je? Musel přijít, to není možný. A říkám, děvčata, jako nějaký dopis tady? A ne, paní vedoucí, nemáte žádný dopis. Nikdo. A oni mě ho skovali. Já jsem vám byla v ten moment tak hrozně rozhozená. Říkám, jak to, že ten dopis není? Proč není? Proč mě nenapsal, jo? No ale potom mě ho dali. Věděli, že jsou nešťastná, taková prostě z toho úplně smutná. Tak my jsme si z vás chtěli trošku dělat legraci, jak se říká, no. A tak to jako pokračovalo pořád tak dál.
4: To je úplná romantika. Josefe, ještě mi řekněte, že jste Věru požádal o ruku dopisem.
3: No, já bych, ne tak doslova, ale samozřejmě, že v těch dopisech převládaly přirozeně takové citové záležitosti, intimní, to bylo naprosto zřejmé. Ale přece jenom, nějak se nám začala, zdála se nám ta budoucnost, že bychom to mohli opravdu zkusit spolu a že bychom ten svazek teda posvětili tím manželstvím. Těžko říct, jestli to veslo ode mě, nebo bylo to spontánně, nebo Věruška. Prostě najednou jsme si začali psát, už ne jako, že já těm miluju, že až za hrob a podobně, ale začali jsme si psát o praktických věcech, co by, kdyby, jak by. Protože vyplynulo prostě z toho to, že se vezmeme.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj kdysi napsal: milovat znamená žít životem toho, koho milujeme. I proto toužíme po svatbě. Odevzdat se tomu druhému a jít s ním společně životem.
2: Věra a Josef Vrzalovi si lásku slíbili a stali se manželi 27. července 1968. Ten den je doprovodili k oltáři rodiče. Jak to asi prožívali?
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Jsou z 10 dětí, tak u nás se to asi tak moc neřešilo, protože měli jsme takhle, kdo už nějak dospěl do nějakého věku a chtěl se oženit, tak naším to jako svým způsobem bylo jedno. Ožeň se, bdej se, ale běž z domu, protože nás tady ještě je moc. Takže už potom se každý musel postarat o to, aby si našel nějaké to bydlení a o sebe se vlastně postaral na tu, co jsi danej, ženatej, tak běž a staraj se.
4: Takže trochu opačný názor nebo věc než u manžela.
3: Ano, tak to.
4: Ten den, když přišel, jaké byly přípravy, než byl ten obřad, jaké to bylo? Co si z toho pamatujete?
3: Pamatuju si samozřejmě tady všechno, protože přijel z Kytici, jak ženík přijede za autem, že maminkou a s rodinou, no a tam nic, předal kytku a jelo se na radnici, nic jiného nebylo.
5: Pak už to prostě šlo bez problému, Jel jsem já jako ženík první, povozem do Jeseníku, kde jsme to měli starovený na půl devátou. Přirozeně to jsem trošku propadl nervozitě, protože začalo pršet, tak jsem měl po ruce deštník, byl jsem nachystaný, nevěstu vyvedu z vozu přímo na radnici s deštníkem, všechno jak se patří. No jenomže nevěsta nejela.
4: Jak to?
3: No protože nevěsta jak jezdí skoro jako poslední, že? Tak jsem jela s maminkou, ještě s bratrem. No a tam v Jeseníku, jak jsou závory, tak oni prostě spadli a měl vlak. Takže pršelo, no ale museli jsme počkat na vlak a už bylo po půl deváté. To už jsme měli už dávno stát někde, jako že nic nevěstlo. No a tak jsme se zpozdili asi o 10, možná o 15 minut. No a samozřejmě ta nervozita u něho, protože mě tam, Ježíšmarja, ona nepřijala. A pak ta oddávající říká, no nic, nedá se nic dělat, musíme počkat ještě, že jste ty první, že nejste nikdy.
4: Josefe, nebál jste se, že vám Věra utekla?
5: No, ono to fakticky bylo takový trošičku znervozňující a navíc přirozeně byl tam ten její svědek, to byl taky takový svéráze člověk, taky lesák, říká, víš co, kašli na to, ona už nepřijede, půjdeme do Slovanu, dáme si tam něco. Asi tak to prostě bylo, no. No ale pak přijela a už bylo zase všechno v pořádku.
4: Prstínky vybíral kdo?
5: Prstínky vybíral Věruška.
3: Já jsem zařizovala všechno. Já radnicu, pohoštění, kde to bude, na tom prýznicu, tak jsem měla toho tatínka, že toho manželovýho tatínka, takže ten mě teda velice pomohl, no a bylo to vlastně na mě. Takže já jsem všechno udělala, aby jsme se vzali.
4: Zvykla jste si hned podepisovat se Vrzalová?
3: Myslím, že ano.
4: Jo.
3: Jo.
4: A teď já vím, že je to možná ode mě troufalá otázka, jo? Ale je to pořad Zlatá láska o manželských párech. K tomu patří ta svatební noc. Já nechci detaily, ale proběhla tak, jak má, byla nebo nebyla, nebo zase jste jeli na poštu a někdo vlakem, nebo jak to bylo?
3: Já vám to řeknu, jo. Svatební noc, tak jak klasická, tak ta neproběhla a on mě celou noc hrál na kytaru.
4: Vy jste odkládal ten akt?
5: Tak to by se dá těžko něco říct, no je to pravda, no.
4: Vy jste byl tak vášnivý kytarista?
5: Tak já mám muziku strašně rád a byl jsem rád, že jsem se pár akordů na kytaru naučil. A tak a když jsem viděl, že celkem to všechno dobře dopadlo, ono je to velmi, intimní tady tohleto. Já říkal, pak si říkal, není co spěchat, není na co spěchat a nic se nespozdí. No, takže tak.
4: Hrajete dodnes na kytaru?
5: No, už málo, protože už mám ruce takový, nedobře se mi to drží. Je to takový už, protože člověk už má nějakou tu rachitidu a nějaký ty reumatický problémy, prsty už neslouží. No, tak, no.
4: Kdy vám naposledy hrál něco na kytaru?
3: Většinou u ohně, když tady sedíme, tak se pokouší ještě o něco hrát, ale moc už mu to nejde.
4: No, jako o svatební noci, ne?
3: Tak asi.

0: Psal se rok 1968. Do vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa zbýval necelý měsíc. Věra a Josef se už viděli spolu v novém bytě.
1: Ještě netušili, že cesta k němu se trochu zkomplikuje. Ale jejich láska jim pomohla. Jaký byl život bezprostředně po svatbě?
2: No tak já jsem vlastně tady na té Vápené jsem dělala vedoucí, no a když jsem se vdala, tak samozřejmě půjdu za manželem, že? No a byl v té Břeclavi.
3: Problém se jevil maličko jenom v tom bydlení, tak jsem automaticky zažádal o byt. Tak jsem si říkal, když se mnou přijede, tak zatím jsme sami dva, no a když potom se začalo klubat první dítě na cestu, to už, jak říkám, tak ještě to nějak vydržíme, není to zatím tak dramatický. Je léto, no předpokládaný porod Pavlinky byl někdy až v březnu, že? Tak to všechno bylo dobrý, no, a pak už to nebylo dobrý.
2: Dcera se narodila, vlastně jsme bydleli v té Břeclavi, tak tam jsme byli, a dcera se narodila ve Valticích, tam ani porodnice v Břeclavi nebyla, tak potom ve Valticích. No a tím pádem ona byla skoro o dva měsíce dřív narozená, možná z nějakého stresu, nevím, co by, jako, ale byla v pořádku jako miminko, všechno, akorát musela být v inkubátoru chvilku a musela být v kojeneckém ústavu ve Znojmě. Takže já jsem vlastně z těch Valtic potom za ní do toho Znojma jela. No tam jsem se vlastně o tu dceru dva měsíce starala. Tam mě učili se vlastně starat o miminko, kojit to, převlíkat, koupat. Jo, a bylo nás tam tak asi podle mě 10 tak matek, tak jak já. A měli jsme tam ty miminka. Taky třeba předčasně narozený, nebo jak se říká trošičku ještě, aby se to dopeklo. No a potom z toho jsem po těch dvou měsících, říkám, tak v té Břeclavi máme tu jednu místnost, protože přišel tehdy ten 68. rok, 21. No a ten byt prostě byl v nedohlednu. Jak jsme říkali, budeme za rok bydlet, tak byl v nedohlednu. A už jsme vůbec nevěděli, nestavilo se, takže jsme nevěděli vůbec, jestli kdy tam budeme bydlet. Tak já jsem vlastně po těch dvou měsících, pro mě přijel dědeček zase Vrzalu a říká, nic, půjdeš k nám do Žulové a budeš bydlet u nás. Tak přijel pro mě s nějakým kamarádem ještě a odvezli mě vlastně z toho Znojma tady do Žulové. No a tady jsem byla vlastně na mateřské a on byl v Břeclavi a on za mnou zase dojížděl.
4: Ještě, že byly ty vlaky poštovní.
3: Já bych tomu, to, co nemá smysl tady rozebírat, prostě to tak bylo, ti Rusáci nám to prostě totálně potentovali, že jo, co si budeme povídat, a nejenom nám, to byly 10 000 lidí. Nicméně, to bych takhle pitval, bych řekl, že tady najednou se objevila taková ta soudržnost, kterou vypěstovali ty dopisy. My jsme najednou byli sice v situaci ne přímo zoufalé, ale obtížné, ale okamžitě jsme se snažili řešit, když to teda všechno padlo, protože to dítě bylo na světě, tak se muselo něco prostě stát. Sedli jsme, napsali jsme na různé okresní zprávy, pošt tady na severní Moravě, jestli by pro nás neměli jako pro pošťácký manžele místo s bytem. Na tom jsme teda trvali, to byla podmínka. No a ozvala se nám Olomouc, díky tomu, že jsem tam měl spolužačku na personálním oddělení, která mě znala, tak okamžitě odezva, vzal jsem si dítě do práce na hlídání, Věruška se rozjela do Olomouce. To jednoduché, dali klíče od bytu, poslali autobusem do Nemilána.
4: A bydleli jste.
3: A roce už jsme bydleli.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: jak změní život, co vám přinesli, jak na to niterně vy nahlížíte po těch letech?
1: Ten vztah se vlastně upevňoval, já si myslím.
0: Viděla jste někdy Josefa, že by kvůli dětem brečel, nebo se naopak nějak rozuřil třeba ze strachu, z obavy nebo něco, nebo byl dojatý?
1: Ne, myslím, že ani ne, jako brčet nebo takhle, to ne, ne.
0: To skrývá.
1: To skrývá, možná, že to skrývá, no.
2: Chlap má brčet sám.
0: Je ve vaší rodině, ve vašem vztahu, v tom manželství, které trvá už více jak 50 let, proto jste také v našem pořadu, něco jako rodinný zázrak, rodinná historka, něco, co dodnes si říkáte, jak tohle se mohlo stát, nebo jak jsme tohle dokázali spolu přestát, nebo něco takového?
1: My si tu otázku dáváme každý den. Protože co jsme prožili a říkáme, kdyby třeba, když to vezmeme na dnešní dobu, jo, že ti mladí jenom se třeba trošičku pohádají, nebo něco jim nevyjde a už je to řeší rozvodem. Byly chvilky, kdy se každý pohádá, no a bylo někdy bouchání dveří, to jako třeba tak obrazně jako je, ale vždycky ten vztah se jako upevnil a zase se normálně jelo dál, jako, já, jako rozvod to u nás nepadlo nikdy.
2: Já s tím se dá jedině souhlasit, to říká to Věruška naprosto přesně. Že okamžiky, naopak si myslím, že okamžiky, které vypadaly někdy tak trošičku kriticky, tak nás naopak posílili. A je pak ještě jedna věc, taková asi zásadní. Hodně štěstí bylo, že jsme měli společné zaměstnání. Protože když jsme přišli domů a přišly takové chvíle, že jako něco mě opravdu třeba zlobilo, případně jí, tak ten druhý věděl, o čem mluvím. A dovedl pochopit, co ho trápí, jak třeba se s tím srovnává. Jo, jsou lidé, kteří při těchto různých povoláních toho druhého těžko pochopí a tady už někde je taková trhlinka v tom vztahu, že jo. Ale my jsme vždycky si porozuměli, no a já když jsem to chtěl hodně bagatelizovat, tak jsem říkal, Věruš, víš co, na tu poštu pitomou si zanadáváme, nám se uleví a bude dobře. A ono to fungovalo, no.
0: Když se dotknu toho zaměstnání, celý život pošťáci?
1: Celý život, 42 let.
0: Vy taky?
2: No, stejně. Naprosto stejně, no.
0: Co na té práci pro vás bylo magického, přitažlivého? Co se vám na tom líbilo?
1: Mě bavila jako práce s lidma. A tam ta práce s těma lidma jako samozřejmě byla, protože člověk byl těm lidem milý, snažil se jim všechno tak, jak to šlo. A co jsme se vlastně v té škole naučili, tak jsme v té praxi podávali. A bylo to prostě, mě to zaujalo, mě ta pošťačina bavila. To nás musí bavit.
0: Co vy, Josefe, myslíte?
2: Práce pošťácká. Jednak na mě se podepsala možná částečně taky ta, jako abych řekl, vůvozovka genetická vada, že ta rodina byla pošťácká durch und durch, moje. Jo, otec, matka, moje teta v Praze, můj pradědeček, jak jsem se nějaký prapradědeček jezdil jako postilion, jsem se dověděl. Takže nějaký takový tyhle kořeny tu byly. Můj strýc pracoval nějakou dobu s Věruškou tady na Jesenicku jako doručovatel. Takže takovýmto způsobem jsem byl tím poznamenaný, protože já jsem to vlastně od malička pořád měl. Nosil jsem noviny jako pionýr, rozdášel jsem to za 10 korun každou nedělu. Jo, a takhle jsem vlastně k tomu, takže když potom přišlo rozhodování, co budu dělat, bylo jediné řešení, ekonomická škola Opavy, obor v Poje. Byl jsem rád takové období, kdy jsme dělali to, co jsme se naučili v té škole. Ano? Ta pošta byla v podstatě taková manufaktura. Nebyly žádné stroje, když měl někdo kalkulačku, tak byl rád. Všechno se dělalo tuškou a hlavou. Vyplňovala se strašná spousta papíru. No a jak jistě víte, nebo si vzpomenete, tak neustále razítka v ruce, na poukázky, na dopisy, na všechno. Všechno se takhle dělalo ručně. A tohle to přetrvávalo prakticky do těch 90. let, než se pošta rozhoupala a začala se pochopitelně zajímat o to, že by možná bylo taky dobrý zamíst počítače na poštu a tak dále. Když potom přišla vlastně ta technologie nového zpracování, nového pojetí

0: pošty a tak. Tak do té doby prostě se mě to líbilo.
1: Když jste z pošty odcházeli do důchodu, předpokládám, byl tam stesk, byly tam slzy?
2: Nebyly tam slzy. Já vám řekl, že jsem šla 3/4 roku, ještě než já jsem vlastně dva roky a 4 měsíce jsem tehdy jako musela ještě nacluhovat, protože jinak vyšla v 55, máme 2 děti, tak jsem šla v 57 a 4 měsíce. Ale já už jsem to fakt nemohla vydržet, to byl takový strašný tlak. Jako já jsem dělala vedoucí na poště, by se dalo říct v centru Olomouce, a ten tlak byl strašný. Tam bylo tolik lidí, že vždycky jsem přišla večer domů já jsem zase takový poctivec, že já nic neošidím a nechtěla jsem to ošidit, takže jsem stávala i brzo ráno, abych tam zase byla, abych tu práci dodělala, která tam na mě čekala, ještě než přijdou lidé. Jo. Jednou můžu fakt říct, že jsem se zhroutila. A bylo to, si pamatuju, jak dneska bylo 4. března. Měli jsme nějakou velkou poradu a tam ta porada byla tak vedená trošičku jako i na ty lidi, třeba na mě, že neplníte a proč, z jakého důvodu, takový velký tlak. A já jsem říkala, tak to teda ne, já chci jít do důchodu zdravá, abych si ten důchod ještě teda začala potom užívat. Tak jsem 3/4 roku odmarodila. Prošla jsem, můžu říct, vším, jako vším možným vyšetřením. Paní doktorka z interny v Česku tam říká, nepůjdete do práce, paní Vrzová, já vás nechám až do toho důchodu. 10. října jsem vlastně klasicky přišla do důchodu, přes 10. narozená, tak to tam tak brali. A říká, do toho 10. vyberte si ještě nějakou dovolenou to a já vás už do práce nepustím. Takže tak já jsem prostě odešla do důchodu.
1: Co vy, když jste odcházel, Josefe?
0: Já když jsem odcházel, tak za mě to vyřešila příroda. Jo, protože jsem onemocněl onkologicky, musel jsem na operaci bezprostředně, zapať pámu, do dneška žiju. No a tím pádem jsem po operaci přel do invalidního důchodu a už jsem to do toho starobního doklepal. No.
3: Zlatá láska.
4: Aniž by to tušili, připravili jsme Věře a Josefovi Vrzalovým překvapení. Je to dárek, ocenění jejich lásky, přístupu k životu a k výchově dětí.
5: Zasloužíš pěkné chvíle. A proto jsme jim doma v kuchyni tajně nachystali nový velký kávovar a digitální rádio.
4: Patrik Rozehnal už je připraven jim všechno předat.
2: Jež, co to je, kávovar? Nebo co to je?
1: Je to kávovar.
2: Je to kávovar. No to je úžasný, ten nemám.
1: Tak teď už máte, budete to mít i s kávou, abyste si mohli namlít rovnou první kávu, můžete udělat velkou nebo malou.
2: Aha, no děkuju moc, to teda opravdu to je překvapení.
1: Kdo bude dělat kávu, nebo dělá to i čaj?
2: Jo, dělá to i čaj, tak to zase bude na mě.
0: No, to je pravda.
2: Když jako manžel je takovej, no, a já to musím přečíst ten návod všecko, jak to funguje, ten technický typ, víc budu já, jak to tam dát a jak to udělat, takže...
1: Tak vy budete dělat kávu a manžel si může poslechnout vysílání Českého rozhlasu na digitálním rádiu.
0: No to je pěkný, akorát, aby to tady bylo slyšet, ale...
1: Tak radost?
2: No velikou jste mi udělali radost, velikou, protože to ještě nemám, to jsem ještě nepořídila. Už jsem si pořídila robota, aby za mě něco dělal, ale to je úžasný. Děkuju moc.
1: Tak to je za tu možnost, že jsme u vás takhle mohli být. Aspoň malé poděkování a vlastně vstupenka do té naší soutěže.
2: Ano, děkuju ještě jednou.
1: A máme samozřejmě i kávu, aby jsme si třeba mohli vyzkoušet i první mletí a jak to půjde, jestli to funguje. Študovali jsme návod taky.
2: Jo, ale já nemám kávu jako tu, abych to namlela.
1: To já mám.
2: To vy máte, tak mi to jako speciálně musím ukázat.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Zlatá láska vám přináší ty nejtklivější a nejsilnější příběhy lásky, které mohou dva lidé prožít a dočkat se společně i oslav zlaté svatby.
2: Dnes nám svůj příběh líčí Věra a Josef Vrzalovi. A my si je tak trochu vyzkoušíme. Jak se znají po 55 letech trvajícího manželství?
1: Oběma Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby to ten druhý neslyšel. Jejich odpovědi jsme vložili za sebe a vy si je teď můžete poslechnout.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Kdo u vás v rodině vybírá, kam se pojede na dovolenou?
4: To jsme vybírali společně. To nebyl, byl to nějaký nápad třeba, ale většinou společně.
5: No tak většinou jsem to byl já.
3: Čím vás dovede manželka nejvíc vytočit?
5: No, už tím, že někdy bývala umíněná, teď už to není tak, ale prostě prosazovala dost vehementně svůj názor, aniž by brala v úvahu nějaké námitky nebo nějakou prostě diskuzi.
3: Co vám někdy vyčítalo?
4: Tu tvrdohlavost ze začátku, ta byla teda. Jsem se třeba urazila, jo, tak, a já jsem s ním nemluvila a to on nesnášel. Abych s ním třeba 2-3 dny nemluvila, on byl z toho úplně nemocný.
3: Co vám nejvíc vyčítá?
5: No, mě vyčítá, že někdy prostě trošičku jsou prudší, no.
3: Jak se to projevuje?
5: V podstatě nepublikovatelnými výrazy, no.
3: Jako ostřeji si zanadáváte?
5: Přesně, ano, ostře si zanadávám, no.
4: No, tak teď už na stáří, tak z začátku, když byl mladší, tak ani ne, ale teď na stáří on se strašně rozčiluje. Proto já tu televizi moc nezapínám, aby se u ní nerozčiloval, protože mu všechno vadí.
3: Žárlila někdy?
5: Já bych z toho nepodezíral.
4: A on byl celý život mezi babama, jak se říká. Mezi samýma ženskýma a jaký by mladší, starší nebo jeho věku. Takže já bych se snad užárlila.
5: Byly jeden nebo dva případy, kdy mohla vás eventuálně žálit, protože jsem o těch dámách mluvil možná až moc přesvědčivě.
3: Takže by se dalo říct, že někdy tak měla výlev scénu, že by trochu vlastně žárlila.
5: Ona to nějak reventilovala, ale bylo na ní vidět, že jí to příjemný není.
3: Jaké jídlo má ráda ona?
5: Myslím, že v prvé řadě bych, jak si uvedl, maso, jakékoliv podobě.
4: Já jsem masová, já prostě, kdybych mě někdo zakázal maso, tak já bych byla nemocná.
3: Shodli jste se od začátku na jménech svých dětí?
5: Naprosto.
3: A čí to byl nápad? Od koho vzešla ta jména?
5: No tak Pavlina byla můj nápad, no a Aleš ten tak vyplynul.
4: Tak to jsem si teda prosadila já.
5: To bylo takový populární jméno.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Co je podle vás ze Zefe krásného na tom vztahu po tolika letech?
5: No tak když si to jako tak promítnu, tak ta délka je celkem ohromující. Já jsem nikdy neuvažoval o tom, že prostě by se to rozpadlo. Jo? To jsem říkal, budu dělat všechno pro to, aby ten vztah zůstal. Ale že zůstane tak dlouho a že zůstane v takové podobě, to mě opravdu dost svým způsobem jednak překvapuje a těší. Jak říká Věruška, ráno se probudíme s úsměvem na rtech a až do večera ten úsměv tam prostě zvlášť v této době a v těchto jaksi vztazích, které fungují. Teď už není proč se hádat a nad čím se rozčilovat. Pokud možno, tak televizi neposloucháme tady tohle, když tak nějaký filmek a nějaký ten seriálek, ale jinak já sport, hodně sportu, že? No a jinak opravdu večer přirozeně pusá na dobrou noc a světovím, že rádo se zase uvidíme, no.
3: Poradit lidem, jaké tři vlastnosti třeba najít pro to, aby se to manželství udrželo?
4: No my se rádi samozřejmě pořád, jako, tak to je taková ta základní věc. No a nehádat se, to je další věc, protože vždycky se dá všechno vyřešit. Někdy po dobrým, někdy po zlým, ale vyřešit se to dá.
5: Tak bych řekl trpělivost, nekonečnou trpělivost a toleranci. A pak taky pochopení. Vládi to každý vidí jinak.
6: Když tak sedíte teď proti sobě, díváte se vlastně jeden druhému do očí, co je to pro vás ta láska?
4: No tak to je těžká, velice těžká otázka. Já myslím, že opravdu milovat toho druhého pořád. Pořád, a když bylo zle někdy, ale pořád ho milovat.
5: Pro mě láska, prostě jak jsem už zmiňoval v tom psaní, tak umět v daném okamžiku dát najevo té ženě, že ji pořád mám rád. Ale my to tak cítíme, no.
6: Je něco, nějaká věta, kterou byste jí chtěl potěšit, nebo nějaké sdělení, co jste jí třeba nikdy neřekl?
5: Takové věd by bylo. No, že mám v ní drahokam nesmírné ceny. A to bych jako prezentoval kdykoliv a na nějakémkoliv místě.
4: No, bych mu poděkovala určitě za ten celý život, který spolu máme těch 55. Chceme to ještě, si říkáme, něco ještě to zdraví udržovat si, aby nám to vydrželo možná do té 60. To si přeju, protože tak se člověk na to, ještě si myslím, že se na to cítím. No a za to, že mi měl celý život rád. On mě má rád vždycky a vždycky se mě zastal. To bylo od něho krásný, že někdy i z té strany třeba té mojí tchyně, tak tam byly někdy tak jako snacha a tchyně a to taky nějaký takový výjimky, že tam určitě se stalo. On nikdy nebyl na její straně, i když mamu miloval všechno a vždycky byl na moji. A to si za něho cením velice. Vždycky se mě zastal. Vždycky ve všem.
6: Kdyby jsme se vrátili na začátek, šli byste do toho znovu?
4: Šla bych do toho znovu.
5: No, já bych šel taky do toho znovu a dělal bych možná všecko jinak.

0: Pokud má člověk pochyby, je to důkaz moudrosti, pokory a také lásky.
1: Věra Vrzalová i Josef Vrzal byli na začátku zamilovanými pošťáky, kteří si posílali psaníčka horká od lásky.
0: Za těch 55 let jejich vztah neochladl. Naopak, jakoby je vroucí láska přikovala k sobě. Jeden bez druhého si neumí život představit. Horoucně se milují dodnes.
1: I vy nezapomínejte na to, jak je krásné lásku nejen přijímat, ale i dávat. To dobře ví a příště se těší zlatý manželský pár Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Bouřky lámaly stromy, omezily dopravu a nechaly tisíce domácností bez proudu. Ředitelé veřejnoprávních médií požadují odbornou debatu o změnách ve financování svých institucí. Čtvrtek přinese méně srážek a teploty až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Českem prošly silné bouřky, lámaly stromy, zatápěly ulice, komplikovaly železnici a způsobily výpadky elektřiny. Nejvíc zásahů měli hasiči ve středních Čechách. Odpoledne zasáhly extrémně silné bouřky Beskydy, severní Moravu a Slezsko. Vsetínská Bečva vystoupala na třetí povodňový stupeň. V nemocnicích zůstává 5 dětí a dospělý muž, které v noci zasáhl blesk na táboře na Jindřichohradecku. Jejich stav je stabilizovaný. Ředitelé Českého rozhlasu a České televize chtějí zachovat rozhlasové a televizní poplatky. Řekli to po jednání s poslanci ve sněmovně. Zástupci koalice na schůzku nepřišli. Vláda chce od příštího roku financovat veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Podle ředitelů by nižší rozpočet znamenal omezení výroby i propouštění. Ředitel České televize Hynek Chudárek řekl, že jednání budou pokračovat i přes léto.
3: My budeme jednat. Já jsem k tomu byl zavázán radou na jejím mimořádném jednání, že mám jednat velmi aktivně, v podstatě s pány poslanci, a to na obou stranách spektra, takže musíme samozřejmě vyjednat dobré podmínky, respektive ty nejlepší podmínky, abychom věděli společně, co do těch pozměňovacích návrhů umístit, pokud by tento zákon platil. Samozřejmě ty poplatky jsou pro nás číslo jedna.
2: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral řekl, že požaduje, aby u debaty o financování veřejnoprávních médií byli taky odborníci a akademici. Za chybu pak označil, že se na schůzce nezúčastnil nikdo z koaličních poslanců. Pozvání na jednání dostali. Novelu o financování Českého rozhlasu a České televize chtějí poslanci začít projednávat na podzim. Opozice je připravená předlohu obstruovat. Pestrobarvný vlak Cyklohráček nabídne mezi 7. červencem a 20. srpnem celkem 14 celodenních výletů mimo svou obvyklou trasu. Každé úterý a čtvrtek dopoledne pojede z pražského hlavního nádraží do vybraných míst, nově třeba do Písku nebo Kutné Hory, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
4: O zábavu se postarají hry vedoucí, kteří pro děti připraví hry, soutěže, drobné odměny i tradiční dětské jízdenky k orazítkování. Součástí vlaku jsou také herní vozy, vůz z balonky nebo vůz určený pro přepravu jízdních kol. Na letní výlety není potřeba žádná speciální jízdenka ani rezervace místa. Sport.
2: Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartuňková postoupili ve Wimbledonu do třetího kola. Krejčíková porazila pátou nasazenou Miru Andrejevovou z Ruska 4-6, 7-5 a 6-4. V dalším kole se utká s Nikolou Bartuňkovou, která v českém souboji vyřadila Kateřinu Siniakovou 6-2 a 6-4. Karolína Muchová porazila Číňanku Chang Shuai 6-3 a 6-2.
0: Počasí.
2: V noci bude déšť a bouřky doznívat, na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné, od západu se bude vyjasňovat a teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na západě až k desítce. Ve čtvrtek bude většinou polojasno a srážek ubude, večer od severozápadu přibude oblačnosti a později zaprší, teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě bude tepleji 29.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 směrem na Ostravu stojí u 206. kilometru porouchaný kamion, u kilometru 191 pak leží na vozovce tabule polystyrenu, na silnici 6 v Petrohradě na Lounsku se pak srazilo nákladní a osobní auto. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítání, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši jako každý večer touhle dobou otvírá rozhlasový a nejen rozhlasový archiv mluveného slova. Dnešní následující hodinka bude mít především rukopis humoristy, novináře a spisovatele Vladimíra Škutiny.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Massachusetts Václava Neckáře patřilo neodmyslitelně k tomu nadějeplnému jaru roku 1968. Stejně jako třeba televizní publicistický seriál Co tomu říkáte, pane Verichu? Novinář Vladimír Škutina se v něm přesně takhle, co tomu říkáte, ptával Jana Vericha na nejrůznější aktuální témata. Někdy stačila pro následující zajímavé a spontánní Verichovy úvahy jenom jedna na úvod dobře nahozená otázka, taková udička. Zrovna jako by Jan Verich stál na Slovensku na Oravě a čekal na hlavatky.
2: Co jste tomu říkal, pane Verichu? Tak nám zrušili cenzuru.
3: No vidíte, tak nám zabili Ferdinanda. A zrušili a zabili cenzuru. Ale trvalo to. Já jsem se hned, jak si nad tím zamyslel a informoval tady v knihách. Víte, že cenzura zastala 443 před Kristem. To byly nějaký dva cenzorové, kteří vlastně odhadovali daně a způsobené škody. No a pak se to vyvinulo v takový dohled, jak se kdo má chovat. No během těch staletí se to přejímalo v různých formách. To jste si všimli, že v dějinách se vyskytují vlády, které odstraňují vlády, nasazují na ně patřičné tedy psí hlavy a jsou vždycky lepší než tamty, ale to špatné, jak si to, co pomáhá k vládnutí, i když to vymyslela ta špatná vláda, to si ta dobrá vláda nechá. To jsou obyčejně daně a cenzura. A to se nám stalo taky přeci. Naše za první republiky byla cenzura vlastně rakouská, kterou Bach nějak udělal proti nám. Já se pamatuju za první světové války, to byly noviny cenzurované, vybílené, to se nesmělo tisknout, to bylo bílé místo. A v Jmenské ulici byl takový kluk, který prodával noviny a křičel: Co je bílý, to je pravda, a co je černý, to je lež. A zavřeli ho, no. Ale prohrali válku stejně. No a potom Němci to zlepšili, že jaksi nebylo vidět, že to bylo cenzurováno. Takže my jsme četli noviny a nevěděli jsme, že tam není to, co tam není.
4: To zůstalo.
3: No to zůstalo do nedávna a to je pryč. A vlastně my máme co oslavovat, protože v našem národě a v tom ve střední Evropě, tam, co my bydlíme, no to bylo hodně set let, co byla cenzura. Já jsem s ním měl sám zkušenosti dost. Za první republiky, za druhé republiky a teďka od 48. až do toho nedávna. No my jsme to dělávali s Voskovcem tak, že my jsme pro cenzura, my jsme si napsali hru, no tu jsme si napsali, jak jsme chtěli a potom, když to bylo hotové, tak jsme tam pro toho cenzura dali takový špeky, takový návnady, takový věci, které byly velice protivládní, velice proti agrárníkům a proti koalici a tak.
4: A protistátní.
3: A to ne, tak protistátní, to jsme jako tak hluboce nešli, až to taky nebyla. Ale bym ho, on na to vlít, protože každý cenzor, cenzorův sen je, když může vyškrtat jednu modrou tušku úplně. A na ty naší hře on vyškrtal dvě. On byl šťastný. On myslel, že je člověk. On ztratil všechny mindráky. A teď to všechno sepsal, co se tam nesmí říkat. My to stejně nechtěli říkat, to bylo pro něj. Dozadu dal tam razítko. No teď jsme to dostali v tom skriptu. A zákon byl takový, že policejní inspektor, který přišel do divadla, byl to obyčejně právník, doktor, se svojí paní, on byl v uniformě, ona byla v civilu, tedy to byla tajná policistka, vlastně tajná paníčka. A ten tam měl sedět a sledovat tedy na divadle, co se děje, poslouchat a současně to dívat, jestli to tam je, jak to má být. No tak to oni nedělali, oni to tak nebrali. Oni se dělili tyhle hoši na tři skupiny. Jedna, já bych řekl čtyři, jedni to byli pokrokoví lidi, ty šli s náma. To byla taková poměrně, taková ne veliká, ne malá. Pak taková skupina, kterým na tom nezáleželo moc, který si to tam odseděli. No, a těch dohromady byla většina. A potom z ty menšiny byla jedna část, byli takový, kteří byli komisní, kteří to chtěli mít, že ano, a kteří to sledovali. A nebo vyhrožovali, tvářili se, že to budou sledovat. No ale ty měli achilový pat, jeden rád víno, jiný si rád zase povídal někde v kanceláři s herečkou, no a jiný zase vzal 50 korun. No a my jsme mezi tím na jevišti si říkali, co jsme chtěli. Ovšem byli tam potom takový, opravdu těch byla hrstka.
4: Jedinci.
3: To byli takový ty, co říkali, no pasarán. Četli a sledovali. Na ty byly takový metody třeba, že on tam seděl a sledoval a třeba někdo z kanceláře nebo moje paní přišla k ním a řekla, pane doktore, telefon máte v kanceláři, volá vás policejní ředitelství. No tak on tam běžel, tam leželo sluchátko na stole, on vzal sluchátko, nic, tak vytáčel číslo, taky nic. No tak se vrátil, říkal, to je nějaké nedorozumění a mezi tím jsme řekli, co jsme chtěli. Ovšem byl tam jeden takový, ten na to neletěl, ten tam poslal manželku svoji tedy, tak jdi tam, vezmi telefon a řekni, že mám práci. A seděl a sledoval. No tak přišlo nebezpečné místo a my jsme to řekli. No a byl výbuch. Občas stávce on přiletěl k nám do šatny, Vostkobec byl koncesionář. A teďka zodpovědnost měl čepici na hlavě a říkám, sundejte tu čepici, jsou tady dámy, co si to služba, já jsem ve službě, co je služba, neslužba, musíte se chovat, no urazil jsem úřední osobu. No a dali 500 korun pokuta, že jsme to říkali. Tak prosím, račte si do kanceláře, dostanete 500 korun a potvrdíte je. No tak jsme zaplatili pokutu. Druhý den jsme to říkali zas. Jenže on tam byl zas. On si tam přišel zase a zase běžel do kanceláře, dejít za náma do šatny, zase výbuch. Čepici už neměl na hlavě. 1000 korun pokuta. No a nás popadlo takový to furianství, to jihočeský a tak tož teda, pane doktor. My si to 5000 necháme stát, až to bude 5000, tak nám řekněte. Pane, poprvé je to 500, po druhý 1000 a po třetí vám vememe koncesi. No tak jsme to po třetí neříkali, protože on tam někde byl zašitej, číhal mezi publikem. A to byl jeden z 1000 případů. A to byla vlastně taková ta cenzura, kterou vlastně na nás ušilo Rakousko a my jsme si ji ponechali. Agrárníci hlavně. No to vlastně, to se neví, kdo my. A také podle této cenzury a podle tohoto zákona nám zavřeli Osvobozené divadlo potom za druhé republiky, že ano. Ale zajímavá věc je, že ten nejpřísnější potom, když já jsem se chystal vyklidit pole a dostatí se ven do bezpečí, tak mě chtěli odvolat cestovní pas policejní ředitelství, vzít mě, abych nemohl odjet. A zvonil telefon a ten nejzlejší, ten s tou čepicí na hlavě, mě volá a říká, pane Verich, mám tady příkaz vám odebrat cestovní pas. Já ten příkaz budu mít v šuplíku do 9. ledna, díl ho tam nebudu moct držet, šťastnou cestu. A pověsil to, takže vidět, že každý jsme nějaký. A přitom každý jiný. Ovšem tak proto, že jsme se z tohohle zbavili, toho ponižujícího, tak máme co oslavovat. A vedle toho ještě myslím jednu věc. My jsme takový svědci různých dějinných takových událostí historických, i když nevypadají na první pohled. Já myslím, že to je poprvé v historii moderních států od založení ministerstev vnitr, kdy ministr vnitra žádá pomocí masového sdělovacího prostředku, v našem případě televize, aby lidi nepsali a neposílali anonymní udavačský dopisy jeden na druhého, že můžou způsobit tragédii takový dopisy, když se dostanou do nepovolaných a zlých rukou. No víte, toto z úst ministra vnitra, to je opravdu snad poprvé v dějinách. A já myslím, že na to můžeme být nafrněni, že se to stalo u nás, protože zatím ve všech zemích bez výjimky ministři vnitra tyhle dopisy schánějí a skovávají a chtějí použít. Tak vlastně máme co oslavovat. Chcete se napít?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pan Škutine, tedy s vápnem. Co nám nesete, pane Škutine?
2: Co tomu říkáte, pane Verichu?
3: Ojaj. No, to je... je bumerang. Originál. Z muzea nějakýho, 25 900...
2: Z Náprstkova.
3: A, z Náprstkova, z Fingerhutova. To je pěkná věc, to je zbraň australská. Tohle jsem jednou čet, že tohle nějaká 24. Tohodle plus ten úhel 12. se rovná téhle tloušťce a proto to tak lítá. To se takhle hodí a ono to letí a pak se tam uhodí to cíl, když to umíte. A pak se vám to vrátí. Vznese se to kruhem a ten, co to hodil, tomu se to vrátí, ale je to dost nebezpečný, protože někdy je to nebezpečný tomu, co to hází, stejně jako ten, tomu cíli, na který míří. Musí se dávat pozor, aby se to nevrátilo na šišku. A to mi zrovna něco připomíná. Ty australský. Mě teď pořád něco připomíná něco, vám ne? Je taková doba. To mě připomíná, jak jsem před lety, 10 let, nebo tak nějak mluvil s jedním takovým vysokým kulturním činitelem té doby, tedy kultury tehdejší doby, činovníkem. A já ho znal ještě, než byl činovník. No, tak jsme nějak diskutovali a on mi něco vytýkal, už přesně nevím co. Oni mě to vytýkali dost, takže já si to tak ani nepamatuju přesně co. A možná, že taky nevytýkal, možná, že nám hovořila, mluvil, protože jestli jsi si všimnul, tak ne všichni, ale většina činovníků rádi hovoří, aby se přesvědčili, že činějí, že jsou činovníci a poslouchají svůj hlas. Tedy Karel Poláček by řekl, že šťavnaj. Ten vymyslel to slovo nádherný, šťavnat. To je takový, že to je takový národně socialistický šťavnat. A spíš by se hodilo, co říká Trnkarát, žvandat, to je pěkný slovo, žvandat. Můj tatínek by řekl camrat, to rád říkal. A moje maminka, člověk, to byla dáma ze Vznešené společnosti a zakladatelka Malostranského Sokola, ta by řekla kecat. Ale já to slovo kecat nerad používám, ono mě připomíná zvuk kecat, jak bych to řekl, a zvuk dopadu, dobytčího odpadu, jestli víte, co mám na mysli. Ale konec konců, jakožto tedy tercium comparationis, to není tak špatný. Že? No tak tedy on žvandal a já jsem tak nějak na mě, já jsem pohledal, ono je to těžko s tebou diskutovat, když vy nemáte k nám, myslel jsem umělcu, k nám důvěru, jak si k umělcu. A on se na mě přísně podíval a povídal, no ne, vy musíte mít bezmeznou důvěru k nám. A pak my vám můžeme věřit. No tak jsem potom já už toho nechal, protože to nemělo smysl. A to jsou byly ty doby, kdy právě bylo hodně zaklinacích formulí. A jedna z těch zaklinacích formulí, jestli víte, byla ztráta důvěry. No tak to byl třeba někde nějaký soudruh, který všechno dobře dělal, uměl, chodil včas do práce, píchal hodiny, platil příspěvky, na schůzích byl aktivní, na brigády. Nebylo nic proti němu, ale někdo chtěl na jeho místo. No tak co s ním teďka? Nic se nenašlo. No tak to se potom zavolal na pomoc. To se jaksi odvolal na chvíli socialistický realismus a zavolal se na pomoc socialistický mysticismus. A byla taková schůze, tam takový rudý stůl, nad tím visely takové různé vzorky plnovousu a tam seděli ti zasvěcení. A ten, který měl ty zájmy na tom, aby tam přišel někdo jiný, říkal, ano, je to člověk. No prostě nedá se nic namítat. Umí, chodí do práce, platí. Teď, to je právě podezřelý, že není námitek. Víte, sourozé, já bych vám to řekl takhle, já mu nějak nevěřím. Aha, dělost a ostražitost, další tedy, zaklinací formule, no a... No tak se zvedly ruce, že ano. Aha, vyslovila se ta formule, mystická ztráta důvěry. Bumerang se vyhodil. Na ten cíl. No a těhle bumerangu, no co vám mám povídat, jestli nás někdo poslouchá, tak jich je tam plno těch, co ztratili tu důvěru. Mně se to nikdy nestalo, protože já jsem nikdy tu důvěru neměl, tak jsem ji nemohl ztratit, satirici nemývají důvěru. No a teď se stala jedna taková věc. Těhle bumerangů se vyhodilo děsně moc, oni se začali vracet a vrátili se a teďka jsme v takové situaci, že strana nemá důvěru. Ona tu důvěru ztratila. Oni ty lidi, ty bumeranky se vrátili. A teďka je taková zajímavá věc, že největší úkol těch poctivých lidí ve vládě dnešní a ve vedení strany, ten největší úkol je nastolit tu důvěru zpátky, získat tu důvěru zpátky. No a to je právě, to jsou ty bumeranky. Aby se nám nevrátili, ale já bych si teďka měl někam couvnout, aby se mi tenhle bumerang... Dejte to radši, prosím vás, do muzea k náprstku, jo?
4: Tak vám děkuju.
3: Jo, to je tam u náprstku, pan Fingerhut, co vymyslel. Víte, co řekl? Co srdce pojí, moře nerozdvojí. A to ještě nevěděl, že tam na druhé straně je Voskovec.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Svět jako skleněná duhová kulička. To je krásně poetická knížka vzpomínek na Prahu, jaký Vladimír Škutina poznal jako dítě v dětství. A Jaroslav Seifert, když si Škutinovo vyprávění přečetl, tak o něm napsal: našel jsem v něm autora, samozřejmě jako humoristu, i šprýmaře, ale taky filozofa. A objevil jsem v něm i básníka. No a v podobném duchu ze Škutinových pražských pamětí četl i Tomáš Tepfr.
2: Začnu tím, jak jsem se brzyčko ráno probouzel, v neděli až loupežnicky brzy, jak tvrdívali moji rodičové, a rád jsem chodil pro noviny na Václavské náměstí. Miloval jsem nedělní rána v Praze. Rád jsem s crlikajícími vrabci vítával probouzející se den. Pražská nedělní rána a tichá sváteční dopoledne. Praha mého dětství, Praha 30. let, to byla krása. I v neděli jsem rád brzo vstával pro noviny, jen abych už mohl být v ulicích, kde všude bylo velebné ticho. Jen zbožní Pražané chodili na ranní mši. Bydlívali jsme pár kroků od Václavského náměstí a já schválně běhával pro noviny až na Václavák. Připadalo mi, že celá Legerova a Sokolská ulice patří mně. A protože můj tatínek byl zaměstnancem Prahy a já velice záhy vídal pana primátora se zlatým řetězem na krku, jak před staroměstskou radnicí vítá cizí hosty, myslíval jsem si v těch časných ránech, že celá ulice a celé město patří mně. Počítal jsem stažené rolety v oknech a když některá roleta vyletěla s charakteristickým klapnutím vzhůru a okno se otevřelo, měl jsem zlost, že už nejsem sám. Hned po snídani jsme s tatínkem vyráželi do ulic. Chodil se mnou městem, které básník Jaroslav Seifert později nazval pro nás nejkrásnějším na světě. Můj tatínek byl Pražák, snad od dob Libušiných, jak říkával, a znal své město jako málo kdo. Byl členem spolku bibliofilů a všechny peníze vydával za knížky. Měl velikou knihovnu Pragenzí a když pršelo, četli jsme si v nich. Vodíval mě pražskými uličkami a náměstími, průchody a pasážemi, nábřežími a parky a snad o každém domě znal podivuhodné historky, které mým dětským uším zněly baladičtěji než pohádka o Perníkové chaloupce. Věděl jsem, že na rohu Karlovy ulice Turek vařil první kávu a na zderaze byla branka, kterou poprvé český král Jan Lucemburský vnikl do Prahy, a do paměti se mi vyrlo třeba vyprávění o tom, jak v kostele na Karlově spadlo lešení, ale kupole s proslulou odvážnou hvězdicovitou klenbou vydržela. Lidé v pyžamech natřepávali v otevřených oknech polštáře a peřiny, ale my s tatínkem štrádovali ulicemi a já jako správné zvídavé dítě se donekonečna ptal, proč na domě, kde bydlíval Jan Neruda, ten pán, co napsal o Petrovi, který usne, sotva lehne, sotva usne, sen se zvedne, jsou dvě slunce. Býval jsem v tom domě častým hostem, protože tam bydleli moji strejdové, tatínkovi kolegové, strejda Kovařík a strejda Sládeček. A tak dřív než pohádku o 12 měsíčcích jsem znal pana Bavora a pana Ryšánka z Nerudových malostranských povídek. Na Malou Stranu a na Hradčany jsem chodíval nejraději. Tatínek slavnostně říkával hrad českých králů a prezidentů. Chodili jsme nahoru buď Nerudovkou, někdy tramvají na Pohořelec, starými zámeckými schody, anebo, to já nejraději, novými zámeckými schody. Ty jsem vždycky vyběhl tryskem až k místu, odkud byl pro mne tak známý pohled na Prahu, protože nad tatínkovým psacím stolem visel velký Šetelíkův obraz Prahy, malovaný právě z oněch míst. Když jsme vyšli na Hradčanské náměstí, nešlo mi do hlavy, jak se dělala z grafita na Schwarzenberském paláci, a pak už jsme Matyášovou branou vstupovali na nádvoří hradu. Vždycky mě fascinovali vojáci a legionáři v historických uniformách stojící čestnou stráž a jako věčně čůrající klouček jsem si trápil hlavu problémem, jak to asi dělají, když musí 2 hodiny bez pohnutí stát v pozoru a doráží na ně vosa nebo se jim chce na záchod. Zeptal jsem se na tento problém jednoho legionáře v italské čepici s brkem a tatínek ze studu utekl až na další nádvoří, ponechav mě mým urologickým starostem. Díval jsem se s neobyčejnou úctou do oken hradu, kde bydlel prezident Masaryk, a království za koně jsem chtěl tehdy dát za svolení vystoupit po tom nádherném schodišti s červenými koberci mezi prvním a druhým nádvořím, vedoucím do Plečnikovy síně a do prostor Pražského hradu. Když se mi to pak splnilo, dal bych království i koně, abych tam za těchto okolností stoupat nemusel. Bylo to 14. září 1937 a tatínek mě vzal sebou, když jako zaměstnanec pohřebního ústavu hlavního města Prahy šel připravovat Plečnikovu síň k vystavení rakve z pozůstatky TGM. Bylo mlhavé zářijové ráno, když otcovi kolegové vynášeli rakev po červeném kobereci pohádkového schodiště a od Matyášovy brány se už vinul zástup občanů křížem sem a tam po Hradčanském náměstí kolem Toskánského paláce, Loretánským náměstím až na Pohořelec. Od toho rána nerad vystupuji vzhůru po schodišti s červeným kobercem.

Pražské mosty. Jestli pak víš, že Praha má 247 mostů? Já to taky nevěděl a ani jsem se je nepokoušel spočítat a vyjmenovat. Někde jsem to četl. Ale ty přes Vltavu znám všechny. Od takzvaného mostu Inteligence nahoře mezi Bráníkem a Malou Chuchlí, který v 50. letech postavili sami doktoři, advokáti, profesoři, filozofové a kněží, až po Trojský most, čili most barikádníků. Teď vlastně mezi pražské mosty patří i most Zbraslavský, když Zbraslav připojili ku Praze. Přes Zbraslavský most kluci běhávali po zábradlí. To býval ještě starý most s železným obloukem, jako je ten v Davli, anebo železniční. Jenže ten je ze tří oblouků. Já po zábradlí a po obloucích nelezl. Ne, že bych byl tak disciplinovaný, ale já měl závrať. Od jak živa. A od toho velikánského pádu na hlavu v roce 1952, kdy jsem měl otřes mozku s osmidenním bezvědomím. Od toho osudného pádu mám závratě tak úděsné, že se mi zamotá hlava jen když vidím někoho, jak se dívá z okna. Ale i přes tenhle panický strach z výšky jsem se nesmírně rád procházel po mostech přes řeku. Spíš šoural a bloumal a díval se na plynoucí vodu. To jsem, nikdo neví, jak je to možné, závrat nepociťoval. Třeba jen jízda autem na vozovce mostu přes Nuselské údolí mi roztočí hlavu jako na řetízkovém kolotoči. Ale pohled z Karlova mostu na tekoucí Vltavu ponechává mou stabilitu bez vychylovacích následků. Možná, že to dělá ta voda dole. Možná, že je to všechno jen sugestce. Je to až pohansky vzrušující dívat se na plynoucí řeku. Po chvilce mívám pocit, jako bych plul já sám a voda nehybně stála. Karlův most, čili jak říkával pan Werich, kamenný most a dost, jsem měl ze všech pražských mostů nejraději. Samozřejmě, že je to přenádherný most a že své v oné fixaci krásy vykonávají i sochy, o nich znám spoustu historek a pověstí a taky drbů. Ale hodně v citovém vztahu ke Karlovu mostu dělá můj pražácký lokál patriotismus, protože málo platné. Co bych to byl za Pražáka, kdybych nebyl, jak se patří, nafoukaný na náš kamenný most? A dost. Jsou ovšem i jiné mosty, z nichž je hezčí vyhlídka. Rád se dívám z Jiráskova mostu a z mostu Legií, to je ten od Národního divadla přes Střelecký ostrov na Újezd, a taky z Mánesova a Čechova mostu. Čechův most mám vůbec rád, zvlášť když už pohled na něj nehyzdí ten šílený monument na Letenské pláni. Jiráskův most jako most není nic moc. Kromě toho se pořád třese jako sulc, což není nic příjemného, ale vyhlídka je tam krásná. Rád se dívám i dolů na jez, zvlášť když je velká voda.

bylo to čtvrté. Za náletu 14. února 45 byl Palackého most zasažen a ta sousoší přestěhovali na Vyšehrad. Pak se most rozšířil a už na něm nejsou takové ty balkonky nad jednotlivými pilíři, na nich jsem velice rád stával a nepřekážel provozu. Možná, že to vypadá, jako by řecký filozof Herakleitos byl filozofem přes řeky. Ale není. Já totiž někde slyšel, že dvakrát nevstoupíš do téže řeky. To řekl Herakleitos. Jenže já to slyšel jako kluk a o Herakleitovi jsem neměl ani tušení. Jen jsem to někde zaslechl. No a na Palackého most jsem chodil spekulovat, jak je to s tím druhým vstupováním do téže řeky. Kluci skákali z regulace do vody. Seskočili, vylezli ven a zas skočili. Nejen dvakrát, ale i třikrát, desetkrát. Trvalo mi moc let, než jsem pochopil, že když podruhé skočili do vltavských vln, že už to nebyly ty též vlny, do nichž skočili poprvé. Voda mezitím odplynula za oblouk Palackého mostu. A když z téhož místa skákali třeba za týden, byla ta první voda už možná až v Hamburku a mísila se se slanou mořskou vodou. Pokud neuvízla v některém slepém rameni, anebo pokud právě tuhle vodu nevypily kachny. Stejně je škoda, že se tekoucí voda nedá kroužkovat. Vyšlo by najevo, že třeba zrovinka těch pár kapek, které jsem sledoval dopadat na hladinu Vltavy, už jednou tím místem proteklo před nějakým časem. Doplavali k moři, vypařili se, seskupili v mrak a mrak zanesl vítr nad Prahu, kde v podobě dešťových kapek naplnili věčný koloběh života. Nejistá existence je plynoucí řeka. Oč lepší je být mostem? Takový most má své místo jisté.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Vladimír Škutina v dnešním Divadle pro vaše uši. Tentokrát jako spoluautor knižního životopisu Františka Schwarzenberga, strýce nedávno zesnulého bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Humor a nadhled, ale i věcný pohled na historii slavného šlechtického rodu provází tuhle Škutinovu knížku. Ostatně posuďte sami. V rozhlase z ní četl René Přibyl. A já už jen dodávám, jako pokaždé, zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou.

Život na Orlíku. Třeba že tatínka Karla V. ze Schwarzenbergu poznal už vlastně jen v rodinné orlické hrobce, zemřel hned na počátku světové války v září 1914 za válečného tažení ve věku 28 let, tedy když bylo malému Františkovi 1,5 roku. Své nejšťastnější dětské dny prožíval na Orlíku. Společně s bratrem Karlem, starším o necelé 2 roky. Praděd Karel III. Schwarzenberg dal z terasy postavit schůdky, aby děti nemuseli kolem pruských stráží u hlavní brány v roce 1866. Probíhačka po terase byla nejmilejší zábavou obou bratří. Na terase stála děla, která tam přitáhl maršál z ruského tažení při napoleonských válkách. A tak po dělech lezli, vozili se po nich a měli celou obrovskou terasu jen a jen pro sebe. Samozřejmě, že měli guvernantky. Ta prvá, ještě za války, byla osoba radostná. A tak i jejich dětský pokoj byl radostný. Na počátku byla ještě zdravotní sestra. František se dobře pamatuje jen na její abnormální tloušťku. Zásuvky zavírala mohutným pohybem břicha. Další guvernantka byla sice hodná, ale nebylo s ní legrace ani zamák. Nebyla to totiž guvernantka k dětem v pravém slova smyslu. Měla to být společnice matky, protože se podle tehdejších představ nehodilo, aby vdova byla sama bez společnice. Tahle guvernantka měla Karla a Františka učit anglicky, francouzsky a klavír. Přijela právě na 28. října 1918. Byla z Rakouska, odchovaná v klášteře Jeptiškami. Po ní pak přišli různí domácí učitelé, z nichž Páter Suda, vychovatel, zasluhuje samostatnou kapitolu. Kapitolu o ryzím češství. Život na zámku byl mnohem prostší, než se to v legendách o životě na zámcích traduje. Vstávalo se v 7 hodin, v 7:30 byla snídaně a od 8 hodin začalo učení. Bratři až do maturity na akademickém gymnáziu školu nenavštěvovali. Měli domácí učitele a do školy jezdili jen skládat zkoušky. Tahle praxe pak zvlášť Františkovi na právech velice pomohla k úspěšnému studiu, protože nebyl zvyklý biflovat se látku z hodiny na hodinu, ale musel být připraven na celý semestr. Leč zpět k dětským létům na Orlíku. Co snídali mladí princové? K snídani mívali mléko nebo kakao a chleba s máslem. Vánočka byla jen v neděli. Na Orlíku byl báječný kuchař, jmenoval se Müller. Toho si přivezl na zámek ještě Františkův dědeček Karel IV. Ze Schwarzenberga, vyhlášený labužník a gurmet. Na rozdíl od jiných rodin nebyl na Orlíku nikdy žádný pravidelný jídelníček. Jen v pátek byly vždycky ryby, a to obyčejně kapři. František se jich jako kluk přejedl a proto, když nemusí, kapra nejí. Ani na Vánoce. To byl totiž velký hospodářský úspěch Schwarzenbergů, že přesvědčili každého Čecha, že na štědrý večer musí být kapr. Ale i jindy, v pátek, že je třeba jíst kapra jako typickou českou rybu. Schwarzenbergům patřily skoro všechny rožmberské rybníky, které stavěl legendární Jakub Krčín z Jelčan. Když byli bratři Schwarzenbergové na vojně, Karel i František, tak se našel jako všude nějaký trouba, který kvůli každé pitomosti psal poslancům. A taky u posádky, kde sloužili oba Schwarzenbergové a s nimi ještě Jan Thurn Taxis a Jan Dobrženský, notorický stěžovatel napsal svému poslanci, že dostávají hrozné žrádlo, že se to nedá jíst. Když přijel generál Podhajský na inspekci, zavolal si výše jmenované 4 šlechtické synky a ptal se jich, jaké je jídlo. A tehdy František, byť nejmladší z těch 4, jako jejich mluvčí, odpověděl, že to sice není jako u Liprta, ale že si nemají nač stěžovat. I to je kus legendy, že na zámcích se jí jen vybrané lahůdky.
Onen stěžovatel byl synáček z typicky zbohatlické rodiny. A tam se jedli skutečně jen vybrané lahůdky i k snídani. Nejen, že si zbohatlíci stále na něco chtěli hrát, ale taky hrála roli stará rodičovská a dost česká vlastnost, že když oni se v mládí měli špatně, ať se aspoň děti mají líp. Ti čtyři předvolaní šlechtičtí synkové měli pak ještě další společný osud. Tři z nich si vzali sestry Lobkovicovi. Jan Thurn, Taxis, Zloučné a Nymburka si vzal starší sestru. František Schwarzenberg Amálii Lobkovicovou a mladší sestra Leopoldinka si vzala Jana Dobrženského z Chotěboře a dosud žijí v Kanadě. Lidé si vůbec lecos myslí o způsobu života a výchově mladých princů. Na Orlíku platila zásada. Mladí kluci se musí naučit poslouchat, aby mohli potom poroučet. Žádné rozmazlování, žádné ústupky a žádné extra buřty. Platila zásada zachování času a přesnosti. Večer ve 8:45 vytáhl vychovatel zlaté hodinky, podíval se na ně a řekl hora legalis a šlo se bez odmluvy spát. Zatímco v měšťanských rodinách si otcové přáli, aby se děti měly líp, než jsme se měli za mladami, u šlechty nic takového neplatilo. Naopak, tvrdá řehole od mlada, protože to patřilo k tradici. A až neuvěřitelná prostota. Místo šlehačkového dortu kus chleba, místo kaviáru domácí sýr. Narodili se sice se zděděnými výhodami, ale na rozdíl od měšťanských synků byli důsledně vychováváni k zásadě, že si všechno musí zasloužit a vysloužit. Všechno, co je jinak, je ze špatných šestákových románků. Matinka. Ve třech případech se tvář Františka Schwarzenberga promění v tvář chlapeckou, rozpustila laskavou a až dětsky něžnou. Vypadá jako chlapec, kdykoliv vyprhaví o Orlíku. Jako rozpustilý, ale přitom nesmírně laskavý a galantní je, když mluví o své ženě Amálii. Vždycky, a to jakoby šlehl kouzelným proutkem, se promění v něžné dítě, dítě, které je vděčné za úsměv, pohlazení, za dobré slovo. To tehdy, když si vzpomene na svou matku, kněžnu Schwarzenbergovou, rozenou Klam Galasovou a v roce 1921 znovu provdanou Kinskou. Nazývá ji Matinka, zatímco matka ženy Amálky byla Maminka. Kněžna Eleonora neměla život právě lehký. 5. února 1910 se provdala za Karla V., prince pozdějšího knížete ze Schwarzenbergu. Když bylo synovi Karlovi 3 roky a mladšímu Františkovi teprve rok, Karel Schwarzenberg zahynul. Byla válka a kněžna Eleonora zůstala s malými princi sama. Skoro nikdo jí v té době nepomáhal. Byla trochu bezradná, ale víc než bezradná to byla její povaha. Nikdy nedokázala myslet na sebe. Myslela jen a jen na ty druhé. Charakteristické pro tento vzácný rys její povahy je její výrok poté, co schořel zámek Karlova koruna roku 1943. Kněžna Eleonora se provdala roku 1921 za Zdenko Radslava, hraběte Kinského, který byl mladší než ona. A tehdy, v roce 1943, si povolala syny a děti z druhého manželství, syny Norberta Radslava a dceru Genildu, a řekla jim, teď musíme být na tatínka hodní. On vždycky počítal s tím, že mě přežije, ale nepočítal, že přežije Karlovu korunu. František Schwarzenberg říká, že je-li na něm co dobrého, je to od matky. Nikdy nehubovala. Ani to neuměla. Jen na ní bylo poznat, že nesouhlasí.
Hluboký vztah k matce zřejmě ovlivnil u Františka jeho trvalou a hlubokou úctu mariánskou, k matce nás všech. Pro Františka to byl vzor jeho matky, matinky. Obdivuhodný je vztah Františkovy matky k češtině. Narodila se ve Frýdlantu a žila částečně tam, tedy v německy mluvícím kraji, a částečně ve Vídni v Klamgalasově paláci. Začala se učit česky, až když se zasnoubila s princem Schwarzenbergem. Nejdřív ji čeština dělala potíže, pak už mluvila hezky. V kritických dobách před Mnichovem a zvlášť za okupace byla horlivější češkou než leckteří vlastenci. Těsně před smrtí zemřela v exilu ve Vídni 31. května 1967, když už byla duší na onom světě, začal na ní syn Karel mluvit česky a ona mu odpovídala z hlubokého bezvědomí krásnou češtinou.

O dva roky starší bratr Karel už ve svých 3 letech hlava rodu byl nejbližším Františkovi. Nejenže spolu vyrůstali vzdáleni od ostatních a ponecháni jeden druhému, měli společné učitele, vychovatele, připravovali se společně na zkoušky v gymnáziu a pak společně sloužili na vojně, ale snad právě proto, že každý z obou bratří byl úplně jiný, měli se tak rádi. Karel, narozený 5. července 1911 v Čimelicích, stal se už ve 3 letech hlavou mladší rodové větve na Orlíku. Maturoval s vyznamenáním na pražském akademickém gymnáziu a studoval pak 3 roky lesnictví na České technice. V letech 1931 až 1933 se stává po absolvování záložní důstojnické školy jezdectva v Pardubicích podporučíkem 8. dragounského pluku knížete Václava Svatého. A v uniformě záložního důstojníka se také v roce 1934 žení s Antoanetou, kněžnou z Fürstenbergu, se kterou měl 2 syny a 2 dcery. Na Filozofické fakultě Karlovy univerzity studuje pak historii u profesorů Pekaře Šusty a Urbánka a docenta Kalisty. A sotva na začátku svých univerzitních studií vydává už svou první knihu Landsknechta Bedřicha Schwarzenberga Španělský deník a Zrození revolucí. Krásný překlad z německých a francouzských originálů v rodovém archívu, který však bohatě komentuje a doplňuje zasvěcenými poznámkami. V létě roku 1938 sepisuje kníže Karel dnes už pověstné prohlášení české šlechty, která tak manifestovala svou oddanost československému státu v jeho historických hranicích. Po únorovém puči odchází pak s celou rodinou do Vídně. Karel Schwarzenberg dokončuje svá historická studia na Vídeňské univerzitě, kde je v roce 1955 promován doktorem filozofie. Byl nejprve knihovníkem Salzburku, pak přešel do Vídně, kde pracoval v Národní knihovně. Podařilo se mu tam zpracovat všechna bohemika. Našel totiž nespracovaného materiálu dopraveného do Vídně už roku 1617, kdy se tam stěhoval dvůr z Prahy, v němž se nikdo nevyznal, že jen a jen díky obrovské odborné znalosti Karla Schwarzenberga dnes ve Vídni existuje jedna z největších sbírek bohemik na světě. Karel Schwarzenberg však zpracovával nejen bohemika. Též věci týkající se Slovenska, Haliče a Chorvatska, s nimiž si vídeňští archiváři nevěděli rady. V archivu nalezl Karel Schwarzenberg i neznámé Husovo kázání. Našel písemné úkoly císaře Františka Josefa v češtině. Ten, kdo císaře učil česky, dbal na praktičnost použití češtiny. Císař psal: na poušti řvou lvy v diktátu.

0: Trutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Noční linka, tentokrát se datem krásným 1. července právě začíná. Bude to noční linka středečně čtvrteční, no a krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, před námi jsou opět celé 2 hodiny pro to, abychom se setkávali ve vysílání a abychom také popovídali. No a budeme aktuální. Povídání se bude vázat právě k tomu datu, které stále ještě dnes platí. Prázdniny, na které nikdy nezapomínáte. Na jaké prázdniny nikdy nezapomenete a proč? A co jste vše zažili a jaké chvíle se vám vepsaly do paměti na celý život? Kdo by neměl rád letní prázdninový a volný čas, co říkáte? Myslím, že každý z nás má v srdci i v duši spousty vzpomínek na letní prožitky, na nové kamarády, které poznal právě o prázdninách. A určitě rádi vzpomínáme také na to, co jsme kdy zažili, ať už na letních táborech, nebo na vandrech s přáteli, nebo u babiček na venkově. Tak tolik a mnohem více na téma prázdniny, na které nikdy nezapomenu. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Máme web, mnozí už píšete, ten má adresu rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail, tam můžete psát v podstatě také kdykoliv, nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Oka.

0: Na úvod Dalibor Janda, tisíckrát krásnější, máme krátce po 23. hodině a prvního vzácného hosta na telefonní lince a můžeme pozdravit do Blatné Danu. Dano, krásný večer ti přeju.
1: Jitulko, krásný večer tobě a nejenže do studia, ale do krásné propršené republiky. Konečně jsme se dočkali deště. No a přeju pohodičku všem, zdravíčko a tak dále.
0: Dobře,
1: no a
0: děkuju.
1: K tomu tématu.
0: Ano, ano.
1: No mě teda imponovala ta písnička úvodní, protože jak tam zpíval Dalibor Janda, tisíckrát krásnější než jsou prachy a tak dále. No já jsem si to vzala za své krédo životní. No a já teda budu vzpomínat na krásná léta svého dětství.
0: Ano.
1: Jednak na tábory, což teda mám pár takových zážitků, který bych vypíchla ve stručnosti, ale pak teda nádherné pobyty, a to jsem pendlovala 4 kilometry mezi vesnicemi ke své babičce.
0: Jo.
1: Já jsem měla babičku vlastně pár kilometrů teda od toho bydliště mých rodičů. No a já jsem vždycky připravila, co jsem nutně potřebovala doma, jako co jsem měla za úkoly a už jsem
0: zvalila
1: jsem takový rameček, uzlíček a už jsem si to mastila babička. Tam měli kravičky, koně. Já jsem prostě byla vesnická holka.
0: Jo.
1: Podotýkám. Takže já jsem prostě milovala to zvířectvo.
0: Ano, ano, ano.
1: Slepičky, králíky a tak dále a tak dále. Takže jsme se museli starat o kravičky, vodit je na pastvu. A jsme zažili úžasná dobrodružství. To teda musím říct, že to byly nezapomenutelné věci. A já jsem vlastně zase v té vesnici, co jsem bydlela s rodiči, tak tam jsem zase měla tetu a teď jsem taky chodila pást krávy a taky jsme blbli.
0: No tak ty máš spousty zkušeností, jak na zvěřinec.
1: Ano, jako ze zvířátky a proto já mám úžasný vztah ke zvířátku.
0: Jo, věřím, ano.
1: A zvířátka, no protože jsou vděčná za každý takové to lidské pochopení. A
0: ano, ano, ano.
1: No, někdy jsou možná lepší někteří lidé, ale to nechci teda zdůrazňovat. No a pak mám teda ty zkušenosti z táborů. Byla jsem třikrát, už po první třídě. To ještě byla Blatná, okresní město.
0: Aha.
1: A my jsme patřili vlastně do plzeňského kraje.
0: Jo.
1: Takže já jsem byla vlastně čtyřikrát jsem byla. A tak to jsem vlastně, to právě jsem byla v západočeském kraji. Takže tam jsem poprvé zažila takový ty pochůzky za pohraničníkama a poprvé jsem zažila úžasnou úrodu zmíjí.
0: Zmíjí
1: obecných, jo. A to jsme museli chodit z holinách za každýho horka a museli jsme mlátit holema.
0: Aby utekly.
1: Naše zdravotnice, některý ty zmije uklučený, prostě z nich vysávali ten jed a posílali ho na jako na preparáty prostě protijedový.
0: Ano, ano, ano.
1: Takže to mám fakt nezapomenutelný zážitek.
0: No to je silný zážitek určitě tohle.
1: Ano, no to nezapomenu. I ty cesty k těm pohraničíkům. A jo, a pak nás tam honilo taky divoká svinka. My jsme prostě šli a Anna nám vždycky říkala, ta paní vedoucí, hlavně holky, tlučte těma klackama, kvůli zmím, a když půjdeme někam dál, tak prostě povídejte si a nebuďte zase tak hluční, jsme v lese.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: Prostě, my jsme se vraceli od těch pohraničníků a najednou prostě takový chrochtání podivný. To bylo fakt dojemný, to nezapomenu do konce svého života. A najednou prostě ta bachyně teď kňučely ty malý selátka. A ona se prostě proti nám hnala, jo. Takže paní vedoucí nás teda horko těžko nás naháněla do tlupy a hnala nás teda takovým úprkem. No tak to byla jeden zážitek. No a pak jsem byla vlastně dvakrát a to už velmi stručně opravdu. Já jsem zažila první plavbu na lodí, a to vlastně z Lenory. to jsme už přešli do toho.
2: K Soumarskému mostu, ano.
1: Ano, od Soumarského, přes Soumarský most jsme jeli, jeli jsme asi 3 noci a až do, na začátek do Horní Planý, což ano, je vlastně Liponský jezero.
2: Ano.
1: Úžasný, úžasný. Moje první plavba lodí, protože jsem samozřejmě naučila plavat teda velice rychle a sama. No ale prostě nezapomenutelné zážitky. Ta plavba lodí, to byl vrchol všeho.
2: To si myslím.
1: To bylo nějaký, po nějaký čtvrtý tříje, takže nějaký 7 letech. A to je tak asi z mého příběhu.
2: No,
1: tak
2: ty nejdůležitější body určitě stojí za to, protože třeba takový vodácký tábor nebo právě plavba, ať už Lužnice nebo Vltava nebo další z těch našich řek známých, slavných, tak určitě stojí za to a určitě se vrije člověku pod kůži. No a Dano, letos stručně zahrádka, výletování, kolo, něco plánuješ konkrétního?
1: No, určitě teda teď už taky konečně k té vodě taky
2: jo.
1: Snažím teda, ale nějak mi to nevycházelo, já jsem byla fakt umořená v bedry a plánuju teda tady po okolí na kole maximálně.
2: Výlet je krásný, ano.
1: A jo, projet se a hlavně k té vodě teda, to mě teda vyloženě láká. Já jsem chodila vždycky už v dubnu do rybníka, v duben, květen už jsem byla v rybníce, ale v tom rybníce už to je tak tím horkem tak zničený, že se tam bojím a na koupaliště prostě tam jsou se davy lidi a to mě prostě nedělá.
2: Nebaví.
1: Takže takhle. Ale chtěla bych popřát všem krásné prázdniny, všem dětem a všem i nám dospělejším.
2: Ano, taky krásné prázdniny.
1: Máme také krásné prázdniny. No a já se těším teda na vnoučátka konečně taky se s nima trošku teďko zjiju, protože já jsem ožila teda tím deštíkem.
2: Tak to je dobře.
1: A všem pohodičku.
2: To je dobře. Dano, moc děkuju za návštěvu, za povídání, přeju krásný večer, hezké děkuju. Letní dny a budu se těšit zase u nás v Noční lince. Měj děkuju se hezky, moc, dobrou noc. Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Pavel Didovič a jeho bláznova ukolébavka v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. Jinak máme 23 hodin, 16 minut a na telefonu tentokrát je Františka ze Židluchovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Nitučko, já vám taky přeju krásný večer a posluchačům rád, já taky.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, když se řeknou prázdniny, na které nikdy nezapomenu, co pak vám vyběhlo v paměti?
1: Paní Nitučko, jedný prázdniny pro mě a pro mě bráchy dopadly strašně šťastně. Mm-hmm. A víte proč?
0: No.
1: My jsme jako naši jako zemědělci, že tak jsme měli pola, v těch prázdninách se akorát mlátívalo to mobily a taťka ještě dělal v Karmenovu místo toho, mimo toho. A jednou jsme dostali naporučený, že máme během dopoledne naložit fůru obilí na polu a odvést to za 100 dolů a odpoledne se teďka vrátí z práce, tak to vymlátí. My jsme měli svou mlátičku, jo, a tak jsme tři děcka byli a naši, tak jsme to stačili vždycky tu fůru za to odpoledne vymlátit. Ale to, mě bylo asi tak 13 roků, bráchovi 10, on byl, chodil po polu a dával mě vidlama, podávkama nahoru ty snopy na vůz. Aha. A já jsem to skládal, jo?
0: Jo.
1: A na pěknou fůru. Ale my jako kluci, to víte, taky jsme zkoušeli kouření.
0: No, to je jasná věc. Kdybyste to chtěli jen zkoušet, než do letních prázdninách.
1: A na té fůře já jsem si zapálil tu cigaretu. Ta cigareta během té prázdniny tam
0: někam spadla
1: do té fůry. No teď jsem se klepal celou dobu strachy, jestli to nechytne někde po cestě. A nebo když jsme to potom zavezli za tu stodolu našu a odpříhli jsme to, ty kravičky, tak já jsem furt chodil se dívat, jestli náhodou ta fůra nehoří.
0: Jo, aby s tím nešla i ta stodola, no, to by byl průšvih teda.
1: A naštěstí to dobře všechno dopadlo, takže říkám, to byly pro mě takový nejšťastnější prázdniny s dobrým koncem, jo? Ale musím říct, že za pár roku stejnak ta stodola lehle popilím, jo? To byla asi bouřka nějaká, do toho uhodil blesk.
0: Aha.
1: No, takže stejnak ta stodola zhořela, jo?
0: Takže fakticky při bouřce takhle prostě čapla a bylo po stodole.
1: No. Bylo po stodole, takže já z té stodoly mám kousek baráku postavený od těch cihel.
0: Jo, ze zbytku jo, aspoň.
1: Takže toto občas na to vždycky vzpomínám, že to mohlo zhořet a nezhořelo, tak jako na všeho důvodu, že jsme tam kouřili, jo, na té půdu na poli. Takže jsou prostě ještě dneska šťastné, jinak nás taťka mi si pomlátil. To bylo teda něco, jo?
0: Bylo by zlé zkrátka, ano, rozumím. No.
1: Jinak jsme byli na těch dovolených, jako na těch táborech, to už jsem tady minule říká, bez kry a někde tam v tom Náchodě nebo v Broumově, tam jsme byli taky jako děcka. To jsem měl, já myslím, naše děti, nás je 5, tak myslím jediné, co jsem tak jezdil na ty dvoje prázdniny, jinak ty moji sourozenci asi nikde nebyli.
0: Nechtělo se jim jakože z domova, nebo?
1: Já nevím, tak já jsem akorát myslím nejstarší jsou, takže si se dostával tu výhodu, jo.
0: Tak jste to objel za ně zkrátka všechno.
1: Takže tak to je ty, jinak samozřejmě byly prázdniny, tak jsme pásávali taky kravičky. Jednou k nám, to jsem poprvé viděl, letadlo na zemi přistálo, blízko nám, jak se pásly ty krabičky, tak jsme měli bratránka Bertíka, který z Brna, ten k nám taky jezdil na ty prázdniny. Tak my jsme utíkali s vlákem k tomu letadlu se podívat a ten Bertík chudák, tomu jsme dali ty krabičky, jako ty řemeny, aby je pásl. Tak se těšil, taky se podíval na to letadlo, aby jsme mu to neumožnili, jo. Tak už jsme byli lajdáci, jo. Ale aspoň si Bertík užil trochu taky venkova, jo, protože byl brněnský kluk, no.
0: No jasně, je potřeba z města vystřelit na prázdniny do přírody a tak užít si to.
1: No. Takže Tak to, no, tak to je moje takový prostě prázdniny, na který dodnes vzpomínám.
0: Tak jo, to je dobře. Tak Františku, moc vám děkuju taky za povídání a za vzpomínání. Přeju hezké letní večery a krásné dny samozřejmě a užijte si také nějaké to výletování o těch letošních prázdninách a o tom letošním létu.
1: Ano, paní Zituško, taky a děkuji vám, že jste mě vzala a přeju dobrou noc.
0: Mějte se moc hezky, díky, naslyšenou, zdravíme do Židlochovic, tak to byl pan František.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ježaraj, skupina Elán a písnička Človečina. Tak, tolik muzika za 4:30. Tolik máme hodin a na telefonu máme Libušku z Mnichovic. Libuško, krásný večer.
1: Já vás ještě zdravím, Anitušku.
0: Děkuju.
1: A všechny posluchače, co jsou napříjme.
0: Děkuju za všechny.
1: Já jsem to zapomněla ani říct. prázdniny jsme se těšili, to samozřejmě. Mm-hmm. Babičku jsme měli vlastně místě, dvě babičky se... že jsme za nima nemuseli někam jezdit. Mm-hmm. Jedna byla u náměstí a druhá u nás,
0: jo,
1: a my jsme u nádraží, jo.
0: Uh-huh.
1: No, tak jako no to, ale rádi jsme tam chodili, dědeček měl kravičku, tady,
0: mm-hmm,
1: trávko a jezdě na myšlín pro trávu. Babička vždycky koukali jsme z okna, jak to dědeče honem, honem, a my jsme se s krávou složili. No, tak jako bylo to hezký takový. Pak je, vedle sousedí, to byly tři kluci, my dvě, že se taky hrávali s nima.
0: Mm-hmm.
1: Když přijeli k nám, my k nima, když přijeli příbuzní z Plzně, tak ten strejda uměl povídat pohádky, vyprávět tam. A
0: jo.
1: On se to vymýšle. On se
0: no je, já vím, že to někteří umí krásně, ano.
1: No a opravdu, hejte se, pusy otevřený všechny, a ten jeden řekl, ještě strejčku nám něco pověste. Opravdu uměl to povídat. No to jsme vždycky na to těšili, bylo to hezký, no bohužel to všechno uteklo. Ale ty prázdniny, a, no říkám, vůbec to bylo hezký dětství, že to děti byly prarodiče, no to bylo právě důležitý. No a tak to všechno uteklo. Ale jako...
0: Ráda na to vzpomínáte určitě, že jo?
1: No, no to určitě, no. To víte, že jo.
0: Na tyhle ty zážitky dětství.
1: No.
0: Mm-hmm. No tak to byly prázdniny vlastně u babičky, u dědečka a třeba nějaké tábory nebo něco takového. Jezdili se

0: Žalman Lohonka a spol a divoký horský tymián. To vše tady u nás v Noční lince a dovolala se k nám také Jarča z Friedlandu. Jarčo, krásný večer.
1: Já přeju krásný večer vám i tuž i všem lidičkám.
0: Děkuju za všechny.
1: No, prosím. A chci říct vám, že ty prázdniny jsme jako malí. Bylo mi tenkrát 12 a měla jsem dvě neteře. Mhm. Na hlídání,
0: ano.
1: Protože jsme šli na koupaliště a měli jsme kamarádku. A ta kamarádka byla stejně stará jako moje neteř, 9 let. Uh-huh. A neteř byla 9, jejich kamarádka taky 9 a nejmladší neteř byla 7, protože tam ty byly ještě menší.
0: Uh-huh.
1: Takže jsme nemohli vzít, protože to by bylo moc.
0: Jasně.
1: A byli jsme na šli jsme na koupaliště ve Friedlandě, když tady jsme měli. A když jsme šli na koupaliště, tak jsme se koupali a najednou přišla bouřka.
0: Mm-hmm.
1: No jo, ale to byla sranda. Jenomže oni nechtěli jít. No a hned mi na mě žalovali u sestry. No jo, mami, Jarča honem nás hnala domů. Jenomže já jsem to myslela dobře, protože bouřku přitahuje voda, že jo. No a oni, že ne, říkám, no jdeme, já vás zase na starost, tak budete poslouchat vy mě a ne já vám.
0: Mm-hmm.
1: No tak poslechli, no ale pak žalovali sestře, no mamko, Jarča nás vytáhla z bazénu a honem jsme hnali domů z koupaliště. Sestra mi řekla, dobře vás vytáhla, protože měla vás na starosti, tak budete muset poslouchat jí

0: balkóny na sono, honem se sbírat sono, jo, schrabat a dát ho do kupek a když už bylo suchý, tak honem jsme čekali, než přijede, až přijede vlak, tak jsme museli přestrať a honem jsme šli dolů a vezeli jsme to na trakaři. Protože tenkrát, když byla velká voda, tak nám vzala lávku voda u Harty. No tak jsme museli přestrať. No pak babička přišla o dědu, obdověla, že jo. No tak jsme, pak babička byla v Kunaticích, tak jsme to vzdělali v Kunaticích. I na seno, jako malí děti, to se pamatuje člověk. No a potom, když jsme byli dospělí, tak už museli rodiče za nás, protože jsme chodili do školy, že jo. No tak mámka chodívali na Velikánskou louku k Slejdovi, tadyhle dolů v Kunaticích, takže se sušilo hodně sena, protože bylo hodně zvířat. Takže na, aby byl na zimu do sena,
1: jo.
0: Aby se mohli krmit.
1: Takže máte spoustu vzpomínek a zážitků, rozumím. A ráda vzpomínáte. No Jarčo, a co letos? Už jsou plány nějaké?
0: No, letos teda ne, letos jedou, jako neteře pojedou sami na dovolenou, protože už mají si děti, že jo,
1: jasně.
0: Mají si dvoučata.
1: Už je
0: takže
1: to jinak.
0: Já jako, už je to jiný, no, prostě, už prostě jsou dospělí, mají svý, tak já ti jezdím, no a pak se zase sejdeme příště, no. A pak až to, tak chci poděkovat vašemu kolegovi Borkovi,
1: no.
0: Že mi dneska gratuloval, bylo 12.4, když jsem volala do noční linky, protože dneska máme Jaroslavy svátek a nás v rodině jich 7.
1: Jej, no tak já přeju krásný ještě sváteční večer, Jarčo, chvilku.
0: Děkuju. No a to, že jsme, ještě mám kamarádky ze školky a ze školy,
1: ano.
0: Jedna by, má tady jako bydlí, má tačku tady naproti mě, jak vodený kousek.
1: Ano. Potom,
0: jedna učitelka učí, to se taky jmenuje, takže to mám hodně známých. A jedna byla ještě v Liberci, z učiliště, která se stěhovala tenkrát do Nového města.
1: Jo.
0: Takže nás jich je hodně, co znám.
1: Jasně.
0: Ale v rodině jich nás je 7. Ve Frýdantě jsou 3, v Praze jsou 2 a v Dubovicích jsou taky 2.
1: Takže oslava velká určitě byla.
0: No to nebyla, já jsem si to oslavila jako sama, protože mě volali, poslali mi SMSky, kamarádi a to. A přes rozhlas mi dneska hráli taky.
1: No tak.
0: Libereckýho, takže musím zítra poděkovat jim, až se dovolám do rozhlasu do Libereckýho, protože musím všem poděkovat za gratulace, tak i vám i tady děkuji za gratulace.
1: Není vůbec zač, já děkuju za návštěvu, Jarčo. Přeju ještě chvilku krásného svátečního večera a zase příště se budu těšit. Díky.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky se vám to občas stává. Člověk třeba slyší v rozhlase kousek nějaké povídky, jenom tak jako letmo. A i když nepozná autora, řekne si, tohle už jsem ale někde viděl. No a právě povídkám, které si našly cestu do rozhlasového studia, ale i na filmové plátno nebo do televize, bude patřit

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To byl Karel Gott a zvukomalebný překlad textu. Karel Šíp je jeho autorem. Vstříc náhodám zpíval v angličtině jako Sweet Caroline Neil Diamond. Pamatujete si na televizní adaptaci povídky Antona Pavloviče Čechova Medvěd? No, jak by ne, vidíte, to se nedá zapomenout. Brilantní miniatura, dialog Jana Vericha jako statkáře Smirnova s vdovou Stely Zázvorkové. V rozhlase pak v jejich rolích paní Alena Vránová a František Hanus.
2: Milostivá paní, viděl jsem ve svém životě o hodně víc žen než vy vrabců. 3x jsem se kvůli ženám střílel v souboji. 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě. Ano, milostivá paní, byly časy, když jsem ze sebe dělal hlubáka, sentimentálně švéholil, lichotil, rozplýval se jako med, šoupal nohama. Miloval jsem, trpěl, vzdychal, malátněl, ochládal, žvatlal o emancipaci. Polovinu majetku jsem utratil na něžné city, ale teď, milostivá, úctivá poklona, teď mě nenachytáte, ne?
3: Co mi to tu povídáte? Kdo vás chce nachytat?
2: Já nemluvím o vás, paní, ale o všech. Všechny ženské, od malička až do hrobu se jenom upejpají, fanfrněj, pomlouvají, nenávidí. Prolhané jsou až do morku kostí. Jsou nicotné, malicherné, nebezcitné. Z jejich logiky by člověk vyletěl z kůže. A co se týče rozumu, no promiňte, že jsem tak upřímný, ale to i ten vrabec může dát každému filozofovi v sukni flek. Vemte si, jakou chcete. Mušalín etér, polobohyně, milion vřelých vzdechů a zahledí se jí do duše a on je to docela obyčejný krokodil. A nejvíc je v steku to, že ten krokodil si, Bůh ví proč, představuje, že jeho hlavní půvab, jeho privilegium a monopol je něžný cit. Vzal to všechno čert. Co pak ženská umí milovat někoho jiného než mopslíka? V lásce umí jen fňukat a vzdychat. Kde muž trpí,

0: a obětuje se. Celá její láska se projevuje leda v tom, že vrtí vlečkou a snaží se člověka pořádně přistřípnout za nos.
1: Pane, promiňte, ale mě vaše názory na ženy vůbec nezajímají.
0: Vy máte tu smůlu, že jste žena, tak to tady znáte sama podle sebe ženskou povahu. No řekněte mi na své svědomí, viděla jste za celý svůj život ženu, která by byla upřímná, stála a věrná? No, neviděla. Stále a věrné jsou jenom staré báby a šeredy. To spíš potkáš rohatou kočku nebo bílého tetřeva než věrnou ženu.
1: No dovolte. A kdo je tedy podle vás v lásce věrný a stálý? Snadné muž?
0: A? Ano, milostivá. Muž.
1: Muž. Muž je podle vás stálý a věrný v lásce. Podívejme se, to je novina. Muži jsou věrní a stálí. Když už jsme u toho, řeknu vám, že ze všech mužů, které jsem kdy poznala a znám, ten nejlepší byl můj neboštík manžel. Milovala jsem ho vášnivě. Celou svou duší. Jak jen může milovat mladá, inteligentní žena?
0: To známe, to známe.
1: Dala jsem mu svoje mládí, štěstí, život, své jmění. Dýchala jsem pro něho. Modlila jsem se k němu jako pohanka. A co on? Ten nejlepší ze všech mužů mě tím nejhnusnějším způsobem klamal, kudy chodil. Po jeho smrti jsem našla v jeho stole plnou skřínku milostných dopisů. A zaživa hrůza vzpomenout. Zaživa mě nechával celé týdny samotnou. Před očima mi chodil za jinými a podváděl mě. Moje peníze rozhazoval a můj cit mu byl pro smích. A já, bez ohledu na to všechno, jsem ho milovala. A byla jsem mu věrná. A to ještě není všechno. Teď, když on umřel, jsem mu věrná stále dál. Pohřbila jsem se navždycky mezi čtyřmi stěnami. A nesvléknu tenhle smutek až do hrobu.
0: Smutek. Nechápu, za koho mě máte. Jako bych přesně nevěděl, proč nosíte tuhle černou maškarádu a proč jste se pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Já do vás vidím. Je to tak tajemné a poetické. Kolem domu pojede nějaký kadet nebo zelený poet a podívá se do okna a pomyslí si, tady žije tajemná černá vdova, která se z lásky k muži pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Že jo, jo, jo. Známe ty triky, známe.
1: Cože? Jak si vůbec dovolujete tohle všechno říkat?
0: Prosím vás, pohřbila jste se zaživa, ale nezapomněla jste se přitom napudrovat.
1: Jak si to troufáte se mnou mluvit?
0: Tak si čtelo slově, nejsem váš správce, já nejsem žena, tak mám ve zvyku říkat své názory do očí. Neračte tedy křičet.
1: Já nekřičím, vy křičíte. Nechte mě laskavě na pokoji.
0: Byl rád, ale nejdřív zaplaťte.
1: Nic vám nedám.
0: Ne, milostivá, nedáte.
1: Abyste věděl, nedostanete ani rubl, mám na zlost. Můžete klidně jít.
0: Podívejte, milostivá, nejsem ani váš manžel, ani ženích, tak mi laskavě nedělejte scény, nemám to rád. Ach, já toho už mám pokrč.
1: Pane, co jste si to dovolil?
0: Co pak?
1: Jak si to představujete sednout si, když s vámi mluvím?
0: Jo, nevím, proč by si nemohl sednout.
1: Okamžitě vstaňte a jděte.
0: To půjdu, až mi dáte peníze. Bože, jaký já mám vztek.
1: Nehodlám se bavit s hulváty, žádám vás znovu, odejděte, slyšíte, no tak bude to.
0: Ne, ne, ne.
1: Tak vy nepůjdete.
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Prosím, jak si přejete. Luko, Luko, hned sem pojď.
2: Prosím, milost paní.
1: Luko, vyveď i hned toho pána.
2: Jak si přejete, milost paní. Milost pane, račte odejít. No vidíte sám, nedá se nic. Vstaňte, pojďte.
0: S čím si myslíš, že mluvíš? Zašlápnu tě jako šarát.
2: Pro pána krále, pane bože, spravedlivý, co s nám to udělal. Je mi zlé, pomožte. Dech se mi svírá.
1: Co jste to? Vždyť on snad dočistá. Luko, Luko, slyšíš, kde je Daša Honem? Dašo, Pelagejo, Dašo, kde jsou ty ženské?
2: Všechny šli na jahody, nikdo není doma. Já mi zlé, pomozte vodu.
1: Vidíte, co jste způsobil, člověče, zmizte už konečně, ať vás nevidím.
0: Radím vám, abyste se těmi chovala slušně.
1: Cože? Vy mi radíte co? Vy chrapoune! Medvěde! Vy barbare! Monstrum jedno!
0: Co jste to řekla?
1: Řekla jsem, že jste medvěd a monstrum.
0: Dovolte, jaké vy máte právo mě urážet.
1: Tak já vás urážím. A proč ne? Proč pak bych nemohla? Nechoďte ke mně, nestrkejte do mě. Myslíte, že se vás bojím?
0: A vy si myslíte, že když jste slabá žena, poetické stvoření, že mě máte právo beztrestně urážet? To ne, ne, ne, ne.
3: Chci souboj, chci se s vámi být.
2: Pro pána krále, lidičky, pomoc, vodu.
3: Rozumíte, rozumíte, chci se s vámi střílet.
1: Vy si myslíte, že se vás bojím? Že se leknu těch vašich velkých pěstí a býčí šíje? Ale to jste na omilu, barbare jeden.
3: Povídám souboj. Nikomu nedovolím, aby mě urážela, nebudu se ohlížet na to, že jste žena.
1: Vy mervěre, mervěre.
3: Já chci souboj.
1: Tak vy se chcete střílet? Dobře, jak si přejete?
3: Ano, přeju a hned.
1: Tak hned, po muži tu zůstaly dvě pistole. Ani nevíte, s jakou rozkoší vám vpálím kulku do té vaší měděné palice. Čert vás vem, jdu pro ně.
3: Jenom běž. Odstřelím tě jako kuře. Já nesím žádný malý kluk. Žádné sentimentální štěně. Ale co já, ty pak slavé stvoření, nic takového pro mě nečiště.
2: Tatičku náš rodný, buď tak hodný, smiluj se nade mnou, odejdi odtud. K smrti si tu všechny vylekal a teď chceš ještě střílet.
3: Ano, střílet se bude, souboj bude. Však je to taky rovnoprávnost, emancipace. Odstřelím ji už z principu, ze zásady. Je to ale ženská. To mi dala. Vpálím vám kulku do té měděné palice. To je, ale jak přijela moje vyzvání. Zčervenala oči, blýskaly. Tedy čestné slovo, takovou vidím po prvém životě.
2: Tatičku, odejdi prosím tě o to.
3: To je, ale ženská, tohle si dám líbit. Žádné omdlívání, žádné fňukání, ale oheň, střelný prach. Raketa, že člověku lítojí zabíjet.
2: Tatíčku, na, poslechni mě, odejdi.
3: Na mou duši, líbí se mi. I ten dluh bych jí byl schopen odpustit. Teď mě přešel. Je to obdivuhodná žena.
1: Tak tady jsou ty pistole, ale než se začneme bít... Ukažte mi laskavě, jak se střílí. V životě jsem ještě neměla pistoli v ruce.
2: Ach, bože můj, smiluj se nad námi. Já jdu pro zahradníka a kočího. Za co se na nás řítí taková pohroma? Lidi, lidi, lidi, kde jste, kdo?
3: Tedy totiž existuje vlastně několik druhů pistolí. Při soubojích se užívají speciální pistole Mortimer. Ty jsou na kapsle, ale vy tady máte, jak vidím, revolvery systému. Smith a Wesson s trojnásobnou průbojností, s centrálním úderníkem. Nádherné, nádherné zbraně. Mají cenu minimálně 90 rublů za pár. No, tedy revolver musíte držet asi takhle. Vemte ho do ruky, prosím. Tak, teď... Teď natáhněte paži, ano. Uh-huh. Hlavu malinko zaklonit, počkejte. Ano, správně, správně, tak je to správně. Zamhuřte jedno oko. Bože, tam má oči.
1: Takhle? Je to takhle dobře?
3: A, ano, no, výborně, výborně, pak zamíříte. Natáhněte kohoutek a tím prstem dovolte.
1: Prosím.
3: Ano, tímto prstem stisknete tady tohle. Ano, to je všechno, to je všechno. Hlavně, prosím vás, si pamatujte... Nestratit klid, ano, nestratit klid a přimíření nespěchejte, snažte se, aby se vám netřásla ruka.
1: Dobrá, to stačí. Můžeme začít. Ale tady v pokoji by se střílelo nešikovně. Pojďme na zahradu.
3: Jak chcete. No, pojďme. Jen bych vás rád upozornil, že já tedy vystřelím do vzduchu.
1: Do vzduchu? A proč?
3: Protože ostatně to je moje věc.
1: Aha, vy jste dostal strach. A tak to tedy ne, vážený pane. Jen se nevykrucujte, pojďte za mnou. Nebudu mít klid, dokud vám neprovrtám hlavu. Vy jste vážně dostal strach?
3: Ano, dostal.
1: Lžete. Proč se najednou nechcete být?
3: Protože se mi líbíte.
1: Tak já se mu líbím. On si troufá říct, že se mu líbím. Nechte těch vtipů, jdeme.
3: Dobře, dobře, pojďme tady.
1: No počkejte, počkejte, a co pistole? Vemte si tu pistoli.
3: Počkejte, ještě se pořád zlobíte, Já jsem se taky vztekl, jako dělal samozřejmě, ale pochopte, jak bych vám to jenom vyjádřil, jde tady přece totiž, nejde totiž, jde totiž, no ano, co pak já můžu za to, že se mi líbíte, no prostě se mi líbíte, rozumíte? Já jsem se do vás málem zamiloval.
1: Nepřibližujte se ke mně, já vás nenávidím.
3: Prosím vás, nezlobte se, ale nikdy v životě jsem neviděl takovou ženu, já jsem prostě ztracen, jde se mnou konec, chytil jsem se do pasti jako myš.
1: Nechoďte ke mně, nebo vystřelím.
3: Jen střílejte. Víte, jaké to bude pro mě štěstí umřít před vašíma krásnýma očima? Umřít kulkou z revolveru, který drží ta maličká sametová ručka.
1: Jděte pryč, ještě krok a střelím.
3: Rozmyslete si to a rozhodněte se hned. Jestli odtud odejdu, nebo jestli mě zastřelíte, bude konec. Rychle se rozhodněte. Jsem šlechtic, řádný člověk, mám příjem 10 000 ročně. Za jediným grošem na zemi se vrhnu jako ostříž. Mám znamenité koně, chcete se stát mou ženou?
1: Já chci souboj, jdeme se střílet.
3: Já jsem se zbláznil, zamiloval jsem se jako kluk, jako hlupák.
1: Au, puste mě, okamžitě mě pustí.
3: Já nemohu, já miluju, jako jsem nikdy nemiloval. No 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě.
1: Jestli mě nepustíte,
3: ale
1: já budu křičat.
3: Ale ani jednu z nich jsem nemiloval tak jako vás.
1: Luko, pomoc!
3: Já jsem jako limonáda, jako sirup, jako huspenina. Klečím tady na kolenou, jako hlupák nabízím vám.
1: Nechte toho, člověče.
3: Je to pořádná hamba, to je ostuda. 5 let jsem se nezamiloval. Zařekl jsem se a najednou do toho zapadnu jako do závěje. Nabízím vám ruku. Rozhodněte se, ano nebo ne. No řekněte. Nechcete? Nevadí. Není třeba. Teď tedy mohu jít.
1: Počkejte.
3: Ano?
1: Nic. Jděte. Ostatně. Počkejte. Ne, jděte. Nenávidím vás. Nebo ne. Neodcházejte. Ach, kdybyste věděl, jaký mám vztek, jaký já mám vztek. Prokletý revolver, otekly mi prsty od toho krámu. Co tu ještě stojíte, zmizte.
3: Tedy s Bohem.
1: Ano, jděte. Kam jdete? Počkejte. Ne, nechoďte ke mně.
3: Je to vztek. Zamiloval jsem se jako šturentík. Klečel jsem před vámi na kolenou, až mi z toho naskočila tady husí kůže. Miluju vás. To mi tady ještě scházelo, zamilovat se do vás. Zítra musím platit úroky, začíná se noseč. A teď ještě tohle do toho všeho.
1: Nedotýkejte se mě.
3: Tohle si nikdy.
1: Ruce pryč, puste mě.
3: To si nikdy neodpustím, rozumíš?
1: Já vás.
3: Neodpustím.
1: Já tě ne. Nena.
2: Tak rychle, pojďte. Jo. Je to Lupič. Kde je ten hulvá? Rychle, tady v saloně. Za chvíli, bude pozdě.
4: Promiňte, milost paní.
1: Luko, běž vyřídit do konírny, aby dnes to by mu vůbec žádný oves nedávali.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dar lásky. Tak se jmenoval starší americký film z roku 1978, natočený podle jedné z povídek humoristy O. Henryho. Občas ho ještě můžete vidět v televizi na Vánoce, tedy ten film, nikoli autora té povídky. Protože právě na Vánoce tahle poetická romance o dvou mladých lidech, kteří nemají nic víc než sami sebe, právem patří.
2: Chudí lidé James Dillingham Youngovi mají ve svém majetku dvě vzácné věci, na které jsou pyšní. První z těch dvou vzácných věcí jsou Jimovi zlaté hodinky. Hodinky po otci, po dědkovi, vlastně už po pradědkovi. A druhá z těch dvou jsou Deliny vlasy. Kdyby třeba naproti v tom domě za větracím světlíkem bydlela královna ze Sáby, spustila by Dela jednoho dne svoje krásné vlasy při sušení z okna jenom proto, aby zesměšnila všechny poklady jejího veličenstva. A kdyby král Šalamoun byl v tomhle domě domovníkem a kdyby všechny svoje poklady měl dole ve sklepě, Jim by mu mohl vytasit své hodinky vždycky místo pozdravu na chodbě toho domu a viděl by slavného krále, jak si samou závistí trhá vousy z brady. Della stojí před zrcadlem v kaštanové tunice svých vlasů. Teď je dobře vidíme. Teď víme, že jí sájí až po kolena. Ale to je pouhý okamžik. Prsty s hřebenem se vlasů opět zmocňují a nervózně upravují kaštanový poklad na Delině hlavě. Jen dvě slzy skáply dolů ze zrcadla na laciný, spíš už šedý než červený koberec. A na vlasech už sedí starý hnědý klobouk. Dveře se za nimi zavírají. Broadway září neony a reklamami. Madame Saffron je vše pro vaše vlasy. Přijďte k nám.
3: Dobrý den.
4: Přejete si, prosím?
3: Já jsem se chtěla jen zeptat.
4: Prosím.
3: Jestli taky kupujete vlasy?
4: Taky kupujeme vlasy. Jenomže ne každé, slečinko.
3: A koupila byste ty moje?
4: Zajíce v pytli nekupuju.
3: Já vám nerozumím.
4: Sundejte klobouk. Uvidíme, na čem jsme.
3: Promiňte. Samozřejmě máte pravdu, nezlobte se na mě.
4: Ukažte. To by snad šlo. Nevypadají tak špatně. Můžu vám je rozpustit?
3: Jen si s nimi dělejte, co chcete.
4: Koupím.
3: Kolik dáte?
4: $15.
3: Ne.
4: Zdá se vám to málo?
3: Ne, to ne.
4: Tak 20.
3: Ne.
4: Ale víc už ani cent.
3: Ne. Ano. Ale na ruku. A hned.
4: Tady je máte. Posaďte se. Co je s vámi?
3: Nic to nic. Tak už si je vemte. Stříhejte, já spěchám.

0: Ach, Delo, Delo, okradla tě stará bestie. Ale ty to nevíš, nechceš vědět. Dostala si křídla, $20. A chceš mu za ně koupit celý svět. A lítáš po obchodech ve všech ulicích. Už 2 hodiny lítáš, 3 hodiny lítáš. Konečně už přistáváš, už konečně si našla pravý dárek pro Jima. V tom krámě snad už nejposlednějším. A je to platinový řetízek. Tepaný přívěsek k těm jeho cibulím, k těm jeho zlatým zděděným a v kapse bez řetízku uvězněným, krásně tikajícím, přesně jdoucím cibulím.
1: S takovým řetízkem, s tímhle tím přívěskem k těm svým zlatým hodinkám se může můj Jim ukazovat ve všech salonech. V každé společnosti může plným právem tasit přesný čas, když se ho zeptají, kolik je hodin. Ten kožený řemínek, ten šufťácký, ten špatný, co k ním dosud měl, ten z nich strhnu a vyhodím ho do popelnice. A ode dneška se už konečně přestane Jim stydět za to jediný, co zdědil. Za to jediný, co má, co může všude ukazovat. Ten řetízek je prostej, dobře vytepanej, střídmej, stejně pevnej a nepoddajnej jako Jim. Žádná velká paráda, ale velká hodnota na první pohled. To jsou oni oba. Nic lepšího už jsem mu koupit nemohla.
0: A kolik tě to stálo, Delo?
1: $21.
0: Tak ještě víc než vlasy?
1: 80 centů ještě mám, když bude nejhůř.

0: Della došla s dárkem domů a s hrůzou se podívala v zrcadle na zbytky svých krásných, dlouhých, kaštanových vlasů. Vyndala gulmu, zažehla plyn a dala se do pilné práce, aby napravila skázu napáchanou samou štědrostí a samou láskou. Za 40 minut bylo všecko, co jí zbylo na hlavě, tak rozkošně chundelaté, že si připadala jako čistokrevný pudl. Zrcadlo k ní bylo kruté.
1: Jestli mě Jim nezabije dřív, než na mě vrhne druhej pohled, tak to zapijem. Až někdy, až mě přejde strach. Nevážně. Řekněte mi, co jsem měla dělat, když jsem měla jenom $1.87. Proboha. Už jde. Ach ano. To jsou jeho kroky. Vidím ho, jak stoupá po schodech v tom svým starým utíkáčku, bez rukavic. Ale na ty už jsem neměla. Až příště, Jime. Koupím ti je, až mi vlasy zase narostou. I novej zimník budeš mít, až narostou. Jen teď mě nezatracuj. Jime, mám pro tebe nejkrásnější dárek. Měj mě rád. Měj mě rád i tak, jak jsem. Jime, měj mě rád jako ostříhanou ovci. Jime, měj mě rád.
2: Ahoj, Delo.
3: Co? Ne.
1: Jime, miláčko, ty jsi přesný jako ty tvoje hodinky.
3: Ne.
1: Já taky. Kávu už máš na stole, je čerstvá. Fantasticky voní.
3: Je. To snad není možné.
1: Koukáš na mě jako na cizí.
3: Ne, to není...
1: Ano, Jime. Musela jsem.
3: Ne.
1: Musela jsem prodat vlasy, chápeš? Musela jsem.
3: A proč?
1: Protože je štědrý den.
3: A
1: já bych k tobě nemohla být štědrá, miláčku.
3: Kde jsou?
1: Brzy budou. Zase budou, teď mi rostou strašně rychle, ty to víš. Tak nešťastný a veselý. Jime, dej mi pusu, radujme se.
3: Která potvora tě o ně připravila?
1: Dobře mi je zaplatila, Jime. Já mám za ně krásný dárek pro tebe.
3: Počkej, tak ty je nemáš.
1: Jime.
3: Je nemáš.
1: Ty mluvíš jako blázen.
3: Ty...
1: Pamatuj se, slyšíš.
3: Ty je nemůžeš?
1: Ano, prodala jsem vlasy, jedna potvora mě o ně připravila, ale já jsem je sama nabídla, protože tě mám ráda. Co pak to nejsem já i bez nich, kdo tě hladí a lípa? Nebo jsi měla rád ty vlasy víc než mě?
3: Nic nevíš.
1: I když jsem jich měla hodně, dali se spočítat, to ano. Jenom jedno nikdy nikdo nespočítá. Víš, co nikdy nikdo nespočítá?
3: Ty nic nevíš.
1: Nevíš. Ale hlad už máš, viď? Hned to bude, všecko už mám připraveno. Osmažím tě řízky, chceš?
0: Ne, Jim ještě řízky nechce. Probouzí se z tranzu. Objímá svou Delu. No... Otočme se, nerušme je, buďme diskrétní.
2: Delo, odpust mi to všechno, já tě mám rád i bez vlasů, to přece víš, jenomže kdybych byl v tom prvním okamžiku omdl, tak bych se tomu vůbec nedivil.
1: Proč?
2: No, to pochopíš, až rozbalíš tenhle ten dárek pro tebe. Na, vezmi si ho.
1: Co je tam? Ten provázek je samý úzel. Řekni, co jsi mi koupil.
2: Ukaž, pomůžu ti.
1: Řebeny. To jsou ty nejkrásnější řebeny na moje vlasy.
2: Nebleč. Slyšíš? Narostou ti. No tak nebreč.
1: Já je znám. Chodila jsem se na ně dívat do výkladní skříně na Broadway. Jsou z nejvzácnější želvoviny. Samej drahokam. Kde jsi na ně vzal? Já vím přesně, kolik stály.
2: Tak už nebereč.
1: Čime? Já cítím, jak mi rostou. Jak mi vlastně rostou, Čime? Miláčku. Ježíš, já jsem sobec. No vidíš, jaký já jsem sobec. Brečím štěstím z toho tvýho nádherného dárku a ten svůj, co jsem ti koupila, ten ti neukážu. Pust mě. Podívej se na něj. Zabalenej není, ale... Ten je... Co?
2: Co? Delo...
1: Koukej, jak se krásně leskne. Jak se třpití.
2: Ano...
1: Aspoň stokrát za den se teď budeš muset dívat, kolik je hodin. Kolik máš na těch svých zlatých cibulích.
2: To...
1: Dej mi je. Dej mi ty svý hodinky. Já je chci vidět v páru. Můj přívěsek a tvoje zlatý cibule. Tohle jsem já. Tvůj přívěsek. A ty mi děláš tík. Ukaž mi je.
2: Já ti chci něco říct.
1: Až potom. Napřed mi dej ty svoje hodinky.
2: Prodal jsem je.
1: Komu? Proč? Kde jsou?
2: Koupil jsem ti za ně ty tvý hřebeny.
1: Čime?
2: A teď už můžeš smažit řízky, miláčku. Pojď, pomůžu ti. Nebereš, protože nic k breku mezi námi není. Protože snad nikdo na světě nepoznal tolik štědrej den jako dneska my dva.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Když tu dnes v Divadle pro vaše uši vybírám tedy alespoň namátkou z titulů, které známe možná víc ve filmové nebo televizní podobě než z rozhlasu, nemůžu teď na závěr zapomenout ani na Karla Čapka. V jeho povídkách se našli filmaři stejně jako rozhlasoví režiséři. Co třeba takový Čapkův básník? Aneb jak poetické vidění světa pomůže při vyšetřování dopravní nehody? Robert Tamchina ve studiu a kolega Tomáš Rypan v režii vám společně přejí dobré dny a těšíme se zase brzy. Naslyšenou.
2: Slečno, poslala jste už pro doktora Mejzlíka?
3: Ano, pane komisaři.

0: Strážník číslo 141 se hlásí, pane doktore.
1: Tak vy jste viděl ze vzdálenosti 300 kroků jedoucí auto a na zemi lidské tělo. Co jste nejdříve udělal?
0: Nejdřív jsem běžel k té přejeté, abych poskytl první pomoc.
1: Nejdřív jste měl zjistit ten vůz a teprve pak se starat o bábu. Ale možná, že bych to já udělal zrovna tak. Tak tedy číslo vozu jste neviděl. A co se jinak toho vozu týče?
0: Myslím, že byl nějaký tmavý. Možná, že byl modrý nebo červený. To nebylo dobře vidět. Pro kouř z výfuku.
1: Ježiši Kriste, jak pak mám potom zjistit, který to byl vůz? Co pak mám běhat po všech šoférech a ptát se jich pěkně, prosím, nepřejeli jste starou bábu? No tak člověče, co s tím mám dělat?
0: Prosím, mně se přihlásil jeden svědek, ale neví taky nic. Prosím, on čeká vedle.
1: Tak ho přiveďte.
0: Prosím. Svědek Králík.
2: Dobrý den.
1: Prosím, jméno a bydliště.
2: Králík Jan, studující strojního inženýrství Praha 12, Lublaňská 6.
1: Tak vy jste, pane, byl při tom, když dnes ráno ve 4 hodiny přejelo auto Boženu Macháčkovou.
2: Ano. Ano, a já musím říci, že šofér je vinen. Prosím, pane komisaři, ulice byla úplně volná. Kdyby byl šofér na křižovatce zpomalil,
1: tak... Jak jste stál daleko?
2: Na 10 kroků. Já jsem doprovázel svého přítele z kavárny. A když jsme byli v Žitné ulici...
1: Kdo je ten váš přítel? Toho tady nemám.
2: Jaroslav Nerad, básník. Ale ten by vám stejně nic neřekl.
1: Proč ne?
2: Protože on je takový básník. Když se stalo to neštěstí, dal se do pláče a utíkal domů jako malé dítě. Tedy když jsme byli v Žitné ulici, přihnalo se odzadu šílenou rychlostí auto.
1: Jaké mělo číslo?
2: To nevím, prosím, toho jsem si nevšiml. Já jsem pozoroval tu šílenou jízdu a zrovna jsem si řekl...
1: A jaký to byl vůz?
2: 4-taktní výbušný motor, ve značkách aut já se ovšem nevyznám.
1: A jakou měl barvu, kdo v něm seděl, byl otevřený nebo zavřený?
2: To nevím. Myslím, že to byl nějaký černý vůz. Ale blíž jsem si toho nevšiml, protože když se stalo to neštěstí, řekl jsem Neradovi, koukej, ti lotři přejedou člověka a ani se nezastaví.
1: No, to je sice docela místná a správná morální reakce, ale já bych byl raději, kdybyste si byl všiml čísla vozu. To je úžasné, pane, jak lidé nedovedou pozorovat. Vy ovšem víte, že šofér je vinen, vy ovšem správně soudíte, že ti lidé jsou lotři, ale na číslo se nekouknete. Soudit dovede každý, ale pořádně, včasně si všimnout věcí, to ne. No, děkuju vám, pane Králíku. Nebudu vás zdržovat.

0: Co pak nám nesete, pane strážníku?
1: Bydlí u vás Jaroslav Nerad, básník?
0: Bydlí.
1: Je doma?
0: Ano, pan básník je doma, ale spí.
1: Tak ho vzbuďte, musí jít se mnou.
0: Jesus, a co pak se stalo?
1: Potřebujeme v jednom případě jeho svědectví.
0: Tak to jo. Hned tu bude.
2: Co je?
0: Mají tu návštěvu, pane básník, od policie.
2: Já, od policie? Vždyť jsem nic neprovedl.
1: Jste pan Jaroslav Nerad, básník?
3: Ano, to jsem já.
1: Vracel jste se dnes ráno ve 4 hodiny domů Žitnou ulici.
3: Nevím, jestli byly zrovna 4 hodiny. A jestli to byla Žitná ulice, ale je to možné. Proč ale...
1: A viděl jste, jak rychle jedoucí auto přejelo opilou žebračku?
3: Auto? Opilou žebračku?
1: Ano, váš přítel Jan Králík, studující, nám řekl, že jste byl s ním, když se to stalo. A tak potřebujeme i vaše svědectví.
3: Musí to být. Já se totiž na nic už nepamatuju, já byl v noci trochu...
1: Nalítej, co? Pane, já jsem poznal moc básníků, tak se ustrojte. Mám na vás počkat.
3: No, když to teda musí být, tak počkejte. Hned to bude. Ale já si toho opravdu moc nepamatuju.
1: Pane, to já znám, jak to po takový lepší procházce noční Prahou.

0: v hlavě vypadá. Já už toho, pane, na služebních pochůzkách viděl. O tom by se dali napsat knihy, pane.
1: Tak vy jste pan Nerad Jaroslav Básník. Pane svědku, vy jste byl při tom, když neznámé auto přejelo Boženu Macháčkovou.
2: Ano.
1: Mohl byste mě říct, jaké bylo to auto? Zda bylo otevřené nebo zavřené, jaké barvy, kdo v něm seděl, jaké mělo číslo?
2: To nevím. Já jsem si toho nevšiml.
1: Aha. Nevzpomínáte si na žádnou podrobnost?
2: Kdypak. Víte, já nedávám vůbec na podrobnosti pozor.
1: Aha. No tak prosím vás, co jste teda vůbec pozoroval?
2: Tu celou náladu. Víte, tu opuštěnou ulici, takovou dlouhou, za Úsvitu.
1: Ha?
2: A jak tam ta ženská zůstala ležet? Vždyť já jsem o tom něco napsal, když jsem přišel domů. Ne, tohle to není. Tohle taky ne. Počkejme, snad je to tohle.
1: Ukažte mi to.
2: To nic není. Ale jestli chcete, já vám to přečtu.
1: Prosím.
2: Marš tmavých domů, raz, dva zastavit stát, Úsvit na mandolinu hrá, proč dívko, proč se červenáš, pojedem vozem 120 HP na konec světa nebo do Singapore. Zastavte, zastavte, vůz letí, naše veliká láska v prachu leží, dívka zlomený květ, labutí šíje, ňadra, buben a činely. Proč tolik pláču? To je celé.
1: Prosím vás, co to má znamenat?
2: No, přece to je to neštěstí s tím autem. Co pak tomu není rozumět?
1: Myslím, že ne. Já v tom jaksi nemohu poznat, že dne 15. července ve 4 hodiny ráno v Žitné ulici přejelo auto číslo to a to 60-letou opilou žebračku Boženu Macháčkovou. Raněná byla odvezena do všeobecné nemocnice a zápasí se smrtí. O těchhle faktech se vaše báseň, pane, pokud jsem pozoroval, nezmiňuje.
2: Tak. To je jen syrová skutečnost, pane. Ale báseň je vnitřní skutečnost. Báseň to jsou volné syreální představy, které skutečnost vyvolává v podvědomí básníka, víte? Takové ty zrakové a sluchové asociace. A těm se má čtenář podat, pak tomu rozumí.
1: Prosím vás. Počkejte, půjčte mi ten váš opus. Děkuju. No tak tu máme Marš tmavých domů, raz, dva, zastavit stát. Tak mě prosím vyložte.
2: To je přece Žitná ulice. Takové dvě řady domů, víte?
1: A proč to není třeba Národní třída?
2: Protože ta není tak rovná.
1: Úsvit na mandolínu hrá. No, dejme tomu. Proč dívko, proč se červenáš? Prosím vás, kde se tu bere ta dívka?
2: Červánky.
1: Aha, promiňte. Pojedem vozem 120 HP na konec světa. No?
2: To asi přijel ten vůz.
1: A měl 120 HP.
2: To já nevím, to znamená, že jel rychle. Jako by chtěl letět až na konec světa.
1: Ach tak. Nebo do Singapore. Pro boha vás prosím, proč zrovna do Singapore?
2: To nevím. Třeba proto, že jsou tam Malajci.
1: A jaký vztah má to auto k Malajcům?
2: Možná, že ten vůz byl hnědý. Nemyslíte? Něco hnědého tam jistě bylo. Proč by tam jinak bylo Singapore?
1: No tak vidíte, ten vůz byl červený, modrý a černý. Co si z toho mám vybrat?
2: Vyberte si hnědý. To je příjemná barva.
1: Naše veliká láska v prachu leží, dívka zlomený květ. ten zlomený květ, to je ta opilá žebračka?
2: Přece nebudu psát o opilé žebračce. Byla to prostě žena, rozumíte?
1: A co je tohle? Labutí šíje, ňadra, buben a činely. To jsou volné asociace?
2: Ukažte. Labutí šíje, ňadra, buben a činely. Co to má být?
1: Na to se právě ptám.
2: Počkejte. Něco tam muselo být, co mě připomnělo. Poslouchejte. Nepřipadá vám někdy dvojka jako labutí šíje? Koukejte, jak vypadá, když ji napíšete.
1: Aha. A co ta ňadra?
2: No, to je přece trojka, dva obloučky, ne?
1: Ještě tam máte buben a činely.
2: Buben a činely. To by snad mohla být pětka, ne? Napište si ji. To bříško je jako buben a nahoře činely.
1: Počkejte. Jste si tím jist, že to auto mělo číslo 235?
2: Já jsem si žádného čísla nevšiml. Ale něco takového tam muselo být. Kde pak by se to tu vzalo? Ale víte, to místo je to nejlepší z celé básně. Skutečně nejlepší.

0: Co si přejete?
1: Je pan básník nerad doma?
0: Ano, je, ale má návštěvu, totiž dámskou návštěvu.
1: A nevadí, nebudu ho dlouho zdržovat. Přišel jsem mu jen něco říct, já jsem doktor Mejzlík od policie.
0: Tak to jo.
1: Dobrý den. Ruku líbám. Nezlobte se, že vás vyrušuju, ale musím vám něco říct.
2: Ale bože, pan policejní doktor, posaďte se, počkej kus. Hned ty papíry uklidím, to víte, mám toho tolik, že je musím dávat po židli.
1: Ne, děkuju, já hned zase poběžím. Jdu vám jenom říct, že to byl opravdu vůz číslo 235.
2: Jaký vůz?
1: Labutí šíje, ňadra, buben a činely. A Singapur taky.
2: Aha, už vím. Tak vidíte. To máte tu vnitřní skutečnost. Chcete, abych vám přečetl pár nových básní? Teď už jim budete rozumět.
1: Ne, děkuju, nashledanou. Až jindy, až zase budu mít nějaký další případ.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Já kdysi s úsvitem ti říkal častokrát,